0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Ostravská hodinka Oldies nemá prázdninovou přestávku, právě začíná její letošní už 32. vydání. Za přispění mistra zvuku Vojtěcha Dluhého zrealizuje playlist se 16 položkami do zvukové podoby autor Jirka Tieftrung. Tentokrát začnu pohledem 45 let zpět, a to do horké stovky Billboardu. Na jejím 7. místě kulminoval hit skupiny The Beatles.

Než budu plnit posluchačská přání, namídnu něco podle hudebního kalendária. 2. srpna 1950 se narodil Ted Turner, britský kytarista a v první polovině 70. let člen skupiny Wishbone Ash. Takže zazní No Easy Road a hned potom countryovka Ramblin' Rose. To proto, že 4. srpna před 120 lety se narodil Louis Armstrong.

Ta píseň je z posledního Armstrongova alba, to už byl nemocný, na trubku nehrál, jen zpíval. Teď první hudební přání, paní Jarka chce slyšet starou anglickou písničku, o které si pamatuje, že je na začátku pomalá, smutná a zadumaná, ale závěr prý má řízný, skoro rockový. Pomohla její informace, že má českou verzi a hlavně zabroukání melodie do telefonu.

0: the greatest one has gone.
1: Ta první, kterou chtěla paní Jarka slyšet, to je filmová píseň Free Me z roku 1967. Zaspíval ji britský zpěvák, hráč na harmoniku a herec Paul Jones. Znáte ho ze skupiny Manfred Mann. Přidal jsem jeho píseň Sonny Boy Williamson, která vznikla jako vzpomínka a podsta tomuto americkému bluesmanovi, který zemřel v roce 1965. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období rocku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Na přání je i dnešní první porovnávání. Marta Kubišová zaspívala z B strany alba Songy a balady píseň Mama. Autorem textu je Eduard Krečmar, doprovázel orchestr Golden Kids a dětský sbor Československého rozhlasu vedený Bohumilem Kulínským. Jméno autora hudby Sonny Bono nás neomylně vede k americké zpěvačce Cher.

Album Marty Kubišové je z roku 1969, velká deska Share with Love, na které je píseň Mama, When My Dollies Have Babies, je o 2 roky starší. A ta píseň byla vydána také jako B-strana singlu. Kromě poslechu rádia se samozřejmě také díváte na televizi. Pan Bedřich mi poslal SMSku, ve které se ptá na písně použité v americkém filmu Drsný a drsnější.

Hudba z filmu se dá identifikovat několika způsoby, detaily si nechám pro sebe. Důležité je, aby časově spadala do oldies, jen tak jsem ochoten ji do pořadu zařadit. Wilson Pickett zaspíval ze svého alba z roku 1968 Hello Sunshine a Howlin' Wolf přidal You'll Be Mine. Rockoví fandové vědí, že tento song měli v repertoáru také naši matadoři.

Ze Slovenska jsem tentokrát vybral na porovnávání velmi ohraný singl a velmi známou píseň. Když začal Emil Frátrik zpívat Kvapky dažďa, jistě jste měli po pár vteřinách jasno. Takže pro pořádek doplním, že ho doprovázel Roman Hošek se svým orchestrem a že teď uslyšíte americký originál B.J. Thomase Raindrops Keep Falling on My Head.

Dostal jsem také dotaz, zda v době, kdy byla dvě Německa, přebírali v populární hudbě východní Němci od západních a naopak. Tušil jsem, že ano, ale raději jsem se na to v Německu zeptal. Častější byl samozřejmě případ, že východoněmečtí zpěváci převzali něco od západních. Pro obě Německa byla, tak jako u nás, inspirací angloamerická produkce.

Marie Rotrová zaspívala píseň Máma. Na tuto nahrávku mě upozornil jeden z hudebních fandů. Já jsem si ji v rozhlasovém archivu nevšiml. Doprovázela Bromova kapela, textoval Vladimír Čort, rok vzniku 1973. Hudební pamětníci vědí a já připomenu, že píseň je dílem Johna Lennona, je z jeho alba z roku 1970 a byla vydána i na singlu.

Chcete-li identifikovat nějakou starou nahrávku, můžeme se o to společně pokusit. Máte-li tip na neohrané oldies, můžete napsat také. A to na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Zavírák je také píseň použitá ve filmu Drsný a drsnější. Otis Redding zaspívá svou verzi Down in the Valley. Buďte v rytmu, oldies s vámi se všemi.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Vidra. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Dobrý den, krásný den, horký den.
5: Ano, slunce, plášť.
6: Ochlaďte se.
5: No, slunce, pláž nebo bazén, zahrada, prostě paráda, a k tomu Humoriáda.
6: No, krásný, mně se to rýmuje.
0: Humoriáda,

0: Anna K. nám zaspívala písničku Noc na zemi, tak teď máme ráj na zemi doslova s Václavem Vidrou tady v Humoriádě.
1: No tady je úplný ráj.
0: Že jo, navíc dostal kafíčko, přinesl si dezert sám, ano. Nebudeme říkat značku, samozřejmě. Modří už vědí, Peneři, strýčka Homboje, měli o tom dokonce písničku. Penerský dezert. Tak přátelé, máme tady léto, tak se ptám. Léto Václava Vidry, jak vypadá, jak se odehrává letos?
1: Moje léto, letošní léto, tento způsob léta zdá se poněkud...
0: Nešťastný?
1: Poněkud nešťastný, ne, není nešťastný. Je takový hrací, no. Já mám hodně hrací léto letos. Mm-hmm. V podstatě mám nějakých 12-15 představení za měsíc, no.
0: Asi a kdo za to může?
1: No, diváci.
0: No, ještě,
1: oni chodí v létě chodí do divadla, no.
0: No a chtějí Václava Vidru
1: vidět. Nějaká produkce se toho chytí a už je to tady.
0: No dobře.
1: Ale jinak já si nestěžuju, jako hraju rád, aha, tak akorát jsem takový trošku rozježděnější a zbytek času trávím s koňma.
0: Hraju dobře, hraju rád, řečeno známým sloganem.
1: To jsem neřekl, děkuju za kompliment.
0: Není zač, já jsem koukal do programu. Dnes tady vidím Blbec Bolek, napsáno na vašich stránkách, přímo cituji Václav Vidra.
1: No, tam píšou takový zkratky, no. Aha. To je jako Blbec k večeři, u Bolka polívky.
0: No, ještě, že se to vysvětlilo, abychom věděli.
1: Já jsem cítil, že by to mohlo být malé.
0: Bude taky Noc na Karlštejně, na Sichrově, na Konopišti a tak dále, ale později je tam i Slovensko, až na Slovensku.
1: No, hrajeme. Ale to až nějak říjen.
0: No, až tam se dostaneme. No, tam, tedy vy.
1: Já doufám, že ještě budou otevřený hranice. No.
0: Tak to jsme došli od desertu úplně jinam. Co nabídneme našim posluchačům z našeho menu?
1: No tak koukám tady na menu. Já bych si, pane Vrchní, dal prosím vás tady Tomáše Tepfra s židovskými anekdotami.
0: Můžeme tím začít, dobrá. Mm.
2: Malej Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsem? Jsem Rus anebo Žid? Říká, no já jsem Rus. No tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, povídá, maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? Říká, protože já jsem Židovka. Tak ty seš taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku je, v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem, a co oni Kon taky? A co, nešli by na Gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdeme k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídají, pijou k tomu dvojku bílýho vína, za chvilinku přinesou rybičku na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A kompojená berou si Roubíček. Roubíček říká, ne, až po nich Kon, jen si vemou. Ne, až po nich, ne, teď se tak chvilinku předbíhá, říká, ne, já jich pozval, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou. Až nakonec Roubíček neodala, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá Malcajt. A Kon říká, tak tohle to je Kinderstube, jo, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkého napřed. A říká, tak moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho maj, nekecaj a žerou. Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá holčičko. Kup si bombónek. jak se mají, Roubíček, jak se mají? Ba tak. No ne, tak se ptám, jak se mají. No, říkám, tak. A co to je tak? Co dělají? No pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No teď říkám, že se mám tak. Ruskej orchestr na turné po Spojených státech a na jedný tý štaci se sejde šéf americký filharmonie s tím ruským šéfem orchestru. A když už tak spolu něco popili, tak se ten americký tak diskrétně zeptá, promiňte, pane kolego, ale já jsem slyšel, že v Rusku je pořád ještě antisemitismus. Ruský dirigent říká, prosím vás, tohle to všechno je pozůstatek studené války, to je nesmysl. To je všechno propaganda, co se o nás píše v novinách. To je, například, já mám 7 židů v orchestru, kolik vy? Ten americký se tak zamyslí a povídá, víte, že ani nevím. Pan Kon si svolá rodinu a povídá, jedu do války, na středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou, by náhodou mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, teda náhodou, jako jsem šláp na minu třeba a roztrhlo mě to na dvě půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry Blondýně.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Tomáš Töpfer, taky náš někdejší kolega, humoriádník, teď no už má jiné povinnosti. No jo, zůstaneme...
1: Tam zase taková sranda není.
0: Třeba ano, co my víme, nejsme tam každý den. Židovské anekdoty nám zůstávají, ovšem tentokrát by byly s Miroslavem Moravcem a Václavem Postráneckým, to je Ačko, anebo na Bčku, horor básníka Mirko Hýla s Oldřichem Kajzrem a Jiřím Lábusem. Zvolí si posluchači, necháme to na nich, Mašku, že jo?
1: Určitě, nic jiného ani nezbývá.
0: Přesně, podle pravidel, humor mezera A, humor mezera B, SMS letí na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Václav Vidra a Pavel Kučera a máme pro vás na výběr židovské anekdoty anebo dvojici Kaiser Labus. A Václav...
6: My jsme tady dva ve studiu bez psa. To byly asi čtyři stanku a pes. No.
5: Jo, takhle, aha. No, tak snad to dokonce Humoriády pochopím.
3: Dobře.
6: Bylo židovské... to dlouho už, co šel tenhle seriál v televizi, jo, tak, to jsi možná
5: ještě byl. To jsem bylo dítě ještě, no, právě, no jo, ale hráli jsme si na ně.
6: No jo, jo, jo.
5: Ty zákopy válečné jsme měli, výkopy na elektřinu a podobně a na potrubí, tak to
6: ten
5: jsme používali.
6: Tank na ty baterky tam jezdí.
5: Pak jsme byli doma velmi čistí, ty pláčky se museli pak hodně vyprášit nebo rovnou vyprat celé dítě. Tak, židovské anekdoty, ty jsi s vtipu za stovku a i kdyby si nebyl z tohoto pořadu, tak máš forky vždy po kapsách, tak prosím, přidej.
6: Já mám rád, ale mám takový hezký, jak přijde naprosto zoufalej kon za rabínem a říká: rabi, já nevím, co mám dělat, já jsem plně vyřízený. Náš Moritz, syn, on se nechal pokřtít. Já nevím, co mám dělat. A kon říká: klid, klid, klid, kon. Já jsem měl úplně ten samý problém. Náš Icik se taky nechal pokřtít. A já, rabín, já jsem si myslel, že si šáhnu na život. Já jsem opravdu nevěděl, co mám dělat. Tak jsem šel do synagogy a obrátil jsem se k Bohu. A on se mi zjevil. A říkal mi: klidko, klid, rabí, klid. Já jsem měl úplně ten samý problém.
5: Dobře, děkujeme a jdeme se zeptat posluchačů, jestli chtějí další židovské anekdoty anebo horor básníka Mirko Hilla. Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím.
5: I vás?
7: Hlavně zdravím pana Vidru.
6: My vás taky zdravíme.
7: Největší české herečky světového formátu.
6: Díky.
7: A přeju si Ačko. Hezký
5: dobře,
7: den.
5: I vám. Děkujeme pěkně. Děkujem. Syn světového formátu, slavné herečky, ano, ne, výborně.
6: Obráceně, syn slavné herečky světového formátu.
5: Jsem to udělal schválně. Dobrý den. Halo.
8: Dobrý odpoledne, jo, já vás vítám.
5: My vás taky.
6: Děkujem.
8: A i pana Vidru.
6: Díky.
8: Taky. No. A chtěl bych pokračování.
5: Dobrá, děkujeme krásně, naslyšenou. Děkujem. Dobrý den.
9: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás i pana Vidru.
6: Mám pod taky.
9: Pergolují 37 stupňů, v bazénu 32, pivo 12 stupňů.
5: Výborně. Všechny stupně u vás už máme zaznamenány.
9: Pokračování v anekdotách, protože ta první anekdota od pana Tefra, to jsem se smál, až se
5: až se pergola otřásala. Dobře, tak děkujeme. Krásný den.
6: Tak.
5: Halo, halo, kdo pak je s námi?
10: Dobrý den, tady dobrý. Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, oba do rádia.
6: My taky do Ostravy.
10: Přál bych si Bčko.
5: Zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Pojďte dál za námi. Halo, halo.
11: Dobrý den, Breno z Martina.
6: Dobrý den.
11: Hlasujem za Bečko a prajem vám príjemný, pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
5: Děkujeme
6: taky,
5: krásne.
6: Děkujem, nashledanou.
5: Dobré odpoledne.
12: Dobré odpoledne, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavla i pana Václava Vidru.
6: Díky, děkujem.
12: Já bych si přál Bečko.
5: Dobře, děkuju. Máme zapsáno, máme naslyšenou. Je to napínavé, ještě neprozradíme, kam to směřuje. Dobré odpoledne.
3: Ano, hezké odpoledne.
6: I vám.
3: Přeji posluchačka Stanislava vám, Pavle, a srdečně zdravím pana Vidru.
6: Díky.
3: A kterého si vážím jako herce a člověka. Dovolím si pozdravovat i vaši paní Bouškovou.
6: Díky.
3: A hodně... Hodně sil do vaší úspěšné herecké práce.
6: A dávám
3: Ačko, Pavle.
5: Ano, mám zapsáno. Děkujeme.
6: Díky.
5: A tak, jak řekla Stanislava, a nejen ona, i hlasující i v SMS a další hlasy, které jsme sezbírali, židovské anekdoty pokračují z pořadu a to říkají oni mě, Miroslav Moravec a Václav Postránecký.
13: Bankéř Strauss provází hosty svou vilou. Zde je hala, tady přijímací salon, vpravo moje pracovna, chlubí se, a v této velké jídelně může najednou stolovat, nedej bože, 50 hostů.
14: Nahum se dobře učil, je z něj zbožný a vzdělaný žid, ale zůstal chud. Náchor školu prolajdal, v synagoze ho jak těživ nikdo neviděl, ale kšeftuje tak úspěšně, že je nejbohatším mužem v obci. Jednou mu Nahum povídá, jak je to možné, že ty jsi tak zbohatl a já nemám pořád nic.
13: Jak chceš zbohatnout, když se v jednom kuse staráš o jiné a ne o sebe? Když pořád někoho podporuješ a poslední korunu dáš žebrákovi. Když chce našinec zbohatnout, musí být prvních 10 let svině.
14: No, dobře. Ale co pak?
13: No pak se na to zvykne.
14: Věřitel píše dlužníkovi. Velectěný pane, kdo slíbil zaplatit do prvního? Vy. Kdo nedodržel slovo? Vy. Kdo je lump? Váš oddaný Jankl Nussbaum.
13: Mám soud. Potřeboval bych vědět, kdo je tu nejlepší advokát.
14: Feinberg, když je střízliv.
13: No, na toho nemám. A kdo je tu druhý nejlepší advokát?
14: Feinberg, když je opilý.
13: Policajt zadržel podezřelé individuum a sepisuje s ním protokol.
14: Jak se jmenujete?
13: Jakob Abeles.
14: Odkud?
13: Z Tarnopole.
14: Vaše zaměstnání?
13: Vetešník.
14: A vyznání?
13: Řekl jsem vám, že se jmenuji Jakob Abeles, že jsem vetešník a bydlím v Tarnopoli. To mám snad být buddhista?

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S námi ve studiu Humoriády je dnes Václav Vidra. Už jsme probrali, že to má hodně pracovní, hodně divadelní, ale přece jenom je čas na koupání a případně kde?
2: No, já jsem se koupal, včera jsem se koupal.
1: Ve vaně?
2: Ne, ve Slapském jezeře se svýma 6 koňma a 3 psama.
1: Dokonce.
2: Bylo to moc hezký.
1: No, a jak se to organizuje?
2: Krásná voda byla.
1: Jo.
2: No, organizuje se to tak, že si vemu koně, vemu teda popravdě řečeno 4-kolku, protože ono je to potom zpátky hrozně do kopce. No a pošlu je k vodě.
1: Mm-hmm. No a když jsou tam někteří zájemci, kteří chtějí také blízko, je to bezpečné?
2: Ano, je
1: můžou
2: to,
1: blíž
2: je to
1: si pohladit třeba
2: bezpečný.
1: Koníka nebo Vaška Vidru?
2: Bylo tam několik zájemců včera. Bylo to pěkný představení. Myslím, že se líbilo.
1: Zní to romanticky? Docela.
2: Jo, je to romantický, je to krásný a koně to baví.
1: Bezva. Tak čím budeme bavit naše posluchače, doufejme dál?
2: No, já bych to vzal trošku, nyní načneme zábavu z onačejšího soudku, řečeno slovy.
1: Ze sudu přímo.
2: Citátem z limonádového Joa. Ano, nyní načneme zábavu z onačejšího soudku.
1: Dal by si lok Kovalokovy limonády.
2: To viděl na Karla Gotta.
1: Za oponou byli s Karlem Šípem téma Got elektrikáře.
3: A vy jste kdo? No to tak.
4: No já jsem elektrikář, kluci mě sem poslali, no.
3: Nějaký povědomý. Vy už jste nám tady někdy dělal pojistky?
4: To ne, jo, ale pravda, já jsem vyučený elektrikář, ale už jsem to dlouho nedělal.
3: Aha, vy jste nějak marodil?
4: 45 let jsem mezi tím zpíval, jo, tak nevím, jestli to ještě budu umět, no. Jaký tady máte jističe?
3: Takový ty bakelitový.
4: No, tak vidím, že v elektrice se moc nevyznáte, příteli.
3: Ne.
4: Tak podívejte, jo. Tak asi takhle, jo. Máme dva typy ochranných spouští. Je napěťová, proudová. A podstatou proudové ochranné spouště je diferencovaný transformátor. A pokud je trojfázová soustava zatížená stejnoměrně, tak transformátor samozřejmě není buzený, jo? Ale pokud některá fáze jde do země, tak potom v sekundární cívce se indukuje napětí, které potom dá impuls k vypnutí.
3: Ano, jo? Ano, ano. No, však no. Sám uvidíte. No, jo. Pojďte. Pojďte, mistře, pojďte se nám na to podívat.
4: Tak, jo, prosím vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Já bych to Karlovi věřil.
2: No určitě, tak protože to víme, že byl studovaný.
1: Ano, chtěl jsi být něčím podobným, nebo pokoušel jsi se o nějaký takový obor, nebo rovnou umění?
2: Pokoušel jsem se, jako čím jsem chtěl být, to je jiná věc. Začalo to hasičem, pak přes ošetřovatele v zoologické zahradě, malíře, spisovatele.
1: Popelář, pilot, to tam ne, taky to tam bývá nebylo, často
2: ne,
1: u chlapečků.
2: Popelář nebylo, pilot taky ne. Pilotem bych časem býval, se chtěl naučit být, nebo respektive lítat, ale na to už není čas, no tak v jiném životě až pak někdy možná.
1: Stačí jeden plně
2: nebo
1: naplněn.
2: Nebo až budu mít ty křídla, tak budu lítat potom tam nahoře.
1: No tak. Nepředbíhejme, pojďme pěkně po pořadě. Další Karel Gott by tu byl, anebo Vladimír Menšík je v nabídce, takže teď souboj dvou velkých S. Vyberte si ještě dnes Humor mezera A nebo Humor mezera B SMS na 90 011 04, telefon 731 800 900. Karel Gott nebo Vladimír Menšík čekají z našeho archivu, koho si vyžádáte. A teď zpívá František Nedvěd, také bohužel už jenom z archivu.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Jste s námi v Humoriádě s Václavem Vidrou. Můžete přidat své hlasy pro Karla Gotta nebo Vladimíra Menšíka. Tak se zeptáme na našem telefonu, kdo pak si jde vybírat. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Vidru.
4: My vás taky.
5: A já si myslím, že není nad čím dlouho přemýšlet. Určitě pro pana Menšíka hlasuju.
4: Děkuji.
3: Máte tam díky. Váš hlas zařazen. Díky.
5: Naschle, chlapi.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobrý odpoledne. Zdraví vás posluchačka z Ostravy, Mirka.
4: Vy máte krásnou ozvěnu.
6: Taky Ačko.
3: Ačko.
4: Ačko,
3: ano,
4: dobře,
3: zapsáno.
4: Píšeme, ano, děkujeme.
3: Díky, naslyšenou, hezký den do Ostravy přejeme a zveme dalšího, kam se podíváme teď. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Milan Huští.
4: Dobrý
7: zdravím
4: den.
7: Zdravím vás oba dva a chtěl bych Goťáka.
3: Zapsáno, děkujem. Mějte se, naslyšenou, dobrý den, vítejte.
8: Dobrý den, tady posluchačka Alice z Kostelce. Zdravím vás, Pavle, a taky pana Vidru.
3: My vás.
4: Díky, my vás taky zdravíme.
8: A prosila bych, prosím, Ačko. A mějte se krásně.
3: Děkujeme.
4: I vy.
3: Naslyšenou. Příjemná paní, že?
4: Mm-hmm.
3: Stejně jako další posluchači. Dobré odpoledne.
9: Já zdravím ze Světlé hory, zdravím pana kapitána Pepu Nováka.
4: Ano, když se daří, tak se daří.
9: Daří, kurňa.
3: Tak.
9: Maminko, přijelo auto. No. Úplně. Když se daří, tak se daří.
3: Míříme na Kameňák.
9: A prosím. Ačko.
3: Dobře,
4: Ačko.
3: Ačko.
4: Děkujeme super, moc. Tak jo, dneska by to šlo.
9: A zdraví David ze Světlé hory.
4: Děkujeme, Davide.
3: Děkujeme moc za připomínku nejznámějšího filmu s panem Novákem. Tak. A také s panem Vidrou samozřejmě. Tak, pojďte dál. Dobrý den. Haló?
10: Dobrý den. Tady vás zdraví posluchačka Majka ze Zlína, z rozpařeného Zlína. Já bych prosila taky, ani nevím co.
4: Ačko je Karel Gott,
3: je horko,
4: Bčko je Vladimír Menšík.
10: Zdravím,
4: já vás taky.
10: Taky Pavlíku,
3: ano, ano.
10: A už se těším na nějaký film.
3: Dobře.
10: Děkuju moc, nashledanou.
4: Tak co to bude, Ačko nebo Bčko?
3: Goťák nebo Menšík?
10: Menší.
4: Tak, takže prosím. Bčko, děkuji.
10: Ano, Bčko, děkuji moc.
3: Je to taky, mějte se hezky. Děkujeme a zveme ještě vás. Dobrý den.
11: Dobrý den,
4: dobrý
11: tady
4: den.
11: Eva Schodová, zdravím vás oba a chtěla bych Ačko.
3: Je to
4: zapsáno. Taky zdravíme, děkujem.
3: Mějte se hezky. Tak přátelé, sečteno, podtrženo, soud s Karlem Gottem tady bude.
4: No,
3: tak
4: prosím.
3: Jak se odehrál v Silvestru televize Nova. A opět se nám vrací i Miroslav Moravec z archivní nahrávky.
12: Prosím o klid, nebo nechám vyklidit soudní síň. Přiveďte obžalovaného. Zahajují soudní líčení proti obžalovanému Karlu Gottovi, který se celý život vyhýbal sňatku, čímž unikal stavu manželskému a tím pádem i spravedlnosti. Pane obžalovaný.
13: Marounej se, čověče. Nehrb se, když s tebou mluví pan soudce.
12: Bylo proti vám vzneseno obvinění, že jste si neoprávněně ponechal titul svobodný mládenec, čím jste naplnil skutkovou podstatu trestného činu používání omamných látek, jako mládenická svoboda bez pochyby je. Je nutné, aby byl obžalovaný připoután.
13: On se mi cukal, pane soudce. Z čeho jsem vůbec nemohl dostat. To víš, myslíte. Takovýhle problémy mi naposled dělal Winklebauer.
12: Obžalovaný Gotte. obžalovaný Gotte.
13: To je jméno, já se picnu.
12: Já žádám eskortu, aby se nezasahovala do soudního líčení, prosím. Obžalovaný Gotte, jelikož jste se až dosud vyhýbal manželským povinnostem, rozhodl soud, že vám bude přidělena manželka ex offo. Chcete se k tomu vyjádřit?
13: Jsem nevinen. Žádný slitování, pane soudce. A teďka si běhal svobodný, tak ho pěkně osolte. Já bych mu napařil rovnou dvě baby na jednou.
14: To by šlo, slavný soude.
12: To by nešlo. Dvojitý trest zákon neumožňuje. Pane obžalovaný, vy jste se nejen vyhýbal sňatku, ale několikrát se dokonce obelhával veřejnost slibem, že tak učiníte. Cituji, já se asi v létě ožením. Slib jste nikdy nesplnil. Je tu ovšem polehčující okolnost, cituji, má první láska se dnes vdává. Přesto jste dokázal spáchat dvě dcery. Jste si vědom své viny?
14: Jsem nevinen.
13: To tady říkají všichni. Pane soudce, napařte mu doživotní manželství se zvýšenou ostrahou. Nepárejte se s ním, okamžitě oženit. Voženit, voženit, voženit, voženit, voženit.
12: Klid, soudní síni, klid. Soud dospěl ke svému rozhodnutí s přihlédnutím k výpovědím minulých i současných potenciálních manželek obžalovaného. Jmenovitě Mariky S., Tatiany S., Jitky S.
13: Kurva, to je S jak Mariáš.
12: Klid, prosím. Klid, prosím. A dospěl k závěru, že obžalovaný Gott je schopen sňatku pouze soudní cestou. Ať předstoupí nevěsta.

0: vážená nevěsto.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, víme, kam to směřovalo.
3: No, ale nevíme, jak to dopadlo.
2: No, víme.
3: No.
2: Vždyť se nakonec stejně oženil.
3: To je pravda.
2: Ve svém reálném životě samozřejmě, nedělejme si z toho legraci. Přátelé, kdo vás pobaví a osvěží svým humorem závěru ve finálním souboji, bude to Oldřich Kaiser s Jiřím Lábusem anebo Vladimír Menšík. Tentokrát jsou proti sobě. Mm-hmm. Koho by si dal vaš?
3: No to já nebudu takhle tady podsouvat názory.
2: Dobře.
3: Své maličkosti.
2: Takže posluchači, pusťte se do toho.
3: Sami, musí
2: Václav se
3: sami.
2: Toho vzdal, pojďte vyhlasovat Kaiser, Lábus nebo Menšík, humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, SMS-kujete 731 800 900 je číslo pro telefonující.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda je s vámi, vy si můžete, dámy a páni, u rádia vybírat, jestli chcete finále dnešního souboje strávit s Oldřichem Kaiserem a Jiřím Lábusem, anebo Vladimírem Menšíkem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, posluchačka z Bohumína.
3: Dobrý den.
2: S úctou pana Menšíka.
1: Ano.
2: Ale zapomněla jsem zdravit, takže srdečně zdravím. A zdravím, nepoužiju to Václava, poněvadž Danuška říkala náš Vašík.
3: Ano, to je pravda.
2: Nebo můj Vašík.
3: To děkně. Máte pravdu, ano.
1: Tak jo,
3: děkuju.
2: Maminku jsem znala a mám na ní krásnou vzpomínku. Spolu jsme kupovali jeden dárek a byl to Art Protis Hany Lendrové na Starém městě. A byla nejen úžasnou herečkou, ale i vynikající řidičkou. Takže a maminku, tady opravdu jsem vážila jsem si ji. A my jsme se naposled viděli s váma, Vašíku, a s Janičkou v Rožnově pod Radhoštěm.
3: Ježíš,
1: tak paní má spoustu vzpomínek.
3: Hráli jsme tam. Díky.
1: Tak
3: díky
1: jo, tak děkujeme. I vy.
3: Vy taky.
1: Naslyšenou. Tak dobrá řidička byla zmíněna, maminka. A no, Václav před chvilkou říkal, že to Brno dá za 2,30?
3: No, asi no, za 2,30 určitě, no. To mě píše navigace tady. Ale jinak teda musím neskromně říct, že jsem mámě oprašoval její jezdecký umění. Učil jsem ji řídit. Ale byla opravdu nadaná studentka.
1: Možná to mělo být naopak, ne? Že ona měla učit to.
3: No, ale ona dlouho nejezdila. Jo, ona nějak jako dlouho nejezdila, ale ona byla opravdu dobrá řidička.
1: Dobře, tak všem řidičům přejeme šťastné kilometry, no, když to takhle vztáhnem. A jdeme dál. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, tady Martin Havizova.
3: Dobrý den, Martin.
4: A zdravím i samozřejmě pana Vidru, i vás,
1: ano.
4: Pane redaktore. A chci říct, jak někdy bývají herci, známý vlastně díky hláškám ve filmech nebo v seriálech, tak si říkám, že do těch hlášek ti herci dávají i něco ze sebe. Že vlastně
1: aby to fungovalo, že jo, i po letech.
4: Jasně, aby to mělo ten efekt.
3: To je pravda, vždycky herec dává něco ze sebe.
1: A Martine, dáte si A nebo B?
4: Dám pan Menšíka.
1: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky.
3: Krásný den.
1: Návštěva po 15 letech se jmenuje výstup Vladimíra Menšíka z pořadu Haló zábava.
5: Uvědom si, že od té doby, co jsme se neviděli, jsem trošičku zhubnul.
6: No, tak
5: no. Jo.
6: To bych spíš čekal, kdyby jsme ještě.
5: Ježiš, abych nezapomněl. No, neviděli jsme se, víš, jak dlouho? 15 let, 4 měsíce a 3 dny, přesně spočítáno.
6: Je, ty si to tak taková, přesně pamatuj.
5: Taková malá pozornost.
6: Ale to si
5: nevím. No, to tam leželo na lavičce v čekárně, tak
6: si.
5: Ne, to já jenom tak žertuju, no. Tak abych nezapomněl, miláčku. Podívej se, řekl jsem si, dlouho jste se neviděli, tak ať to setkání pěkně zapijete.
6: Ať to stojí za to, no to je o tebe hezký, Františku, no. Manžel za chvilku přijde, tak se navečeříme, otevřem si lahvinku a bude to fajn.
5: Kdo přijde?
6: Manžel.
5: Tady ještě někdo bydlí?
6: Manžel.
5: Tvůj man. Mořenko, ty jsi se oženil a vyvdala.
6: Františku.
5: Jedno, to mě nenapadlo.
6: Co tě nenapadlo?
5: No ne, jakože přijde muž, že najednou teď tohleto, to je snad aby radši šel, ne?
6: Kam by si chodil?
5: To jsem cizí člověk.
6: Ale prosím tě, jaký pak cizí, když jsme spolu chodili do školy.
5: No kdyby jenom do školy chodil.
6: No co? Nic jinýho přece nebylo.
5: No ne, to já neříkám, že no, by něco bylo, víš, tenkrát mi to mrzelo, že nic nebylo. To já tady přece nemůžu bejt. Nezlob se na mě, já opravdu.
6: Ale no, to se nehodí. To mě přece neudělá, no to sedni si a povídej.
5: No taky kam bych šel teď. No víš kam, já mám nápad. Já odskočím na poštu, pošlu telegram. Jakože přijedu, jakože jsme se ještě neviděli.
6: Jsem telegram?
5: Rozumíš, to by takový oficiální sdělení a on nebude mít aspoň na nás žádný podezření.
6: A proč by měl mít jaký podezření?
5: Když chlapu vidí to, já.
6: Františku, ty jsi pořád stejnej. Pro tu tvou většinou opatrnost jsem tě kdysi neměla moc.
5: No to není opatrnost, to je půd sebezáchový tohleto.
6: Seď a povídej, co žena, děti,

0: žena?
1: Co žena? Co děti? Co? Jaká rodina? Jaký děti?
0: No jsi přece ženatý.
1: Já ženatý.
0: Ty jsi se neoženil.
1: No vůbec. Ty jsi vzpomněl, jak mě říkali Joe zakusovač. Kdepak žádnou kudlánku nechci. Já jsem se měl ženit, jenže já jsem neměl s kým, no tak to víš. A maminka ještě furt dobře funguje, takže jíst mám, co říct, mi nechybí. No a já taky nemůžu se rozhodnout tak ze dne na den, že ano, to je přece jenom událost.
0: Ty pořád ještě přemýšlíš,
1: že? Ještě přemýšlím,
0: no. To jsi vždycky přemýšlel, je to taky na tobě vidět, Františku. Jako, přemýšlíš.
1: Já furt myslím, já kam sednu a koukám, myslím. A nebo co je na mě vidět?
0: Chybějí ti knoflíky u srdce.
1: Ty mi náhodou nechybějí, víš? Ty já mám zadní kapse u kalhot. Dneska ti ukradnou kde co? Já jsem si to odříš, jsem si ve vlaku mi to někdo.
0: Ale nepovídej, vídej, knoflíky sundej, sako, já ti to přišel.
1: Ne, ještě pak to vůbec nepřikází v úvahu. No co, když se vrátí tvůj manžel?
0: Tak se vrátí manžel.
1: No já tady musím jít nahat v košili, prosím tě, to vůbec nejde.
0: Ale prosím,
1: cizí chlap, no to nejde
0: úplně. To pořád vejdeš za řeči, my máme manželství, o jakým se ti ani nesmí.
1: Pokud tomu tady nemusím sedět na hej, ale přece, no tak sedni si, budem si povídat a já si to
0: pošlu doma. Podívej se, po 15 letech už manžela přece vůbec nic nenapadne, tak si to sundej. Dej mi ty knoflíky, já ti to přišu a vůbec
1: nic. Ale já bych byl rozmyšlený. Je, slyšíš zvonek, to jako kdyby mě rozvonil, víš?
0: To je manžel, on vždycky cvrnkne.
1: No takhle ty mě dej ten kabát, Mašinko, prosím.
0: Počkej, pomoc, já se nevrátím, připrav si za tím.
1: Já už tě nemám zkušenosti, já už mám.
0: Pojď se podívat, koho to tu máme. František, kolega ze studií.
2: Tady se mě těší, Sikora.
0: No tak se hezky seznámte, hezky se tady bavte, nabídni něco. Františkovi, já se tu něco připravím v kuchyni.
1: Já jsem šel tady takhle kolem opán, tady by mohla být Maria Kouknu, a ona opravdu tak... A jednou tak nějak jako kdyby bylo teplo, víte, a přitom je zima, no?
3: Tak bohužel pokračování příště, dál už se nedostanem, než do finále s Václavem Vidrou. Václave, děkujeme za návštěvu, šťastnou cestu, ať se dobře
4: hraje. Já se dostanu dál, no. No, až k tomu blbce, teda na blbce k Bolkovi.
3: Ano, už jsme to vysvětlovali, samozřejmě ve vší lásce a počestnosti.
4: Samozřejmě, tak, Bolka zdravím den, moc, všem. Mám ho rád. Mm-hmm. Tak jo, mějte se fajn, neuvažte se.
3: Dobrý poslech dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Naše vlny vás snad osvěží i v dalších časech. Loučí se i Pavel Kučera, hezký den.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Stát podle 3/4 lidí nedělá dost proti dopadům extrémních teplot. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu. Českobudějovické školy a školky projdou v létě výraznými úpravami. Bezmotorové kluzáky zaplnily letiště v Jindřichově Hradci na mistrovství České republiky v bezmotorové akrobacii. Bude oblačno až zataženo, teploty do 29 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. ...72% Čechů si myslí, že stát nedělá dost, aby společnost připravila na klimatické extrémy. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Vysoké teploty přesahující 40 stupňů Česko zasáhly koncem června a znovu v posledních dnech. Kritický názor ke krokům státu zastávají častěji mladí lidé a lidé s vysokoškolským vzděláním. Pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
2: Ke krokům státu jsou kritičtější voliči současné opozice z parlamentních voleb. Kritická je drtivá většina Pirátů, o něco méně voličů hnutí STAN a 80% voličů koalice Spolu. Naopak třetina voličů motoristů, čtvrtina voličů SPD a podobné číslo voličů hnutí ANO se domnívá, že stát podniká dostatečné kroky.
0: Do průzkumu se od pondělí do středy zapojilo přes 1000 respondentů starších 18 let. Město České Budějovice využilo letní prázdniny k opravám na několika základních a mateřských školách. Informovala o tom primátorka Dagmar Škodová-Parmová z Hnutí Naše Česko. Investiční akce za bezmála 200 milionů korun se zaměří na snížení energetické náročnosti v mateřských školách Zejerova a Nerudova, na rekonstrukci elektroinstalace v základní škole Nerudova a na instalaci nových venkovních žaluzí v základní škole Máji 1. Peníze na opravy těchto školských zařízení jdou z rozpočtu investičního odboru města. Mistrovství České republiky v bezmotorové akrobacii hostí letiště v Jindřichově Hradci. Potrvá do 8. srpna. Piloti se utkají ve dvou kategoriích, vysvětluje organizační ředitel závodu Krištof Urban z Jindřichohradeckého letiště.
3: My tady letos pořádáme mistrovství České republiky v těch dvou nejvyšších kategoriích, to jest Advanced a Unlimited, kdy rozdíl mezi Advanced a Unlimited jsou létané prvky, že v Unlimited se létají už kopané výkruty a kopané prvky, když to v Advanced nejsou.
0: Soud rehabilitoval Milana Knížáka. Bývalý výtvarník a pedagog, který koncem července zemřel, byl během komunistické totality několikrát ve vazbě. Soudní rozhodnutí se týká jeho zadržení pro údajný pokus o poškozování zájmů republiky v cizině. V 70. letech za to byl ve vazbě přes 3 měsíce. Knížák návrh na rehabilitaci podal loni. Soudy o ní v minulosti jednaly opakovaně, připomíná Knížákův obhájce Lubomír Miller.
4: V tomto případě soud nejprve dospěl k závěru, že návrh byl podán opožděně, nicméně ústavní soud vysvětlil, že tento návrh lze podat kdykoliv. A v tomto smyslu je to prospěšné, precedenční i pro ostatní, kteří jsou v obdobné právní situaci. Sport.
0: Čeští hokejisté do 18 let na závěr skupinové fáze Hlinka Grecky Cupu prohráli s Finskem 4-5. Do play-off tak nepostoupili. Na turnaji skončí 5. nebo 6. Jihočeské hokejové derby mezi Banezmotorem České Budějovice a Kohouty Tábor skončilo 4-0. Druhý přípravný zápas letošní extraligy českobudějovičtí hokejisti odehrají dnes proti Dukle Jihlava. Začíná v 17:30.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo s četnými přeháňkami a bouřkami i silnými. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 a 29 stupni, na horách naměří nejvýše 25. Slabý během dne místy mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dnes počítejte s uzavírkou tunelu na D3 přibližně od 134. kilometru ve směru na Kaplici. Bude tam údržba. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A 5 hodin, k tomu 5 a čtvrt minuty, posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve čtvrtek 6. srpna. Dobré ráno a hezký letní den přeje ze studia Luboš Voráček.

Ivan Hlas se dospíval 8,5 minuty po 5. hodině. Dobré ráno, dnes už je čtvrtek 6. srpna, do konce roku zbývá 147 dní a svátek dnes slaví Oldřišky. Oldřiška je protějšek jména Oldřich, s nímž má tedy také shodný původ. Jméno pocházející ze starohornoněmeckého Uodalrich a znamená bohatý a nebo odkaz předků. S tím, že Udal je dědičný statek a nebo také odkaz a Rich je bohatý. Tak Oldřiškám k svátku všechno nejlepší. V roce 1249, právě 6. srpna, došlo na válku mezi otcem a synem. Tehdy král Václav I. v bitvě u Mostu porazil svého syna Přemysla, který byl zbaven vladařských práv a uvězněn na hradě Přimda. Otec jej však ale později znovu ustanovil moravským markrabětem a usmířil se s ním, neboť byl jeho jediným potomkem a dědicem trůnu. Vzpomeňme také rok 1940, to z koncentračního tábora Auschwitz uprchl první vězeň. Byl to Polák, Tadeusz Wiejowski. 6. srpna roku 1970 zemřel v Horkách u tábora Vojtěch Černý. To byl kanovník katedrální kapituly u svatého Štěpána v Litoměřicích. V roce 1985 zemřel herec Jiří Kostka a v roce 2009 navždy odešel filmový a divadelní režisér Jaromír Pleskot. 6. srpna roku 1869 se v Českých Budějovicích narodil Jaromír Borecký, básník, překladatel, ředitel dnešní Národní knihovny v Praze. V roce 1907 se v Táboře narodila Hana Hostomská, hudební propagátorka, spisovatelka a překladatelka, která dlouhá léta od roku 1929 až do roku 1962 působila v radiožurnálu a také Československém rozhlasu jako redaktorka. V roce 1928 se narodil americký malíř a grafik Andy Warhol. 79. narozeniny dnes má Petr Novotný, známý to bavič, moderátor a publicista. 75. narozeniny by dnes měl herec Vladimír Marek. A 68. narozeniny dnes má rodák z Jindřichova Hradce Stanislav Komárek, biolog, filozof a spisovatel, mimochodem autor svébytných esejů, básník a romanopisec, také etolog, antropolog, historik biologie. Stanislav Komárek se zabývá zejména dějinami biologie, vztahem přírody a kultury, také humánní etologií a biologickou estetikou. Vám, kteří také máte dnes výročí svého narození, tak všechno nejlepší k narozeninám, ale hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Je 6:15, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo polojasno až oblačno a místy přehánky a bouřky, k ránu od jihozápadu západu pak přibývá oblačnost, zvlněné fronty. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 22 až 17 stupni Celsia. Přes den nás čeká oblačno až zataženo s četnými přehánkami a bouřkami, místy i silnými. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Vád by měl slabý, během dne místy mírný až západní až severozápadní vítr, rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou ráno většinou mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré a biometeorologická předpověď i dnes je na stupni číslo 3, to je ta nejvyšší zátěž. Už nám také začínají chodit SMSky od vás, abychom se dozvěděli, jak pak máte počasí za oknem. Ve Vyšším Brodě je po ránu oblačno, 22 stupňů a slabý vítr. Hezký den přeje všem Pavel. Pavle, děkujeme, do Vyššího Brodu zdravíme. Další SMSka přišla z Kamenice nad Lipou, kde je po ránu zataženo, 21 stupňů a po lehce bouřce. Čtvrtek pohodáček přeje Věra. Věro, děkujeme, do Kamenice nad Lipou zdravíme. A ještě tu mám také zprávu ze Zduchovic. Obloha nad Zduchovicemi je polojasná, je 22 stupňů a bezvětří. V noci byl asi 5minutový deštík. Jak píše a více deštíku přes den přeje Josef. Josefe, děkujeme a i do Zduchovic přejeme hezký čtvrtek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Lidem v těžkém životním období můžou od srpna oficiálně pomáhat ti, kteří si sami podobnou situaci prošli. Takzvané peer pracovníky totiž zařadilo Ministerstvo práce a sociálních věcí do katalogu prací. Vadí to ale odborům, podle kterých je vymezení nové pracovní pozice nedostatečné. My se tématu budeme za chvilku věnovat podrobněji. Teď je tu kapela MIG-21.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Od srpna můžete v oficiálním katalogu prací najít novou pozici, takzvanou peer, takzvaného peer pracovníka, psáno peer. Tím se ale nemůže stát každý. Peerem je člověk, který má za sebou náročnou životní situaci a pomáhá lidem, kteří procházejí podobně těžkým obdobím. Podle zdravotnických odborů ale tento požadavek na práci nestačí.
1: Píři můžou poskytovat podporu třeba lidem s duševním onemocněním, s problémy se závislostmi nebo po propuštění z vězení. Nařízení kritizuje ale třeba odborový svaz zdravotnictví, kterému vadí, že v něm nejsou jasné kvalifikační požadavky na pracovní pozici. Podle předsedkyně svazu Dagmar Žitníkové by se tak pírem mohl stát každý, kdo má za sebou náročnou životní zkušenost.
2: To prostě nestačí. Je nutné, aby měl také nějaké vzdělání. To znamená alespoň nějaký kurz, ve kterém se naučí, jak o té prožité zkušenosti hovořit s tím potenciálním klientem, jakým způsobem tu zkušenost předávat.
1: S doplněním těchto požadavků Ministerstvo práce a sociálních věcí do budoucna počítá, říká náměstek ministra David Pospíšil.
3: Bylo by určitě vhodné k jednotlivým profesím přidat i nějaké další kvalifikační předpoklady, kurzy.
1: Co musí peer pracovník splňovat, si teď může určit sám zaměstnavatel. Tak to funguje třeba v psychiatrické nemocnici Bohnice, kde je největší nemocniční peer tým v Česku s aktuálně 17 lidmi. Ti musí mít základní kurz a být minimálně rok od překonání krizového období. Podle vedoucího oddělení peer aktivit nemocnice Jakuba Herzána poté uchazeči procházejí dvoukolovým výběrovým řízením.
4: V sérii prostě otázek zjišťujete, jak má nastavenou psychohygienu, jak má nastavený doléčování, jak má nastavený hranice, velmi dobře, jestli je komunikativní, jestli vůbec je schopen vlastně předat a pomoct tím příběhem.
1: Ukotvení pracovní pozice oslovené nemocnice a centra vítají. Peer pracovníci budou podle náročnosti práce zároveň zařazeni do 6. až 10. platové třídy, což při současných tarifech odpovídá základnímu platu přibližně od 20 400 do 39 000 korun hrubého měsíčně. Adéla Burešová, Český rozhlas.

0: Máme pro vás zprávy, které připravila Lenka Rybáčková.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku, na kterou má zatím nárok přes 304 tisíc žadatelů. Většina z nich už pobírala některou z podpor, které nová dávka sloučila. Kvůli přísnějším podmínkám ale zhruba polovině dosavadních příjemců dávek podpora klesne o nejmíň 500 korun. Změny výrazně zasáhly některé důchodce a podle organizace Charita Česká republika taky část matek samoživitelek. Ministerstvo práce proto od října podmínky superdávky upraví. Práce na výstavbě kruhového objezdu za bezmála 30 milionů korun začaly u obce Zvíkovské Podhradí na Písecku. Platí je Jihočeský kraj. Řidiči na křižovatce Mirotice Milevsko se silnicí do Záhoří tak musí počítat minimálně do konce listopadu s dopravním omezením. Jezdí se tam kyvadlově. Obec investuje zhruba 2,5 milionu korun do stavby chodníků k zastávkám, sjezdů z kruhového objezdu na soukromé pozemky a části veřejného osvětlení. Policie upozorňuje na pootevřená nebo zcela otevřená okna u zaparkovaných aut. Právě to podle ní může usnadnit práci zlodějů. Naposledy takový případ řešili strážníci v úterý v Českobudějovické Klavíkově ulici. Informovala o tom jejich mluvčí Věra Školková. Narazili tam na zaparkované auto s otevřeným oknem. Policie připomíná řidičům, aby si před odchodem od vozidla zkontrolovali zavřená okna, zamčené dveře a nenechávali žádné cennosti na očích. Fotbalistky Slavie vstoupily do druhého předkola kvalifikace ligy mistryň ve Skotsku porážkou 1-2 v prodloužení s Glasgow Rangers a prestižní soutěž si nezahrají. V sobotu se utkají s hráčkami Kodaně o třetí příčku a přesun aspoň do kvalifikace evropského poháru. Bude oblačno až zataženo s četnými přeháňkami a bouřkami i silnými. Namíříme do 29 stupňů, na horách do 25. Slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž bude vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Uzavřený dnes bude tunel kvůli údržbě na dálnici D3 přibližně na 134. kilometru na trase Mezno Kaplice. Jízdní pruhy na Kaplici jsou uzavřeny. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 17:30 a k tomu 3 minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné čtvrteční ráno. I dnes bude horko. No a rozpálený beton a nebo třeba zelená fasáda. Podle vědců může také obyčejná rostlina, jakou je například přísavník, výrazně ochladit naše domy. Jak zelené střechy a také fasády zpříjemňují život v rozpálených městech, o tom bude řeč za chvilku, ale teď bude zpívat Iveta Bartošová.

0: Současné vlny veder rozpalují domy a rozpalují také samozřejmě ulice. No a odborníci proto hledají způsoby, jak města ochladit. Jedním z mnoha řešení jsou zelené střechy a také zelené fasády. Vědci z Vysokého učení technického a Mendelovy univerzity vymýšlejí, jak je zlevnit a hlavně zvýšit jejich účinnost. Od nových konstrukcí až tedy samozřejmě po výběr vhodných rostlin.
1: Pod náma se parkuje, takže
2: dobrý příklad toho, jak to dělá, to bylo něco líp.
3: Jsme v Brně na Ponavě společně s Janem Vystrčilem z fakulty stavební VUT. Stojíme na střeše parkoviště. Není to obyčejná střecha, je to totiž zelená střecha. Jsme prakticky v parku.
2: Ta zelená střecha jednak působí příjemně na psychiku člověka, je nám tady mnohem příjemněji, než kdybychom byli pouze na vydlážděné ploše.
3: Máte tady termokameru.
4: Pokud zamíříme ve stínu na trávník, tam máme pouze 26 stupňů.
3: Svítí na nás sluníčko, postupně nás pronásleduje, tak se můžeme klidně maličko posunout, ať se tady neupečeme. Když se podíváme na ten chodník, jakou máme teplotu?
4: Tady už máme 35 stupňů Celsia, je teprve 10 dopoledne, okolo 2 hodiny klidně ten chodník může mít i přes 40 stupňů.
3: A zároveň, když to trošičku nadzvedneme a podíváme se na fasádu protějšího bytového domu, tak ukazuje to v rozmezí 48 stupňů až přes 50. Ať už zelené fasády či střechy dokážou tu povrchovou teplotu během toho dne snížit.
4: Ta teplota může být nižší klidně o 12 stupňů Celsia.
5: O tom, co na střeše může růst, rozhoduje hlavně hloubka substrátu. Podobný princip funguje i u zelených fasád. Liší se náklady i účinkem jednotlivých řešení. Od popínavých rostlin až po zavlažované zelené stěny.
4: Popínavé rostliny budou levnější, ale efekt zvlhčení a ochlazení vnějšího prostoru bude nižší než u intenzivní zeleně.
5: Podle Přemysla Krejčiříka z Mendelovy univerzity právě popínavé rostliny představují pro naše domovy i města nejdostupnější řešení.
6: Nejjednodušší cestou, jak zajistit chlazení vaší fasády, je použít popínavou rostlinu. Použijete třeba různé druhy přísavníků.
5: Inspiraci ke snížení povrchových teplot budov přitom není podle Krejčiříka potřeba hledat daleko.
6: Teď jsem se byl podívat v Seeštadt u Vídně a tam právě používají tyto popínavky, opravdu dokáží teploty snížit o třeba 10-15 stupňů bez nějakého zásadního problému.
5: Zelené střechy a fasády podle vědců nepomáhají jen snižovat teplotu rozpálených povrchů. Zadržují dešťovou vodu, zlepšují mikroklima a mohou zachytit část prachu i některých škodlivin z ovzduší. Marek Gencl, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za půl minuty bude 6:15, tak pro vás máme informace o počasí. V noci bylo polojasno až oblačno a místy přehánky a bouřky, k ránu pak od jeho západu přibývá oblačnosti, zvlněné studené fronty. Nejnižší noční teploty se pohybovaly od 22 až k 17 stupňům Celsia. Přes den nás čeká oblačno až zataženo s četnými přehánkami a bouřkami, místy i silnými. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Pád by měl slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou ráno ještě většinou mírně nepříznivé, ale přes den by mohly být až velmi dobré. A biometeorologická předpověď i dnes je na stupni číslo 3, což je ta nejvyšší zátěž. Zítra, v pátek, respektive v noci na pátek, v noci a ráno, bude oblačno s ojedinělými přeháňkami. Během pátku pak se bude od severozápadu bude ubývat oblačnosti a také srážky budou ubývat. Nejnižší noční teploty ty budou poměrně nižší, 19 až 15 stupňů Celsia a nejvyšší denní teploty zítra 25 až 29 stupňů Celsia. Zítra by měl vát slabý vítr severních směrů rychlostí 1 až 4 metry za sekundu. Zpátky k dnešku, 6. srpna, přišla nám další zpráva, abychom se dozvěděli aktuálně, jak to u vás za oknem vypadá. Píše Dagmar z Nové Pece, že je bouřka aktuálně a krásně prší a přeje příjemný den. Tak Dagmar, děkujeme za tu informaci. Užijte si tu vodu, která tam na vás hezky padá.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: 10 minut před 6 hodinou raní pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít za rozptýlením. Milovníci Šumavy, historie a zapomenutých literárních osudů mají dnes jedinečnou příležitost. Můžou se od muzea na Kvildě ve 13 hodin a 20 minut vydat autobusem na tematickou procházku po stopách Johana Petera, která je zavede do míst, kde žil a také tvořil jeden z nejvýznamnějších rodáků, dnes už zaniklé osady Bučina. Ve Čkinské synagoze vystoupí v 16 hodin a 30 minut pěvecký sbor zrakově handicapovaných, který se jmenuje Vokál klub, pod vedením sbormistrů Lukáše Koudelky a Ondřeje Hnízda. V Netolickém muzeu bude od 17 hodin komentovaná prohlídka výstavy obrazů Ivany Novákové. Autorka osobně přiblíží pozadí vzniku jednotlivých obrazů, podělí se také o své inspirační zdroje a poodhalí techniky, které při tvorbě používá. Na koupališti Pohoda v Sezimově Ústí vystoupí v 19 hodin kapela Flying Parties. Talentovaný hudebník a skladatel Radim Leher zahraje od 20 hodin na zámku Kratochvíle v Netolicích. Pohádka o Popelce, tak to začne v 15 hodin u zámku Červená Lhota. Pohádku Kloboučkový fantom uvidí vaše děti anebo vnoučata od 17 hodin na nádvoří Českobudějovické radnice. Duo Bárka zahraje od 7:30 večer na Farské zahradě u kostela svatého Jilí v Heřmani u Protivína. Městská knihovna v Táboře, ta pořádá od 17 hodin tvořivé odpoledne pro děti. Od 18 hodin tam pak začne autorské čtení Terezy Horvátové pro dospělé. Špičková česká klavíristka Veronika Bémová vystoupí od 20 hodin v Lubocké Alšově Jihočeské galerii. V památníku města Protivín začne v 17 hodin vernisáž výstavy malíře Štěpána Mikuláše Mareše. Letos v dubnu uplynulo 10 let od jeho úmrtí. Festival Krumlov ten nabídne v klášterní zahradě pohádku Z budíku od 15 hodin a od 17 hodin pak představení Táta a syn. A ještě jedna pozvánka. Letní scénu kláštera v Borovanech dnes navštíví legenda českého folku, která na scéně působí už přes 50 let. Ano, Žalman a spol. Začne hrát v Borovanech a zpívat ve 20 hodin.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Třeboňští rybáři museli kvůli horku a suchu slovit a vypustit 5 rybníků. Další 2 budou následovat. Orientační běžci z celého světa dnes společně odstartují světový pohár v orientačním běhu ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku. Česká národní banka dnes oznámí novou výši základní úrokové sazby. Podle očekávání zůstane na 3,75%. Bude oblačno až zataženo, teploty do 29 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčko. Extrémní vedra a dlouhodobé sucho dál komplikují hospodaření rybářům. Například v rybnících společnosti rybářství Třeboň chybí přibližně 37% vody, což představuje asi 28 milionů metrů krychlových. Některé rybníky už proto museli rybáři předčasně slovit a zbylou vodu přepustit nebo přečerpat do jiných nádrží, popisuje výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
3: My jsme museli slovit 5 rybníků, další 2 budou tento týden následovat. Ten výlov toho rybníka je vždy až tou poslední nejkrajnější možností, které se uchylujeme. Předtím se snažíme větší část té obsádky toho rybníka, těch ryb z toho rybníka odlovit nějakým způsobem do nějakých sítí, tak abychom eliminovali jejich stres a vlastně možný úhyn při výlovu.
2: Kvůli nedostatku vody už muselo například i rybářství Hluboká nad Vltavou předčasně vylovit 3 rybníky a ryby přemístit do nádrží s vyšší hladinou. Závod světového poháru v orientačním běhu začal včera ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku. Přijelo tam 300 orientačních běžců z celého světa. Doprovodný program potrvá až do neděle, přibližuje předseda Českého svazu orientačních sportů Jan Picek.
4: My jsme připravili doprovodné závody Gabček All Tour, kterého se aktuálně účastí už přes 2000 lidí a máme ještě pár volných míst. A také je tady velkoplošná obrazovka, fotokoutek, večer v pátek a v sobotu je slavnostní ceremoniál a také koncert.
2: Bankovní rada České národní banky bude dnes odpoledne rozhodovat o výši základní úrokové sazby. Podle očekávání odborníků i komentářů členů bankovní rady zůstane sazba stejná, tedy 3,75%. Hlavním důvodem opatrnosti centrálních bankéřů je obava z možného zrychlení růstu cen. Celková inflace se podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu drží nízko na 1,7%, ale takzvaná jádrová inflace, tedy růst cen zboží a služeb bez potravin, energií a pohonných hmot, je pořád výrazně vyšší, než by si centrální banka přála. Jistou roli také hrají obavy z geopolitických rizik, zejména z konfliktu na Blízkém východě. Rozhodnutí o výši sazeb padne ve 14 hodin a 30 minut.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo s četnými přeháňkami a bouřkami i silnými. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 a 29 stupni. Na horách naměří nejvýše 25. Slabý během dne místy mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. A biozátěž bude na stupni 3.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozor na dálnici D3, přibližně na 132. a 5. kilometru ve směru na Kaplici stojí v odstavném pruhu porouchané vozidlo. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Za chvilku se společně podíváme do Baťova, tak se říká části Zruče nad Sázavou, kterou nechal ve 40. letech minulého století postavit podnikatel Tomáš Baťa, když tam jeho firma expandovala. Nově městem vede naučná stezka, která obuvníka a jeho společnost připomíná. Do Baťova se vypravíme společně s Českým rozhlasem České Budějovice, který aktuálně posloucháte 4 3/4 minuty po 6. hodině ve čtvrtek 6. srpna. Dobré ráno a pěkný letní den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Plánujete si o prázdninách výlet na Sázavu? Tak pro vás máme tip na procházku místním okolí. Z Ručína nad Sázavou vede nová naučná stezka. Ta připomíná podnikatele Tomáše Baťu a jeho firmu, která ve 40. letech minulého století do města expandovala. Zájemce stezka zavede například do čtvrti, které se do dneška říká Baťov. Jsou v ní původní domky bývalých zaměstnanců a také škola.
1: V první řadě vám tady dám prospekt, kde máte jednak mapičku, ale i jednotlivé informace k jednotlivým stanovištím.
2: Ještě než se s mapkou od pracovníka infocentra Ondřeje Melcera vydám po stezce Baťovskou z Ručí, zamířím ještě za Martinou Fialovou, vedoucí odboru kultury, abych vůbec zjistila, jak Baťa z Ruč proměnil.
3: Z Ruč měla nárůst 3x vlastně víc obyvatel, narostla úplně jako skokově, najednou se tady i proměnila mentalita těch lidí, protože přijelo spousta jako Moraváků. Sport tady hodně se najednou rozvíjel, hodně se tady jako tancovalo a zpívalo, vlastně ty Moraváci sem jako přinesli jako úplně jiný život.
2: A rozkládám si mapku Baťova z Ruč a vydávám se z infocentra s jeho další pracovnicí Evou Boumovou na stezku.
4: Tak my jsme právě dorazili do Zručského dvora a je tady lampa, na které je nalepený QR kód.
2: A je to skutečně velmi jednoduché, hned jsem na webových stránkách Baťovská z Ruč a teď tady čtu. Zručský dvůr se stal v prvních měsících působení koncernu Baťa ve Zruči centrem veškerého firemního dění.
4: Tady je opravdu dlouhá silnice a na jedné straně jsou baťovské domky, buď to teda samostatné domky, nebo dvojdomky, nebo čtyřdomky.
2: QR kód načten.
4: Ve Zruči bylo postaveno celkem 108 dvojdomků.
2: My teď přicházíme tady i k té samotné továrně. Ty budovy jsou z červených cihel. Vidíme tady dva objekty.
4: Podle původního konceptu ale mělo být postaveno těchto továrních hal 9, ale právě kvůli druhé světové válce nakonec byly postaveny pouze 2.
2: Tady taky vyzkoušíme, že když jdeme s tou mapkou Baťova z Ruč, stezka, tak jestli se dostaneme přes vrátnici do areálu, abychom se dostali blíž k těm budovám.
5: Dobrý den.
4: Se rádi prošli stezku Baťovskou z Ručí a tady by měly být ještě další zastávky. Pustíte nás dovnitř?
5: Pustím.
2: A z mapky tady čtu, že v roce 1949 byl Baťův závod ve Zruči znárodněn a přejmenován na Sázavan. Boty se tady vyráběly až do roku 1995. Ze Zruče nad Sázavou Věra Hájíková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za 3/4 minuty bude 6:45. Máme pro vás informace o počasí a začneme tím, jak bylo v noci. Bylo polojasno až oblačno a místy přehánky a bouřky. K ránu pak od jeho západu přibývá oblačnost, zvlněné studené fronty. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 22 až 17 stupni Celsia. Dnes nás čeká oblačno až zataženo s četnými přeháňkami a bouřkami, místy i silnými. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Vád by měl slabý, během dne pak místy mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou ráno většinou mírně nepříznivé, ale přes den pak by mohly být až velmi dobré. A biometeorologická předpověď i dnes na tom nejvyšším stupni, na stupni číslo 3, to je ta nejvyšší zátěž, tak se šetřete i dnes přes den. Ještě se podíváme na SMSky, které nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té zprávy a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A i dnes přišla zpráva z trhových svinů, kde je zataženo 23 stupňů. Pěkný den všem do studia přeje zdraví Boža. Božo, děkujeme, do trhových svinů také zdravíme a přejeme hezký den.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.

0: Eva Farná dospívala 7:05. Až bude odpoledne, po 13. hodině, tak odvysíláme pořad Alex a host. A tentokrát bude hostem Alexandry Minářové folková zpěvačka Pavlína Jíšová. Dozvíte se například také to, proč se po narození dcery Adély už nevrátila do folkové kapely Žalmana spol.
1: Ano, je to velice zajímavé, to mohu říct, protože my jsme opravdu měli schůzi v Masných krámech na to, že já bych ráda teda se stala matkou, tak jsme tam tenkrát byli celá kapela, nejen Tonda Hlaváč, Žalman, já a ještě Jarda Matějů, muzikant, a další muzikant tam byl Vojta Zícha, který měl přijít do kapely, ten už bohužel mu posílám pozdrav nahoru. Tak tam bylo domluveno, že se za půl roku vrátím, až porodím, že se za půl roku vrátím. Ale mezi tím se stalo to, že zpěvačka Lenka Slabá brouzdala s kočárkem se svou dcerou Leničkou, ta se jí narodila o něco dříve, okolo Žalmanovy chaty na Stropnici, a stalo se, že mi místo vyfoukla. Takže já jsem se neměla kam vrátit, ale přišli Nezmaři a nabídli mi místo, takže já se přiznám, že jsem nebyla úplně taková správná maminka, která sedí doma s dcerou, protože Adélka se narodila 29. prosince, já už jsem 27. února stála na pódiu, ale s Nezmary.
0: Celý rozhovor s Pavlínou Jíšovou odvysíláme dnes po 13. hodině. Pavlína Jíšová také zmiňovala Pavla Lohonku Žalmana a právě Pavel Lohonka Žalman dnes zahraje, českobudějovický rodák Žalman zahraje ve 20 hodin společně se svou kapelou v Borovanech v Klášterní zahradě. Ale nás teď čeká Pavel Bubek.

0: svět, uprostřed šňůry vozu pomaloučko před.
1: Pěšky nebo za vozem, ve vzduchu, na vodě i na souši. Všude jedeme s vámi. Český rozhlas České Budějovice.

0: K mikrofonu usedla Lenka Rybáčková, čekají nás zprávy.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: První superdávka by měla lidem přijít v příštím týdnu. Úřady práce začnou podporu vyplácet víc než 304 tisícům žadatelů, kteří na ně mají schválený nárok. Superdávka nahradila 4 dosavadní příspěvky, mimo jiné podporu na bydlení, živobytí a děti. Přísnější pravidla ale zhruba polovině dosavadních příjemců dávek sníží vyplácenou částku minimálně o 500 korun. Neziskové organizace upozorňují, že někteří seniori nebo nízkopříjmové rodiny ztratili nárok na podporu úplně. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto chce od října podmínky upravit. Lidé se dnes můžou vydat na tematickou vycházku po stopách šumavského spisovatele Johana Petera. Společně s průvodcem navštíví zaniklou osadu Bučina, kde stával autorův rodný dům. Součástí budou taky ukázky z Peterovy tvorby. Sraz zájemců je v 1:30 na Bučině. Jihočeský kraj předložil majitelce českobudějovického fotbalového Dynama Doroty Neke Edeové nabídku na odkoupení klubu za 32,5 milionu korun. Požaduje za to také převod mládežnické akademie. Nabízená částka vychází ze znaleckého posudku. ČTK to řekl jihočeský hejtman Martin Kuba z Naše Česko. Dynamo v neděli zahájí sezonu. Ve třetí lize přivítá na domácím hřišti pražskou Admiru. Festivalová zóna festivalu Krumlov, tak jako každý čtvrtek, patří pohádkám v klášterní zahradě. Dnes pořadatelé zvou na teatr Pavla Šmída. V 15 hodin začne pohádka z budíku a v 17 hodin představení Táta a syn. Vstupné se neplatí. 6. ročník sportovních her mládeže partnerských měst Games for Friends požádá dnes a zítra město Písek a jeho sportovní kluby. Přibližně 130 účastníků z německého Veclaru, slovenského Velkého Krtíše, lotyšského Smiltene a ukrajinské Šepetivky se utkají v basketbalu, fotbalu, házené, karate a plavání. Sportovní program doplní i poznávání města. Bude oblačno až zataženo s četnými přeháňkami a bouřkami i silnými. Naměříme nejvýše 29 stupňů, na horách do 25. Slabý a během dne místy mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž bude vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Auto se srazilo s divočákem na silnici 166 u obce Kájov, okrese Český Krumlov. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 6:30, k tomu 3 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké čtvrteční ráno. U Zborova mohli Češi střílet proti Čechům a někdy snad i příbuzní proti příbuzným proti sobě. V bitvě roku 1917 stáli jeho Češi v řadách československých legionářů a také rakousko-uherské armády. Jejich osudy za chvilku připomene jeho česká vlastivěda, kterou připravili archivář Daniel Kovář a redaktor Zdeněk Zajíček. Ale ze všeho nejdříve bude zpívat Ilona Čáková.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: V bitvě u Zborova bojovali také Jihočeši, někdy i příbuzní navzájem proti sobě. Jak je to možné, to si vysvětlíme v Jihočeské vlastivědě. Českoslovenští legionáři sehráli důležitou roli ve vývoji událostí první světové války a jejich vojenská síla vydatně přispěla ke vzniku samostatné republiky. Za takovýmito učebnicovými frázemi se ovšem skrývají tisíce konkrétních lidských osudů. Asi nejvýznamnější bitva, do které legie zasáhly, se odehrála 2. července 1917 u Zborova v Haliči na dnešní západní Ukrajině. Legionářské prapory odhodlaným útokem prorazily rakouské linie a zajali 3150 mužů a 62 důstojníků. Paradoxem je, že velká část zatčených pocházela z 35. pluku z Plzně a 75. pluku z Jindřichova Hradce. Mohli proti sobě vzájemně střílet blízcí příbuzní, ale i to byla realita hrozné světové války. U Zborova bojovalo v uniformě legionáře asi 20 Jihočechů. Připomeňme Jana Podoláka z Mladošovic, který padl o 2 týdny později u Tarnopolu, nebo Josefa Drnka z Loučeje u Křemže. Přímo ve Zborovské bitvě zahynul František Dvořák z Wolfířova, život tady položil také pekař Hynek Jokl z Týna nad Vltavou, obuvník Jakub Vopava z Českých Budějovic, Jan Pouzar z Hůr u Rudolfova, Jan Dušek z Boru u Suchdola nad Lužnicí a další. Významnou vojenskou akci československých legií připomíná název Zborovské ulice v Jindřichově Hradci, Písku, Protivíně nebo Táboře. V Českých Budějovicích se tak původně jmenovala dnešní ulice SK Neumanna.

0: meteorologickým ústavem, kde dnes drží službu meteorolog Tadeáš Gregor. Přeji dobré ráno, vítejte ve vysílání, pane Gregore.
1: Dobré ráno.
0: Dobré zprávy, hned po ránu, že? Sotva jsme se spojili, tak hned začalo pršet. Tak doufám, že jste přinesl štěstí do Budějovic a hlavně déšť. Jak to aktuálně vypadá s tou situací tady u nás na jihu Čech?
1: Prší nám zejména v jihozápadní polovině kraje, kde se vyskytují přeháňky, ohydněle i bouřky a teploty se pohybují mezi 19 a 23 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme zataženou oblohu, bouřku, teplota nám v bouřce klesla na 20 stupňů a rozfoukal se dosti čerstvý západní vítr 7 metrů za sekundu. Také 1018 hektopaskalů, tlaková tendence mírný vzestup. Churáň vlásí 16,5 stupně a přeháňku.
0: Při pohledu z okna vidím, že doslova, jako se zpívá v jedné písni, prší krásně. No a jak to bude přes den s těmi přeháňkami?
1: Dnes bude oblačno až zataženo s četnými přeháňkami, místy i bouřkami, které mohou být ojedněle i silné. Bude nás ovlivňovat zvlněná studená fronta. Dnešní maximální teploty 26 až 29 stupňů, na horách 22 až 25 a bude vát slabý. Během dne místy mírný vítr ze západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž dnes na trojce, tedy vysoká zátěž.
0: Pane Gregore, dnes asi k teplotním rekordům naštěstí nepřiblížíme, že?
1: Dnešní maximální hodnota je 35 stupňů z roku 2013, takže dnes by rekord padnout neměl. Ta minimální je 4,8 stupně z roku 1923 a průměr pro dnešní den je 19,5 stupně. Slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 42 minut a zapadne pak ve 20 hodin a 33 minut.
0: A jaké počasí očekáváte na noc a na zítřek?
1: Noci bude zpočátku oblačno až zataženo, místy s přeháňkami a bouřkami. Během noci bude ale srážky budou ustávat a oblačnosti bude ubývat. Noční minima 18 až 15 stupňů, na horách 16 až 13 a bude vát slabý vítr ze západních směrů 1 až 4 metry za sekundu. No a zítra přes den pak převážně polojasno, dopoledne přechodně až jasno a odpoledne zejména na horách pak až oblačno. Večer bude oblačnosti dále přibývat. Zítřejší maximální teploty 25 až 28 stupňů, na horách 20 až 23 a bude vát slabý vítr ze severních směrů 1 až 4 metry za sekundu. Biozátěž zítra na dvojce.
0: Říká meteorolog Tadeáš Gregor. Děkuji za to, pro tuto chvíli za hodinu naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Jít si v létě lehnout do parku na měkký a zelený trávník už není samozřejmostí. Pobytové městské trávníky totiž čím dál častěji nezvládají tropické počasí. A co se s nimi děje a je tedy vůbec v silách měst udržet je zelené i při takových teplotách, jako panují kolem třeba 40 stupňů Celsia, tak o tom budeme mluvit za chvilku, ale teď bude zpívat Václav Neckář.

0: Místo zelených ploch žlutá uschlá tráva jako na afrických savanách. To je pohled, který se ve větších i menších městech v České republice objevuje letos v létě čím dál častěji. Tropické teploty spolu s dlouhotrvajícím suchem si svou daň vybírají i na městských trávnicích. Tam, kde se pravidelně nezalévá, to navíc takhle bude vypadat až do podzimu.
1: Ten trávník vypadal líp, byl zelenější, vypadal zdravější, teď už tak nevypadá a vlastně nedokážu říct, jestli to je tím, že se o ně někdo nestará, nebo jestli to je jeho přirozený stav.
2: Popisujeme v pražských Riegerových sadech jejich pravidelný návštěvník Filip. Tráva kolem nás je spíš žlutá než zelená, a to jak na holém prostranství, tak i mezi stromy. Příčiny jsou zřejmé, sucho a teplo. Namáhané městské trávníky jsou kvůli tomu ve stavu takzvané dormace, jak vysvětlila Barbora Berecová z týmu, který se stará o pražský park Stromovka.
3: Ten trávník vlastně úplně uschne, aby vlastně nedocházelo k výparu přes ty listy a zůstanou mu živý jenom kořínky.
2: Trávník probere až dlouhodobé deštivé počasí. Suché trávníky navíc hůř snáší zátěž. Na brněnské Kraví hoře se proto v posledních týdnech ze zelených ploch stala vyschlá poušť. Mluvčí městské části Brnostřed Michal Šťastný připomněl, že se tam pořádají akce pro veřejnost. Už suchý trávník tak skoro nemá šanci se obnovit.
4: My jsme prakticky denně ve spolupráci s odborníky a pracovníky zeleně společně řešíme postup, jak co nejvíce zelení pomoci, aby vydržela.
2: Jednou z variant je i upravit způsob a četnost sečení trávníků. Vysoká tráva navíc poslouží jako útočiště pro hmyz. Stav městských trávníků má výrazný vliv na to, jak působí na své okolí, vysvětluje krajinářská architektka z Pražského institutu plánování a rozvoje Barbora Lišková.
5: Pokud zelení usychá, přestává fungovat jako přirozená klimatizace a okolní teplota stoupá, tím se vlastně prohlubuje efekt takzvaného městského tepelného ostrova.
2: Trvalé zelené trávníky ve městech zajistí podle ní buď trvalá závlaha nebo použití odolnějších nepůvodních druhů. Josefína Báčová, Český rozhlas.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v korupční kauze nemocnice Bulovka. Policisti budou dneska upozorňovat přímo v terénu na rozdílná pravidla na české a německé straně Šumavy. Bezmotorové kluzáky zaplnili letiště v Jindřichově Hradci na mistrovství České republiky v bezmotorové akrobacii. Dnešek bude deštivý, teploty do 29 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Korupční kauze nákupu urychlovačů v pražské nemocnici Bulovka je obžalovaných 5 lidí a jedna právnická osoba, tedy firma nebo organizace. Oznámil to státní zástupce Zdeněk Matula. Jeden člověk je podezřelý z přijetí úplatku, ti další pak ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, z pronevěry nebo maření spravedlnosti. Poslední obžalovaný a právnická osoba pak trestnému činu měli napomáhat. Ve věci státní zástupce podal taky 3 návrhy na dohodu o vině a trestu. Ty soudu navrhuje pro jednu fyzickou a 2 právnické osoby. Seznam zprávy už dřív uvedly, že jsou v kauze obvinění třeba bývalý poslanec ODS Marek Schneider nebo někdejší ředitelka nemocnice Andrea Vrbovská. Schneider i další aktéři kauzy už dřív vinu odmítali. Jihočeští policisti se dnes vydají za turisty na Šumavu. Společně s plzeňskými kolegy jim budou vysvětlovat rozdíly mezi pravidly na české a německé straně hranice. Rozdávat budou informační mapy a letáky. Připravený bude taky doprovodný program a ukázky policejní techniky. Kde můžou lidé souborně informace najít, popisuje policejní mluvčí Lenka Krauzová.
3: Pokud zadáte do vyhledávače na internetu jedna Šumava, dvojí pravidla, okamžitě vyjede ten odkaz na tento projekt, kde vlastně ta pravidla jsou zveřejněna. V součástí letáku je i QR kód, který my tam necháváme i vylepený v těch infocentrech, jak na Kvildě, tak na Šumavě.
1: Mistrovství České republiky v bezmotorové akrobacii hostí letiště v Jindřichově Hradci. Potrvá do 8. srpna. Piloti se utkají ve 2 kategoriích, vysvětluje organizační ředitel závodu Krištof Urban z jindřichohradeckého letiště.
4: My tady letos pořádáme mistrovství České republiky v těch 2 nejvyšších kategoriích, to jest Advanced a Unlimited, kdy rozdíl mezi Advanced a Unlimited jsou létané prvky, že v Unlimited se létají už kopané výkruty a kopané prvky, když to v Advanced tam nejsou.
1: V Česku přibývá pěstitelů technického konopí a roste i výměra, na které se plodina pěstuje. Potvrzují to data Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. O úrodu mají zájem zahraniční zpracovatelé. Konopí seté má nízký obsah psychoaktivních látek. Přesto pěstování plodiny v Česku podléhá kontrole, říká jeho mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Petra Hrabčáková.
5: V oblasti zemědělských podpor provádí UKZUS na základě prověření státního zemědělského intervenčního fondu úřední kontroly pěstitelů z technického konopí. Součástí těchto kontrol je zejména odběr vzorků rostlin za účelem laboratorního stanovení obsahu tetrahydrokanabiolu neboli THC.
2: Počasí.
1: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1017 hektopaskalů. Bude oblačno až zataženo s četnými přeháňkami, místy i bouřkami, ojediněle silnými. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 a 29 stupni, na horách mezi 22 a 25. Vítr bude slabý, během dne místy mírný vítr západních směrů a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Záchranáři zasahují u nehody nákladního a osobního auta na silnici 4 u Přechovic na Strakonicku a ke srážce se zvěří došlo na silnici 166 u Kájova na Českokrumlovsku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Už jste letos byli na nějakém zámku anebo na nějakém hradě? V těchto horkých dnech to jsou mimo jiné také místa, kde se ochladíme. No a co si budeme povídat, tady u nás na jihu Čech máme opravdové skvosty. A navíc tu ještě není narváno. V polovině prázdnin hlásí jihočeské památky dokonce menší návštěvnost. Tak na jihočeské památky se zblízka zaměříme s naším ranním hostem krátce po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5,5 minuty po 7:00 ve čtvrtek 6. srpna. Dobré ráno a pěkný den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Xindl X se dohrál a dospíval 9¾ minuty po 7 hodině a to je ten správný čas pro náš pravidelný rozhlasový sloupek. Bez debaty. Ne, to ne, teď jako si nedovoluju na vás posluchače, ale bez debaty se jmenuje titulek toho sloupku, který pro nás připravil Ivan Mas.
1: Rozhlasový sloupek. Napadlo mě to v souvislosti se Saharou. Onehdy v debatě s přáteli nějak přišla řeč na počasí a kdo si prohlásil, že letos jsme u nás zažili vedra jako na Sahaře. Tedy jako na největší poušti světa, dodal kdosi. Nedalo mi, abych neuplatnil zbytky svých zeměpisných znalostí a poznamenal, že největší pouští světa je přece Antarktida. Načež se rozpoutala krátká debata, která skončila tím, že kdosi jiný vytáhl telefon, poradil se s Googlem a moje slova potvrdil. A bylo po debatě. A tak to dneska dopadá všude, protože ke správné odpovědi na téměř jakoukoliv otázku se můžeme dostat až trestuhodně rychle. Vášnivou hádku o tom, před kolika lety byli naši fotbalisti naposledy na mistrovství světa, hádka se uskutečnila před naší letošní nepovedenou účastí, ukončí rychlá porada s přítelem Googlem. Stejný zdroj vás při sledování filmu pro pamětníky vyvede z iluze, že by ústřední dvojice mohla být matkou a dcerou i v reálu, neboť herečky dělí věkový rozdíl pouhých 2 let. Když nějaký politik tvrdí, že něco neřekl nebo neslíbil, není zas tak velký problém dopátrat se, zda se náhodou jen nevykrucuje a trochu nám nevěší na nos bulíky. Elektronická paměť zkrátka nezapomíná a je stále k dispozici, aniž by člověk musel složitě pátrat v encyklopediích, knihovnách či archivech. Je jen otázkou, jestli nám tím život zpříjemňuje nebo komplikuje. Třeba takové hospodské debaty nad zásadními problémy dnešního světa úplně ztratily na významu. Dřív nebo později někdo sáhne po telefonu, udělá ve všem jasno a debatu tím ukončí. A tak se kouzlo situace, kdy se můžete s někým vášnivě pohádat i o úplnou hloupost, pozvolna vytrácí. Na druhou stranu je to k něčemu dobré. Když se vás někdo snaží oblbnout, nemusíte tak snadno podlehnout. Říká se, že lež má krátké nohy a v dnešní digitálně zrychlené době by se dalo říct, že o nožičky už dávno přišla a plazí se jen po břiše. Přeji hezký den.

0: počasí.
1: Minutu po 7:45 pro vás máme informace o počasí. Dnes nás čeká oblačno a zataženost s četnými přeháňkami, místy bouřkami, ojediněle i silnými. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Vád by měl slabý, během dne pak místy mírný vítr západních směrů rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky dnes budou dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 3, to je vysoká zátěž. Podíváme se na SMSky, zprávy nám posíláte ve tvaru, který je CB, jako České Budějovice, tak CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té vaší SMSky a všechno odesíláte na číslo 90 01 03. Ta zpráva musí být bez diakritiky, bez háčku a bez čárek, aby nám to přišlo. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha, cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla nám také zpráva z Prachatic, kde je 23 stupňů, zabouřilo a spadlo 20 kapek. Fouká. Pěkný den s deštěm přeje Helča. Helčo, děkujeme, do Prachatic zdravíme. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je zataženo, klidno a 22 stupňů. Hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme. Ve Velešíně je zataženo, bouřka 22 stupňů. Dobré ráno všem přeje Andulka. Andulko, i vám děkujeme za zprávu. Přišla také zpráva z Brloha, kde je zataženo po bouřce a stále ještě bouří. Napršelo zatím 12 mm. Je to dar z nebes. Teplota je 17 stupňů, jak píše a zdraví. A hezký den přeje všem Marie. Marie, děkujeme za zprávu, do Brloha také zdravíme. A ještě tu mám SMSku z Borovan. V Borovanech zatím ještě nepršelo, je tam polojasno, 22 stupňů, píše a hezký den přeje všem Růža. Růžo, děkujeme, do Borovan také zdravíme a přejeme hezký čtvrtek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Tipy pro volný čas.
1: 6 minut po 7:45 pro vás máme pár tipů, kam zajít. Milovníci Šumavy, historie a také zapomenutých literárních osudů mají dnes jedinečnou příležitost. Můžou se od muzea na Kvildě ve 13 hodin a 20 minut vydat autobusem na tematickou procházku po stopách Johana Petera, která je zavede do míst, kde žil a tvořil jeden z nejvýznamnějších rodáků dnes už zaniklé osady Bučina. Ve Čkinské synagoze vystoupí v 16:30 odpoledne pěvecký sbor zrakově handicapovaných, který se jmenuje Vokál klub pod vedením sbormistrů Lukáše Koudelky a Ondřeje Hnízda. V Netolickém muzeu bude od 17 hodin komentovaná prohlídka výstavy obrazů Ivany Novákové. Autorka osobně přiblíží pozadí vzniku jednotlivých obrazů, podělí se o své inspirační zdroje a poodhalí také techniky, které při tvorbě používá. Na koupališti Pohoda v Sezimově Ústí vystoupí v 19 hodin kapela Flying Parties. Talentovaný hudebník a skladatel Radim Leher zahraje od 20 hodin na zámku Kratochvíle u Netolic. Pohádka o Popelce, tak to začne v 15 hodin u zámku Červená lhota. Pohádku Kloboučkový fantom uvidí vaše děti a také případně vnoučata od 17 hodin na nádvoří Českobudějovické radnice. Duo Bárka zahraje od 19 hodin a 30 minut na Farské zahradě u kostela svatého Jiljí v Heřmani u Protivína. Městská knihovna v Táboře pořádá od 17 hodin tvořivé odpoledne pro děti a od 18 hodin tam pak začne autorské čtení Terezy Horvátové pro dospělé. Špičková česká klavíristka Veronika Bémová vystoupí od 20 hodin v Lubocké Alšově Jihočeské galerii. V památníku města Protivín začne v 17 hodin vernisáž výstavy malíře Štěpána Mikuláše Mareše. Letos v dubnu uplyne 10 let od jeho úmrtí. Festival Krumlov nabídne v klášterní zahradě pohádku z Budíku od 15 hodin a od 17 hodin pak představení Táta a syn. Letní scénu kláštera v Borovanech dnes navštíví legenda českého folku, která na scéně působí už přes 50 let. Žalman a spol. Začne hrát a zpívat ve 20 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Robbieho Williamse teď vystřídá Lenka Rybáčková a zprávy.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: O výši základní úrokové sazby bude odpoledne rozhodovat Česká národní banka. Podle komentářů členů bankovní rady by sazba mohla zůstat na současné úrovni, tedy 3,75%. Důvodem je hlavně obava centrální banky z možného zrychlení růstu cen. Nejistotu zvyšuje také geopolitická situace, hlavně konflikt na Blízkém východě. Město České Budějovice využilo letní prázdniny k opravám na několika základních a mateřských školách. Informovala o tom primátorka Dagmar Škodová-Parmová z Hnutí Naše Česko. Investiční akce za bezmála 200 milionů korun se zaměří na snížení energetické náročnosti v mateřských školách Zejerova a Nerudova, na rekonstrukci elektroinstalace v základní škole Nerudova a na instalaci nových venkovních žaluzí v základní škole Máji 1. Závod světového poháru v orientačním běhu začal včera ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku. Přijelo tam 300 orientačních běžců z celého světa. Doprovodný program potrvá až do neděle. Předseda Českého svazu orientačních sportů Jan Picek zve na páteční a sobotní slavnostní ceremoniál a také na koncert. Pro diváky je na místě instalovaná velkoplošná obrazovka. Můžou využít také fotokoutek. Český film Folklore režisérky Viktorie Štěpánové získal studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Bude se tak moct zúčastnit soutěže o 99. ročník Oscarů v kategorii animovaný krátký film. Na svém webu o tom informovala Americká akademie filmového umění a věd, která prestižní filmové ceny uděluje. Snímek letos uvedl ve světové premiéře Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Jihočeské hokejové derby mezi Banez Motorem České Budějovice a Kohouty Tábor skončilo 4-0. Druhý přípravný zápas letošní extraligy českobudějovičtí hokejisti odehrají dnes proti Dukle Jihlava. Začíná v 17 hodin a 30 minut. Bude oblačno až zataženo s četnými přeháňkami, místy i bouřkami, ojediněle silnými. Naměříme nejvýše 29 stupňů, na horách do 25. Vítr bude slabý, během dne místy mírný vítr západních směrů. V bouřkách přechodně zesílí a biozátěž bude vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V Nádražní ulici v Českých Budějovicích je silný provoz kvůli střetu dvou nákladních aut a dvě auta se střetla taky v Dobrovodské ulici. K nehodě nákladního a osobního auta došlo na silnici 4 u Přechovic na Strakonicku a ke srážce se zvěří na silnici 166 u Kájova na Českokrumlovsku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7:30, k tomu 3,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké čtvrteční ráno. V polovině prázdnin hlásí jihočeští památkáři menší návštěvnost než v minulém roce. Nejčastěji míří návštěvníci na státní hrad a zámek v Českém Krumlově. Podrobnosti uslyšíte za chvilku v rozhovoru, který pro vás máme připravený, ale ještě předtím bude zpívat Jana Chládková.

0: Výstavy, kulturní akce a večerní a divadelní prohlídky. Nejenom na to lákají jihočeské památky v průběhu letních prázdnin turisty. Loni je navštívilo více než 800 tisíc lidí. A průběh letošní turistické sezóny nám teď zhodnotí mluvčí územní památkové správy Národního památkového ústavu Markéta Slabová, která je s námi ve spojení. Paní Slabová, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Krásné dobré ráno, děkuji za milé přivítání.
0: Řekněte, jaká je tedy zatím návštěvnost v porovnání s tím minulým rokem?
1: Od začátku roku do konce července navštívilo 13 jihočeských státních památek téměř 438 tisíc lidí. Ve srovnání s loňskem je to sice asi o 2% méně, ale samotný červenec byl velmi povedený. Přijelo téměř o 3% více návštěvníků než loni a dokonce téměř o 8% více než před dvěma lety. Tím se potvrdilo, že hlavní turistická sezóna je letos opravdu silná. Největší zájem byl tradičně o státní hrad a zámek Český Krumlov, který od začátku roku navštívilo přes 133 tisíc lidí, hned za ním následuje zámek Hluboká s více než 112 tisíci návštěvníky. Zajímavé ale je to, že právě v červenci byla Hluboká dokonce o něco navštěvovanější než Český Krumlov, bylo to zhruba o 3300 lidí více. Je vidět, že během letních prázdnin láká hlavně české rodiny Hluboká, zatímco Český Krumlov tradičně navštěvuje více zahraničních turistů.
0: No, říkala jste, jestli jsem dobře zachytil, 112 tisíc na Hluboké turistů.
1: Ano, přesně tak.
0: Když tolikhle lidí projde přes ty koberce a přes ty parkety, tak to tedy, proto si musí ty hrady a zámky pěkně užít. Ale
1: my jsme velmi rádi, že za námi turisté zavítají, protože každá zakoupená vstupenka je vlastně podporou do obnovy a já se můžu pochlubit, na Hluboké letos máme nové koberce, takže můžete vstoupit bez obav.
0: Tak to pěkně vyšlo. Vidíte, no, na začátku nové letní sezóny uvedly jihočeské památky hned několik novinek. Tak paní Slabová, prosím, mohla byste nějaké ty novinky připomenout?
1: Tak my se snažíme, aby se lidé měli důvod na naše památky vracet, takže jsme letos připravili opravdu hodně novinek. Velký ohlas, když už jste zmínil Hlubokou, právě má zpřístupněná zámecká kuchyně, která není letos s průvodcem, ale bez průvodce. Návštěvníci si ji mohou poprvé projít sami vlastním tempem. Stačí přijít kdykoliv během otevírací doby, zakoupit si vstupenku, mohou využít tištěného nebo elektronického průvodce a prohlédnout si expozici tak dlouho, jak chtějí. A ukazuje se, že právě od tyhle ty prohlídky je opravdu veliký zájem. Na kuchyni se zvýšila návštěvnost téměř o 50%. Velkou radost máme také z toho, že jsme letos poprvé připravili speciální prohlídky určené přímo dětem, a to na zámku Český Krumlov a Kratochvíle, tam předtím dříve nebyly. Dětské prohlídky nabízejí také zámky Hluboká a Třeboň, anebo klášter Zlatá koruna, kdy dětskou prohlídku doprovodí i divadelní představení. No, tou největší novinkou, která je žhavá, je výstava v Jindřichově Hradci, která se jmenuje Veličenstvo před branami, a ta přibližuje, co se dělo, když do Hradce zavítal císařský dvůr nebo některý příslušník habsburského rodu. Co se muselo připravit, jak návštěva probíhala, kolik stála. A také takovým pěkným bonusem jsou české korunovační klenoty, které vlastně si návštěvníci mohou prohlédnout také z bezprostřední blízkosti, byť to nejsou originály, ale určitě to stojí za to.
0: No, paní Slabová, prázdniny ještě zdaleka nekončí. Dneska máme 6. srpna. Jaké akce ještě do konce prázdnin nabídnou naše jihočeské hrady a zámky?
1: Tak zrovna přímo dnes, tady 6. srpna, se konají hrané prohlídky na zámku v Třeboni. Jestli je vaši posluchači ještě neviděli, tak je vřele doporučuji. Jmenují se Soaré u princezny Terezie a vrací se do atmosféry 20. let minulého století. Návštěvníci se stanou hosty na večírku svobodné princezny Terezie. Na večírku se bude samozřejmě pít alkohol, tančit Charleston, takže to jistě bude stát za to. Jinak vrcholem celé turistické sezóny, ta letní sezóny, bude Hradozámecká noc 22. srpna, a to budou otevřeny po setmění opravdu všechny brány jihočeských památek, tedy ve správě Národního památkového ústavu. Já bych ráda pozvala na Hlubokou, tam se ty prohlídky ponesou v duchu Afriky, kdy se Adolf Schwarzenberg bude chystat na své další safari. V Třeboni bude již zmíněné soaré u princezny Terezie, v Nových Hradech se bude také lovit a budeme se vydávat za exotikou, protože tamní hrabě pojede na Ceylon. Třeba Zlatá koruna, ta bude mít krásné prohlídky jenom za svitu svíček a za zvuku hudby, takže to bude určitě stát za to. No, zkrátka je toho hodně a já vaše posluchače raději odkážu na webové stránky npu.cz, kde najdou kompletní přehled všech památek otevřených právě 22. srpna během Hradozámecké noci.
0: Tak to říká mluvčí územní památkové správy Národního památkového ústavu Markéta Slabová. Paní Slabová, jak jsme tady slyšeli, tak naše jihočeské památky žijí, stále žijí. Takže děkujeme za pozvánku, za všechny ty informace a i vám hezké léto.
1: Já vám velmi děkuji za pozvání, vašim posluchačům i vám přeji krásný zbytek léta. Děkujeme, že na naše památky chodíte. Mějte se hezky a nashledanou.
0: Nashledanou na nějakém z hradů.

0: počasí.
1: Je 7:45, k tomu 15:15. My jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, tam drží dnes službu meteorolog Tadeáš Gregor. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Máme zataženo až oblačno na většině území, pak s deštěm nebo přehánkami. Na Táborsku a Jindřichohradecku se ojediněle vyskytují i bouřky a teploty jsou mezi 19 a 23 stupni Celsia. V Českých Budějovicích zatažená obloha, slabě nám prší, máme 19 stupňů, vane slabý jižní vítr 2 metry za sekundu, tlak je 1018 hektopaskalů, tlaková tendence vzestup a pak pokles. Churáňov hlásí 17,5 stupňů a slabý déšť.
1: Jak jsou na tom naše jihočeské řeky?
2: Máme na našich řekách skutečně mimořádné sucho. Vltava, Soumarský most 38 cm zakázáno splouvání. Vyšší Brod 61 cm, tam nám Lipno udržuje dostatečný vodní stav, respektive na hraně. Je to prosíždění, splujete to. Lužnice je nesízdná, Pilař 104 cm, Bechyně 68 cm a nesízdná je také Otava v Katovicích, kde je 33 cm vody. Teplota vody včera na Lipně 26 stupňů Celsia.
1: A jak bude přes den?
2: Bude oblačno až zataženo s četnými přeháňkami, místy i bouřkami, které budou ojediněle i silné. Dnešní maximální teploty 26 až 29 stupňů, na horách 22 až 25 a bude vát slabý, během dne místy mírný vítr ze západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí. Biozátěž dnes na Trojce, vysoká zátěž.
1: A v noci a zítra?
2: V noci bude zpočátku ještě oblačno až zataženo, místy s přeháňkami a bouřkami, ale během noci budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Noční, respektive ranní minima 18 až 15 stupňů, na horách 16 až 13 a bude vát slabý vítr ze západních směrů 1 až 4 metry za sekundu. No a zítra bude převažovat polojasno, dopoledne bude přechodně až jasno a odpoledne naopak zejména na horách až oblačno. Večer bude oblačnosti dále přibývat v celém kraji. Zítřejší maxima 25 až 28 stupňů, na horách 20 až 23 a bude vát slabý vítr ze severních směrů 1 až 4 metry za sekundu. Biozátěž zítra na Dvojce.
1: Jaké počasí očekáváte na sobotu?
2: V sobotu bude polojasno až jasno, v noci a ráno pak až oblačno. Ranní minima 17 až 13 stupňů, odpolední maxima 26 až 30 a bude vát slabý vítr z východních směrů do 4 metrů za sekundu.
1: Říká meteorolog Tadeáš Gregor. Díky za to, za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Letní prázdniny v 21. století trvají 2 měsíce. Jak to ale bylo dřív, na to se v rubrice Co v učebnicích nebylo za chvilku zaměří Martin Písařík. Po písničce.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že děti mívaly mnohem kratší prázdniny než dnes? O tom, že by měly mít děti v létě čas na oddych, se mluvilo už za Jana Amose Komenského, ale definitivně zavedla prázdniny až Marie Terezie. A to v roce 1774 spolu s dekretem, který uzákonil povinnou školní docházku. Jejich délka nebyla ještě přesně určena, pouze nesměla překročit 5 týdnů. Volné dny ale nebyly v létě. Začínaly 21. září a končily 31. října. O 12 let později nechal prázdniny přesunout císař Josef II. Trvaly od poloviny července do konce srpna. A proč panovník vybral teplé letní měsíce? Ne pro zábavu školou povinné drobotiny, ale protože nastala doba sklizně. Děti museli pomáhat rodičům na poli, takže lavice zůstávaly stejně většinou prázdné. V roce 1870 se prázdniny prodloužily ještě o týden. Teprve 12. července 1925 vydalo Ministerstvo školství a národní osvěty výnos, kterým sjednotilo začátek a konec školního roku. Stanovilo, že začíná 1. září a končí 30. června. Tehdy šlo o významný krok k celostátnímu sjednocení. Do té doby si každá škola určovala prázdniny sama podle různých regionálních zvyklostí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede pětistoletími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Rusko pokračovalo v útocích na jih oděské oblasti. Údery zranily nejméně jednoho člověka. Osvěžovna pod pancířem na Šumavě je mimo provoz. Pramen vyschl. Otevřená okna u zaparkovaných aut ulehčují práci zlodějům, varuje policie. Den bude deštivý, teploty do 29 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Rusko přes den i večer útočilo na cíle v oděské oblasti. Terčem byla přístavní infrastruktura, podniky i obytné domy.
3: Náčelník oděské oblastní vojenské správy Oleh Kyper na svém telegramovém kanálu informoval o poškození 7 domů, několika osobních aut a jednom zraněném. Ruské rakety a proudové drony zasáhly podle záběrů ze sociálních sítí také jednu z nákladních lodí. Při včerejším útoku na jeden z podniků na jihu oděské oblasti zahynul 62-letý muž, který nestačil doběhnout do krytu a 8 lidí bylo zraněno, z toho 3 ženy, uvedla oděská prokuratura. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Osvěžovna u pramene Řezné na Šumavě je dočasně uzavřena. Pramen řeky vyschl a není možné pití chladit, informuje o tom provozovatel na sociálních sítích.
4: Osvěžovnu pod vrcholem pancíře vybudoval a provozuje spolek Výlav Šumava. Voda je tam do dřevěných van přiváděna dřevěnými koryty od pramene řeky Řezné. Ten teď ale vyschl a z tohoto důvodu nebudou dál osvěžovnu doplňovat, dokud nezaprší a pramen se znovu nerozteče. Ze Šumavy Jitka Englová, Český rozhlas.
1: Policie upozorňuje na pootevřená nebo zcela otevřená okna u zaparkovaných aut. Právě to podle ní může usnadnit práci zlodějů. Naposledy takový případ řešili strážníci v úterý v Českobudějovické Klavíkově ulici. Informovala o tom jejich mluvčí Věra Školková. Narazili tam na zaparkované auto s otevřeným oknem. Policie připomíná řidičům, aby si před odchodem od vozidla zkontrolovali zavřená okna, zamčené dveře a nenechávali žádné cennosti na očích. V Praze dnes začíná výstava o kouzelnickém světě Harryho Pottera. Putovní projekt televizního studia Warner Bros. Míří po New Yorku, Vídni nebo Paříži do veletržního areálu v pražských Letňanech.
5: I shall place the sorting hat on your head. And you will be sorted into your houses.
6: Srdcem výstavy jsou bradavické koleje. Díky interaktivnímu náramku si každý vybere svou kolej, patrona i kouzelnickou hůlku. Za splněné úkoly pak dostane body pro Nebelvír, Zmiozel, Havraspár nebo Mrzimor. Ve školních lavicích si pak můžou lidé namíchat lektvar, přesadit mandragoru nebo porazit bubáka pomocí digitální hůlky. Chybět nebude ani fanfrpál, hledání zlatonky nebo vyvolávání patrona. Výstava potrvá až do 21. března příštího roku. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo s četnými přehánkami, místy i bouřkami, ojediněle silnými. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 a 29 stupni, na horách mezi 22 a 25. Vítr bude slabý, během dne místy mírný vítr západních směrů, v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž bude vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dvě auta se střetla v ulici Pražská v Českých Budějovicích. Záchranáři k nehodě už vyjeli. V nádražní ulici v Českých Budějovicích je silný provoz kvůli střetu dvou nákladních aut. A dvě auta se střetla taky v Dobrovodské ulici. A k nehodě nákladního a osobního auta došlo na silnici 4 u Přechovic na Strakonicku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: 8 hodin, k tomu 4,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve čtvrtek 6. srpna. Dobré ráno a pěkný den přeje ze studia Luboš Voráček. Vedra a také nedostatek srážek komplikují práci rybářům po celé České republice. V některých rybnicích rychle ubývá voda a ryby tak ohrožuje nedostatek kyslíku. Budeme o tom mluvit za chvilku v reportáži, ale ze všeho nejdřív je tu Petr Muk.

0: Tropické teploty a také dlouhodobé sucho dál snižují hladiny rybníků napříč Českou republikou. Rybáři omezují krmení, rybníky provzdušňují a někde už museli dokonce ryby předčasně přelovit, aby zabránili jejich úhynu. Ve Vodňanech se snaží problémům předcházet intenzivním sledováním množství kyslíku ve vodě.
1: A vyrazíme.
2: Vedoucí střediska vodňanských rybářů Miloslav Vaněček odvázal loď a vyrážíme na vodu.
1: Pojedeme na prostředek, tam máme ten náš přístroj, ten nám vlastně kontinuálně měří obsah kyslíku ve vodě, teplotu vody a teplotu vzduchu. Já to můžu samozřejmě sledovat vzdáleně, ale zdálo se mi, že tam vlastně nějaké chyby, tak se na to dneska pojedeme podívat osobně přímo k tomu přístroji.
2: Tohle je vlastně loď, kterou běžně krmíte ryby.
1: Je do té násypky vlastně zesila, nasypeme určitý množství krmiva.
2: To teď úplně dělat nemůžete.
1: Jak jsou ty vysoké teploty, tak naopak vůbec nekrmíme. My máme teda štěstí, většina našich rybníků je napájená z řeky Blanice nebo jako z Mlýnského náhona, takže nějaká voda sem stále jde. Už to není takové množství, aby jsme úplně mohli reagovat na ten odpar, který samozřejmě je teď velký, ale pořád určité množství vody jsme schopni do těch rybníků nahnat.
2: A my jsme teď dorazili k přístroji, který měří hladinu kyslíku. Ten přístroj je vlastně taková krabička, svítí na nás zeleně, nahoře má solární panel. Je vidět, že na něm občas řadují asi vodní ptáci.
1: Zjevně dost často, tak si trochu spláchneme.
2: Trošku zaneřáděný.
1: Tak já sebou mám teda ještě mobilní vlastně oximetr, jestli měří stejné hodnoty.
2: To je takový jenom větší přístroj právě s kabelem a se sondou.
1: Taková větší kalkulačka, takže si to můžu zbalit do tašky, popojet s tím, kam potřebuju, jezdím s tím po rybníkách různě. Teď on v létě docela intenzivně.
2: Už tam začínají skákat čísla.
1: Teď vidíte, že tady máme nějakých 6,3 mg, což je jako super.
2: To horké léto by mohlo mít vliv i na výslednou kondici ryb nebo na jejich výslednou váhu na podzim.
1: Určitě to ty přírůstky ovlivní, přece jenom tak nekrmíme, takže ta ryba tam nemá tu přidanou potravu, kterou my dáváme. Ta ryba je z toho tepla ve stresu, mohou tam nastat nějaké zdravotní problémy.
2: Větší potíže s nedostatkem vody a horkem má například rybářství Třeboň. V jejich rybnicích chybí 37% vody, což je zhruba 28 milionů kubíků. Některé už museli rybáři slovit a zbylou vodu přepustit nebo přečerpat do jiných rybníků, vysvětluje výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
3: My jsme museli slovit 5 rybníků, další dva budou tento týden následovat. Ten výlov toho rybníka je vždy až tou poslední nejkrajnější možností, které se uchylujeme, a vždy předtím se snažíme větší část té obsádky toho rybníka, těch ryb z toho rybníka odlovit nějakým způsobem do nějakých sítí, tak abychom eliminovali jejich stres a vlastně možný úhyn při výlovu.
2: V souvislosti s vysokými teplotami už rybáři evidují i úhyny ryb.
3: Odehrává se to na rybnicích větších i menších. Ty úhyny byly v řádech kusů a většinou se jednalo o takové ty citlivější druhy, jako je candát, štika, okoun, někdy i sumec.
2: Zvýšit hladinu kyslíku se třeboňští rybáři snaží v některých místech i provzdušňováním. Z Vodňan Kristýna Baršíny, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 8:45 a k tomu ještě minuta. Máme pro vás informace o počasí. Dnes nás čeká oblačno i zataženo s četnými přeháňkami, místy i bouřkami, ojediněle i silnými. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách pak 22 až 25 stupňů Celsia. Vád by měl slabý, během dne místy mírný vítr západních směrů rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu, který bude v bouřkách přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 3, to je ta nejvyšší zátěž. Ještě se naposledy podíváme na SMSky a přišla také zpráva z Týna nad Vltavou, ve které se píše: dobré ráno, po bouřce, slabý déšť a klidno, 23 stupňů. Užijte si příjemného dnešního dne, přeji a zdraví všechny, Věra z Týna nad Vltavou. Věro, děkujeme. Černovice u Tábora, ty hlásí 22,5 stupně, jak píše pan Folta, děkujeme za tu zprávu. A pak tu ještě máme SMSku z Větřní, kde je 22 stupňů, polozataženo, po bouřce a mrholí. Zdraví Zuzka a Honza. Tak i do Větřní děkujeme za zprávu a přejeme hezký den.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude folková zpěvačka, textařka a skladatelka Pavlína Jíšová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
1: Hokejový klub Banes Motor České Budějovice odehrál včera první přípravný zápas. Doma vyhrál nad Táborem 4-0. Na utkání se připravovali také profesionální hokejoví rozhodčí, kteří se sešli na ledové ploše táborského zimního stadionu a během semináře se také dozvěděli i novinku z pravidel. Budeme o tom mluvit za chvilku po písničce.
3: Znáš mě?

0: Hokejisté Motoru České Budějovice a Tábora se včera střetli v Budvar aréně. Motor vyhrál přípravné utkání 4-0. V přípravě na novou hokejovou sezonu ale nejsou pouze hráči, ale také rozhodčí. Profesionálové, kteří se chystají na extraligu, se sešli v Táboře.
1: I trénink rozhodčích, stejně jako hokejových mužstev, začíná zapískáním a proslovem šéfa. Manažer extraligových rozhodčích Vladimír Pešina zopakoval, co svým kolegům v úvodu sezóny říkal.
2: Vítáme v sezóně a se moc těšíme na to, co nás čeká, protože letos ta sezóna bude extrémně náročná.
1: Může se i rozhodčí bruslařsky o něco zhoršit v létě?
2: Neměl by. A je to tak, že ty kluci díky tomu, co jsme zavedli, tak bruslařsky jsme udělali během 4 let obrovský pokrok. My jsme začali dělat power skatingové věci a začalo se pracovat se žlábkama a s bruslema jako klasicky, tak jako u hráčů, protože jinak bychom to vůbec nebyli schopni stačit.
1: Zkušený mezinárodní rozhodčí Miroslav Hocký mimochodem do Tábora dorazil z Prahy na kole. Považuje seminář za věc, která je nezbytná.
3: Pro nás to je velice důležité, protože my nemáme možnost chodit na ledovou plochu, máme možnost akorát si chodit zaběhat a jezdit na kole a podobné věci, takže pro nás tak je to velký benefit, že si můžeme ty nohy rozjet, třísla protáhnout a podobně.
1: Rozhodčí i mezi sebou zjišťovali, kdo kde a kdy jakou přípravu řídí. Na ledě působili svižně, brzdy, obraty, rychlé změny směru, to k jejich profesi patří. Pokračuje Miroslav Hocký.
3: Jsou pro nás vlastně bruslařské testy připravené, které se skládají z vytrvalostní části a potom z rychlostně obratnostní části. Je to doprovázené hnedka i atletickými testy, kdy se běhá, jezdí se na airbiku a samozřejmě nedílnou součástí je i pravidlový test z pravidel ledního hokeje.
2: Novinek není pro letošní rok moc, ale klíčová věc bude uvazování. Od letošního roku v normálních situacích ve vyvážené hře nebudeme hráče varovat, ale budeme ho rovnou z bole vyhazovat a měnit.
1: Rozhodčí se to rozvědí teď a tady v Táboře?
2: Ano, teď budou mít premiéru a dostanou 4 dny intenzivní výuky a nalejvárny ohledně změn v pravidel.
1: Vladimíra Pešinu ještě doplnil Miroslav Hocký, přidal novinku, kterou uvidí fanoušci v nové sezóně.
3: Můžeme mít na ledě 3 asistenty kapitána, pokud není nominován kapitán týmu, takže od letošní sezóny nemusíte vidět na ledě kapitána, ale až 3 asistenty. To je taková, řekněme...
1: To je zajímavost.
3: Je to zajímavost, málo kdo tohle to ví.
1: Říká hokejový rozhodčí Miroslav Hocký z Tábora Kamil Jáša, Český rozhlas.
0: A ještě doplním, že další přípravné utkání čeká českobudějovické hokejisty právě dnes od 17:30 doma proti Jihlavě.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Luděk se vypořádává se svými kamarády a zakazuje jim, aby se stýkali s Dášou. Komediální seriál Most. ČT 2. Pohádkový poklad mu otevírá cestu k nelítostné pomstě. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Je možné se rozhodnout mezi láskou k baletu a láskou k muži? Oscarový britský film z baletního prostředí Červené střevíčky. Čtvrteční večer s Českou televizí.
0: Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede pětistoletími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
2: Máme pro vás zprávy, které připravila Lenka Rybáčková.
3: Je 8:30.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Korupční kauze nákupu urychlovačů v pražské nemocnici Bulovka je obžalovaných 5 lidí a jedna právnická osoba, tedy firma nebo organizace. Oznámil to státní zástupce Zdeněk Matula. Jeden člověk je podezřelý z přijetí úplatku, ti další pak ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, z pronevěry nebo maření spravedlnosti. Poslední obžalovaný a právnická osoba pak trestnému činu měli napomáhat. Ve věci státní zástupce podal taky 3 návrhy na dohodu o vině a trestu. Ty soudu navrhuje pro jednu fyzickou a 2 právnické osoby. Festivalová zóna festivalu Krumlov, tak jako každý čtvrtek, patří pohádkám v klášterní zahradě. Dnes pořadatelé zvou na teátr Pavla Šmída. V 15 hodin začne pohádka z budíku a v 17 hodin představení Táta a syn. Vstupné se neplatí. 6. ročník sportovních her mládeže partnerských měst Games for Friends pořádá dnes a zítra město Písek a jeho sportovní kluby. Přibližně 130 účastníků z německého Veclaru, slovenského Velkého Krtíše, lotyšského Smiltene a ukrajinské Šepetivky se utkají v basketbalu, fotbalu, házené, karate a plavání. Sportovní program doplní i poznávání města. Lidé po celém Japonsku i světě si dnes připomínají 81. výročí svržení atomové bomby na město Hirošima. Puma se jménem Little Boy zabila až 160 tisíc lidí, většinou civilistů. Útok na Hirošimu a následný úder na město Nagasaki ale taky uspíšil japonskou kapitulaci a konec druhé světové války. Organizace spojených národů vyzývá k tomu, aby se nic podobného neopakovalo. Česká smíšená štafeta na 4x400 metrů získala stříbro na juniorském mistrovství světa v atletice. Nejrychlejším úsekem ze všech finalistek jí k tomu pomohla finišmenka Linda Bodková, hvězda nedávného dorosteneckého mistrovství Evropy. Juniorské mistrovství světa bude pokračovat do neděle. Bude oblačno až zataženo s četnými přeháňkami, místy i bouřkami, ojediněle silnými. Namíříme nejvýše 29 stupňů, na horách do 25. Vítr bude slabý, během dne místy mírný západních směrů. V bouřkách přechodně zesílí a biozátěž vysoká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Auto se střetlo se zvěří na silnici 105 u obce Olešník na Českobudějovicku, taky na silnici 23 u obce Doňov v okrese Jindřichův Hradec. A v Českých Budějovicích došlo k nehodě 2 aut v Dobrovodské ulici a také u křižovatky Pražská a Hany Kvapilové. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 8:30, k tomu 3:15 a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké letní čtvrteční ráno. Vysoké letní teploty každý den zaměstnávají jihočeské záchranáře. Za jediný den mají dokonce i 300 výjezdů. Jak sami za chvilku uslyšíte, ale ještě předtím bude zpívat Michal David.

0: Slabost, bolest hlavy, nevolnost a také celkový kolaps. Vysoké teploty v posledních dnech působí zdravotní komplikace řadě lidí. Na pomoc k nim pak vyjíždí zdravotničtí záchranáři. Kolik výjezdů denně mají ti naši jihočeští? Nám teď doplní mluvčí zdravotnické záchranné služby pan Vojtěch Míra, který je s námi ve spojení. Dobré ráno, vítejte ve vysílání, pane Míro.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: A rovnou pojďme k těm číslům tedy. Ke kolika případům každý den naši nebo vy jihočeští záchranáři vyjíždíte?
1: Tak my dlouhodobě vyjíždíme přibližně ke 240 případům denně a během těch posledních tropických dnů ta výjezdová aktivita byla výrazně vyšší. My vlastně ten rekordní poslední červencový den, kdy jsme během 24 hodin zaznamenali dokonce 345 zásahů, což byl vlastně největší denní počet výjezdů za posledních 6 let, tedy vlastně od období pandemie COVID-19 a téměř o 50% více než v běžném provozu. A zvýšená výjezdová aktivita přetrvávala potom i v dalších dnech a naše posádky se po většinu tohoto období pohybovaly kolem 300 zásahů denně.
0: To je poměrně vysoké číslo. Jaké jsou nejčastější případy, ke kterým zdravotníci vyjíždějí?
1: V těch horkých dnech výrazně přibyly kolapsové stavy, nevolnosti, dloby a potíže jako spojené s přehřátím organismu. Během této vlny veder jsme evidovali přibližně 100 takových případů. Jenom během toho rekordního dne jsme ale zasahovali také asi u 60 úrazů, 35 poruch vědomí, 30 alergických reakcí a víc než 20 případů dušnosti. Takže horko tedy neznamená jenom více kolapsů, ale celkově vyšší počet akutních zdravotních komplikací.
0: To horko, ano, teď působí komplikace. A prosím, mohl byste posluchačům poradit, jak se co nejlépe chránit před těmi vysokými teplotami?
1: Určitě, tak tím základem je pravidelně doplňovat tekutiny, ideálně tedy průběžně během celého dne a nečekat až na pocit žízně. Vhodná je voda, neslazené nápoje nebo minerálky. Alkohol naopak organismus odvodňuje, takže tam jako opatrně v teplejší části dne my doporučujeme omezit fyzickou námahu a pobyt na přímém slunci. Pomáhá lehké oblečení, pokrývka hlavy, pobyt ve stínu a postupné ochlazování organismu a zvýšenou pozornost je potřeba věnovat dětem, seniorům a chronicky nemocným. A pokud se objeví výrazná slabost, bolest hlavy, nevolnost nebo závratě, tak by měl člověk přerušit aktivitu, přesunout se do chladu a doplnit tekutiny. A při poruše vědomí nebo zmatenosti, případně křečí nebo výrazném zhoršení stavu je potřeba volat linku 155.
0: A máme do sebe tlačit nějaké studené nápoje, extra studené, nebo třeba nějak se podchlazovat systematicky? Pomáhá to?
1: Určitě bychom neměli požívat ty nápoje nějak extrémně podchlazené ve větším množství, což může způsobit teplotní šok. Zase naopak je lepší popíjet chladné nápoje. Nemusí to být nutně s ledem, ale stačí, aby ta teplota toho nápoje byla nižší, než je teplota vzduchu, což většinou se daří. A samozřejmě se můžeme pravidelně ochlazovat, ať už venku v bazénu, když máme tu možnost, anebo ve sprše.
0: Pane Míro, vy jste mluvčím zdravotnické záchranné služby. Prosím, připomeňte řidičům, co dělat, když uslyší, případně tedy uvidí už houkající sanitku.
1: Za prvé potřeba zachovat klid, protože to vidíme nejčastěji, že ty lidi, řidiči zazmatkují. Podívat se do zrcátek, zjistit směr té sanitky, zpomalit a včas si vytvořit prostor, uhnout co nejvíc tedy doprava, případně bezpečně zastavit, ale nebrzdit prudce hlavně, nezajíždět na červenou do křižovatky, jako tak, abychom blokovali průjezd té sanitky. Samozřejmě můžeme projet červenou, ale jenom tak, abychom umožnili ten průjezd a v koloně vytvořit záchranářskou uličku, což je taky častým neduhem, ale už se to trošku daří postupně zlepšovat.
0: Tak to říká mluvčí zdravotnické záchranné služby Vojtěch Míra. Pane Míro, díky za povídání a přál bych vám málo práce.
1: Moc děkujeme, hezký den, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Bude oblačno až zataženo s četnými přeháňkami, místy i bouřkami, ojediněle i silnými. Dnešní maximální teploty 26 až 29 stupňů, na horách 22 až 25 a bude vát slabý. Během dne místy mírný vítr ze západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí. Biozátěž dnes na Trojce, vysoká zátěž.
1: A v noci a zítra?
0: V noci bude zpočátku oblačno až zataženo, místy s přeháňkami a bouřkami. Během noci ale budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Noční minima 18 až 15 stupňů, na horách 16 až 13 a bude vát slabý vítr ze západních směrů 1 až 4 metry za sekundu. No a zítra přes den pak převážně polojasno, dopoledne přechodně až jasno a odpoledne pak zejména na horách až oblačno. Večer pak oblačno postupně v celém kraji. Zítřejší maximální teploty 25 až 28 stupňů, na horách 20 až 23 a bude vát slabý vítr ze severních směrů 1 až 4 metry za sekundu a biozátěž bude na Dvojce.
1: A pane Gregore, jaké počasí očekáváte vy meteorologové na víkend, tedy na sobotu a neděli?
0: Víkend bude slunečný a postupně se bude oteplovat. V sobotu bude polojasno až jasno, v noci a ráno až oblačno a teploty nám ráno klesnou na 16 až 12 stupňů a vystoupají odpoledne na 26 až 30 stupňů Celsia. Bude vát slabý vítr z východních směrů do 4 metrů za sekundu. No a neděle bude jasná až polojasná s ranními minimy 17 až 13 stupňů a odpoledními maximy 29 až 33 stupňů Celsia. Bude vát slabý jihovýchodní nebo jižní vítr 1 až 4 metry za sekundu.
1: Říká meteorolog Tadeáš Gregor. Děkuji za to a přeji hezký den.
0: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Krištof dohrála 8 minut před 9. hodinou. To znamená, že za 8 minut nás čekají zprávy, které připravuje Lenka Rybáčková a hned poté se rozpovídá kolegyně Hanka Šoberová v rámci jeho Českého dopoledne. Hanko, vítej.
1: Ahoj Luboši, hezké dopoledne tobě i našim posluchačům.
0: Co tam máme?
1: Máme toho spoustu. Dneska se podíváme na nová pravidla pro vydávání léku Tamoxifen. Ten potřebují pacientky s rakovinou prsu. Vyrazíme taky do českobudějovické Stromovky, kde rozkvetlé louky lákají vzácné druhy hmyzu. Zjistíme, jak můžou zelené střechy a fasády pomáhat ochlazovat města během letních veder, což je téma skutečně aktuální. No a nabídneme ochlazení, zamíříme třeba na let za hokejisty Motoru a rozhodčími, kteří se chystají na novou sezonu, a nebo naše posluchače naučíme připravovat si řeckou specialitu kafe frappé. Jestli pak si dáš kafe frappé, Luboši, někdy?
0: Ne, já piju distretto. Bez mlíka, bez cukru, bez počálku.
1: To a říkám horké.
0: Nic. No jasně.
1: No nevím, v tomhle počasí to frappé bude, myslím, že docela dobrá volba, ale uvidíme. Není to nic složitého, přiznám se, že jsem kdysi v Řecku byla na brigádě a tam jsem se ho něco napřipravovala a bylo to jednoduché, takže myslím, že to zvládnu i naši posluchači, takže si přátelé u kávy nebo rovnou u frappé nalaďte Český rozhlas České Budějovice.
0: Říká průvodkyně Jihočeským dopolednem Hanka Šoberová. Hanko, díky za tu pozvánku. No a Luboš Voráček, děkuje za tu vaši ranní pozornost. Přeji hezký den, užijte toho deště, pokud něco tady u vás také spadne. A budu se těšit na slyšenou při písničkách pro radost, což bude ve 12 hodin.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Výplata superdávky začne od příštího týdne. Podle neziskových organizací přišli o podporu někteří seniori a zranitelné rodiny. Orientační běžci z celého světa dnes společně odstartují světový pohár v orientačním běhu ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku. Během včerejšího večera se podařilo najít tělo 28-letého muže, který se utopil na jezeře Most. Den bude deštivý s teplotami do 29 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Nárok na ní má zatím přes 304 tisíc žadatelů. Většina z nich už pobírala některou z předchozích podpor. Superdávka sloučila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Kvůli zpřísnění podmínek ale zhruba polovině žadatelů podpora klesne, a to nejmíň o 500 korun. Výrazněji ale změna pravidel dopadla na některé důchodce, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
2: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4100. Stalo se i to, že zhruba třetina klientů, kteří šli přes nás, tak jim ta dávka byla zamítnuta úplně a o ten příspěvek přišli.
0: Organizace Charita Česká republika zase upozorňuje na to, že z podpory vypadly některé matky samoživitelky. Ministerstvo kvůli tomu podmínky superdávky od října upraví. Jihočeský kraj předložil majitelce českobudějovického fotbalového Dynama Doroty Neke Edeové nabídku na odkoupení klubu za 32,5 milionu korun. Požaduje za to také převod mládežnické akademie. Nabízená částka vychází ze znaleckého posudku. ČTK to řekl jihočeský hejtman Martin Kuba z hnutí Naše Česko. Dynamo v neděli zahájí sezonu. Ve třetí lize přivítá na domácím hřišti pražskou Admiru. Závod světového poháru v orientačním běhu začal včera ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku. Přijelo tam 300 orientačních běžců z celého světa. Doprovodný program potrvá až do neděle, přibližuje předseda Českého svazu orientačních sportů Jan Picek.
3: My jsme připravili doprovodné závody Gabček Outdoor, kterého se aktuálně účastí už přes 2000 lidí a máme ještě pár volných míst. A také je tady velkoplošná obrazovka, fotokoutek, večer v pátek a v sobotu je slavnostní ceremoniál a také koncert.
0: Policisté večer našli tělo 28-letého muže, kterého hledali od úterní silné bouřky. Na jezeře Most byl v tu dobu na paddleboardu. Po druhém pohřešovaném stále pátrají, říká mluvčí Veronika Hišplerová.
4: Včera ve večerních hodinách se podařilo při pátrací akci nalézt tělo 28-letého pohřešovaného muže. V těchto mimořádně náročných chvílích jsou rodinám a blízkým pohřešovaných k dispozici krizoví interventi, kteří poskytují psychologickou podporu a pomoc.
1: Počasí.
0: Obloha dnes bude oblačná až zatažená s četnými přeháňkami, místy i bouřkami, ojediněle silnými. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 a 29 stupni, na horách mezi 22 a 25. Vítr bude slabý, během dne místy mírný západních směrů, v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Auto se střetlo se zvěří na silnici 105 u obce Olešník na Českobudějovicku a taky na silnici 23 u obce Doňov v okrese Jindřichův Hradec. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré jihočeské dopoledne. Dneska máme čtvrtek 6. srpna, svátek slaví Oldřiška a připomínáme si taky Světový den boje za zákaz jaderných zbraní. Odkazuje na výročí svržení atomové bomby na Hirošimu a připomíná, jak důležité je usilovat o svět bez válečných konfliktů. Narodil se taky Alexander Fleming, skotský lékař a vědec, který objevil penicilin. Jehož práce zachránila miliony lidských osobnostních životů. Letos si připomínáme 145 let od jeho narození. A jedna pranostika na dnešní den, ta praví, na proměnění páně se nemá navážet oblí do stodol, aby nevyhořeli a aby hrom neuhodil. No, ano, ráno už tedy hromu bylo požehnaně, možná i u vás, sprchlo nám a konečně se dá venku dýchat a já věřím, že je vám příjemně konečně po těch mnoha tropických dnech, tak věřím, že to chviličku vydrží a ještě nějaká ta kapka, ideálně dvě, ještě spadnou. No, ať už vás dneska čeká práce, dovolená nebo jenom obyčejné letní povinnosti, přeji vám pohodový den a příjemnou společnost Českého rozhlasu České Budějovice. Hanka Šoberová je s vámi.

0: Necháme doznít zvony na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Marta Kubišová, jedna z nestárnoucích písní, kterou si hrajeme na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Nedostatek léku tamoxifen na rakovinu prsu má v Česku zmírnit nové opatření. Lékárny budou moct hromadně objednat jeho neregistrovanou variantu a balení rozdělit na jednotlivá platíčka, aby se dostalo na co nejvíc pacientek. Jak má nový systém přesně fungovat, to si teď řekneme s editorkou stanice Petrou Matouškovou. Pěkné dopoledne, vítej Petro.
1: Hezký den.
0: Kdy tedy lékárny začnou postupovat podle nových pravidel?
1: Dodávky neregistrovaného tamoxifenu zatím do lékáren nepřišly. Podle ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáše Boráně je ale lékárníci můžou očekávat v nejbližších dnech. Celkem by mělo jít přibližně o 3000 balení.
2: To znamená během zítřka, v pátek, tam potom samozřejmě záleží, jak rychle se dostanou do lékáren, a na další týden máme zase přislíbené další dodávky v objemech opravdu 1000 balení. To znamená, dle přislíbených dodávek opravdu teď máme pokryty jak měsíc srpen, tak měsíc září, a od toho začátku podzimu už máme zase slíbeny další stabilnější dodávky.
1: Tamoxifen si lékárny zajistí z Německa nebo ze Slovenska. Je potřeba říct, že podobně mohly lékárny postupovat i dřív, přípravek ale objednávali konkrétní pacientce individuálně. A změna je i v úhradě léku, zatímco dřív si ho ženy museli zaplatit sami. Teď bude podle ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáše Boráně hrazený z veřejného zdravotního pojištění.
0: No a další změnou je tedy i to rozdělení na jednotlivá balení.
1: Ano, lékárny budou moct každé balení otevřít a vyndat pacientkám jen tolik platíček, kolik potřebují. Zásobu ale budou moct dostat nejdéle na 2 měsíce.
0: Jsou ty neregistrované léky stejně účinné a bezpečné jako ty, které jsou v Česku registrované?
1: Určitě, jak už jsme řekli, lékárny je dovezou z jiných zemí Evropské unie, kde registrované jsou, vysvětluje viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký.
3: Jenom v České republice se nebudou přebalovat do vlastně českých obalů, ale právě využije se té možnosti, že lékárny vlastně ověří, že ten lék je bezpečný, že vypadá tak, jak má, rozdělí ho a pacientům potom vydají vlastně v novém sekundárním obalu, což bude třeba nějaká papírová skládačka, případně sáček s popisem, tak jak se má podle české legislativy.
1: Pro výdej léku podle něj zároveň není potřeba žádný speciální recept od lékaře.
3: Pacientka může využít recept, který má předepsaný třeba minulý týden. Podstatné je, aby ten recept byl platný. A to, jestli na něm je předepsáno to neregistrované léčivo, nebo rozpis na individuálně připravovaný léčivý přípravek, nebo ten původní registrovaný léčivý přípravek, který tady byl na trhu vlastně v minulosti, je úplně jedno.
1: A dostupnost takto objednaného léku si ale pacientky podle něj nemůžou ověřit v mobilní aplikaci e-recept. Viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký radí, aby si ženy do lékárny zavolali nebo rovnou osobně zašli.
0: Pojďme možná ještě připomenout, na co se tamoxifen používá.
1: Tento lék pomáhá při hormonální léčbě rakoviny prsu a nejčastěji ho užívají pacientky, které už mají karcinom odoperovaný. Lék pak u nich ničí případné zbytky nádorových buněk. V Česku se bez něj podle onkologů neobejde asi 10 pacientek s rakovinou prsu. A já ještě připomenu, že minulý týden jsme informovali o tom, že pacientky musely nedostatek léku řešit různě. Scháněli si ho třeba v zahraničí nebo na internetu poptávali nevyužité léky od jiných žen.
0: O dostupnosti léku na rakovinu prsu, tamoxifenu, nám víc povědla editorka Petra Matoušková. Děkuju za to, Petro, naslyšenou.
1: Naslyšenou, fajn den.

0: Dávají šanci lidem, které běžné firmy přijmout nechtějí. Zlepšují náladu, sebevědomí a zásadně přispívají k samostatnosti. Chráněná pracovní místa jsou pro osoby se zdravotním postižením naprosto zásadní. Dlouhodobě je poskytuje například i středisko husitské diakonie Nazaret v Borovanech na Českobudějovicku. S jeho ředitelkou Markétou Gera si o tématu popovídáme ve čtvrtek 6. srpna po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Květnaté pásy v Českobudějovickém parku Stromovka jsou plné života, hostí i ohrožené druhy hmyzu. Letos poprvé se mezi nimi objevila například pískorybka chrastavcová. Jaké další živočichy ještě pásy přilákaly, tak to se dozvíte v dnešní rubrice Pojďte s námi za zvířaty. A to už za malou chvilku. Tohle je Marek Ztracený, moje milá.

0: Pojďte s námi za zvířaty.
1: Květnaté pásy v českobudějovické Stromovce jsou právě v plném květu. S nápadem vysázet je v tomto parku a taky v kampusu přišla v roce 2017 pracovní skupina katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Od té doby pásy přilákaly stovky druhů hmyzu. Některé z nich redaktorce Jitce Ciblové-Vokaté ukázal přímo ve Stromovce entomolog z ekologického spolku Cela Kala Jiří Řehounek.
2: Ačkoliv je teprve 9 hodin ráno, tak tady už nám to pěkně lítá na květnatém pásu. Odhaduju, že teď by mohlo kvést takových třeba 20 druhů rostlin.
3: A od toho se odvíjí i počet druhů hmyzu, který obývá tento květnatý pás.
2: Ano, to určitě. Ta rozmanitost rostlin podporuje rozmanitost hmyzu. Letošní výsledky ještě nemáme, ale třeba z loňský rok jsme na květnatých pásech při jejich monitoringu objevili 111 druhů žehadlových blanokřídlých, tedy různých včel, vos, kutilek nebo zlatěnek a 19 druhů motýlů.
3: Jsou mezi nimi některé druhy vzácnější?
2: Určitě je tam několik druhů z takzvaného červeného seznamu ohrožených druhů. U těch žehadlových blanokřídlých je to druhů 11, motýl 1. Já bych vypíchnul třeba pískorybku chrastavcovou, což je samotářská včela a tu máme z letoška poprvé právě tady ze Stromovky. Žije na chrastavci rolním, na který lítá jedině.
3: A ten je tady kde?
2: Ten je přesně tady, taková ta fialová rostlina, tady kvete, zrovna ji obletuje nějaká pestřenka. Pískorybka chrastavcová je taková rezavě a černě zbarvená včela pruhovaná, která hnízdí samotářsky, hnízdí sama, stará se o několik svých vajíček, později larev, kde jim tam nosí zásoby právě z těch chrastavců.
3: Vy jste říkal, že tady je několik druhů včel. Jak je rozeznáme? Pojďme si je trošičku popsat.
2: Tak jednak je tady včela medonosná, tu znají všichni asi. Pak je tu spousta dalších druhů, které se poznávají velice těžko. Potřebuje na to specialistu tady na biologickém centru, který pozná ty druhy všechny. Ke včelám patří čmeláci, kterých tady je několik druhů. Z letoška máme třeba i čmeláka klamavého, to byla mediální hvězda pár let dozadu, když se objevil v Českých Budějovicích. Ale myslím si, že k tomu je potřeba trochu cviku, rozeznat ty včely od sebe.
3: Když už jste zmínil toho čmeláka, myslím si, že hvězda mezi hmyzem je to stále. Líbí se mu pořád v Českých Budějovicích?
2: Pořád se mu líbí a je to podle mě hlavně díky tomu, že tady nejenom ve Stromovce zůstávají některé pasáže neposečené. Čmelák klamavý jaký specialista potřebuje bobovité rostliny, typicky třeba je to luční nebo vykev ptačí a potřebuje je ve větším množství a po celou sezónu. Takže díky tomu, že se v Českých Budějovicích některé plochy sečou mozaikově, tak tady má dost potravy a v posledních letech zacházíme každoročně.
3: Modrásky asi viděl každý někde, ale s motýlem, který vypadá jako kolibřík, se možná nikdo nesetkal. My ho tady vidíme, jak poletuje.
2: Ano, to je dlouhozobka svízelová, patří mezi lišajovité motýly. Nelétají jenom na květnaté pásy, ale často třeba i na muškáty, na balkóně. Lidi si opravdu pletou s kolibříkem a musíme vést omylu, protože to je opravdu motýl, když tak úplně nevypadá.
3: Pásy jsou hlavně pro opylovače, patří mezi ně motýly, včely, čmeláci, ale také brouci a tím jsme se ještě nevěnovali moc.
2: Ano, i brouci tady ve Stromovce opylují. Známe odsud třeba některé zlatohlávky, nejčastěji zlatohlávka tmavého, takový malý zlatohlávek tmavě zbarvený s bílými puntíky na krovkách, nebo třeba pestrokrevečník včelový, což je takový kontrastně zbarvený brouk s červenými a tmavými částmi krovek, nebo různí páteříčci, tesaříci, krasci a další.
3: Já si teď sáhnu přímo na ten travnatý porost a ještě cítím, že přímo u té země je vlhko. Drží se tam i v těchto tropických dnech?
2: Je to pravda, ta rosa se tam drží, pokud ten porost je vyšší. Je to i vidět, když se podíváme na tyhle trávníky okolo, které jsou posečené na nízko, které začínají žloutnout, zatímco ten květnatý pás je zelený a pořád ještě pěkně kvete.
3: I tohle využívají některá zvířata?
2: Určitě se to nejedná jenom opylovače, jako jsou motýly a včely. Je tam i spousta dalšího hmyzu, protože to jsou naše původní rostliny a jsou tam tady živné rostliny některých bíložravých druhů hmyzu. Pak to používají predátoři, typu třeba vážek, které tam sedají nebo tam loví kořist. Ty vyšší trávníky potom podporují i třeba ptáky, když se tam můžou schovat ptáčata.
3: Když jsme přicházeli ke květnatému pásu, tak jsme viděli žlunu, ale samozřejmě ten květnatý pás díky tomu hmyzu láká i hodně druhů ptáků.
2: Jenom díky hmyzu, ale i díky tomu, že tam dozrají potom semena a stahují se tam třeba semena želví ptáci, mám tady nafocené třeba stehlíky, jak tam okusují semínka.
3: Šli jsme od Kauflandu, narazili jsme hned na první květnatý pás. Kolik je jich tady vlastně ve Stromovce?
2: Ve Stromovce jich je celkem 5, další 3 jsou v vědeckém kampusu.
3: Má každý ten květnatý pás jiné druhové složení rostlin, aby mohl přilákat jiné druhy živočichů?
2: To je složitější otázka, ale všechny pásy ve Stromovce jsou vysité stejnou směsí semínek. Ale to druhové složení se potom pozměnilo. Vlastně každý ten pás si vybral kytky podle těch místních podmínek. A podle toho, které rostliny tam nakonec převážily, vyrostly, tak podle toho se taky liší i ta hmyzí fauna, protože spousta druhů třeba těch samotářských včel je specializovaná jenom na jednu rostlinu nebo několik příbuzných rostlin, takže se to hodně liší třeba.
3: Květnaté pásy jsou určitě důležité i pro rozmnožování těchto druhů.
2: Nejenom těchto druhů, protože jsou tvořené původními rostlinami, tak v nich nacházejí potravu i vývojová stádia, třeba housenky, larvy různých druhů hmyzu. Na rozdíl třeba od květinových záhonů, které jsou spíš takovou tankovací stanicí, ale ty živné rostliny neposkytují.
3: Tento květnatý pás má zhruba tak 20 metrů na délku a 3 metry na šířku. Jaké rozměry minimální by měl mít, pokud bychom si ho chtěli udělat někde u svého domu?
2: Já myslím, že minimální rozměry mít nemusí. Stačí i malá část, třeba zahrady. Ty květnaté pásy vznikly vlastně tak, že se sem vysala semínka původních druhů rostlin, to je důležitá věc. Ale druhá možnost je nevysívat a pokud nám trávník pěkně kvete, tak ho jenom sekat mozaikově, třeba jednu část nechat stát a ten hmyz si ho najde.
0: Pojďte s námi za zvířaty. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: A za zvířaty se v Jihočeském dopoledni vydáme zase za týden v tomto čase. Ovšem za chvilku míříme za architekty. Že nerozumíte. Zanechali svoji stopu na Pražském hradě i v Blatné. Benedikt Reid přestavoval zdejší zámek, Karel Fiala navrhl školu, radnici a další výrazné budovy města. V Jihočeské vlastivědě o těchto dvou architektech uslyšíte mnohem víc. Tak si je poslechněte, za malou chviličku začínáme. Ale tohle, to už jsou Pussycat a písnička Mississippi. Hezké dopoledne, užívejte.

V Jihočeské vlastivědě si připomeneme, že na podobě Blatné se podepsali také architekti, kteří měli na starosti i Pražský hrad. Mezi osobnosti spjaté s Blatnou patří rovněž dva architekti, kteří v různých dobách pracovali na Pražském hradě. Známější z této dvojice je Benedikt Reid, který žil na přelomu 15. a 16. století. Na Pražském hradě dodnes udivuje například Reidův Vladislavský sál nebo v Kutné hoře chrám svaté Barbory, který byl pod jeho vedením stavebně dokončen. V prostoru jihozápadních Čech se podílel na výstavbě opevnění hradu Švihov a Rabí. A v Blatné k tamnímu zámku přistavěl křídlo ve stylu na pomezí pozdní gotiky a rané renesance. Má špičaté arkýře, lodžii a je vyšší než ostatní zámecké budovy. Běžně se označuje jako Reidův palác. Tím druhým architektem byl Karel Fiala. Na Pražském hradě se počátkem 20. století podílel na dostavbě chrámu svatého Víta a na odborné stavebně historické dokumentaci nejstarších částí areálu. A pro Blatnou, kde se v roce 1862 narodil, vyprojektoval Fiala řadu budov, které jsou svými dochovanými historizujícími prvky nepřehlédnutelnými památkami města. Jde například o původní radnici, okresní dům a hostinec u Bílého lva, dále osídla někdejších peněžních ústavů nebo výletní restauraci. Největší jeho stavbou v rodném městě je okázalá základní škola Jana Amose Komenského, připomínající honosný městský palác.

0: Německé léto.
1: Pěkně vás zdravím. 15 minut teď strávíte s naším pořadem a také Pavlem Kudrnou. Jsem rád, že se opět setkáváme. Já vám vždycky tu a tam v úvodu toho našeho zámeckého léta nabízím nějakou kuriozitu, nějaký rekord. Včera to byla třeba nejvyšší zámecká věž v Tovačově. Měli jste jen tak mimo soutěž hádat doma, tak 96 metrů. Já jsem hledal zámky u nás s nejvyšším počtem věží a ono se to nedá nějak spočítat, žádný oficiální údaj neexistuje, protože tam jsou různá cimbuří, věžičky, no v každém případě by to byla třeba Lednice, Hluboká a další podobné krásné zámky.

0: nám prozradí Eva Bucharová.
1: S průvodkyní Dagmar Pálkovou si na zámku ve Šluknově projdeme prvorepublikový okruh. Vlastně se pohybujeme místnostmi, které souvisí s posledním obyvatelem a majitelem zámku. Kdo to byl?
2: Posledním majitelem Šluknovského zámku byl hrabě Ervín Leopold Mostecrýnek.
1: A můžeme ho někde vidět? Máte obraz nebo fotku?
2: Máme tady na zámku pár fotografií, které jsme právě získali z Mostecova muzea v Praze. A na fotografie jsme přišli pouze náhodou, pokud někteří z vás znají televizní pořad Modrá krev, tak tam se právě o Mostecích jedna epizoda také byla. A viděla jsem tam nějaké fotografie, takže následně jsme oslovili muzeum a oni nám ty fotografie zapůjčili.
1: My jsme přes zasedací místnost, taky vybavenou stylově, přešli do pracovny pana Ervína. A tady v té pracovně je jediná věc, která zůstala po požáru zámku. Takže co to tady máme?
2: Máme tady nádherná klasicistní kachlová kamna z 18. století. Kamna jsou kompletně původní. Přežila i obrovský požár ničivý, který zámek postihl v roce 1986. A kamna se zachránila jen díky tím, že se před ně zřítil strop, který tam dělal jakousi vzduchovou kapsu, takže vlastně oheň se na kamna vůbec nedostal a až při samotné rekonstrukci o 20 let později, když se odklízely ty sutě, tak vlastně se dal strop pryč a za nimi se objevila ta kamna.
1: My se v dalším patře dostáváme vlastně už do takových soukromnějších prostor hraběte Ervína. Přes odpočinkovou pracovnu nebo místo setkávání se dostáváme do ložnice kolem mycího koutku. Jako tady vlastně měli s koupelnou.
2: A koupelna na zámku nikdy vybudovaná nebyla. Ač zámek ještě byl vlastně obývaný v období druhé světové války, která už takovou modernější dobou, tak se žil jako ve středověku, nebyly žádné záchody, žádné koupelny, takže se myli pouze v přenosných vanách a na záchod nebo na toaletu chodili pouze na nočník.
1: A v ložnici visí tři fotografie, které spolu souvisí. Kdo na nich je?
2: Na jedné fotografii můžete vidět posledního majitele Ervína Leopolda Mostecrýneka se svou chotí Gertrudou Marie von Borkenau. A na další fotografii potom můžete vidět Ervína s celou svou rodinou, že je tam zachycen jako malý chlapec, odhaduji tak možná 8letý, 6-7letý. Na poslední fotografii je František Ferdinand d'Este se svou chotí a s jejich dětmi. Tato fotografie je tady z toho důvodu, že Ervínův bratr Bedřich si vzal za manželku Žofy Chodkovou, která vlastně byla dcerou Františka Ferdinanda d'Este.
1: Tak a tady předpokládám, že návštěvníci už vzdychají, jako já. Krása.
2: Tak teď se tady nacházíme v dětském pokoji. Je to tady dívčí pokoj, je to pokoj Amálky, která vlastně byla dcerou Ervína Leopolda a jeho ženy. Mimo jiné, ale tady návštěvníci také mohou vidět takovou menší sbírku historických předmětů, hraček, pokojíčků, kuchyněk. A přesně tyto předměty máme zapůjčené od jedné paní Terezy Šluknova, která je vášnivou sběratelkou těchto předmětů a naštěstí toho měla doma už tolik, že nám sem zapůjčila do stále expozice pár svých kousků. Kočárek, panenky.
1: A tady vedle je jídelna?
2: Tady vedle je jídelna a tato jídelna je zajímavá tím, že ji máme od jednoho pána tady ze Šluknova. Měl jí doma, ale bohužel už byl star, šel do domova důchodců, nechtěl ale jídelnu dát ani svým dětem, ani tam nechat, takže ji nabídl městu Šluknov k odkoupení. Samozřejmě, že my jsme byli velice rádi, protože máme prvorepublikový prohlídkový okruh a jídelna je přesně z tohoto období.
0: Zámecké léto. Zámek Šluknov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Přece nedalo mi to, tak jsem trochu pátral teď v průběhu toho rozhovoru, jaký je původ názvu Šluknov. Tak jsou dva, slovanský původ, slovanské označení Slaukenové, to znamenalo Slávku fluch nebo Slávku v majetek, no anebo germánský původ jako Šlukenau, označovalo to rákosový luh nebo rákosiště, bažinatou krajinu plnou rákosí v údolí, kde město vzniklo. No dnes to rozhodně není město bažinaté, je to krásné městečko a zámek taky má krásný park a dělají se tam každý rok slavnosti. Ostatně ty zámky se snaží všechny. Snažte se teď dovolat. Bude tady třetí, tak půjdete do vysílání a můžete vyhrát.
3: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No, ten déšť někde nechodí, nepřichází, někde ho je až příliš, takové Novoborsko by mohlo vyprávět si k uplynulý dnu, ještě teď tam odklízejí následky, no ale my na příjemnější téma po Adamu Ďuricovi a Emě Drobné teď nás čeká soutěž a třetí, kdo se dovolal, byl z Krásenska, pan Jan. Dobrý den, pane Jene.
1: Dobré dopoledne.
0: Tak já vás zdravím, jak se máte?
1: No, mám se tak nějak všedně pracovně.
0: Všedně pracovně. Teď se máte soutěžně, víte o tom. Jste třetí v pořadí, takže se do toho rovnou dáme. Otázka zní, co se dochovalo po ničivém požáru v roce 1986 na zámku ve Šluknově? Za A. kachlová kamna. Za B. sbírka obrazů. Za C. lovecké trofeje.
1: Tak je to odpověď A.
0: To asi logické, sbírka obrazů, to by musel někdo hodně rychle složit někam, trofeje taky. Kamna se zachovala. Máte pravdu, máte výhru, máte zámecký cestovatelský balíček a máte čtyřku ode mě. To je dobře nebo špatně?
1: No, já mám spíš oblíbenější trojku, ale určitě to bude.
0: To byste musel někdy zavolat ve středu, abyste měl trojku, protože ve čtvrtek je to čtyřka, v pátek pětka a to jsou čísla do losování a zítra losujeme soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. Pane, nemějte se krásně, ať se daří, hezký čtvrtek, naslyšenou.
1: Díky, vy se mějte taky krásně, naslyšenou.
0: Tak pan Jan by chtěl trojku, no a tě rád, že má čtyřku. A vy budete mít pětku, pokud zítra zavoláte, dovoláte se a odpovíte správně na otázku, která se bude týkat zámku, na který se vypravíme. Bude to zámek Bílovec a Pavel Kudrna přeje nejenom hodně úspěchů, štěstí, ale hlavně buďte v pohodě.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Třeboňští rybáři museli kvůli horku a suchu slovit a vypustit 5 rybníků. Další 2 budou následovat. Menším obcím dochází voda kvůli suchu. Stát jim pomůže pronajmout cisterny i úpravny. Hrad Kámen by mohl rozšířit svou sbírku o vzácný historický automobil. Bude oblačno až zataženo a deštivo. Teploty do 29 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Extrémní vedra a dlouhodobé sucho dál komplikují hospodaření rybářům. Například v rybnících společnosti rybářství Třeboň chybí přibližně 37% vody, což představuje asi 28 milionů metrů krychlových. Některé rybníky už proto museli rybáři předčasně slovit a zbylou vodu přepustit nebo přečerpat do jiných nádrží, popisuje výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
2: My jsme museli slovit 5 rybníků, další 2 budou tento týden následovat. Ten výlov toho rybníka je vždy až tou poslední nejkrajnější možností, k které se uchylujeme. Předtím se snažíme větší část té obsádky toho rybníka, těch ryb z toho rybníka odlovit nějakým způsobem do nějakých sítí, tak abychom eliminovali jejich stres a vlastně možný úhyn při výlovu.
0: Kvůli nedostatku vody už muselo například i rybářství Hluboká nad Vltavou předčasně vylovit 3 rybníky a ryby přemístit do nádrží s vyšší hladinou. Některým obcím v Česku kvůli vedru a suchu dochází voda. O pomoc v takovém případě můžou požádat správu státních hmotných rezerv. Samosprávy si od ní po schválení vodoprávním úřadem můžou pronajmout cisternu, mobilní úpravnu vody nebo i vysokotlaké potrubí pro přepravu vody. Problém s dodávkami mají teď hlavně obce bez vodovodu, říká předseda správy hmotných rezerv Pavel Švagr.
3: Ten zájem je především z malých obcí, které jsou napojeny na studny nebo mají prostě vodojemy, které jsou závislé na podzemní vodě. My těch žádostí máme v poslední době relativně hodně. Je vidět, že řada těch starostů menších obcí je nervóznější a chtějí mít dopředu informace, co by kdyby.
0: Portugalská policie zabavila na kontejnerové lodi plující z Latinské Ameriky 5 tun kokainu. Oznámila zároveň, že se jí podařilo rozbít zločineckou skupinu, která pašovala velké množství drog na evropský kontinent. Vedlo k tomu vyšetřování, na kterém se podíleli taky Španělsko a Velká Británie. Policisté zatkli 3 osoby neupřesněné cizí národnosti. Úřady neuvedly, z které země loď do Evropy plula. Vzácný historický vůz Praga Grand z roku 1929 chce do svých sbírek získat Muzeum Vysočiny Pelhřimov. Koupě za 8,5 milionu korun podpořila krajská rada a doporučila ji ke schválení zastupitelům. Další příspěvek hejtmanství žádá od Ministerstva kultury. Pokud jej získá, stane se historický automobil součástí expozice na opraveném hradě Kámen, potvrzuje hejtman Martin Kukla z Hnutí ANO.
4: Schválí zastupitelstvo a všechno se podaří, tak budeme dávat žádost o dotaci na ministerstvo kultury, který kryje až 65%, to znamená zhruba 5 milionů 525 tisíc korun z celkové té hodnoty nákupu 8,5 milionů korun.
1: Počasí.
0: Obloha dnes bude oblačná až zatažená s četnými přeháníkami, místy i bouřkami, ojediněle silnými. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 a 29 stupni, na horách mezi 22 a 25. Vítr bude slabý, během dne místy mírný západních směrů. V bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Uzavřený je dnes kvůli údržbě tunel na dálnici D3 přibližně na 134. kilometru na trase Mezno-Kaplice. Jízdní pruhy na Kaplici jsou uzavřeny. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Hokejový klub Banes Motor České Budějovice odehrál včera první přípravný zápas, doma vyhrál nad Táborem 4-0. Na utkání se připravovali i profesionální hokejoví rozhodčí, kteří se sešli na ledové ploše táborského zimního stadionu. Během semináře se dozvěděli i novinku z pravidel a my vám o ní víc povíme v jeho českém dopoledni za chviličku. Ale nebude chybět ani muzika, která nestárne, třeba Marie Rotrová anebo Marika Gombitová. Dobrý poslech.

0: Marie Rotrová, Píseň s tebou, tak otevřela nám společně s Marikou Gombitovou další hodinu jihočeského dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. A my se hned v úvodu vypravíme za hokejem. Hokejisté Motoru České Budějovice a Tábora se včera střetli v Budvar aréně. Motor vyhrál přípravné utkání 4-0. V přípravě na novou hokejovou sezonu ale nejsou jen hráči, ale i rozhodčí. Profesionálové, kteří se chystají na extraligu, se sešli v Táboře.
1: I trénink rozhodčích, stejně jako hokejových mužstev, začíná zapískáním a proslovem šéfa. Manažer extraligových rozhodčích Vladimír Pešina zopakoval, co svým kolegům v úvodu sezóny říkal.
2: Vítáme v sezóně a se moc těšíme na to, co nás čeká, protože letos ta sezóna bude extrémně náročná.
1: Může se i rozhodčí bruslařsky o něco zhoršit v létě?
2: Neměl by. A je to tak, že ty kluci díky tomu, co jsme zavedli, tak bruslařsky jsme udělali během 4 let obrovský pokrok. My jsme začali dělat power skatingové věci a začalo se pracovat se žlábkama a s bruslema jako klasicky, tak jako u hráčů, protože jinak bychom tomu vůbec nebyli schopni stačit.
1: Zkušený mezinárodní rozhodčí Miroslav Lhocký mimochodem do Tábora dorazil z Prahy na kole. Považuje seminář za věc, která je nezbytná.
3: Pro nás to je velice důležité, protože my nemáme možnost chodit na ledovou plochu, máme možnost akorát si chodit zaběhat a jezdit na kole a podobné věci, takže pro nás tak je to velký benefit, že si můžeme ty nohy rozjet, třísla protáhnout a podobně.
1: Rozhodčí i mezi sebou zjišťovali, kdo kde a kdy jakou přípravu řídí. Na ledě působili svižně, brzdy, obraty, rychlé změny směru, to k jejich profesi patří. Pokračuje Miroslav Lhocký.
3: Jsou pro nás vlastně bruslařské testy připravené, které se skládají z vytrvalostní části a potom z rychlostně obratnostní části. Je to doprovázené hnedka i atletickými testy, kdy se běhá, jezdí se na airbiku a samozřejmě nedílnou součástí je i pravidlový test z pravidel ledního hokeje.
2: Novinek není pro letošní rok moc, ale klíčová věc bude uvazování. Od letošního roku v normálních situacích ve vyvážené hře nebudeme hráče varovat, ale budeme ho rovnou z bole vyhazovat a měnit.
1: Rozhodčí se to rozvědí teď a tady v Táboře?
2: Ano, teď budou mít premiéru a dostanou 4 dny intenzivní výuky a nalejvárny ohledně změn v pravidlech.
1: Vladimíra Pešinu ještě doplnil Miroslav Lhocký, přidal novinku, kterou uvidí fanoušci v nové sezóně.
3: Můžeme mít na ledě 3 asistenty kapitána, pokud není nominován kapitán týmu, takže od letošní sezóny nemusíte vidět na ledě kapitána, ale až 3 asistenty. To je taková, řekněme...
1: To je zajímavost.
3: Je to zajímavost, málo kdo tohle to ví.
1: Říká hokejový rozhodčí Miroslav Lhocký z Tábora Kamil Jáša, Český rozhlas.
0: A další přípravné utkání čeká českobudějovické hokejisty dneska od 17:30 doma proti Jihlavě.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána.

0: Tipy pro volný čas.
1: Já doufám, že budete mít při dnešku nějaký ten volný čas a když ne teď dopoledne, tak třeba po práci, po zaměstnání budete chtít zarelaxovat někde třeba kulturou, co vy na to. Na koupališti Pohoda v Sezimově Ústí, tak můžete se tam samozřejmě vykoupat, ale vystoupí tam dneska od 19 kapela Flying Parties, tak bude to i s muzikou. Talentovaný hudebník a skladatel Radim Leher zahraje dnes dneska od 8 večer na zámku Kratochvíle v Netolicích. Pohádka o Popelce začne od 15 hodin v zámku Červená lhota. Pohádku Kloboučkový fantom můžou dneska vidět děti nebo vnoučata od 17 hodin na nádvoří Českobudějovické radnice. Duo Bárka zahraje od 7:30 na Farské zahradě u kostela svatého Jilí v Heřmani u Protivína. Městská knihovna v Táboře ta dneska pořádá od 5 odpoledne tvoření pro děti, od 18 tam pak začne autorské čtení Terezy Horvátové pro dospělé. Špičková česká klavíristka Veronika Bémová vystoupí od 20 hodin v Hlubocké Alšově Jihočeské galerii. No a festival Krumlov, ten nabídne dneska v Klášterní zahradě pohádku z budíku od 15 hodin a od 17 hodin představení Táta a syn. Z rozmláceného kostela v krabici s kusem jídla přinesl jsem si anděla, polámali mu křídla. To je část textu známé písničky Karla Kryla. O andělech bude v našem vysílání řeč už za chvíli. Pozvu vás totiž na výstavu obrazů. Tohle už je ale jiný anděl, Petr Spálený a jeho píseň Kolej Albertov.

0: Muzeum v Netolicích dneska pořádá komentovanou prohlídku výstavy obrazů s názvem Andělský dotyk. Jejich autorkou je českobudějovická rodačka Ivana Nováková, která návštěvníkům prozradí, jak který obraz vznikal. A my máme paní malířku právě teď na telefonu a přeji tímto pěkné dopoledne. Vítejte, paní Nováková, v našem vysílání.
1: Já vám děkuji, přeji krásné dopoledne jak vám, tak vašim posluchačům. A má odpověď na vaši otázku je široká. Já ji zkusím tedy zkrátit, ale každý obraz vlastně je olejomalba na plátně. A jak vzniká, na to je opravdu komplikovaná odpověď, protože každý obraz nese jinou energii a vzniká také v jiném napojení. Takže jinak jsou to olejomalby na plátně.
0: Jinak kolik obrazů z Anděly v Netolickém muzeu vlastně vystavujete a jaké mají formáty?
1: Formáty jsou od těch nejmenších 30x30 cm a největší rozměr, který je umístěný v Netolicích na výstavě, je myslím 70x60 cm. A je jich tam okolo 30.
0: Jak jste se tak ocitla na cestě malířky? Prozraďte nám.
1: Já jsem malovala už jako dítě, vrátila jsem se řádově před nějakými 12 lety k malbě znovu. A proč anděly nebo proč tyto témata? Já pracuji s energiemi celý život a vlastně toto byl takový v podstatě jasný symbol k tomu, aby jsem ty andělky začala přetvářet i mimo jiné, i na plátno.
0: Předpokládám, že to není vaše první výstava.
1: Ne, výstav za sebou mám už opravdu hromadu, už jenom tento rok mám za sebou 3 výstavy a čekají mě ještě další 4 do konce roku. Ale měla jsem i výstavu v Malostranské besedě v Praze nebo například v Karlových Varech. Opravdu vystavuji po celé České republice.
0: Dají se z obrazů vašich andělů vyčíst třeba nějaké vzkazy?
1: Určitě. Všechny obrazy nesou svou energii. Některé obrazy mají klidnit a udržovat vlastně rodinu pohromadě. Upevňovat rodinná pouta, jiné probouzet lásku, vášeň. Další obrazy nám pomáhají vytvářet nebo dávat směr našim snům a představám. V podstatě každý ten obraz nese energii jednoho ze 4 elementů, protože elementy máme 4, je to voda, vzduch, oheň a země. A každý ten element má svou energii, takže každý obraz potom nese energii, kterou předává samozřejmě dál.
0: Jinak jaké barvy na vašich andělech, na vašich obrazech s anděly převažují a jak působí na člověka?
1: Tak ty zemské obrazy v elementu země, tam kraluje odstín hnědé, zelené, béžové a vlastně mají utužovat, uzemňovat, posilovat zdraví a vztahy. U vzduchu jsou to jemné tóny modrých barev a bílá a ty nám právě pomáhají zhmotňovat naše sny a představy. Potom máme vodu, která je podobná vzduchu, ale ty odstíny jsou tam tmavší a ty vlastně ty obrazy v elementu vody vlastně nám rozhýbávají to, co je potřeba v životě a očišťují. A poslední element je oheň. Tam jsou odstíny červené, hnědé a žluté, také černé a ta vlastně tento element rozpoutává v nás vlastně novou energii a sílu pro to, aby jsme si dokázali jít za tím, co v životě chceme.
0: Ta fantazie nám teď funguje na plné obrátky. Kdybychom si chtěli nějak představit to vaše dílo konkrétně, třeba se podívat předtím, než zajdeme na tu vaši komentovanou prohlídku, máte třeba nějaké webové stránky nebo kde je možné se seznámit s vaší tvorbou?
1: Já nejvíce komunikuji na facebookových stránkách Ivana Nováková Art, pomlčka krása barev, nebo když zadáte vlastně do vyhledávače krása barev, už se vám tam otevřou mé facebookové stránky. A potom také mě můžete, nebo mé práce můžete vidět na www.krasabarev.art.
0: No a osobně Ivanu Novákovou můžete taky vidět a to dneska v muzeu v Netolicích od 17 hodin, protože tam pořádá komentovanou prohlídku výstavy obrazů s názvem Andělský dotyk. Tak všechny zveme tímto. Vám, paní Nováková, děkuji moc za informace, za to, že jste nám věnovala svůj čas a mějte se hezky, ať se obrazy líbí. Naslyšenou zase někdy příště.
1: Naslyšenou a děkuji vám za rozhovor a zdravím veškeré vaše posluchače. Přeji všem krásný den a těším se v 17 hodin v Netolicích.
0: Děkujeme vám. Tak přátelé, tak to byla další z pozvánek, teď dokonce i s hostem. No a téma, kterému se budeme v jihočeském dopolední věnovat za chviličku, tak už to nebude umění. Rozpálený beton nebo zelená fasáda. Podle vědců může i obyčejná rostlina jako přísavník výrazně ochladit vaše domovy. Jak zelené střechy a fasády zpříjemňují život v rozpálených městech, tak o tom si budeme povídat zase za chvilku. Předtím je tu ABBA.

0: Současné vlny veder rozpalují domy i ulice. Odborníci proto hledají způsoby, jak města ochladit. A jedním z mnoha řešení jsou zelené střechy a fasády. Vědci z Vysokého učení technického a Mendelovy univerzity vymýšlejí, jak zlevnit a nebo zvýšit jejich účinnost. Od nových konstrukcí až po výběr vhodných rostlin.
1: Pod náma se parkuje, takže
2: dobrý příklad toho, jak to dělá, to bylo něco líp.
3: Jsme v Brně na Ponavě společně s Janem Vystrčilem z Fakulty stavební VUT. Stojíme na střeše parkoviště. Není to obyčejná střecha, je to totiž zelená střecha. Jsme prakticky v parku.
2: Ta zelená střecha jednak působí příjemně na psychiku člověka, je nám tady mnohem příjemněji, než kdybychom byli pouze na vydlážděné ploše.
3: Máte tady termokameru.
4: Pokud zamíříme ve stínu na trávník, tam máme pouze 26 stupňů.
3: Svítí na nás sluníčko, postupně nás pronásleduje, tak se můžeme klidně maličko posunout, ať se tady neupečeme. Když se podíváme na ten chodník, jakou máme teplotu?
4: Tady už máme 35 stupňů Celsia, je teprve 10 dopoledne, okolo 2 hodiny klidně ten chodník může mít i přes 40 stupňů.
3: A zároveň, když to trošičku nadzvedneme a podíváme se na fasádu protějšího bytového domu, tak ukazuje to v rozmezí 48 stupňů až přes 50.
4: Ať už zelené fasády či střechy dokážou tu povrchovou teplotu během toho dne snížit. Ta teplota může být nižší klidně o 12 stupňů Celsia.
5: O tom, co na střeše může růst, rozhoduje hlavně hloubka substrátu. Podobný princip funguje i u zelených fasád. Liší se náklady i účinkem jednotlivých řešení. Od popínavých rostlin až po zavlažované zelené stěny.
4: Popínavé rostliny budou levnější, ale efekt zvlhčení a ochlazení vnějšího prostoru bude nižší než u intenzivní zeleně.
5: Podle Přemysla Krejčiříka z Mendelovy univerzity právě popínavé rostliny představují pro naše domovy i města nejdostupnější řešení.
6: Nejjednodušší cestou, jak zajistit chlazení vaší fasády, je použít popínavou rostlinu. Použijete třeba různé druhy přísavníků.
5: Inspiraci ke snížení povrchových teplot budov přitom není podle Krejčiříka potřeba hledat daleko.
6: Teď jsem se byl podívat v Sejštát u Vídně a tam právě používají tyto popínavky. Opravdu dokáží teploty snížit o třeba 10-15 stupňů bez nějakého zásadního problému.
5: Zelené střechy a fasády podle vědců nepomáhají jen snižovat teplotu rozpálených povrchů. Zadržují dešťovou vodu, zlepšují mikroklima a mohou zachytit část prachu i některých škodlivin z ovzduší. Marek Gencl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Před 145 lety se narodil skotský lékař a vědec Alexander Fleming, objevitel penicilínu. Jeho objevy si připomeneme v reportáži z londýnské nemocnice za chvilku.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Slavná ledová káva frappé kdysi vznikla díky náhodě. Jak si tuhle řeckou letní specialitu připravit doma, to vás naučí naše dnešní babské rady ještě před 11. hodinou. Ale před kávou si dáme penicilin. Co vy na to? Právě dneska totiž uplyne 145 let od narození muže, který změnil moderní medicínu. Alexander Fleming byl lékař a vědec, jehož objev penicilinu položil základy moderní antibiotické léčby. Jeho práce bez nadsázky zachránila životy stovkám milionů lidí. Alexander Fleming a penicilin je tématem reportáže Jaromíra Marka.
1: Místnost ve druhém patře londýnské nemocnice svaté Marie je opravdu maličká. Celou jednu stěnu zabírá okno, druhou stěnu dveře. Původně tady skladovali plínky pro sousední porodnici, pak si v ní svoji laboratoř zřídil Alexander Fleming.
2: This is where it all happened.
3: Tady se to vše odehrálo. Podívejte, jak je vše staromódní, zastaralé, zatuchlé a trochu zaprášené. Ale právě jen v takovém místě mohl být penicilin objeven.
1: Říká historik a kurátor muzea Kevin Brown, muž, který patří mezi největší odborníky na život a dílo Alexandra Fleminga. Stůl pod oknem je přeplněný laboratorním vybavením, zkumavkami, mikroskopy, Petriho miskami. Místnost vypadá přesně tak, jako v době, kdy se odehrál převratný objev. Přispěla tomu vlastně náhoda. 3. září roku 1928 se Fleming vrátil z dovolené a zjistil, že v jedné misce vyrostla neznámá plíseň, která hubí bakterie.
3: Vše bylo dílem náhodné kontaminace. Ve sterilních podmínkách by k tomu nedošlo. Někdo proto může namítnout, Fleming měl prostě jen štěstí. Ale to není pravda. Za touto náhodou stála dlouhá odborná práce.
1: Říká Kevin Brown, Alexander Fleming ještě nedokázal penicilin izolovat. To se podařilo až vědcům v Oxfordu o více než 10 roků později. Masová výroba tohoto antibiotika pak začala v roce 1941 ve Spojených státech.
3: Důležité bylo, že Fleming rok po svém objevu, tedy v roce 1929, svá zjištění publikoval. Předvídal, že pokud vyřeší problém, jak penicilin izolovat, bude mít klinické využití. I bez Fleminga by se jistě objevila antibiotika, ale možná ne penicilin. Kdybychom ho ve své době neměli, kdo ví, kdo z nás by dnes žil.

0: České rady.
1: Příběh slavné studené našlehané kávy, kterou dnes známe jako frappé, se začal psát v Řecku. Jeho recept má dokonale zmapovanou historii. Vznikl v roce 1957 v Soluni, na gastronomickém veletrhu, a to díky šťastné náhodě. Chtěli tam tehdy připravit pro návštěvníky běžnou instantní kávu, ale neměli k dispozici horkou vodu. A k tomuto problému přistoupili kreativně. Smíchali kávu se studenou vodou a ledem, rozmixovali v šejkru a úspěch se ihned dostavil. Název si nápoj půjčil z francouzštiny. Slovo frappé znamená doslova vychlazený nebo mrazivý. To pravé řecké frappé, které znáte z dovolenkových cest, se připravuje vždy z instantní kávy, vody a cukru. Tyto ingredience se prudce šlehají, dokud nevznikne hustá a světlá pěna. Poté se přidávají kostky ledu, po případě i mléko. Frappé dnes patří mezi nejoblíbenější druhy ledové kávy a chcete-li ho servírovat jako profesionálové, tak ho podávejte vždy ve vyšší sklenici s dlouhou lžičkou a brčkem.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice z vysílače Kleť 106,4 a Slavonice 88,2 FM.

Dávají šanci lidem, které běžné firmy přijmout nechtějí. Zlepšují náladu, sebevědomí a zásadně přispívají k samostatnosti. Chráněná pracovní místa jsou pro osoby se zdravotním postižením naprosto zásadní. Dlouhodobě je poskytuje například i středisko husitské diakonie Nazaret v Borovanech na Českobudějovicku. S jeho ředitelkou Markétou Gera si o tématu popovídáme ve čtvrtek 6. srpna po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
2: Je 11 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Peer pracovníci jsou v katalogu prací, od srpna můžou pracovat ve veřejném sektoru. Policisté dneska upozorňují přímo v terénu na rozdílná pravidla na české a německé straně Šumavy. Série divadelních představení s názvem Landštejnské legendy dnes začíná v kostele svatého Jana Křtitele v pomezí pod Landštejnem na Jindřichohradecku. Obloha dnes bude oblačná až zatažená, teploty do 29 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Peer pracovníci jsou nově v katalogu prací. Od srpna je tam zařadilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Peerem je člověk, který má za sebou náročnou životní situaci a pomáhá lidem procházejícím podobně těžkým obdobím. Jen tento požadavek ale podle zdravotnických odborů nestačí.
4: Píři můžou poskytovat podporu třeba lidem s duševním onemocněním, s problémy se závislostmi nebo po propuštění z vězení. Ale podle předsedkyně zdravotnického odborového svazu Dagmar Žitníkové chybí jasné kvalifikační požadavky.
5: Alespoň nějaký kurz, ve kterém se naučí, jak o té prožité zkušenosti hovořit.
4: Vymezení potřebné kvalifikace Ministerstvo práce a sociálních věcí do budoucna plánuje, říká náměstek ministra David Pospíšil.
6: Bylo by určitě vhodné k jednotlivým profesím přidat i nějaké další kvalifikační předpoklady.
4: Požadavky na píry si můžou teď určovat sami zaměstnavatelé. Základní kurz vyžadují třeba psychiatrické nemocnice v Bohnicích nebo v Jihlavě. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Jihočeští policisti se dnes vydali za turisty na Šumavu. Společně s plzeňskými kolegy jim vysvětlují rozdíly mezi pravidly na české a německé straně hranice. Rozdávají informační mapy a letáky. Připravený je taky doprovodný program a ukázky policejní techniky. Kde můžou lidé souborně informace najít, popisuje policejní mluvčí Lenka Krauzová.
7: Pokud zadáte do vyhledávače na internetu jedna Šumava, dvojí pravidla, okamžitě vyjede ten odkaz na tento projekt, kde vlastně ta pravidla jsou zveřejněna. V součástí letáku je i QR kód, který my tam necháváme i vylepený v těch infocentrech, jak na Kvildě, tak na Šumavě.
2: Divadelní představení s názvem Landštejnské legendy dnes zaplní kostel svatého Jana Křtitele v pomezí pod Landštejnem na Jindřichohradecku. Jde o první ze čtyř připravených divadelních večerů. Poslední můžou zájemci navštívit v neděli. Další informace doplnil správce kostela Josef Guschelbauer.
8: Nabídne opět Dušana Sitka a jeho scénické čtení, ale hlavně novou legendu, která se bezprostředně týká kostelíku svatého Jana Křtitele a nového oltáře, jehož kompletní mytologii vlastně ta legenda obsahuje a vysvětluje. Začínáme vždy v 21 hodin.
2: V Česku se v červnu začalo stavět 1013 bytů. To je asi o 50% víc než ve stejném období loni. Dokončených bytů ale oproti loňskému červnu bylo o zhruba 18% míň. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Celkem stavební produkce meziročně stoupla o 2%. Oproti květnovému srovnání ale růst stavební produkce v Česku zpomalil.
3: Počasí.
2: Obloha bude oblačná až zatažená s četnými přeháňkami, místy i bouřkami, ojediněle silnými. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 a 29 stupni, na horách mezi 22 a 25. Vítr bude slabý, během dne místy mírný západních směrů, v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: K nehodě několika aut došlo v Českých Budějovicích v ulici Lidická u křižovatky se Šumavskou ve směru do centra města. Policie řídí provoz kyvadlově a dvě auta se střetla na silnici 4 ve Strunkovicích nad Volinkou na Strakonicku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
9: Znáte ten pocit, poprvé získáte zaměstnání a přijde vám první výplata. Pro většinu z nás je to úplně běžná životní situace. Ovšem pro handicapované je to zcela odlišné. Většinou trvá dost dlouho a předchází tomu často i roky, než se dostanou do takové fáze. Chráněná pracovní místa dlouhodobě poskytuje například i středisko husitské diakonie Nazaret v Borovanech na Českobudějovicku. S jeho ředitelkou Markétou Gera si o tématu popovídáme už za chvíli, tak si na to počkejte. K poslechu zve, dobré dopoledne přeje a od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Ředitelka střediska husitské diakonie Nazaret v Borovanech, paní Markéta Gera, je naším dnešním hostem. Vítejte ve vysílání, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, Matěj, vám i vašim, nebo v tuto chvíli našim posluchačům.
1: Je to tak, našim, správně jste použila to množné číslo. Jak už jsem avizoval v úvodu, hlavním tématem našeho dnešního rozhovoru budou především chráněná pracovní místa. Ale můžete prosím na úvod nejdřív představit vaše středisko Nazaret, jak dlouho funguje, s čím konkrétně pomáhá?
2: Určitě moc ráda. Nazaret, středisko husitské diakonie, jak zní plný název, jste správně řekl, sídlí tady kousek od Budějovic v Borovanech, funguje již 22 let a v podstatě od prvopočátku se věnuje dospělým osobám s handicapem.
1: Mm-hmm. Poměrně stručná, jednoduchá charakteristika. Taky už jsem zmínil, že provozujete několik chráněných dílen. Tak kolik jich je konkrétně a v jakém režimu fungují?
2: Mm-hmm. Tak já možná ještě doplním tu předchozí odpověď v tom, že Nazaret v rámci teda péče nebo podpory těch lidí s postižením má dva takové hlavní pilíře. Vedle těch chráněných pracovních míst jsou to také sociální služby. Jsme registrovaný partner státu v podstatě. Poskytujeme dvě ambulantní sociální služby. Co se týká chráněných dílen, tak tady bych si dovolila malinko edukovat, možná i naše posluchače. Chráněné dílny jsou takový zavedený termín a všichni myslíme, že mu rozumíme. A vlastně to vystihuje do jisté míry podstatu toho prostředí pro ty osoby. Ale v současné době i podle legislativy už to není správně, ačkoliv třeba Nazaret opravdu ty dílny skutečně má. To znamená, my jsme taková malá manufaktura a několik dílen u nás najdete. Mm. Ale chráněný pracovní trh, jak zní správně ten terminus technicus podle legislativy, tak v podstatě označuje ta pracovní místa, která fungují v jakékoliv jiné firmě, podniku, běžném, akorát, že tam mají vytvořené prostě podmínky pro ty osoby se zdravotním postižením. Takže takto. A zpátky k nám, k Nazaretu. My máme textilní chráněnou dílnu, v našem případě to budu používat, a keramickou chráněnou dílnu.
1: Mm, takže dvě.
2: Ano, přesně tak, přesně tak.
1: Já jsem nedávno četl článek, docela zajímavý, kde byl popsán příběh jednoho z vašich klientů. Jak dlouho tam vlastně, bylo tam hezky popsané, jak dlouho to trvá, než se dostane člověk s handicapem do zaměstnání a přejde mu na účet ta úplně první výplata. Co vlastně všechno často předchází tomu, než se handicapovaný člověk dostane právě do takové fáze, která je třeba pro zdravé lidi úplně běžnou a nedílnou součástí života? Tak jak jsem to zmínil v úvodu před naším rozhovorem?
2: No, jsou to opravdu roky práce a začíná to právě klientem sociální služby hodně často, u nás teda rozhodně, protože konkrétně ten článek, na který narážíte, zmíním, že to je v podstatě kolega už teďka, Radek, tak to byl a je ještě klient naší sociální služby právě a ta pracuje, vlastně podporuje osoby, jako je právě Radek, v tom, aby se nějakým způsobem rozvíjeli, abychom našli něco, co jim vyhovuje, co v rámci svého zdravotního omezení nebo postižení jsou schopni zvládat na denní či prostě hodinové bázi, řekněme. A také ten klient hlavně musí chtít a potom se z klienta stane ten kolega. Takže chráněné dílny, tam nemáme klienty, ale opravdu jsou to kolegové, jsou to zaměstnanci na základě pracovně právních vztahů.
1: Předpokládám, že tedy kolegové, nikoliv klienti, že chtějí. Asi většina z nich.
2: Tak osoby, které máme na chráněných pracovních místech, tak rozhodně chtějí. Hmm. Jsou to osoby, které možná další, abych tady nebyla jako paní učitelka úplně. Ale osoba s handicapem, ale říkám to z vlastní zkušenosti, máme všichni tendenci možná trochu generalizovat, soudím podle sebe. A osoba s handicapem neznamená vozíčkář. Osoba s handicapem znamená někdo, kdo si prodělal možná mozkovou mrtvici. Vrátil se do života, bohužel s nějakým částečným omezením. Je schopen práce, ale prostě s podporou. Kratší pracovní doba, přizpůsobené pracovní prostředí a podobně. Takže ti lidé chtějí pracovat. Já mám zkušenost, že chtějí, jenom ty podmínky tady ne vždycky existují.
1: To je docela zajímavá věc a určitě se k tomu dostaneme. Mm-hmm. Ono je samozřejmě zcela logické, že každý člověk k vám přichází konkrétně do vašeho střediska Nazaret s jinými požadavky a potřebami. Jak je ale složité právě individuálně každému tomu klientovi, kolegovi, jak jste zmiňovala, jak je složité právě jednomu každému takovému člověku vyhovět?
2: Tak zase se tady musíme rozdělit na ty dva pilíře. Do sociální služby přichází ve většině případů, všichni jsou soběstační, pokud samozřejmě nemají to omezení zdravotní takové, že mají opatrovníka, což takové klienty taky máme. A v sociální službě jsme všichni odborníci, všichni jsme na školách a v rámci různých certifikací vedeni k tomu, abychom toho klienta dokázali odhadnout, abychom ho dokázali motivovat, abychom zmapovali jeho potřeby a vlastně zjistili jeho chuť. On musí hlavně chtít. My tady jsme od toho, abychom vytvářeli příležitosti a podporovali to, co v klientovi je. Ale nicméně nemůžeme ho vést za ruku. Já jsem sama zastánce toho svobody vlastně rozhodování. Ten člověk má svoji důstojnost, má možnost se rozhodovat, takže pokud nebude chtít se někam posunout, tak my ho někam nebudeme vláčet, abych tak řekla. A na druhé straně na těch chráněných pracovních místech u nás, ti lidi se hlásí do práce. Já bych ráda vlastně tady zdůraznila, že ačkoliv to zní nějak jako jiný svět, my jsme jako kterýkoliv jiný podnik. Vykazujeme pracovní dobu, odnášíme si výplatu, musíme vykazovat spoustu administrativy. To znamená, že ti lidé, ačkoliv mají nějaké zdravotní omezení, prostě chodí do práce.
1: Mimochodem zmíněný kolega, váš kolega Radek, co přesně dělá? Co je jeho náplň práce nebo náplň zaměstnání, můžeme říct?
2: Tak Radka, tím, že jsme ho relativně čerstvě, měli jsme z toho radost, posouvali právě do práce, tak chodí na pár hodin týdně, tak, aby to vyhovovalo jemu a těm jeho potřebám. A v podstatě celé roky se připravoval v úzovkách na to, ono to bude znít hodně jako jednoduše, ale pro člověka s tím omezením prostě je to opravdu kus práce. Takže Radek vyrábí po letech toho tréninku v podstatě krásné podmisky z keramiky k našim báječným květináčům a truhlíkům. A to je jeho činnost. Je to velmi jednoduché, ale to je to, na co se jakoby vlastně připravoval a naplňuje ho to.
1: Když jsme právě ještě u Radka, tak co jsem vyrozuměl z toho zmíněného článku, zrovna Radek je typ člověka, který opravdu hodně chtěl a který si té práce zároveň asi hodně váží. Je to tak?
2: Já z toho mám ten pocit, kdykoliv se potkáme, tak se různě doptáváme, vidím to nadšení, myslím, že ty lidi jsou rádi, protože jsou platní vlastně, dodáváme jim vlastně sebevědomí nebo pomáháme jim dodat, nejsme to my. Je to strašně důležitá záležitost, být užitečný.
1: Markéta Gera, ředitelka Borovanského Nazaretu, je dnes s námi ve vysílání.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Vaše kolegyně, sociální pracovnice Lucie Kavalíková, tvrdí, že neexistuje jedna správná cesta. Mluvili jsme o tom, jak je náročné vlastně tohleto všechno absolvovat pro toho klienta, jak dlouho to trvá, ale jak moc je to náročné právě pro ten personál, který se o klienta stará. Vy jste zmínila, že samozřejmě jste na to školeni odborně jako sociální pracovnice, lidé vlastně z toho sociálního prostředí. Ale přece jenom říkám si, i pro vás to musí být hodně náročné. Když se snažíte aplikovat ten individuální přístup, o to víc možná.
2: Určitě, tak rozhodně ta odbornost, to, že jsme na to školeni, že máme oporu jak v týmu, tak v rámci supervizí, všechno to patří k našemu odboru, té sociální práce. To znamená, že my jsme na to připraveni. Povahově samozřejmě je to jiná věc. Když nebudete jako z povahy věci chtít lidem pomáhat, mít je rád, ať už jsou jakýkoliv, tak v tom oboru prostě nemůžete obstát, respektive dřív nebo později asi ho opustíte. Je to v pořádku. Opět jsme tady u nějaké svobody rozhodování. Prostě pokud mě to naplňuje, pokud jsem užitečný, ať už je to z hlediska klienta nebo toho našeho personálu, mých kolegů, tak prostě máme tady místo, ale stejně tak, pokud zjistíme, že už nás to nenaplňuje, že už tu trpělivost třeba nemáme, tak musíme rozvážit, jestli se třeba neposunout na jiné místo i v rámci organizace, anebo jestli není čas třeba na přestávku. Setkávají se s tím určitě kolegové napříč naším oborem.
1: A setkávají se s tím určitě i lidé v jiných oborech, ano. To je určitě jasné. Ale ještě zpátky k tomu času, když jsem zmiňoval, a vy taky opravdu, jak dlouho to trvá, jak náročný je ten proces, je taky náročné, těžké některé ty klienty a posléze kolegy naučit právě trpělivosti třeba.
2: No pojďme si říct, pokud ten... My pracujeme hodně spíš s emocemi u těch lidí se zdravotním omezením nebo postižením a trpělivost, no pokud ji nemám vrozenou, tak my tam určitě nejsme od toho, aby jsme ji učili. To není v našich silách. My můžeme určitě motivovat a ukazovat příklady, že ten náš klient prostě s tím daleko nedojde, nebo že bude narážet a že zbytečně se bude prostě jitřit svoje nějaké bolístky. Takže spíš je to o tom, že trpěliví musíme být my, s tím, že budeme stále v uvozovkách opakovat to samé, ale postupem času prostě ten klient třeba zjistí, můžu dát možná příklad, ne konkrétní úplně, ale tuším, že jeden z našich klientů třeba přesně, až bych řekla, měl, já nevím, jak bych to řekla nějak spisovně, ale prostě rychle jako naskakoval na takový jako rozčílení nebo křik a tak. A postupem času prostě zjistil, že tím nepomáhá ani sobě, ani okolí, nikdo se necítí příjemně, a takže se to naučil vlastně zpracovat tak, aby to bylo přijatelné i pro něj, a vlastně na tom vyrostl. Takže my musíme být trpěliví, nejsme tam o toho, aby jsme měnili vlastnosti našich klientů.
1: Možná lidově řečeno dá se říct, že byl takový prchlivý.
2: Prchlivý je to slovo možná, ano, ano.
1: Já jsem se dočetl, že někdy prý mají klienti v chráněných dílnách z práce takovou radost, že třeba do toho zaměstnání chodí i o hodinu dřív. Stává se to opravdu?
2: No, aby to nevypadalo, že to schazuju. Já nemůžu říct z Nazaretu, že bych jako úplně viděla nadšení. Já to nadšení spíš vidím v tom, že ti kolegové moji na těch chráněných pracovních místech, vlastně je to pro ně důležitý. Je to nějaký rituál, je to nějaký režim dne, prostě ráno vstanu, jdu samostatně na autobus, jdu mezi té své kolegy, já přijdu ráno do práce. Včera jsme zrovna v rámci veder pracovala v jiné kanceláři než obvykle, takže jsem byla více v centru dění a ti kolegové prostě od rána uvaří si kávu, u toho si stejně jako na jiném pracovišti prostě povídají, co dělali, co budou dělat, co si koupí, kam se chystají na prázdniny. Takže pro ně to je podle mě spíš jako vlastně radost, nebo oceňuji to, že vlastně jsou v uvozovkách v normálním pracovním procesu.
1: No k tomu přesně směřuje i moje další otázka, protože, jak už jsem to zmiňoval v úvodu, takovým symbolem té práce, začátku té práce, je ta první výplata. Mm-hmm. To jsme zažili všichni.
2: Ano.
1: Ale ještě důležitější je pro klienty ten pocit vlastní samostatnosti a užitečnosti, který ta práce přináší. A když se vrátím zpátky k vašemu kolegovi Radkovi, tak tam, myslím, bylo hezky znát, že ta práce mu pomohla i k tomu životu, osamostatnit se vlastně i v tom životě. To je taky docela důležitý faktor.
2: Je to velmi důležitý faktor, ale tam si uvědomme, zase jsme u toho
1: samozřejmě
2: typu,
1: individuálně.
2: Přesně
1: ano,
2: tak,
1: ano.
2: U toho typu zdravotního omezení nebo toho postižení. Máme kolegy právě, řeknu, nevím, může to být vada srdce, plic, cokoliv, říkám, ta mozková mrtvice. Už je to kolega prostě s handicapem, je na chráněném pracovním místě, ale vede normálně běžný samostatný život, za výplatu je schopen si zaplatit podnájem, chodí nakupovat, chodí do kina, na dovolené jezdí a podobně. A pak jsou, tak možná Radek zrovna není úplně teďka typ na úplné osamostatnění z různých důvodů. Většinou pro lidi s větším třeba omezením je důležitý ty neformálně pečující, což dnešní doba taky přináší tu starost o ně, je to velmi důležité. Jsou to většinou rodiče, sourozenci, přátelé, sousedé a podobně. Takže nemůžu říct, že u každého klienta nebo kolegy bychom mohli říct je a do roka si tady pronajmeš byt v Českých Budějovicích a budeš dojíždět do práce, jezdit na dovolené. Takhle to není, ale rozhodně jim to pomáhá hodně zvýšit se sebevědomí, rozhodovat o tom, za co tu výplatu třeba utratí a podobně.
1: Ale jsou třeba i u vás, nebo zažili jste u vás příklady, kdy skutečně to zaměstnání vedlo k tomu, samozřejmě po nějakém individuálním časovém rozhraní, že ten člověk díky té práci se opravdu osamostatnil, neříkám, že třeba začal sám bydlet, ale osamostatnil se opravdu výrazně prostě v tom svém životě.
2: Nevím, jestli úplně odpovím, ale vlastně teďka z poslední doby asi mě nikdo nenapadá, ale máme kolegy na chráněných pracovních místech, kteří jsou třeba kolegyně dvě, nevidomé, a ty jsou v zásadě jako samostatné. Jo? Mají pronajatý teda v rámci nějakého chráněného režimu, v rámci nějaké sociální služby svůj byt, takže pokud je přizpůsobený, tak opravdu ty žijí samostatně. V fuzovkách nejsou zatíženi, protože rodiče stárnou, samozřejmě, že jsou rozenci, všichni se vyvíjíme, takže je potřeba tu samostatnost tam zdůrazňovat u každého z těch klientů.
1: Samozřejmě pomoc nepotřebují jenom vaši klienti a kolegové, ale i vy sami jako organizace. Mm-hmm. Jak vám lidé mohou pomoci právě s chodem a s tou podporou vašich chráněných dílen?
2: My jsme klasická nestátní veřejně prospěšná organizace. To znamená, že fungujeme z části na základě teda smluv, které máme se státem, protože jsme v rámci teda sociální práce, tady poskytujeme sociální službu. Spolupracujeme s úřadem práce právě v rámci toho chráněného trhu pracovních míst. No a potom tady máme vlastní činnost. Já bych ráda zdůraznila, že naše keramika vlastně díky tomu, že ji vyrobíme a umíme ji prodat, díky právě dobrovolníkům třeba, které asi zmíním ještě později, tak my jsme schopni až 30% našeho rozpočtu celé organizace vlastně pokrýt vlastní činností, což je hodně vysoké číslo. Já bych teda ráda by bylo ještě vyšší, protože si myslím, že my potřebujeme vlastně podpořit v tom, abychom byli soběstační. My nezvládneme úplně všechno, ale s trochou podpory jsme schopni vlastně zajistit ten provoz nějakým způsobem vlastními silami. Takže jak nám mohou lidi pomoct? Pokud nás poslouchá někdo, kdo má navíc nějaký finanční obnos, samozřejmě je to nejjednodušší záležitost, ale my máme ještě radši vztahy, dlouhodobé vztahy, ať už je to s našimi dárci, anebo právě dobrovolníky. A ty dobrovolníky tady zmiňuji po několikáté, protože odbyt té naší keramiky se mimo jiné vlastně praktikuje skrze trhy hodně. Tady v Budějcích nás určitě znáte, v Třeboni, v Jindřichově Hradci i do středních Čech zajíždíme. A tam právě jsou pro nás dobrovolníci nepostradatelní. My bychom to neuplatili, abych tam někdo na stánku stál z našich zaměstnanců, takže my je využijeme na výrobu a dobrovolník nám keramiku prodá a tím nám hodně lidi pomohou. A potom nám mohou pomoci právě odběrem keramiky třeba i skrze náhradní plnění. To by mohlo zajímat někoho, kdo má nebo zná někoho s firmou. Máme odběratele, kteří si zařídili kafetérie, jídelny naší keramikou, získali na tom to, co potřebovali oni, což je jako ideální varianta. Já jsem zastánce tak jakoby obou straně přínosných partnerství. Takže my potřebujeme jenom prostě podpořit v tom, aby jsme se o sebe uměli postarat sami. Takže takto.
1: Říká Markéta Gera z Borovanského Nazaretu. Bavíme se s ní nejen o chráněném trhu práce a bavit se budeme taky za chvíli. Konkrétně za 4 minuty bude 11:30 a my si ještě mezi tím poslechneme krátkou písničku. Za chvíli jsme zpátky.
0: Český rozhlas České Budějovice. Písničky, které nestárnou.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ahoj léto, to je písnička Hany Zagorové, která dozněla krátce před 11:30 v dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. My ještě nedáváme úplně vale létu, ale každopádně se vracíme k rozhovoru s naším dnešním dopoledním hostem Markétou Gera, ředitelkou střediska Nazaret v Borovanech. Bavili jsme se o tom chráněném trhu práce. Vy jste zmiňovala ty dobrovolníky, Markéto, tak se nabízí ještě otázka, máte těch dobrovolníků dostatek?
2: Já bych řekla, že stěžovat si nemůžeme, ale v rámci toho, že je využíváme třeba právě na ten prodej keramiky o vánoční trzí, kde jich je spousty, hodně, tak těch rukou a milých lidí nikdy není dost. My se i takhle propojeme s firmami velmi úspěšně, protože vlastně moudré firmy vědí, že když dají zaměstnancům možnost se podílet jeden den na nějaké charitě a podobně, takže to může rezonovat. Takže bych řekla, máme jich hodně jich máme jako dlouho. Dlouhodobých, když říkám, tak neznamená to, že s námi tráví nebo s klienty každý týden nebo každý měsíc, ale jednou, dvakrát do roka víme, že se na ně můžeme obrátit právě s dopomocí. Takže takto.
1: Tak to je.
2: Chceme víc.
1: Ale určitě i máte takový pozitivní základ, na kterém se dá stavět.
2: Rozhodně moc.
1: Když jsme se bavili obecně, nebo bavíme se obecně o tom chráněném trhu práce, já jsem si vzpomněl na Českobudějovické centrum Arpida. Když to srovnáme s vámi, tak vy máte tu výhodu, že máte ty prostory, máte dvě chráněné dílny. Českobudějovická Arpida to třeba dlouho neměla a dlouho schánila nebo hledala způsob, jak ty chráněné dílny vytvořit. A když se tím zabývala tou otázkou, tak když jsem se tehdy bavil vlastně s panem ředitelem Volgemutem, tak on říkal, že jen každý 20. handicapovaný člověk získal zaměstnání na běžném trhu práce a jen každý 5. handicapovaný měl střílenou podporou šanci uplatnit se na tom chráněném trhu práce, což jsou údaje třeba zhruba nějakých 5 let staré. Změnila se od té doby tato čísla podle vás?
2: Já nejsem úplně statistik. Řekla bych, že si vybavuji nějaká čísla z roku třeba 24, který byl srovnáván zase s rokem 2018, takže relativně možná, že to bude novější datum. A ta statistika hovořila o tom, že v podstatě z těch osob mezi 20. a 64. rokem života, to znamená nějak práce schopným produktivním věku, tak je to, tuším, ze 41% to stouplo na nějakých 50. Takže nějaký vývoj tam asi je. Problém podle mě téhle statistiky, nebo všeobecně té statistiky v rámci zdravotních postižení je, že do zdravotního postižení spadne ten, kdo bude mít omezenou hybnost ruky, bude mít invalidní důchod třeba 1 a opravdu vozíčkář, který té práce nebude schopen nikdy. Jo? A tenhle ten mix nám potom dělá to celkové číslo, takže nemyslím, že jsou to porovnatelná data. Osobně vnímám, nebo řekla bych, že se to určitě vyvíjí, ale ty ideální podmínky pro to, aby ti lidé se zdravotním postižením byly uplatnitelní, jako, nebo aby pro ně byla vytvářena ta místa, tak úplně na špici ještě nejsme. Bude to podobné možná jako s maminkama, co se vrací po mateřské třeba, taky to rezonuje hodně to téma, že zkrácené úvazky, nějak vytvořené prostředí, prostě, takže bude to podobné, ještě máme na čem pracovat.
1: Rozumím tomu správně, že říkáte jinými slovy stát vlastně všechny handicapované, lidově řečeno, nemyslím to nějak pejorativně, háže všechny do jednoho pytle, nerozlišuje, jestli je člověk se zrakovým postižením, jestli třeba nemá jednu končetinu, jak jste zmiňovala?
2: Napravuji. Není to stát, bude to ta statistika.
1: Nebo statistika. Mě.
2: Bude to ta osoba s OZP nebo ZTP a podobně, tak nějakým způsobem bude v jednom mixu pravděpodobně. Mně ta statistika, kterou jsem viděla, tak to přišla. Můžu se plést, omlouvám se všem statistikům s respektem k jejich práci. Ten stát určitě ty kategorie má rozdělené. I na to konto jsou vlastně navázané příspěvky v rámci toho sociálního systému a sociální politiky státu, ale v rámci těch statistik trochu myslím, že to rozlišení není úplně jednoduché prostě tam dát.
1: Samozřejmě pokud se bavíme o státu, tak ten podporuje a dotuje to fungování chráněných dílen, to je potřeba si říct, ale je ta podpora podle vás dostatečná? Nechci asi úplně, abyste kritizovala, říkala, potřebovali bychom víc. Samozřejmě je mi jasné, že vy byste vždycky využili něco víc, ale možná i můžete říct, jak třeba funguje ten chráněný trh práce v jiných sousedních zemích třeba?
2: Nejsem expert na zahraničí. V té problematice osob se zdravotním postižením se pohybuji ne zase tak dlouho, abych k tomu mohla relevantně něco říct. Já mám zkušenost třeba ze svých studií v rámci jednoho pobytu v Německu. Ten sociální systém je tam uspůsobený k tomu, aby ten člověk, který potřebuje nějakou formu podpory nebo vytvořit příležitost, tak má šanci třeba najít svého sociálního pracovníka přímo ve firmě. To znamená, i banky mají své sociální pracovníky. To je příklad, který je hodný následování, řekla bych. Ale srovnávat Českou republiku s ostatními trhy je to komplexní záležitost. Každý má jinak nastavený ten sociální systém, návaznost dávek a návaznost podpory. To znamená, tam bych asi úplně nechodila. Co se týká, jestli je podpora dostatečná. Všichni, kdo mě znají, vědí, že já jsem zastánce toho, že podle mě peněz je dost. Důležitá je ta efektivita, která nám ne vždycky vychází. Nebudu se pouštět nějak do národních témat. Myslím si, že kroky jsou vidět ve zlepšení. Ne nutně v těch financích, i když tam také. Teď vlastně nová legislativa nám umožňuje čerpat vyšší příspěvek právě na ta chráněná pracovní místa, což je prima. Zohledňuje to i trochu to, že ke každému tomu chráněnému pracovnímu místu my musíme zajistit nějakou podporu v provozního asistenta, zázemí té administrativy, aby jsme mohli vykazovat všechnu tu podporu. Změnila se tam legislativa tak, že už se nemusí to uzákonit, ale je to jenom usnesením vlády, čím se to zjednodušuje. Navýšil se příspěvek od letošního roku, takže krůčky tam jsou, já to vítám a no a my všichni víme, že jsme se to vybrali dobrovolně, takže my se popereme, s čím nám přijde a pro mě asi možná tady by rezonovalo slovo kontinuita. Pro mě jako zaměstnavatele na chráněném pracovním trhu je důležité vědět, že když přijde nějaká legislativa, my se s ní popereme, najedeme do těch jako novějších kolejí, že nám chvilku vydrží, že další rok nebo za 3 měsíce po nás nebude chtít někdo něco jinak vykazovat, protože nás to opravdu zatíží a my radši budeme vytvářet nová chráněná pracovní místa, než se tady prát s novými a novými věcmi. Nařízení.
1: A je určitě dobré pro posluchače, aby věděli, že zhruba za měsíc, tedy 12. září, pořádáte v Borovanech Den bez hranic. Můžete tuhle akci představit v krátkosti?
2: Moc ráda, děkuji za tu příležitost. My právě proto, že jsme veřejně prospěšná organizace, potřebujeme občas extra záležitosti. My pokryjeme ten základní provoz, ale v případě, že nám vypadne jedna z těch našich 5 keramických pecí, které nás opravdu živí ve 30% toho rozpočtu, tak máme před sebou prostě investici v řádu 100 tisíc. Ta jedna keramická pec je kolem 300 tisíc korun na pořízení. A my tuhle tu potřebu teďka máme velmi palčivou. To znamená, abychom my se mohli dále živit, aby moji kolegové stále mohli vyrábět krásnou, ručně malovanou, glazovanou keramiku, tak my budeme potřebovat nakoupit novou keramickou pec. Z toho důvodu jsme si vymysleli charitativní běžecký závod. A protože já jsem nadchávací kolegyně a kolegy mám také nadchávací, takže to se mnou sdílí. Navázali jsme na to komplet komunitní akci v Borovanech celodenní s programem. Takže já bych ráda pozvala všechny, kdo nás poslouchají, nebo ať aspoň šíří tu informaci, že 12. září v sobotu, to je 12. září v Borovanech u Českých Budějovic, proběhne Den bez hranic, charitativní běžecký závod s celodenním doprovodným programem.
1: No, já jsem se koukal na vaše webové stránky, tak těch kategorií, ve kterých můžou účastníci závodit, je opravdu hodně. Vy jste to sama zmínila, ta akce bude mít i doprovodný program. Co všechno bude součástí?
2: Tak začnu u běžců nejdřív. Čeká je krásná trať půlmaratonu, krásná trať deseti kilometrů, takže typický, nevím, jihočeský běžec, myslím, že jich je tady spousty, tak přijďte, zaregistrujte se, protože vy se zaběhnete osobák a nám strašně pomůžete. Připravili jsme, pokud máte děti, které vedete k běhu, připravili jsme i krátké tratě, aby si zakusili pocit vítězství, pocit závodu i vaše děti na 100 metrech, na kilometru, na 400 metrech. Máme trať pro handicapované, ale máme trať i 1 kilometr pro veřejnost. Babička nebo maminka s kočárkem, babička možná i ohulce. Nemusíte běžet. Zvítězí každý, kdo nás podpoří. A hlavně každý registrovaný běžec v uvozovkách, chodec, od nás získá originální finisherskou medaili z našich keramických dílen. A ten doprovodný program, budeme cvičit jogu, budeme tam mít lezeckou stěnu pro děti, budeme tam mít koncerty, odpolední, celoodpolední koncert kapely CMAI, jestli můžu zmínit, večerní koncert, který navazuje, to je v podání města Borovany teda, se ještě něco nezmaří. Večer bychom rádi, doufám, že to dopadne, promítali letní kino. takže a spousta dobrého jídla a pití, kdo má rád kávu z pražírny, tady Českobodějovické nebo jmenovat, rozhodně přijeďte na kafičko. Bude vařit borovanský šéf-kuchař, který proběhl i televizní soutěží. Máme pana vinárníka, který bude mít připravený i burčák, takže jste všichni srdečně zváni. I když jenom odejdete, tak tu jednu kilometrovou trať, tak pak s námi můžete zůstat celý den a podpořit nás svojí účastí a atmosférou.
1: Já už jenom na závěr zopakuji, že ten výtěžek ze Dne bez hranic poputuje na vaši novou pec do Chráněné
2: dílny. Ano, moc krát děkujeme.
1: Ředitelka střediska husitské diakonie Nazaret v Borovanech Markéta Gera byla dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Díky moc za váš čas a díky i za to, co děláte, a přeji samozřejmě srdečně, ať se Den bez hranic, a nejen to, ať se vše vydaří. Naslyšenou.
2: Děkuji moc za pozvání, krásné letní dny.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Za chvíli ještě, jako vždy a tradičně, přijde na řadu náš pravidelný rozhlasový sloupek. I k jeho poslechu zve a od mikrofonu se s vámi prozatím loučí Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Nevychovaný. To je jenom titulek sloupku, který pro vás připravil Ivan Mls. Příjemný poslech.
1: Rozhlasový sloupek. Napadlo mě to v souvislosti se Saharou. Onehdy v debatě s přáteli nějak přišla řeč na počasí a kdo si prohlásil, že letos jsme u nás zažili vedra jako na Sahaře. Tedy jako na největší poušti světa, dodal kdosi. Nedalo mi, abych neuplatnil zbytky svých zeměpisných znalostí a poznamenal, že největší pouští světa je přece Antarktida. Načež se rozpoutala krátká debata, která skončila tím, že kdosi jiný vytáhl telefon, poradil se s Googlem a moje slova potvrdil. A bylo po debatě. A tak to dneska dopadá všude, protože ke správné odpovědi na téměř jakoukoliv otázku se můžeme dostat až trestuhodně rychle. Vášnivou hádku o tom, před kolika lety byli naši fotbalisti naposledy na mistrovství světa, hádka se uskutečnila před naší letošní nepovedenou účastí, ukončí rychlá porada s přítelem Googlem. Stejný zdroj vás při sledování filmu pro pamětníky vyvede z iluze, že by ústřední dvojice mohla být matkou a dcerou i v reálu, neboť herečky dělí věkový rozdíl pouhých 2 let. Když nějaký politik tvrdí, že něco neřekl nebo neslíbil, není zas tak velký problém dopátrat se, zda se náhodou jen nevykrucuje a trochu nám nevěší na nos bulíky. Elektronická paměť zkrátka nezapomíná a je stále k dispozici, aniž by člověk musel složitě pátrat v encyklopediích, knihovnách či archivech. Je jen otázkou, jestli nám tím život zpříjemňuje nebo komplikuje. Třeba takové hospodské debaty nad zásadními problémy dnešního světa úplně ztratily na významu. Dřív nebo později někdo sáhne po telefonu, udělá ve všem jasno a debatu tím ukončí. A tak se kouzlo situace, kdy se můžete s někým vášnivě pohádat i o úplnou hloupost, pozvolna vytrácí. Na druhou stranu je to k něčemu dobré. Když se vás někdo snaží oblbnout, nemusíte tak snadno podlehnout. Říká se, že lež má krátké nohy a v dnešní digitálně zrychlené době by se dalo říct, že o nožičky už dávno přišla a plazí se jen po břiše. Přeji hezký den.
2: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

Dnešní poledne ohlásí souzvuk všech tří zvonů z poutního kostela Nejsvětější Trojice na Křemešníku u Pelhřimova. Nejstarší zvon, Svatá Trojice, z roku 1766, zní v hlavním tónu A2 a ulil ho Jan Christian Schunke v Praze. Doplňuje ho ocelový zvon z roku 1943 s hlavním tónem H2, který vyrobil v Brně Husovicích Rudolf Manoušek starší. A uslyšíme také malý barokní zvon z roku 1776 s hlavním tónem C3, který odlil českobudějovický zvonař Josef Perner. Všechny tři zvony se na Křemešníku dodnes rozeznívají ručně.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Rybníky vysychají a rybáři bojují s nedostatkem vody i kyslíku. Evidují hlavně úhyny dravých ryb. Rusko hlásí zneškodnění víc než 600 ukrajinských dronů. Policisté v Lukách nad Jihlavou zadrželi kurýra, který si přijel vyzvednout podvodně vylákané peníze. V noci se ochladí až na 15 stupňů. Zítra bude převážně polojasno a teploty do 28. Polední zprávy přináší Lenka Rybáčková. Tropické teploty a dlouhodobé sucho dál snižují hladiny rybníků. Vedro komplikuje chov ryb po celé republice. Například v rybnících společnosti rybářství Třeboň chybí zhruba 37% vody. Některé rybníky už rybáři museli předčasně slovit a zbylou vodu přepustit nebo přečerpat. V některých případech už kvůli nedostatku kyslíku ve vodě zaznamenali taky úhyny ryb. Potvrzuje výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
2: Ano, bohužel, již evidujeme úhyny ryb v souvislosti s vysokými teplotami. Odehrálo se to na rybnících větších i menších. Ty úhyny byly v řádech kusů a většinou se jednalo o takové citlivější druhy, jako je candát, štika, okoun, někdy i sumec.
0: Ruská protivzdušná obrana v noci na dnešek zneškodnila 605 ukrajinských nepilotovaných letounů. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Drony mimo jiné zasáhly ropnou rafinérii v Jaroslavli.
3: Ruské sociální sítě zaznamenaly sérii explozí v rafinérii Slavně v Tianos. Podle gubernátora Jaroslavské oblasti Michaila Jevrajeva šlo o zatím největší dronový útok, při kterém na oblast letělo 88 ukrajinských nepilotovaných letounů. Celkem je pozorovali ve 22 ruských regionech a také nad anektovaným Krymem a Azovským mořem. Při ruském útoku na město Balaklia v Charkovské oblasti Ukrajiny zahynuli 3 lidé, oznámili tamní úřady. Na oblastní město Sumy Rusko svrhlo 8 leteckých bomb, které zranily nejméně 12 lidí, uvedla sumská vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Kurýra, který přebíral od obětí internetových podvodů peníze, zadrželi krajští policisté v Lukách nad Jihlavou na Jihlavsku. Dopadli ho ve chvíli, kdy měl od podvedené ženy převzít podvodně vylákaných 600 tisíc korun. Na místě policisté zadrželi i taxikáře, kterého si kurýr objednal na cestu. Řidiče následně propustili, pokračuje krajská policejní mluvčí Dana Čirtková.
4: Druhý muž, který si v Lukách nad Jihlavou zásilku od ženy převzal, tak s kriminalisty spolupracoval a uvedl, že přebírání zásilek byla pro něho pouhá práce, že byl na tuto práci najat z Praze neznámým člověkem, že ale nevěděl, co v obálkách, které přebírá, je.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1018 hektopaskalů. Bude oblačno až zataženo, později odpoledne pak na většině území s přeháňkami, místy i bouřkami. Na severozápadě kraje bude srážek béně a večer budou ustávat. Nejvyšší teploty do 29 stupňů, na horách do 25. Slabý během dne místy mírný vítr ze západních směrů v bouřkách přechodně zesílí. Noc bude zpočátku oblačná až zatažená, zejména na východě kraje čekáme místy přehánky a bouřky, během noci bude ubývat srážek i mraků. Ochladí se až na 15 stupňů, na horách až na 13. Zítřejší obloha bude převážně polojasná, dopoledne přechodně až jasná a odpoledne zejména na horách až oblačná. Večer začne oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni. Na horách naměří do 23. Vítr bude slabý ze severních směrů. Biozátěž se sníží na první stupeň.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Porouchaná odstavená auta vás můžou zdržet na dálnici D3 ve směru na Prahu, na 72. kilometru na Táborsku a na 95. kilometru u Soběslavy. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
6: 12 hodin, 6,5 minuty k tomu. Český rozhlas České Budějovice ve čtvrtek 6. srpna roku 2026 právě nyní začínají písničky pro radost, kterými vás provede a hezké poledne ze studia přeje Luboš Voráček. Jeho česká podhoranka je připravena. I protože budeme hrát jednak do Havlíčkova Brodu, ale také do Nových Hradů. A tam je ode dneška plnoletý Vojta Mrázů, muzikant, zpěvák z Jihočeské Podhoranky. A nám tedy přišla gratulace od Jihočeské Podhoranky, která právě míří do Nových Hradů, kde se právě dnes dožívá bubeník Vojta Mráz. Krásných 18 let. Vojta je univerzální mladý muzikant. To tedy dodávám já, jako moderátor tady z rozhlasu. Známe se osobně. Milý oslavenče Vojto, k tvým významným narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví, štěstí a nech tě ti muzika velkým koníčkem. To vše ti přejí kamarádi muzikanti a zpěváci z Jihočeské Podhoranky. Své dnešní narozeniny oslav v kruhu tvé velké muzikantské rodiny. A já ještě dodám, Vojto, ať ti ty paličky pěkně hrají a ať ti to hraje minimálně aspoň jako do posud. Máš dobře nakročeno. Ale Jihočeská Podhoranka bude hrát také do Havlíčkova Brodu k 30. narozeninám. Pro pana Jiřího Kadlece přišlo k nám psaní a v něm se píše: prosíme o zahrání písničky pro pana Jiřího Kadlece, který právě dnes slaví své kulaté narozeniny. Jiříku, všichni od Šiklů, Holínů, Dolejšů, Machinků tě přejí krásný narozeninový den, hlavně hodně zdraví, pohody a dobrých fotografických zážitků. Samozřejmě určitě přeje i manželka Petra a holčičky Emily a Valérie. Jak píše děda Jarda. Pro Jiřího Kadlece do Havlíčkova Brodu k 30. narozeninám a do Nových Hradů pro 18-letého Vojtu Mráze teď bude hrát Jihočeská Podhoranka píseň Od svinů k svaté trojici.

Jeho českou podhoranku teď v písničkách pro radost vystřídá Šumavanka, která zahraje jednak do Oseka u Milevska, ale začneme na Pelhřimovsku. První přání je adresováno do Hojovic pro paní Květoslavu Daňhelovou k 60. narozeninám. Sbor dobrovolných hasičů Hojovice nás žádá a prosí o zahrání písničky Hasičské písničky pro paní Květoslavu Daňhelovou z Hojovic na Pelhřimovsku, která právě dnes 6. srpna se dožívá krásných 60 let. Hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenosti přejí kamarádi hasiči. Pro paní Květoslavu Daňhelovou do Hojovic k 60. nám bude hrát píseň s hasičskou tematikou za okamžik a bude hrát také do Oseka u Milevska pro paní Stanislavu Kotrbovou k 65. narozeninám. Zástupci obce Osek přejí paní Kotrbové vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let. Do Oseka u Milevska pro paní Stanislavu Kotrbovou k 65. narozeninám a také do Hojovic k 60. narozeninám paní Květoslavě Daňhelové bude hrát Šumavanka hasičskou.

v písničkách pro radost teď Šumavanku vystřídají babouci, aby zahráli jednak do Příbramy, ale také do Smilovic. A s přáním začnu v místě zvaném Smilovice, kde 65. narozeniny má pan Josef Suchan. A k nám přišlo přání, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a radosti, pane Suchane, vám přejí zástupci a také starosta v obce Žimutice. Tak pro Josefa Suchana k 65. narozeninám do Smilovic za chvilku budou hrát babouci, stejně jako do Příbramy, kde včera 67. narozeniny měla paní Hana Čámská. A přišla k nám přání, abychom zahráli babouky pro paní Hanku Čámskou z Příbramy, která včera oslavila své narozeniny, s přáním: milá Hanko, přišel další rok a opět slavíš narozeniny a já ti přeji nejen krásnou oslavu, ale pohodový a klidný život. Ať se ti neduhy vyhýbají, ať máš dost času na své aktivity, kterých máš stále více. Ať tě nohy nebolí, protože dechovka a hlavně tanec je tvá celoživotní radost. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Pepa. Pro paní Hanu Čámskou do Příbramy ke včerejším 67. narozeninám a také k 65. narozeninám do Smilovic pro pana Josefa Suchana budou hrát babouci píseň Bludný kámen.

0: Kuličky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: V písničkách pro radost 5 minut po čtvrt na jednu je připravena zahrát Iglovanka, jednak do Benešova nad Černou, respektive do Dluhoště, ale prvním místem, kam budeme přát, jsou desky. Tam 70. narozeniny má pan Václav Matras. Do dalších let přejí pevné zdraví, štěstí a životní pohodu zástupci obce Malonty s panem starostou. Panu Matrasovi za chvilku zahraje Iglovanka k 70. ale ještě předtím tu mám také přání rovněž k 70. narozeninám do Dluhoště pro pana Františka Čajana. Pěknou písničku zahrajte panu Františku Čajanovi z Dluhoště k dnešnímu jubileu 70 let, se píše v tom přání. A pokračuje to. Panu Františkovi přejeme hodně zdraví, štěstí, klidu a domácí pohody do dalších let. Jak píše za obec Benešov nad Černou a paní starostka obce. Tak do Dluhoště k 70. narozeninám pro pana Františka Čajana a také k 70. pro pana Václava Matrase do místa zvaného Desky. Teď bude hrát Iglovanka, píseň Šlamá milá na houby.

Iglovanka dohrála a v písničkách pro radost je připravena keramička. Zahrát do Čichtic, ale také do Malont. A v Malontech s přáním začnu. V Malontech 75. narozeniny má paní Helena Beutlová. A tak do dalších let vám paní Beutlová přeji zdraví, pevné zdraví, štěstí a životní pohodu zástupci obce Malonty s panem starostou. Do Malont pro paní Helenu Beutlovou za okamžik zahrajeme, ale ještě předtím tu mám přání do Čichtic, na chalupu do Čichtic k 79. narozeninám pro paní Ivanku Královou. Přišlo k nám přání, abychom zahráli písničku Zahrada snů pro sousedku a kamarádku Ivanku Královou s přáním. Všeho nejlepšího k narozeninám, hodně zdraví a štěstí přeje sousedka Helena Hucková. Tak do Čichtic na chalupu pro paní Ivanku Královou k 79. narozeninám a k 75. nám do Malont pro paní Helenu Beutlovou bude hrát keramička Zahradu snů.

písničkách pro radost teď budeme přát jednak do Českých Budějovic, ale také do Brna, potažmo do Věžné, k 80. narozeninám. A tam začnu. Paní Marie Jirku má 80. narozeniny. Jak nám přišlo přání, ve kterém se píše, že právě dnes slaví 80. narozeniny Marie Jirku z Brna. Milá Maruško, přejeme ti jen to nejkrásnější. Hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. Máme tě rádi a chtěli jsme moc poděkovat, že jsi, jak píše manžel, Mirek, Jitka, Jana a Marta s rodinami a také vnoučata a pravnoučata, ty posílají moc pusinek. Pro paní Marie Jirku k 80. bude hrát Maminčin den píseň a bude hrát také do Českých Budějovic, kde rovněž 80. narozeniny má paní Dana Komárková. Hodně zdraví, plno odtancovaných kilometrů na našich senior večerech ve Včelné vám paní Komárková přejí Soně a Bláža. Tak pro paní Danu Komárkovou do Českých Budějovic k 80. a rovněž také do Brna k 80. narozeninám pro paní Marii Jirku bude hrát píseň Maminčin den v podání studiového orchestru Bohumila Vošické.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
4: A posloucháte písničky pro Hradhost, ve kterých teď budeme přát do Nové Dobeve a také do Nových Hradů. Začnou v Nových Hradech, tam 80. narozeniny má pan Vladimír Budil. Do dalších let přeje, pane Budile, vám za město Nové Hrady vše nejlepší, hodně zdraví a pohody, pan starosta města. Panu Budilovi do Nových Hradů za okamžik k 80. nám budeme hrát, ale ještě tu mám také přání k 83. narozeninám pro paní Ludmilu Voráčkovou do Nové Dobeve u Písku. A přišlo k nám psání, ve kterém se píše: vážená redakce, prosím vás o zahrání písničky Cestička ke štěstí pro paní Ludmilu Voráčkovou z Nové Dobeve na Písecku, která právě dnes, 6. srpna, oslaví 83. narozeniny. Přeji jí hlavně hodně štěstí, zdraví, spokojenost a boží ochranu, jak píše a přeje Vašek. Tak paní Ludmile Voráčkové do Nové Dobeve u Písku ke 83. narozeninám a také do 80. do Nových Hradů pro pana Vladimíra Budila teď Veselka a Cestička ke štěstí.

Cestička štěstí v podání Veselky nás dovedla až k jedné myslivně. Znám jednu myslivnu, je píseň, která bude hrát Moravanka za chvilku. Bude jí hrát do Božejova pro hajného a vášnivého myslivce a také včelaře pro pana Ladislava Mácu, který má právě dnes, 6. srpna, 89. narozeniny. A pro pana Ladislava Mácu tady mám také přání. Milý tatínku, přejeme ti k tvým 89. narozeninám hodně moc zdraví, štěstí a radost, sluníčko v srdci, v každém dni a také veselou mysl. Ať tě netrápí kolena a můžeš se ještě dlouho radovat z procházky v lese, který máš tak rád. A lesům v okolí Božejova si věnoval celý svůj život a jsou ve tvém srdci. Máme tě všichni moc rádi a děkujeme ti za tvou celoživotní starostlivost o rodinu, co všechno si pro nás v životě udělal, a také tvou moudrost. Ať se ještě dlouho radujeme ze společného setkávání s tebou, kdy si při dechovce zahraješ na bubínek a máš radost. Krásný narozeninový den a vše jen to dobré ti ze srdce a s láskou přejí dcery Hana a Alena, všechno vnoučata a pravnoučata, švagr Josef s rodinou a všichni přátelé, kteří tě mají z celého srdce rádi. Tak pro pana Hajného, pro Ladislava Mácu do Božejova k 89. narozeninám bude hrát Moravanka píseň Znám jednu myslivnu.

písničkách pro radost teď dohrála Moravanka a připravené mistříňanka zahrát jednak do Prahy, do Nebušic, ale také do Chvalšin. A tam začnu s přáním. Ve Chvalšinách u Českého Krumlova 90. narozeniny má paní Marie Sýkorová. A k nám přišlo přání, ve kterém se píše: Milá redakce, prosím o zahrání písničky Holuběnka pro paní Marie Sýkorovou z Chvalšin u Českého Krumlova. Naše milá Maruška právě dnes, 6. srpna, oslaví krásné 90. narozeniny. Celá rozvětvená rodina přeje štěstí, zdraví, ať tě život stále baví, k tomu moře pohody a dobré nálady. Sluníčko, ať ti stále svítí a kytičky ti radost přinášejí. Za celou rodinu, která tě má moc ráda, nechává zahrát švagrová Marie. Do Chvalšin pro paní Marie Sýkorovou k 90. nám za chvilku budeme hrát, ale ještě tu mám přání v množném čísle přání do Prahy, do Nebušic, kde rovněž 90. narozeniny má pan Zdeněk Suk. Pro pana Suka byla vybrána jiná muzika, ale z časových důvodů prostě to už nemůžeme nikdy stihnout, takže snad bude mít pan Zdeněk Suk radost i z Holuběnky. Jak se píše v tom prvním přání, tak pan Zdeněk Suk, rodák z Nebušic, má nádherné 90. narozeniny a k těm narozeninám tu mám přání. Pohoda, pomoc a pochopení pro celou svou rodinu ho provází celým životem. Za laskavý přístup dnes děkují Jára, Pavel, Mára s Gábinou, Honza a především hodně zdraví přeje za všechny Vlaďka. To je první přání pro pana Zdeňka Suka k 90. V tom druhém se píše: Velká gratulace ke krásným 90. narozeninám. Kopec zdraví a dobré nálady letí éterem pro pana Zdeňka Suka z jeho rodiště, tedy z Nebušic. Vše nejlepší do dalších let mu přeji a jako bývalému kolegovi, který pracoval pro obecní úřad v letech 1961 až 63. A ještě tu přání pokračuje: Ať vám váš optimismus a úsměv ve tváři vyplňuje spoustu dalších let. Všechno nejlepší přejí Nebušáci a holky z úřadu. A pro pana Zdeňka Suka k 90. nám to mám ještě jedno přání. K těm všem gratulacím se připojujeme také my, jak se píše, kamarádi a přátelé z jižních Čech, kde Zdeněk tráví léto už více než 60 let u milovaného rybníka Rytíř. Pozdravy letí z hospůdky u Bobra v Abertmanech, kde Zdeněk také tráví svá zimní sněhová lyžařská dobrodružství. No a k přání se přidávají z Nebušic parťáci z hospůdky pod kostelem, stejně jako bývalí spolupracovníci ze zoologické zahrady z té pražské. Zdeňku, ta stovka se nezadržitelně blíží, tak zatni zuby a hurá na ni. Máme tě rádi, jak se píše. Tak to byla přání pro pana Zdeňka Suka do Nebušic k 90. narozeninám a Holuběnka mistříňanka bude hrát také do Chvalšin u Českého Krumlova, kde 90. má paní Marie Sýkorová.

0: let vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ve 3/4 na 1 teď v písničkách pro radost budeme přát naší pravidelné posluchačce, která opravdu písničky pro radost poslouchá každý den. To je paní Helenka Ilová z Jarošova nad Nežárkou. Dnes se dožívá krásných 91 let, jak se píše v tom dopise, ručně psaném dopise, který k nám přišel. A je tam také hezké přání a v něm se píše: Milá Helenko, život je stále krásnější a tak ti přejeme všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, dobrou pohodu. Seš velice šikovná, i když se o tebe rodina stará, tak všechny domácí práce si stačíš udělat sama. Všechna čest pro tebe, jsi šikulka. Helenko, všechno to nej ti přeje rodina a také Vlasta a Pepa Nejedlých z Jarošova nad Nežárkou. No, naši pravidelné posluchačce, paní Helence Ilové, do Jarošova nad Nežárkou, k těm 91. narozeninám bude hrát jeho česká Lipkovanka Krásný sen.

Tango, krásný sen v podání jihočeské Lipkovanky, teď vystřídá zlatý svatební valčík. V písničkách pro radost jsem nechal na závěr hned dvojité přání, protože budeme přát jednak k 85. narozeninám paní Růženě Wilhelmové do Jindřichova Hradce, ale také jejímu manželovi Josefovi k 60. výročí společného života s paní Růženou. Ale vezmu to pěkně po pořadě, jak se píše v tom pěkném dopise, který k nám přišel. Milá maminko a tatínku, z celého srdce vám blahopřejeme k vaší diamantové svatbě a přejeme vám, aby vás i nadále provázela láska, vzájemná úcta, pohoda, spokojenost a radost z každého společně prožitého dne a především pevné zdraví. 60 společných let je nádherné životní jubileum a také důkaz, že opravdová láska dokáže překonat všechny radosti i starosti života. Mamince zároveň přejeme k jejím krásným 85. narozeninám, které oslavila 4. srpna, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, životní pohody a mnoho úsměvů a radosti z každého nového dne. Ať je stále obklopena láskou celé své rodiny. Děkujeme vám za všechno, co jste pro nás udělali. Za lásku, obětavost, krásné dětství i za to, že jste nám vždy byli oporou. K vašemu krásnému jubileu a také k narozeninám s láskou gratulují dcery Jitka a Iveta, vnoučata Jakub, Tomáš, Lukáš, Kristýnka, Matěj s Tereskou a také pravnučkou Matildou. Tak to bylo přání do Jindřichova Hradce pro Josefa a Růženu Wilhelmových. Paní Růžena ještě měla 85. narozeniny, takže dvojité přání. No hrát bude Veselka Ladislava Kubeše, zlatý svatební

Tak dnešní písničky pro radost opět rychle utekly, dostali se do samého závěru, ale ještě samozřejmě připomenu obsazenost našeho pořadu. Dívám se na naše internetové stránky www.budějovice.rozhlas.cz a v sekci písničky pro radost takový kalendář, který, když je volno, tak vás to pustí na to kliknout, a když není volno, tak vás tam nepustí kliknout. A když vás to pustí kliknout, tak vám to dovolí i objednat a poslat nějaké přání. To je takový formulář, co vám to ukáže, je to zadarmo a můžete někomu udělat radost. Je to jednoduché. Koukám, v srpen je ještě volno 28, 29, 30 a pak ještě 31. srpna. Září se nám pomalinku plní, ale vesměs je hodně ještě v září volno. A teď pozvánka za písničkou. Dnes bude veselo v kulturním domě na Borku, kde od 18 hodin bude hrát Patriot. Další pozvánka je do Mladějovic na Strakonicku, kde vystoupí v sobotu 8. srpna od 14 hodin na sportovním hřišti kapela Nektarka. Stane se tak v rámci odpoledne s dechovkou. Další pozvánka je rovněž na sobotu, konkrétně do Bernartic, kde bude už 19. ročník festivalu malých kapel. Na letním parketu u Sokolovny bude hrát Toulavá kapela, B-Quintet, Myslivecká kapela Atlas a také Malá muzika na uše Pepíka. Začátek už je ve 2 hodiny odpoledne, v sobotu v Bernarticích. Další pozvánka je za Lipkovankou. V sobotu bude Lipkovanka hrát v Dolních Heřmanicích u Velkého Meziříčí na festivalu Heřmanické dechovky a o den později v neděli 9. srpna pak bude Lipkovanka u nás na jihu Čech v Suchdole nad Lužnicí, kde bude pouť a od 15 hodin tam bude hrát Lipkovanka. A pak ještě mám pozvánku na příští týden. Ve středu bude hrát Úhlavanka v Dolní Hotě u Klatov na krytém parketu, tak už teď si můžete naplánovat na 12. srpna ve středu na koncert Úhlavanky. Bude hudba pro všechny generace. Tak, víc už nestihneme. Luboš Voráček, děkuji za tu vaši pozornost, užijte ten dnešní den a o Slovencům ještě jednou všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v korupční kauze nemocnice Bulovka. Policisti dnes upozorňují přímo v terénu na rozdílná pravidla na české a německé straně Šumavy. Třeboňský zámek večer návštěvníkům nabídne hrané kostýmované prohlídky. Odpoledne počítejte s přeháňkami a bouřkami. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Korupční kauze kolem nákupu urychlovačů pro pražskou nemocnici Bulovka padla obžaloba. Státní zástupce Zdeněk Matula potvrdil Českému rozhlasu, že ji podal na 5 lidí a jednu právnickou osobu. Jednotliví obžalovaní se podle spisu dopustili různých trestných činů, například přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání zakázky nebo zpronevěry. Matula dodal, že uzavřel taky 3 dohody o vině a trestu.
2: V této kauze ještě byly podány 3 návrhy na schválení dohod a vině a trestu, které jsem uzavřel s jednou fyzickou a 2 právnickými osobami. Pokud se jedná o navrhované tresty, tak tyto se s ohledem na závažnost té projednávané trestné činnosti pohybují od 7 let až po nějaký peněžitý trest.
0: Případ souvisí s veřejnou zakázkou z roku 2016 na výměnu zdravotnického zařízení. Mezi obžalovanými jsou podle dřívějších informací Seznam zpráv například bývalý poslanec ODS Marek Schneider nebo někdejší ředitelka nemocnice Andrea Vrbovská. Oba už dřív vinu odmítli. Lidé spojování s kauzou už ale podle mluvčí na Bulovce nepůsobí a případ její současný provoz neovlivňuje. Po pravomocném rozhodnutí soudu nemocnice zváží další kroky. Jihočeští policisti jsou dnes mezi turisty na Šumavě. Společně s plzeňskými kolegy jim vysvětlují rozdíly mezi pravidly na české a německé straně hranice. Rozdávají informační mapy a letáky. Připravený je taky doprovodný program a ukázky policejní techniky. Policejní mluvčí Lenka Krauzová připomněla, že veškeré informace jsou dostupné taky online po zadání hesla do internetového vyhledávače Jedna Šumava, dvojí pravidla. Speciální kostýmovaná prohlídka začne dnes na zámku Třeboň. Odehraje se v 18, 19, 20 a 21 hodin. Soiree princezny Terezie zájemce vezme do 20. let minulého století, popisuje mluvčí Národního památkového ústavu Markéta Slabová.
3: Návštěvníci se stanou hosty na večírku svobodné princezny Terezie. Na večírku se bude samozřejmě pít alkohol, tančit Charleston, takže to jistě bude stát za to. Jinak vrcholem celé turistické sezóny, ta letní sezóny, bude Hradozámecká noc 22. srpna a to budou otevřeny po setmění opravdu všechny brány jeho českých památek.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude oblačno až zataženo, později odpoledne pak na většině území s přeháňkami, místy i bouřkami. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 26 a 29 stupni Celsia. Slabý, místy mírný vítr západních směrů v bouřkách přechodně zesílí. V noci se ochladí na 18 až 15 stupňů. Zítřejší obloha bude převážně polojasná, dopoledne přechodně až jasná a odpoledne hlavně na horách i oblačná. Večer začne oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni, na horách naměří do 23. Vítr bude slabý severních směrů, biozátěž z dnešní trojky klesne na jedničku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nová vážná nehoda je na průtahu Lišovém na třídě 5. května u Komenského ulice a další pak vyšetřují na silnici 24 Zlomnice nad Lužnicí do Třeboně na úrovni Lužnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
4: Je označována za první dámu českého folku. Působila v kapelách Žalman a Spol a Nezmaři. Pak se vydala na sólovou dráhu. Mezitím jí vyrostla dcera a jak se ukázalo, jablko nepadlo daleko od stromu. Matka s dcerou nedávno natočili album. Pavlína Jíšová, vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, milá Alex, dobrý den, krásné odpoledne všem posluchačům. Já především děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Láska je nádech a Pavlína Jíšová teď s námi ve vysílání pořadu Alex a host Českého rozhlasu. Píseň Láska je nádech, vy jste mi prozradila během té písně, že je to z desky, která se rovněž jmenuje Láska je nádech, kterou jste si vy sama kompletně autorsky zhotovila sama v roce 2000. Tak od té doby už žádnou desku jste neudělala úplně sama, to tenkrát vás nějak políbila můza?
1: No, je pravda, že mám dost písní na to, abych mohla mít třeba další samostatnou autorskou desku, ale přiznám se, že nemám takové zase ambice, ale stačí jednou si to splnit, jakože to člověk dokáže, že na to má, protože upřímně já jsem dřív byla vždycky jenom zpěvačkou, já jsem nepsala. Ale pak, když jsem se trošku osamostatnila, tak mě nebavilo obcházet své kolegy a říkat, něco mi napiš a tak, tak jsem to zkusila sama a musím tady vzdát dík Věře Martinové, první dámě české country, protože právě ona byla, dá se říct, tou první dámou, která si vzala některé mé písně do svého repertoáru a tím pádem dala víru ve mě jako autorku.
0: A víra vyšla.
1: Dá se říct, že ano, pořád mě to drží a vždyť, když se podívám zpět, protože já uspívám přes 40 let, tak musím říct, že to je krásný se prospívat životem, že jo?
0: Prospívat životem, ale ještě se do důchodu snad nechystáte.
1: No, přiznám se, že od 21. března tohoto roku, příští rok, přesně za rok, půjdu do řádného důchodu, nebo mohu jít do řádného důchodu. Ale jak je známo, umělci velké důchody nemají, takže stejně občas budeme muset někde zahrát.
0: Ale přeci jen, i kdyby měli velké, vysoké důchody, tak uměla byste to své řemeslo, které umíte nejlépe, povisit na hřebík?
1: No, ono vždycky člověk nadává hlavně na tu dopravu dnes, protože když někam jedete, třeba jako dnes, abych sem přijela včas, tak jsem si to pořádně musela spočítat, abych měla takzvaně fóra, protože se nemůžete spolehnout na mapy CZ, vždycky se může něco přihodit. Takže je tam ten risk toho cestování. To dřív nebylo, za mých mladých let opravdu člověk neměl problém, ale zase nebyla navigace. Takže my jsme třeba přijeli někam do nějakého města, místa a hledali jsme ten kulturní stánek, kde budeme hrát. Já nevím, kde to přesně bylo, ale kdysi dávno jsme přijeli do nějakého divadla a než jsme našli cestu, zeptali jsme se jednoho pána, to mě nadchlo, proto to říkám, toho historku, a ten pán říkal, že neví, kde je divadlo, že ho k životu nepotřebuje.
0: Aha.
1: Ale já jsem takhle hezky zamluvila ten důchod, že jo?
0: Tak jste hezky zamluvila ten důchod, protože já se k tomu vrátím. Umíte si představit svůj život bez vystupování, bez zpívání, bez psaní?
1: Určitě je to vždycky takový období, že člověk, muzikant, buď píše desku, nebo ji natáčí, anebo je ve stavu, kdy ji promuje, jo? Takže pořád se jako něco děje. I když člověk aktivně nepíše, tak s tou muzikou pořád něco dělá. A je to takový postižení na furt, dá se říct, na celý život. A myslím si, že jediný rozdíl bude v tom, že nebudu takzvaně ten agent s teplou vodou, že nebudu obvolávat různá místa, kde se dá hrát, ale že budu spíš čekat na to, kdo se ozve. A je pravda, že konkurence je veliká a těch lidí, jako kdo sám zavolá nebo kdo napíše mail, že by chtěl koncert, není už tolik. A na druhou stranu vlastně jsou mladí lidé už na těch agenturách, na těch kulturních stáncích, takže ani nevědí, kdo je nějaká Pavlína Jíšová, opravdu.
0: Tak my jim to dnes bez pochyby připomeneme. Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: na čase být.
1: Do Alex a host dnes přišla Pavlína Jíšová, folková zpěvačka, textařka, skladatelka, ale také vystudovaná učitelka aprobace český jazyk, hudební výchova. Učila jste vlastně někdy vůbec?
2: Neučila jsem vůbec, ale já se přiznám, že jsem nebyla dobrá studentka, protože místo 5 let jsem studovala 7 let. A to z toho důvodu, že ve třeťáku třeba jsem neměla dostatek docházky na semináři, takže jsem nedostala zápočet a nebyla jsem připuštěna ke zkoušce. Proč jsem neměla docházku? No, protože ve 4 hodiny ráno jsem ještě vysedávala v divadelním klubu v Českých Budějovicích s Pavlem Žalmanem Lohonkou a tam jsme kvíleli písně lovců. A já vždycky ráda říkám tuto historku, když jsem potom přes celé město šla pěšky na podnájem, tak jsem si vzala u obchodu takové pytlíkové mléko za 2 koruny, bylo modré, protože člověk měl žízeň po ránu. No a když prostě nebylo dostatečně té docházky, tak potom se mi to přihodilo ještě jednou zase. To bylo to druhé vypadnutí ze školního vlastně roku. A to bylo zase, protože jsem už dostala individuál, byla jsem členkou skupiny Minesengři, ve které právě byl také Žalman. A tam zase jsme měli možnost samozřejmě jezdit na koncerty, to bylo veřejné a bylo to hlídané, ale když potom třeba byla zkouška, tak jsem také nedostala prostě povolení a zkrátka a dobře jsem vylítla po druhý, takže jsem nebyla dobrý student. Tak jsem to pořádně vysvětlila, je to jasné.
1: Tak nebyla jste dobrou studentkou, ale stala jste se dobrou zpěvačkou. A takže Pavel Žalman Lohonka na vás, nebo vy jste se znali už v době, kdy jste studovala teprve vysokou školu a o vaší budoucnosti se teprve rozhodovalo, nebo už bylo jasno během studií vysokoškolských, že pedagogika to nebude?
2: Ne, to nebylo určitě jasno, protože se Žalmanem jsme se potkali, vlastně to mi bylo 18 let, v takovém místě v Českých Budějovicích, kde hráli veškeré tyto folkové, bluegrassové kapely, country kapely a my muzikanti jsme tam každé pondělí docházeli na sebe, navzájem jsme se dívali a tam vlastně jsme se dali dohromady i s Tondou Hlaváčem a vzniklo trio Žalman a spol. A potom, když jsem já dostala už umístěnku, že půjdu učit, tak Žalman řekne, ty nikam nechoď učit, budeme hrát. Tak já jsem poslechla a šla jsem hrát a vydrželo mi to dodnes, za čím teda velice mu za to děkuji, protože je to krásné, ano.
1: Ano, vy jste u Žalmana, nebo v kapele Žalman a spol, strávila 8 let a vlastně teď, protože Pavel Žalman Lohonka oslaví 80. 20. března tuším, tak vy jste se tak jako naskok vrátila, nebo jako host jste se do kapely vrátila a koncertujete zase.
2: Dostala jsem pozvání zúčastnit se tohoto koncertu a samozřejmě budu tam zpívat nějaké 2 solové písně a pár nějakých vokálů v závěru s jeho současnou kapelou. Jsem tomu velmi ráda, protože to je opravdu muž, který mě přivedl k původní české písni, protože vždycky dřív jsme zpívali nějaké převzaté věci, ale Žalman mi ukázal, co to je původní česká písnička, kde vydáte té písni první otisk.
1: Takže on vás uvedl do toho hudebního světa i folkového světa vlastně.
2: Hlavně folkového světa.
1: Píše se o vás mimo jiné i to, že jste se nejdříve rozhodovala, nebo že to nebylo tak zřejmé, že budete folkovou zpěvačkou, že i chvíli jste koketovala s popem, s popovou hudbou. Je to pravda?
2: No, není to přímo pop, ale bylo to, že na vysoké škole samozřejmě jsem zpívala kdekoliv to šlo. Ve folkloru, v taneční kapele, takže možná to byl ten pop. Potom pak jsem zpívala dokonce s jeho českou dechovkou, která se jmenovala Vlachovka v Českém rozhlase České Budějovice, který tímto zdravím tady z Prahy. Jsou dokonce nahrávky, jak já zpívám s dechovkou. A to bylo fajn, protože kolegové, studenti se učili na stipendium a já jsem šla zpívat s dechovkou. Byla to krásná prospívaná doba. Takže jsem vyzkoušela všechny možný žánry, ale nakonec jsem zakotvila u toho folku.
1: Pavlína Jíšová je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
0: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala folková zpěvačka Pavlína Jíšová. Vy, než jste započala svoji solovou dráhu, tak jste strávila 8 let v kapele Žalman a spol. O tom jsme mluvili a pak tedy to byly Nezmaři. Nicméně právě to vaše působení v kapele Žalman a spol přerušila krásná životní událost, narození dcery. Pak už nešel návrat zpět k Žalmanovi?
1: No,
0: co totiž, se to odehrálo?
1: Ano, je to velice zajímavé, to mohu říct, protože my jsme opravdu měli schůzi v masných krámech na to, že já bych ráda teda se stala matkou, tak jsme tam tenkrát byli celá kapela, nejen Tonda Hlaváč, Žalman, já a ještě Jarda Matějů, muzikant, a další muzikant tam byl Vojta Zícha, který měl přijít do kapely, ten už bohužel mu posílám pozdrav nahoru. Tak tam bylo domluveno, že se za půl roku vrátím, až porodím, že se za půl roku vrátím. Ale mezi tím se stalo to, že zpěvačka Lenka Slabá brouzdala s kočárkem se svou dcerou Leničkou, ta se jí narodila o něco dříve, okolo Žalmanovy chaty na Stropnici a stalo se, že mi místo vyfoukla. Takže já jsem se neměla kam vrátit, ale přišli Nezmaři a nabídli mi místo, takže já se přiznám, že jsem nebyla úplně taková správná maminka, která sedí doma s dcerou, protože Adélka se narodila 29. prosince a já už jsem 27. února stála na pódiu, ale s Nezmary.
0: Mm-hmm. A to vám tohle Žalman udělal?
1: No tak on za to nemohl asi.
0: Zlobila jste se?
1: No tak je pravda, že když potom jsem viděla další album, které už bylo beze mě, tam byly třeba písničky, které jsem já naskoušela, tam byla jedna ty já, ta-da-di-da-di-da, tak jsem trošku to obrečela, to je pravda, jako, ale myslím si, že vše se děje, jak má, protože kdyby třeba Pavel mě vzal zpátky, tak bych nikdy nezačala psát písně. Nikdy bych si netroufla stát sama za sebe někde v klubu s kytarou, jo, protože jsem vždycky byla takový člověk, který neměl dost sebevědomí. Dokonce teď mi jedna dáma z Plzně poslala takový šperk, a na tom šperku je kámen, který se jmenuje labradorit a ten údajně posiluje sebevědomí člověka. Já jsem vždycky chtěla, aby hlavně všichni okolo mě byli rádi. No. Mm-hmm. Ale také jsem to Pavlovi trošku dala zpět, protože pak jsem napsala píseň Blues o nepodané ruce, tu si asi dnes tedy nezahrajeme, ale tam je právě řečeno, že v podstatě mi nepodal ani ruku, ani ze zvyku a tak. My to samozřejmě máme vyříkané všechno a dokonce včera jsme měli zkoušku na ty jeho krásné narozeninové koncerty.
0: Takže vše zapomenuto, vysvětleno a rány zahojeny.
1: Ano.
0: Tak a vy jste říkala, že pokud by se nestalo to, co se stalo, jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré, takže byste nezačala sama psát, sama skládat, chybělo vám sebevědomí. Kdo vám k tomu sebevědomí pomohl, nebo co? Byl to právě po tomto účinkování v Nezmarech?
1: Ne, myslím si, že jako nikdo z kolegů mi nepomohl v tom sebevědomí. To si člověk prostě musí sám obstarat. Jo? Musí několikrát padnout dole, prostě a tam odsud se odrazit a vyhrabat. A je pravda, že já hodně čtu takový různý duchovní knihy a ty myšlenky se snažím dávat i do těch textů. Třeba mám jednu písničku, která se jmenuje Hvězdy a tam se zpívá: jen příběh si vybírám já, jsem zodpovědná i za přátelství. Všem křivdám se učím říct dík, jste zrcadlo svět, jste má poselství. Takže údajně, jestli to tak je, pravda, jak se říká v těch knihách, tak my jako duše si vybíráme své rodiče, prostředí, kam půjdeme, i úkoly, které chceme plnit, protože jsme tady jaksi v té hmotě ve škole života.
0: Říká Pavlína Jíšová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a Pavlínu Jíšovou, která je naším dnešním hostem. Teď jsme slyšeli písničku Já písnička, která vznikla tak trochu mimochodem.
1: Dá se říct, že tato píseň opravdu vznikla, když jsme kdysi dávno jako trio Žalaman a spol. Byli na východním Slovensku hosty koncertu Hany a Petra Ulrichových a když jsme čekali na naši produkci v šatně, tak Tonda Hlaváč začal hrát na kytaru nějaké akordy, já jsem do toho začala zpívat útržky melodie, kterou jste slyšeli a Žalaman řekl, to si zapamatujte, já to pak otextuju a to nebyly žádný mobily, to opravdu jsme si namalovali nějaký kuličky na papír, co tam byl a takhle to vzniklo. No.
0: Takhle to vzniklo, je ještě nějaká píseň, která vznikla tak jako spontánně. Někdy na chodbě třeba?
1: Určitě je jich spousta, třeba i mých nějakých solových písní. To vždycky člověka napadne nějaký kousek textu rovnou s melodií a pak si to někde uložíte a pak to vlastně vyleze úplně celé jednoho krásného dne.
0: Jsou třeba i nějaké aktivity, které děláte, nesoustředíte se na hudbu, na nic, na text a prostě to najednou jakoby přijde, že musíte skončit, já nevím, třeba žehlíte nebo běžíte, nebo jste na houbách a musíte se zastavit a prostě si to zapsat.
1: Tak já už neběhám, to je pravda, nežehlím taky, ale výjimečně žehlím, ale na houby chodím, to je pravda. A musím říct, že když to má přijít, tak to přijde. A to je takový, dá se to pozorovat na sobě, že člověk je v takovém neklidu. Jako najednou takový je neklid. Jako víte, že musíte něco udělat, ale to není jenom v muzice, to je ve všem možném, v lidském konání, jakémkoliv, že v podstatě vám to vyšší já dává najevo, něco dělej, zastav se. Prostě musí člověk přijít na to, co vlastně nahoře chtějí, aby člověk udělal. Takže když se to dobře načasuje a člověk se na to naladí, tak samozřejmě, že to klapne.
0: Takže cítíte nějaké jakoby pnutí a nejste schopna se soustředit na nic jiného, dokud to
1: ano.
0: Ze sebe nedostanete?
1: Určitě, určitě tak je.
0: Vy jste v Nezmarech působila dlouhých 12 let. Co ukončilo vaši spolupráci? Byla to touha být, vydat se na solovou dráhu?
1: Ne, určitě ne. Zkrátka dobře, byla jsem vyplavena povodní, protože jsem bydla se svým druhým dnes už ex-manželem, protože já jsem opravdu po třetí vdaná, to zvláštní a je to tak.
0: Do třetice všeho dobrého,
1: no,
0: se říká.
1: No, doufám, že to vydrží už. Tak právě jsme bydleli 10 metrů od řeky Vltavy v Českých Budějovicích a jednoho krásného dne se Vltava přišla podívat k nám. A já už jsem jako prostě koketovala s tím, že začnu něco dělat, ale nikdy jsem neměla potřebu být jako solistka. Já jsem vždycky byla ten týmový hráč v kapelách. Teď jakoby solistka jsem, ale chybí mi trošku to zpívání těch vokálů, k tomu se třeba ještě dnes dostaneme. No takže potom, když mi bylo zavoláno, že jedeme hrát tam a tam, tak já jsem řekla, hele, já už nikam nejedu, já nemám ani co na sebe. A to člověk přehodnotí úplně všechno.
0: Až takové to bylo.
1: Takové to bylo, no.
0: Čili jste úplně přišla jakoby o střechu nad hlavou.
1: Ano, o střechu nad hlavou ne, ale prostě když máte doma 1,20 m vody, tak asi nic nemáte, že jo.
0: Tak, takže to znamenalo vrhnout se do práce, ale trochu jiné, než jste byla zvyklá.
1: Ano, my jsme prostě uklízeli bahno.
0: Uklízeli jste bahno, no a Nezmaři nepočkali?
1: No, já už jsem vlastně nechtěla se vrátit. Já jsem prostě, jo, to vás tak jako ta povodeň vás spláchne, všechny ty věci spláchne, ale ono to tak mělo být, protože zase, kdyby chtěli hodně, abych se vrátila, tak bych třeba se vrátila a zase by nevzniklo spousta písní, které zpívám sama, spousta desek, spousta spolupráce, prostě vše se děje, jak má být a i to špatné může člověka posunout někam jinam.
0: V tomto případě to tedy byla povodeň, která vás zase potom posunula dál a vyplavila někde jinde, když to použiju takové
1: dá
0: slovo.
1: Dá se říct.
0: Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Pavlína Jíšová, folková zpěvačka, která působila v kapelách Žalman a spol. A Nezmaři, kde strávila 12 let. Mezitím vám také vyrostla dcera a začali jste zpívat spolu. Vedla jste vy dceru aktivně k muzice, nebo to vlastně nebylo potřeba, protože to hudební prostředí na ní zkrátka působilo samo?
1: Působilo na ní prostřednictvím mé maminky, její babičky, paní Jiřiny Štochlové, která se 14. dubna dožije, prosím, 95 let, to je neskutečný. Takže já mamku tímto zdravím do Českých Budějovic, do jejího bytu, kam chodí pěšky do 4. patra, protože ten dům nemá výtah, takže jí přejeme hodně sil tady z Českého rozhlasu Střední Čechy. A protože mamka nás vedla k původní lidové české písni, k folkloru, takže tam vlastně asi jsou ty kořeny toho našeho zpívání. Potom dcera se mnou chviličku hrála, pak se osamostatnila a teď, když se stala dvojnásobnou maminkou, tak zase se jí asi po mně zastesklo. A já říkám, že teď se to hodí, protože než půjdu do toho důchodu, tak tenhle rok třeba si to užijeme a pak se uvidí, co se bude dít dál. V každém případě se nám povedlo natočit společné album.
0: Tak ano, budeme o něm mluvit, jen se zastavím u toho, říkáte, že se vám blíží tedy ten důchod, neříká vám vaše 95-letá maminka, která žije sama, chodí do 4. patra pěšky, jako proč zrovna, jako neříká vám, ty se chystáš do důchodu, jako co blbneš, jako víte, že ona je věkově trochu někde jinde a stále aktivní.
1: No to je pravda, jenže maminka šla do důchodu, bylo jí 57 let a mě už je 63. Jo? Takže ona má ten náskok.
0: No každopádně přejeme pevné zdraví a pojďme se vrátit k vaší dceři a vaší společné spolupráci, k nové desce, která vlastně vyšla nedávno, relativně loni. Proč až nyní, když jste zpívali spolu už kdysi, vystupovali jste, tak proč teď deska?
1: No protože dcera se provdala do Náchoda ke svému manželovi Oldovi a ten má v Náchodě studio, dokonce má i krásné zvukařské zkoušky a daří se mu udělat dobrý zvuk v tom studiu. Takže jsme se domluvili, že to natočíme právě v tom Náchodě a on většinu nástrojů teda nahrál sám a já jsem zase napsala více písní na to album, takže to byla taková rodinná spolupráce, ale nebylo to jednoduché, kdyby tady seděla dcera, tak bude říkat, že byla takovým prostředníkem mezi námi, protože jak já jsem byla v těch Budějovicích, tak on mi vždycky něco poslal, nebo ne v Budějovicích, ale u nás na vsi, kde bydlím, tak mi poslal nějakou nahrávku a já jsem mu řekla, prosím tě, nemůžeš tam udělat ještě to, anebo ono. A Adélka vždycky, dcera se jmenuje Adéla, říkala, mami, už toho nech, on už tam strávil tolik času, on to určitě smaže, tak já jsem odpověděla, tak ať to smaže. Takže přátelé, máte být rádi, že vůbec to album spatřilo světlo světa, že jsme ho dokázali udržet a ve svém emočním stavu jsme ho nesmazali.
0: Tak a jmenuje se příznačně Matka a dcera a já ho držím v ruce, vy jste mi přinesla to CDčko, moc za něj děkuju, mám ho i s věnováním. Má 13 písniček, 13. píseň je vánoční.
1: Ano, ta byla natočena jako první. Do té písničky jsem se jim trochu vecpala, tu měli oni udělanou sami a já jsem řekla, hele, to tam taky dáme, tak jsem tam trošku něco přepsala a také tam zpívám sóla nějaká. Takže ta se dá pustit potom tady v Českém rozhlase na Vánoce, ale je tam více mých jako písní. Já věřím, že třeba si můžeme i nějakou pustit, jestli tady máme možnost něco pustit, tak to pak uvedeme na pravou míru.
0: Tak jakou vy z těch písniček je vašemu srdci tak nějak nejblíž, nebo jste s ní nejvíce propojena?
1: No, já nevím, jestli jsem informovala tady studio o tom, že bych ráda pustila tuto píseň. Ta písnička se jmenuje Na svět. Jestli je tam někde připravená Na svět, kdybychom ji mohli pustit.
0: Tak v tuhle tu chvíli asi hned teď to takhle nezařídíme narychlo, ale myslím, že časem ji zařadíme zcela
1: tak
0: určitě.
1: Tak to je teď mě blízká, už jenom proto, že to je taková píseň, která vlastně o tom, že svět, bohužel ten lidský svět je takový, že to je historie válek a víme, co se dnes děje, takže o tom je ta píseň, aby už teda byl konečně mír pro nás všechny.
0: Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s folkovou zpěvačkou Pavlínou Výšovou, která má také jeden duet s Jarkem Nohavicou. Pouze jeden jediný.
1: Ano, jeden jediný a jsem ráda, že na to přistoupil. Tenkrát to už bylo v roce 1998 a ten duet se jmenuje jmenuje se Žába a je o žábě, která sídlí pod střechou kláštera na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích.
0: Jak vznikla ta píseň nebo ten duet?
1: No, protože já jsem byla v Plzni u skvělého muzikanta Michala Rericha, který měl tu melodii a já jsem potom ji otextovala a nabídla jsem Jarkovi, jestli to nechce zpívat, on řekl, že jo. A on měl Českým Budějovicím samozřejmě krásný vztah, protože tenkrát ho Žalman pozval na takový festival, který se jmenoval Písničkáři.
0: Takže text je čistě váš.
1: Ano.
0: Jarek Nohavice do něj nezasahoval nijak? Bral to tak, jak

0: Ale také budu hrát se svými kolegyněmi, které si říkají Baba Band, a to jsou dámy Romana Tomášková a Petra Šany Šanclová. Ostatně veškeré informace se dají najít na mém webu jišova.cz. Tak to je tak asi důležité, no ale ráda bych, kdyby se povedlo, pustit nějakou píseň z toho posledního alba, které jsme natočili s dcerou Adélou.
1: Tak což učiníme. Za chvilku se k písni, a bude to vlastně první píseň z té desky, společné s vaší dcerou Adélou, Nositelé světla. O čem, jak ta píseň vznikala? O čem je?
0: Ta píseň byla napsaná podle jedné, je to k nevíře, podle jedné facebookové skupiny, která se opravdu jmenuje Nositelé světla. To si lidé, co mají Facebook, mohou najít. Takže já jsem se inspirovala tou skupinou, věcmi, které tam říkají, ale myslím, že ten text je velmi pozitivní, protože každý z nás můžeme být tím nositelem světla. To znamená, jak my se budeme cítit, tak to budeme vyzařovat do okolí a tak nás vlastně to okolí bude brát. Takže to bych přála nám všem, abychom byli pozitivní, protože když vejdeme někam do místnosti a záříme, tak to ovlivní i všechny škarohlídy.
1: Hmm. A tak to mluvíte tak trochu o sobě, ne?
0: To já nevím. Já si myslím, že určitě nejsem příjemná všem, protože i když zpívám, tak jsou samozřejmě lidé, kterým se to nelíbí, protože říkají, že je čím. Ale já už jsem si na to zvykla.
1: Ale myslím, jako, že když vstoupíte do místnosti, tak ji rozzáříte.
0: No, někdy ano, někdy ne. Záleží na tom, jak člověk prostě se probere, že jo. Je to důležité se prostě nastavit dobře a je pravda, že já, když se mě dnes někdo zeptá, Pavlíno, jak se máš, řeknu, dobře, jsem živá, přátelé. Takže buďme rádi, že jsme živí a nestěžujme si na nic.
1: Hmm. A přeci jenom, když vás přepadnou občas nějaké chmury, protože přepadávají každého, tak jak s nimi bojujete, nebo jak se jich zbavujete?
0: Dělání všechny chmury zahání. Tak třeba jdu upec bábovku nebo něco takového, nebo jdu ven rejpat zahrádku. A tak prostě každý na to má nějaký svůj recept, ale rozhodně člověk nemůže sedět na místě, musí něco tvořit, hýbat se, aby to ze sebe vyfučel pryč.
1: Vidíte, já jsem vás typoval na to, že vezmete kytaru a začnete hrát? A ne, budete to, na zahrádku?
0: To určitě ne, já už jako kytaru beru málo kdy do ruky, většinou jenom když jedu hrát, ale že bych si vzala jen tak od sebe sama kytaru, to ne, protože moje nejlepší hudba je totiž ticho. Já miluju ticho a to je pro mě nejlepší hudba, opravdu.
1: Opravdu?
0: Ano, protože v tom tichu najdete mnoho inspirace.
1: Ano, a necháte téct myšlenky.
0: No,
1: a nebo přichází myšlenky.
0: Ano, protože když jste přeplněná vším možným, tak vlastně k vám nemůže nic přijít. Vy se musíte vyprázdnit. A já jsem kdysi dávno dělala v Českých Budějovicích, v Českém rozhlase, takový pořad. Byly tam vlastně dva pořady, ale poslouchala jsem hodně hudby svých kolegů a zjistila jsem, že toho musím nechat, protože jsem byla zahlcená hudbou a nepřišlo mi tam nic mýho. Takže teď vlastně zase něco vzniklo díky tomu. Takže všem doporučuju se vyprázdnit, aby mohlo něco přijít.
1: Takže pro vás nejlepší čas strávený třeba po koncertě je, když se někam zavřete sama do ticha, do klidu.
0: A nebo když jedu v autě, tak si pustím nějaký podcast, třeba váš.
1: A děkuji, to mě velice těší, ale tam se hraje.
0: No to
1: no,
0: jo,
1: i když ty si to pustíte jako podcast,
0: ano,
1: tak tam už písničky
0: tak už se nehraje, ano.
1: Tak a to vás nezahltí?
0: Ne, to mě nezahltí, přemluvené slovo právě mě nezahltí notama.
1: Já moc děkuju, že jste tu dnes byla, že jste nám i představila novou desku, kterou jste naspívala se svojí dcerou Adélou Bohadlo. A ta deska se jmenuje Matka a dcera a my si pustíme tady tu první vlastně písničku, která se jmenuje Nositelé světla, o které jste před malou chvíli mluvila. Moc děkuju, že jste tu byla. Pavlína Jišová.
0: Milá Alex, já také děkuji za pozvání a krásné dny všem posluchačům a samozřejmě.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Menším obcím dochází voda kvůli suchu. Stát jim může pronajmout cisterny i úpravny. Kvůli horku mají jihočeští záchranáři i přes 300 vjezdů každý den. Řeší například nevolnosti a kolapsy. Zrakově postižení odpoledne zaspívají ve Čkyňské synagoze. Na jihu Čech bude zítra slunečno s teplotami do 28 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Některým obcím v Česku kvůli vedru a suchu dochází voda. O pomoc v takovém případě můžou požádat správu státních hmotných rezerv. Samosprávy si od ní po schválení vodoprávním úřadem můžou pronajmout cisternu, mobilní úpravnu vody nebo i vysokotlaké potrubí pro přepravu vody. Problémy s dodávkami mají teď hlavně obce bez vodovodu, říká předseda správy hmotných rezerv Pavel Švagr.
2: Ten zájem je především z malých obcí, které jsou napojeny na studny nebo mají prostě vodojemy, které jsou závislé na podzemní vodě. My těch žádostí máme v poslední době relativně hodně. Je vidět, že řada těch starostů menších obcí je nervóznější a chtějí mít dopředu informace, co by kdyby.
1: Současná vlna veder výrazně zaměstnává jihočeské záchranáře. Během jednoho dne vyjeli k téměř 350 případům, což je nejvíce za posledních 6 let. Oproti běžnému provozu to znamená zhruba o 45% více zásahů, vysvětluje mluvčí záchranářů Vojtěch Míra.
3: Výrazně přibyly kolapsové stavy, nevolnosti, dloby a potíže jako spojené s přehřátím organismu. Jenom během toho rekordního dne jsme ale zasahovali také asi u 60 úrazů, 35 poruch vědomí, 30 alergických reakcí a víc než 20 případů dušnosti. Horko tedy neznamená jenom více kolapsů, ale celkově vyšší počet akutních zdravotních komplikací.
1: Meziroční růst stavební výroby v červnu zpomalil, zatímco v květnu Český statistický úřad zaznamenal meziroční nárůst o 4,4%, v červnu to byla jen 2%. Ubylo i dokončených bytů, bylo jich meziročně o 18% míň, těch rozestavěných ale naopak asi o 50% víc. Podle statistiků ale za tímto nárůstem stojí hlavně to, že se loni stavělo málo. V červnu růst táhly hlavně stavby budov, inženýrské stavitelství, kam spadají třeba silnice, meziročně kleslo. Zrakově handicapovaní umělci dnes vystoupí v synagoze ve Čkyni na Prachaticku. Vokál klub pod vedením sbormistrů Lukáše Koudelky a Ondřeje Hnízda rozezní prostory synagogy v 16 hodin a 30 minut. Vstupné bude podle informací Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých dobrovolné. Sport. Lionel Messi se stal nejlepším střelcem v historii amerického Leagues Cupu. Argentinský fotbalista Interu Miami včera přispěl 2 góly k vítězství 4-2 nad mexickým klubem Atlético San Luis. Celkově má 39-letý Messi v této soutěži na kontě 14 branek.
0: Počasí.
1: Na jihu Čech je oblačno až zataženo, později odpoledne pak na většině území očekáváme přehánky, místy i bouřky. Na severozápadě kraje bude srážek míň a večer budou ustávat. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 26 a 29 stupni Celsia, na horách jsou do 25. Slabý, místy mírný vítr západních směrů v bouřkách přechodně zesílí. Během noci bude ubývat srážek i mraků, ochladí se na 18 až 15 stupňů. Zítřejší obloha bude převážně polojasná, dopoledne přechodně až jasná a odpoledne hlavně na horách až oblačná. Večer začne oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni, na horách naměří do 23. Vítr bude slabý severních směrů, biozátěž z dnešní trojky klesne na jedničku.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Střet vlaku s nákladním autem zastavil provoz na železnici mezi Novými Hrady a Jílovicemi na Českobudějovicku. Nehoda je mimo hlavní komunikaci na železničním přejezdu u Tomukova mlýna. Podle aktuálních informací zprávy železnic a dopravce by provoz měl být obnovený kolem 15. hodiny. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Posloucháte Jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Vedra a nedostatek srážek komplikují práci rybářům po celém Česku. Podrobnosti za malou chvíli v reportáži. A v této hodině se také vypravíme k Židově Strouze na Táborsku. Kvůli letošnímu suchu se ale tahle přírodní památka proměnila spíš ve stružku a někde místy až úplně vyschla. A budou tady také písničky, které nestárnou. Zaspívá nám Michal Tučný. A Michal Hovorka, vám přeje hezký poslech. We'll be right back.

0: Ve 14 hodin a 12 minut je s vámi Český rozhlas České Budějovice. Tropické teploty a dlouhodobé sucho dál snižují hladiny rybníků napříč Českem. Rybáři omezují krmení, rybníky provzdušňují a někde už museli ryby předčasně přelovit, aby zabránili jejich úhynu. Ve Vodňanech se snaží problémům předcházet intenzivním sledováním množství kyslíku ve vodě.
1: A vyrazíme.
2: Vedoucí střediska vodňanských rybářů Miloslav Vaniček odvázal loď a vyrážíme na vodu.
1: Upojedeme na prostředek, tam máme ten náš přístroj, ten nám vlastně kontinuálně měří obsah kyslíku ve vodě, teplotu vody a teplotu vzduchu. Já to můžu samozřejmě sledovat vzdáleně, ale zdálo se mi, že tam vlastně nějaké chyby, tak se na to dneska pojedeme podívat osobně přímo k tomu přístroji.
2: Tohle je vlastně loď, kterou běžně krmíte ryby.
1: Je do té násypky vlastně zesila, nasypeme určitý množství krmiva.
2: To teď úplně dělat nemůžete.
1: Jak jsou ty vysoké teploty, tak naopak vůbec nekrmíme. My máme teda štěstí, většina našich rybníků je napájena z řeky Blanice nebo jako z Mlýnského náhona, takže nějaká voda sem stále jde. Už to není takové množství, aby jsme úplně mohli reagovat na ten odpar, který samozřejmě je velký, ale pořád určité množství vody jsme schopni do těch rybníků nahnat.
2: A my jsme teď dorazili k přístroji, který měří hladinu kyslíku. Ten přístroj je vlastně taková krabička, svítí na nás zeleně, nahoře má solární panel. Je vidět, že na něm občas řadují asi vodní ptáci.
1: Zjevně dost často, tak si trochu spláchneme.
2: Trošku zaneřáděný.
1: Tak já sebou mám teda ještě mobilní vlastně oximetr, jestli měří stejné hodnoty.
2: To je takový jenom větší přístroj právě s kabelem a se sondou.
1: Taková větší kalkulačka, takže si to můžu zbalit do tašky, popojet s tím, kam potřebuju, jezdím s tím po rybníkách různě. Teď on v létě docela intenzivně.
2: Už tam začínají skákat čísla.
1: Teď vidíte, že tady máme nějakých 6,3 mg, což je jako super.
2: To horké léto by mohlo mít vliv i na výslednou kondici ryb nebo na jejich výslednou váhu na podzim.
1: Určitě to ty přírůstky ovlivní, přece tak nekrmíme, takže ta ryba tam nemá tu přidanou potravu, kterou mi dáváme. Ta ryba je z toho tepla ve stresu, mohou tam nastat nějaké zdravotní problémy.
2: Větší potíže s nedostatkem vody a horkem má například rybářství Třeboň. V jejich rybnicích chybí 37% vody, což je zhruba 28 milionů kubíků. Některé už museli rybáři slovit a zbylou vodu přepustit nebo přečerpat do jiných rybníků, vysvětluje výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
3: My jsme museli slovit 5 rybníků, další dva budou tento týden následovat. Ten výlov toho rybníka je vždy až tou poslední nejkrajnější možností, k které se uchylujeme, a vždy předtím se snažíme větší část té obsádky toho rybníka, těch ryb z toho rybníka odlovit nějakým způsobem do nějakých sítí, tak abychom eliminovali jejich stres a vlastně možný úhyn při výlovu.
2: V souvislosti s vysokými teplotami už rybáři evidují i úhyny ryb.
3: Odehrálo se to na rybnících větších i menších. Ty úhyny byly v řádech kusů a většinou se jednalo o takové ty citlivější druhy, jako je candát, štika, okoun, někdy i sumec.
2: Zvýšit hladinu kyslíku se třeboňští rybáři snaží v některých místech i provzdušňováním. Z Vodňan Kristýna Baršíny, Český rozhlas.

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Dávají šanci lidem, které běžné firmy přijmout nechtějí. Zlepšují náladu, sebevědomí a zásadně přispívají k samostatnosti. Chráněná pracovní místa jsou pro osoby se zdravotním postižením naprosto zásadní. Dlouhodobě je zařizuje například i středisko husitské diakonie Nazaret v Borovanech na Českobudějovicku. S jeho ředitelkou Markétou Gera si o tématu v našem dnešním dopoledním vysílání povídal moderátor Matěj Vodič. Tady je část zmíněného rozhovoru.
1: Já jsem nedávno četl článek, docela zajímavý, kde byl popsán příběh jednoho z vašich klientů. Bylo tam hezky popsané, jak dlouho to trvá, než se dostane člověk s handicapem do zaměstnání a přejde mu na účet ta úplně první výplata. Co vlastně všechno často předchází tomu, než se handicapovaný člověk dostane právě do takové fáze, která je třeba pro zdravé lidi úplně běžnou a nedílnou součástí života, tak jak jsem to zmínil v úvodu před naším rozhovorem?
2: No, jsou to opravdu roky práce a začíná to právě klientem sociální služby hodně často, u nás teda rozhodně, protože konkrétně ten článek, na který narážíte, zmíním, že to je v podstatě kolega už teďka, Radek, tak to byl a je ještě klient naší sociální služby právě a ta pracuje, vlastně podporuje osoby, jako je právě Radek, v tom, aby se nějakým způsobem rozvíjeli, abychom našli něco, co jim vyhovuje, co v rámci svého zdravotního omezení nebo postižení jsou schopni zvládat na denní či prostě hodinové bázi, řekněme. A také ten klient hlavně musí chtít a potom se z klienta stane ten kolega. Takže chráněné dílny, tam nemáme klienty, ale opravdu jsou to kolegové, jsou to zaměstnanci na základě pracovně právních vztahů.
1: Předpokládám, že tedy kolegové, nikoli v klienti, že chtějí. Asi většina z nich.
2: Tak osoby, které máme na chráněných pracovních místech, tak rozhodně chtějí. Jsou to osoby, které možná další, abych tady nebyla jako paní učitelka úplně. Ale osoba s handicapem, ale říkám to z vlastní zkušenosti, máme všichni tendenci možná trochu generalizovat, soudím podle sebe. A osoba s handicapem neznamená vozíčkář. Osoba s handicapem znamená někdo, kdo si prodělal možná mozkovou mrtvici. Vrátil se do života, bohužel s nějakým částečným omezením. Je schopen práce, ale prostě s podporou. Kratší pracovní doba, přizpůsobené pracovní prostředí a podobně. Takže ti lidé chtějí pracovat. Já mám zkušenost, že chtějí, jenom ty podmínky tady ne vždycky existují.
1: To je docela zajímavá věc a určitě se k tomu dostaneme. Mm-hmm. Ono je samozřejmě zcela logické, že každý člověk k vám přichází konkrétně do vašeho střediska Nazaret s jinými požadavky a potřebami. Jak je ale složité právě individuálně každému tomu klientovi, kolegovi, jak jste zmiňovala, jak je složité právě jednomu každému takovému člověku vyhovět?
2: Tak zase se tady musíme rozdělit na ty dva pilíře. Do sociální služby přichází ve většině případů, všichni jsou soběstační, pokud samozřejmě nemají to omezení zdravotní takové, že mají opatrovníka, což takové klienty taky máme. A v sociální službě jsme všichni odborníci, všichni jsme na školách a v rámci různých certifikací vedeni k tomu, abychom toho klienta dokázali odhadnout, abychom ho dokázali motivovat, abychom zmapovali jeho potřeby a vlastně zjistili jeho chuť. On musí hlavně chtít. My tady jsme od toho, abychom vytvářeli příležitosti a podporovali to, co v klientovi je. Ale nicméně nemůžeme ho vést za ruku. Já jsem sama zastánce toho svobody vlastně rozhodování. Ten člověk má svoji důstojnost, má možnost se rozhodovat, takže pokud nebude chtít se někam posunout, tak my ho někam nebudeme vláčet, abych tak řekla. A na druhé straně na těch chráněných pracovních místech u nás, ti lidi se hlásí do práce. Já bych ráda vlastně tady zdůraznila, že ačkoliv to zní nějak jako jiný svět, my jsme jako kterýkoliv jiný podnik. Vykazujeme pracovní dobu, odnášíme si výplatu, musíme vykazovat spoustu administrativy. To znamená, že ti lidé, ačkoliv mají nějaké zdravotní omezení, prostě chodí do práce.
0: Celý rozhovor s Markétou Gera je k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Pořad Dopolední host zítra mimořádně odvysíláme živě z centra města Písek, které bude hostit Mezinárodní jazzový festival. Nalejte si nás tedy zítra po 11. hodině dopoledne anebo za námi přijeďte do Palackého sadu v Písku.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, majestátní vzhled a bohatá tradice v lidovém léčitelství. Divizna patří mezi byliny, které naši předkové dobře znali a hojně využívali. V následujícím rozhovoru se dozvíte, jaké léčivé účinky se připisují jejím květům i listům a při jakých potížích se tradičně používají. Řeč bude také o výrobě diviznového oleje z květů této rostliny a o tom, k čemu se používá. Na diviznu, její léčivé vlastnosti a praktické využití se Sylvie Hovorkové z bylinek Naturius zeptala Hanka Šoberová.
1: Diviznu může mnohý vnímat jako rostlinu, která vyrůstá třeba i jako plevel v zahradě, ale neměli bychom ji určitě odstraňovat a zbavovat se jí.
2: No určitě ne a hlavně ona je taková vybíravá. Já si vždycky říkám, že když se u mě v té zahradě vyskytne, je to dvouletka, takže ona první rok udělá takovou tu růžici z těch lístků, to jako oznámí příchod a pak druhý rok vyroste a udělá ten vysokánský stvol. Ale ona je taková vybíravá, ona si každý místo nevybere, takže škoda se jí zbavovat a nechte jí tam na dva roky, prostě to s ní vydržíte. A hlavně ty její květy nádherně voní a dá se z nich vyrobit plno věcí a je dobrý si je odtrhat, nasušit a nechat si je na zimu, protože to je balzám na celou zimu.
1: Na co potom taková divizna, třeba čaj, odvar z divizny, je dobrý člověku?
2: Ona je, už tím, jak je žlutá, tak nám to říká, že bude prohřívat. Takže je to taková výborná prohřívající kytka, co nám přinese do těch zimních chmurných dnů, jako to sluníčko a to teplo. Používá se i na zimomřivost. Pro zimomřivý lidi je dobrá divizna. Používá se při kašli a při takových těch kašlích, kdy nejde nám ten hlen vykašlat a pořád ho cítíme v plicích, tak divizna dokáže zařídit, že se všechno vykašle, že se všechno sklidní a že ten kašel odejde.
1: My jsme teď mluvili o tom nádherném žlutém květu, který využijeme. Můžeme použít i jinou část divizny?
2: Používají se i listy. Dokonce jsem zaznamenala, že údajně v Německu ty listy nasušený používali dřív astmatici, ale že si je balili vlastně jako cigarety. A údajně to výborně pomáhalo na astmatický záchvat. Ještě k těm listům, oni ty listy jsou chlupatý a divizna je má chlupatý kvůli tomu, protože ona jak právě si hledá někdy takový ty nehostinný místa, kde roste, tak díky těm chlupatým listům se dokáže udržet vodu na sobě a v sobě potom si ji pěkně zpracovat, tak proto ty listy mají takový chloupky.
1: Je možné, že jsem někde viděla i olej z divizny?
2: Je to možné, olej z divizny se vyrábí se z květů a vyrábí se takovým tím klasickým postupem. Ty květy nasypeme do nějaký zavařovací sklenice, která se nám dobře zavírá. Nasypeme skoro plnou tu sklenici a zalejeme to olejem, nejlépe nějakým panenským, čistým, třeba olivovým olejem, úplně po okraji, aby žádný ten kvítek nevykukoval. A dáme to normálně na linku, někam, kde nesvítí sluníčko, ale není tam ani tma a necháme to 2 týdny vyluhovat. Pak to scedíme přes plátínko a máme olej, který se používá jednak na křečový žíly, je výborný, anebo třeba i na oblast konečníku, pokud má někdo hemeroidy.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my idol Madame Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Legendární Židova strouha na Táborsku kvůli letošnímu suchu a tropickým teplotám skoro vyschla. Při včerejších cestách po Bechyňsku to zjistil náš regionální stopař Petr Kubát. Teď nám poví podrobnosti. Dobré odpoledne, Petře.
2: Dobré odpoledne, Michale, tak je to tak. Opravdu ten krásný kaňon a přírodní památka poblíž Bechyně se změnila za poslední týdny ze strouhy spíš na takovou stružku a byl to pro mě docela šok, když jsem se tam včera šel podívat. Já se tam rád vracím a vím, že běžně je dobré vzít si sebou na výlet pevné nepromokavé boty nebo klidně i gumovky, protože když jdete celý ten zhruba 7-kilometrový turistický úsek z Nuzic k rozcestníku na Strouze u Březnice, tak minimálně 20krát přeskakujete po kamenech z břehu na břeh a při vyšší hladině se občas musíte taky brodit. No ale teď se tam spíš na většině místech práší. Připomíná to tam takový jako vyschlý kaňon, který známe z amerických westernů, někde ve střední Americe. Místy se tam drží voda jen v takových menších lagunách, ale ty už začaly kvůli vedru taky docela zapáchat. No dneska trošku sice pršelo dopoledne, ale Židově strouze stejně jako spoustu dalším tokům by pomohl trvalý déšť po několik dní.
1: Petře, kdybychom se k Židově strouze chtěli vypravit třeba i někdy na podzim, až bude situace lepší, kudy se máme vydat?
2: Těch cest je hned několik. Já jsem se zeptal na pár tipů Petra Chaloupky z Bechyňského klubu českých turistů.
3: No, nejlepší se s ní dostanete z Bechyně, kde si můžete udělat takový kolečko, projít kousem Židovy strouhy, dojít do Nuzic, vrátit se k Židové strouze a projít si celý to údolí. A nebo ta trasa Židovou strouhou začíná na silnici, která vede z Týna do Březnice, v takovém údolíčku u takzvaného Kalova mlýna, vlastně začíná ta průchozí část. Další část směrem k Bečicům je neprůchozí, to vede přes pole a není ani značená.
1: Petře, pověs nám ještě něco víc o Židově strouze, prosím.
2: Tak jak už jsem naznačil, je to opravdu krásné, romantické, kaňonovité údolí Poteka, které bylo v roce 1988 vyhlášené přírodní památkou. To jméno Židova strouha získal potok po Židech, kteří se v těch nepřístupných stráních schovávali, když byli vypovězeni z Čech za vlády českého krále Vratislava II. No a zajímavé je, že se tam samozřejmě díky tomu, jak to tam vypadá, tak se tam natáčelo spoustu filmů. Možná třeba znáte Troškovu pohádku Čertova nevěsta, nebo se tam natáčelo pár scén z filmu Metráček. No a taky tam vznikal jeden z našich nejslavnějších snímků v hlavní roli s Vladimírem Menčíkem. Schválně, Michale, jestli víš který?
1: Nechám se podat.
2: Tak jsou to Zlatí úhoři, podle povídek Oty Pavla. A právě u Židovy strouhy chytá ten chlapec, malý Prdelka, jak mu ve filmu říká tatínek v hlavní roli, kterého hraje Vladimír Menčík, tak tam chytají ryby a mimo jiné tam taky ten chlapec uvidí třeba Elišku Balcerovou, jak se tam koupe nahá jako paní Rozvědčíková a jsou tam i další scény z toho filmu, takže ta Židova strouha tam hraje opravdu docela důležitou roli ve Zlatých úhořích.
1: Tak tolik náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky a naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Odmávnutí praporku a úderu gongu přes 6 až ke 4 signálům. Tak taková byla cesta časového znamení rozhlasové tradice, které je letos právě 100 let. V pravidelných denních dobách je Československý rozhlas začal vysílat 1. dubna roku 1926. Před zpravodajskými relacemi je ve vysílání slýcháte dodnes.
1: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
2: Řídit si hodinky podle rozhlasu bývalo samozřejmostí nejen pro hujera ve filmu Marečku, podejte mi pero. První časové znamení, které se dochovalo v archivu Českého rozhlasu, je z poloviny 30. let.
3: Byl takový dlouhý, táhlý tón, strašně dlouhý proti těm tečkám, které byly později a které jsou do dneška. Bylo takové dost, já bych řekl, skoro otravné.
2: Soudí archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Časové znamení se tehdy vysílalo pouze dvakrát denně, v poledne a potom ve 22 hodin.
3: To večerní, nebo respektive noční, mělo někdy takovou zvláštní produkci, by se dalo říct. Protože když přetahoval nějaký pořad, tak se klidně to časové znamení vnořilo do toho pořadu. Kromě hudebních pořadů. A v tom případě se vysílalo to časové znamení až ve 22.15. Tehdy už se vysílaly zprávy ČTK, takže klidně to vrhli do těch zpráv ČTK.
2: Tak se dochoval například záznam zpráv z 22. září 1937.
4: V Praze dne 22. září 1937. Doktor Edvard Beneš.
2: Bylo to den po pohřbu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
4: Tělesná schránka prezidenta osvoboditele Masaryka odpočívá od včerejšího večera na Lánském hřbitově po boku paní Charlotte Garrigue Masarykové.
2: Časovým znamením tehdy bývala frekvence komorního A, prý proto, aby si podle něj mohli i muzikanti ladit nástroje. Za války se časové znamení vysílalo každou čtvrt hodinu. V roce 1947 zaznělo poprvé moderní šestibodové časové znamení. To vydrželo nezměněné až do roku 1984.
5: Pak se vedly diskuse mezi posluchači, kdy je vlastně přesně ten časový údaj, kdy je ta celá, jestli je to na začátku toho, kdy z rozhlasu je slyšet časový signál, anebo až na konci, tak se to potom kodifikovalo a udělala se ta poslední tečka časového znamení delší a to je ten čas.
2: Připomíná moderátor radiožurnálu Jan Pokorný. 6 signálů zůstávalo ve vysílání až do roku 1999, kdy se původních 5 teček a jedna čárka zkrátili na 3 tečky a jednu čárku. A tak časové znamení znají posluchači z vysílání dodnes.
6: Dobré ráno v 7 hodin.
2: Dlouhá léta rozhlas využíval k určování přesného času hodiny v pražském Klementinu. Zpočátku se časové znamení ke studiím na Vinohradské přenášelo telefonem. Připomněl v našem vysílání před časem Stanislav Hemer, který měl znamení v rozhlase na starost.
7: Přesný čas jsme odebírali z pražského Klementína a porovnávali s našimi hodinami. Tam byly staré hodiny ještě s kyvadlovým závažím a seřizovalo se to ještě pomocí závaží, který se přidávalo na kyvadlo. Buď nalevo nebo napravo. Záleželo taky na vlhkosti, záleželo na počasí, takže tam se to závaží přidávalo, aby jsme dodrželi přesný čas.
2: Dnes se časové znamení řídí satelitem. Z budovy na Pražských Vinohradech odchází ve skutečnosti poslední dlouhý signál o vteřinu dřív, aby k posluchačům doputoval na mikrosekundu přesně. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Cesta jinam. Desetidílná rozhlasová četba ze stejnojmenné novely českobudějovického spisovatele Jiřího Šestáka. Vyprávění o naivním chalupaření, šumavské přírodě a normalizaci všedního dne na konci reálného socialismu v interpretaci samotného autora. Poslouchejte v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice od pondělí 3. do pátku 14. srpna. Každý všední den krátce po 18. hodině. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
3: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Srážka vlaku s nákladním autem zastavila železniční dopravu mezi Českými Velenicemi a Borovany. Benzín na jihu Čech za týden mírně zlevnil, nafta zdražila o 70 haléřů. Česko v červnu víc vyvezlo, než dovezlo. Přebytek zahraničního obchodu ale meziročně klesl. Noční teploty budou na jihu Čech u 15 stupňů. Jsou tu další jihočeské zprávy a s nimi Lukáš Pelikán. Na železničním přejezdu mezi Jílovicemi a Novými Hrady na Českobudějovicku se dnes srazil osobní vlak s kamionem. Při nehodě se nikdo nezranil, ve vlaku cestovali zhruba 30 lidí. Vlak srazil návěs, ze kterého se vysypal náklad balených vod v petlahvích. Podle policie řidič nákladního vozu zřejmě nerespektoval světelnou signalizaci na přejezdu, pokračuje mluvčí správy železnic Martin Kavka.
5: Máme informace, že nedošlo ke zranění ani cestujících, ani řidiče nákladního vozidla. Ve vlaku cestovalo 30 cestujících, ty hasiči evakuovali do připravené náhradní autobusové dopravy. V úseku Nové Hrady Jílovice je v tuto chvíli zastaven provoz.
4: Správa železnic předpokládá obnovení provozu kolem 18. hodiny. Teploty na Moravě ještě dnes můžou vystoupat k 36 stupňům Celsia. V pásu od Znojma přes Brno a Olomouc až do Ostravy proto i dál platí výstraha před vedry. Zítra už by se mělo ochladit, maxima budou na většině území dosahovat 24 až 28 stupňů. Na jižní Moravě bude místy až 30, jak potvrzuje Jana Hujslová z Českého hydrometeorologického ústavu.
6: V kombinaci s vyšší vlhkostí vzduchu budou dnešní vysoké teploty stále znamenat na většině území zvýšenou zátěž na lidský organismus. Zmírnění veder a nižší zátěž očekáváme na jihu Čech a také na českomoravském pomezí. Naopak na jihu Moravy bude extrémní zátěž pokračovat vzhledem k nočním teplotám na 20 stupňů až do pátečního rána.
4: V neděli a příští týden se podle Hujslové znovu oteplí. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u jihočeských čerpacích stanic prodává v průměru za 41 korun 90 haléřů. Před týdnem byl o více než 20 haléřů dražší. Za naftu naopak řidiči zaplatí o 70 haléřů víc. Průměrně za její litr dají 44,60. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Nejlevnější benzín v kraji prodávají na Prachaticku, nejmíň za naftu platí motoristi na Strakonicku. Česko v červnu opět víc vyváželo, než dováželo. Přebytek zahraničního obchodu dosáhl 15,5 miliardy korun. Meziročně byl ale o 11 miliard nižší. Vyplývá to z předběžných údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc k výsledku přispěl obchod s automobily, stroji a elektřinou. Naopak bilanci zhoršil obchod s elektronikou, ropou a zemním plynem. Sport. Česká smíšená štafeta si z běhu na 4x400 metrů z atletického mistrovství světa juniorů odveze stříbro. Sestava ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková skončila druhá za suverénními Spojenými státy. K úspěchu pomohla nejrychlejším úsekem ze všech finalistek finišmanka Linda Bodková.
0: Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo, později odpoledne pak na většině území s přeháňkami, místy i bouřkami. Na severozápadě kraje bude srážek míň a večer budou ustávat. Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 26 a 29 stupni Celsia, na horách jsou do 25. Slabý, místy mírný vítr západních směrů v bouřkách přechodně zesílí. Během noci bude ubývat srážek i mraků a ochladí se na 18 až 15 stupňů. Zítřejší obloha bude převážně polojasná, dopoledne přechodně až jasná, odpoledne hlavně na horách oblačná. Večer začne oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni, na horách naměří do 23. Vítr bude slabý severních směrů. Biozátěž z dnešní trojky klesne na jedničku.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: S omezením i dnes počítejte v dálničním tunelu Pohůrka u Českých Budějovic. Jezdí se jedním tubusem, a sice tím ve směru na Prahu. Důvodem je pravidelná údržba tunelu. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice a Jihočeské odpoledne. Kostel v Hůrkách u Nové Bystřice nikdo nechce. Hodiny na věži se zastavily a obrazy pokryl rez. Památka dál chátrá. Hůrecký okrašlovací spolek by to ale chtěl změnit. Detaily v naší reportáži. A také vyrazíme na další z českých zámků v rámci zámeckého léta. K tomu si budeme hrát písničky, které nestárnou, zaspívá Hana Zagorová. Pohodový poslech vám přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v 15 hodin a 13 minut. Kostel svatého Jakuba staršího v Hůrkách u Nové Bystřice je jednou z mála staveb, která se dochovala v původní podobě z roku 1816. Dnes je ale v havarijním stavu a větší opravy se nedaří prosadit. Letos se dočkal alespoň úpravy vchodu. Díky ní můžou dovnitř nahlédnout kolem jdoucí.
1: Takhle zní zvon v kostele svatého Jakuba staršího v Hůrkách u Nové Bystřice. Teď už ale několik let mlčí. Kostel je totiž v havarijním stavu a slouží pouze příležitostně. Hůrecký okrašlovací spolek se to snaží změnit.
2: Snažíme se na ten stav toho kostela upozorňovat. Kostel patří církvi a církev se k němu úplně nehlásí.
1: Vysvětluje Martin Potužník a přitom odemyká boční dveře kostela.
2: Ručně kovaný klíč od kostela. Tak, račte vstoupit. Tenhle kostel je jeden z mála kostelů, který jsou vlastně úplně v původní podobě, nikdy nepřestavovaný, je z roku 1816 a prostě tak, jak byl postaven, tak vypadá dneska, bohužel i interiéry. Obrazy malované na plechu prorezávají, lavice se rozpadají.
1: Popisuje Martin Potužník z Hůreckého okrašlovacího spolku.
2: Omítky opadávají bohužel i římsy.
1: V kostele není zavedena ani elektřina. Když jsme přicházeli, tak to vypadá, že se tady zastavil čas, ale na těch hodinách na věži se zastavil skutečně.
2: Hodiny jsou další téma tady, protože hodiny patří obci a nepatří církvi. Na hodiny se podařilo vybrat nějaký peníze, ale není možné je opravit, protože církev to podmiňuje opravou té stavby, aby to nebylo nebezpečné.
1: Příležitost nakouknout do kostela v Hůrkách využili
3: Václav
4: a Míla. Na Hůrkách projíždíme asi po třetí, co jsme tady na dovolený. Kostel vidíme otevřený poprvé a moc se nám líbí vevnitř. Byli jsme překvapeni, jak je to moc hezký kostelík.
1: Kostelík v Hůrkách je letos otevřený poprvé a to díky tomu, že spolek osadil vchod do kostela mříží. Větší opravy ale provádět nemůže.
2: Jakékoliv větší zásahy, na to je potřeba souhlas biskupství a tam bohužel se nám nedaří zatím ty věci protlačit, přestože jsme i dokonce pořídili projektovou dokumentaci na ty nejzákladnější opravy.
5: Kostel v Hůrce je již řadu let využíván pro církevní potřeby jen zcela výjimečně, zhruba jedenkrát ročně, neboť z Hůrek vymizelo živé společenství věřících. A prioritou pro nás jsou investice do oprav sakrálních staveb, které církev aktivně využívá.
1: Vysvětluje mluvčí českobudějovického biskupství Petr Samec.
5: Bohužel nejsme schopni ufinancovat všechny tyto opravy. Z tohoto důvodu jsme již před několika lety nabídli městu Nová Bystřice i Hůreckému okrašlovacímu spolku možnost bezplatného převodu kostela do jejich vlastnictví.
1: Ani město, ani spolek, ale budovu vlastnit nechtějí. Z Hůrek u Nové Bystřice Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že děti mívaly mnohem kratší prázdniny než dnes? O tom, že by měly mít děti v létě čas na oddych, se mluvilo už za Jana Amose Komenského, ale definitivně zavedla prázdniny až Marie Terezie. A to v roce 1774 spolu s dekretem, který uzákonil povinnou školní docházku. Jejich délka nebyla ještě přesně určena, pouze nesměla překročit 5 týdnů. Volné dny ale nebyly v létě. Začínaly 21. září a končily 31. října. O 12 let později nechal prázdniny přesunout císař Josef II. Trvaly od poloviny července do konce srpna. A proč panovník vybral teplé letní měsíce? Ne pro zábavu školou povinné drobotiny, ale protože nastala doba sklizně. Děti museli pomáhat rodičům na poli, takže lavice zůstávaly stejně většinou prázdné. V roce 1870 se prázdniny prodloužily ještě o týden. Teprve 12. července 1925 vydalo Ministerstvo školství a národní osvěty výnos, kterým sjednotilo začátek a konec školního roku. Stanovilo, že začíná 1. září a končí 30. června. Tehdy šlo o významný krok k celostátnímu sjednocení. Do té doby si každá škola určovala prázdniny sama podle různých regionálních zvyklostí.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. Se zámeckým létem můžete v našem vysílání každý den navštívit jedno z našich šlechtických sídel. Čas pro dnešní návštěvu nastal právě teď, a proto už předávám slovo našemu průvodci Františku Kinskému, aby prozradil, kam se dneska vypravíme.
1: Zámecké léto. Dnes vás vezmu do nejsevernějšího výběžku naší země, na zámek Šluknov. Toto sídlo ve stylu italské renesanční vily nechal postavit Arnošt ze Šlejnic. Za času Harachů pak začal zámek sloužit jako centrum správy tamního panství. Více nám prozradí Eva Bucharová.
2: S průvodkyní Dagmar Pálkovou si na zámku ve Šluknově projdeme prvorepublikový okruh. Vlastně se pohybujeme místnostmi, které souvisí s posledním obyvatelem a majitelem zámku. Kdo to byl?
3: Posledním majitelem Šluknovského zámku byl hrabě Ervín Leopold Mostecrýnek.
2: A můžeme ho někde vidět? Máte obraz nebo fotku?
3: Máme tady na zámku pár fotografií, které jsme právě získali z Mostecova muzea v Praze. A na fotografie jsme přišli pouze náhodou. Pokud někteří z vás znají televizní pořad Modrá krev, tak tam se právě o Mostecích jedna epizoda také byla. A viděla jsem tam nějaké fotografie, takže následně jsme oslovili muzeum a oni nám ty fotografie zapůjčili.
2: My jsme přes zasedací místnost, taky vybavenou stylově, přešli do pracovny pana Ervína. A tady v té pracovně je jediná věc, která zůstala po požáru zámku. Takže co to tady máme?
3: Máme tady nádherná klasicistní kachlová kamna z 18. století. Kamna jsou kompletně původní. Přežila i obrovský požár ničivý, který zámek postihl v roce 1986. A kamna se zachránila jen díky tím, že se před ně zřítil strop, který tam dělal jakousi vzduchovou kapsu, takže vlastně oheň se na kamna vůbec nedostal. A až při samotné rekonstrukci o 20 let později, když se odklízely ty sutě, tak vlastně se dal strop pryč a za nimi se objevila ta kamna.
2: My se v dalším patře dostáváme vlastně už do takových soukromnějších prostor hraběte Ervína. Přes odpočinkovou pracovnu nebo místo setkávání se dostáváme do ložnice kolem mycího koutku. Jak to tady vlastně měli s koupelnou?
3: A koupelna na zámku nikdy vybudovaná nebyla. Ač zámek ještě byl vlastně obývaný v období druhé světové války, která už takovou modernější dobou, tak se žil jako ve středověku, nebyly žádné záchody, žádné koupelny, takže se myli pouze v přenosných vanách a na záchod nebo na toaletu chodili pouze na nočník.
2: A v ložnici visí tři fotografie, které spolu souvisí. Kdo na nich je?
3: Na jedné fotografii můžete vidět posledního majitele Ervína Leopolda Mostecrýneka se svou chotí Gertrudou Marie von Borkenau. A na další fotografii potom můžete vidět Ervína s celou svou rodinou, že je tam zachycen jako malý chlapec, odhaduji tak možná 8letý, 6-7letý. Na poslední fotografii je František Ferdinand d'Este se svou chotí a se jejich dětmi. Tato fotografie je tady z toho důvodu, že Ervínův bratr Bedřich si vzal za manželku Žofii Chodkovou, která vlastně byla dcerou Františka Ferdinanda d'Este.
2: Tak a tady předpokládám, že návštěvníci už vzdychají, jako já. Krása.
3: Tak teď já se tady nacházíme v dětském pokoji. Je to tady dívčí pokoj, je to pokoj Amálky, která vlastně byla dcerou Ervína Leopolda a jeho ženy. Mimo jiné, ale tady návštěvníci také mohou vidět takovou menší sbírku historických předmětů, hraček, pokojíčků, kuchyněk. A přesně tyto předměty máme zapůjčené od jedné paní tady ze Šluknova, která je vášnivou sběratelkou těchto předmětů a naštěstí toho měla doma už tolik, že nám sem zapůjčila do stále expozice pár svých kousků. Kočárek, panenky.
2: A tady vedle je jídelna?
3: Tady vedle je jídelna a tato jídelna je zajímavá tím, že ji máme od jednoho pána tady ze Šluknova. Měl ji doma, ale bohužel už byl star, šel do domova důchodců, nechtěl ale jídelnu dát ani svým dětem, ani tam nechat, takže ji nabídl městu Šluknov k odkoupení. Samozřejmě, že my jsme byli velice rádi, protože máme prvorepublikový prohlídkový okruh a jídelna je přesně z tohoto období.
1: Zámecké léto.
4: Zámek Šluknov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh.
5: Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice, kde vám už za chvíli zaspívá Karel Gott. Tak si počkejte. Francouzští vinaři z Bordeaux bojují s dlouhodobým suchem a klesajícím zájmem o červené víno. Stále častěji tak místo vinné révy pěstují třeba melouny, kivy anebo olivy. Slavný vinařský region se tak kvůli klimatickým změnám a chování zákazníků mění před očima. S vinařem nedaleko Bordeaux natáčel i náš zpravodaj ve Francii.
1: Je bio. 100%.
2: C'est très bon.
1: Pas de soufre, pas de cuir, rien du tout.
3: Claude se natahuje k vinné révě, která popíná kamennou zeď a pobízí mě, ať si utrhnu bobuly. Stolní víno už je sladké a Claude mě upozorňuje, že je to 100% bio. Vinnou révu tady, asi 40 kilometrů od Bordeaux, vysadili na začátku 19. století jeho předci. Dlouhotrvající sucho a měnící se klima, ale zásadně mění zdejší vinařský region.
4: Nedostatek vody a sucho nás velmi trápí. Od loňského roku je kvůli nedostatku vody v bobulích málo šťávy. Teď by potřebovalo zapršet a pořádně, aby se to ještě projevilo na hroznech a aby v nich bylo dost šťávy.
3: Claude obhospodařuje 50 hektarů vinic se svojí rodinou, zejména se svým synem, který vystudoval enologii v Bordeaux. Společně teď zkoušejí pěstovat i jiné plodiny, které nejsou na sucho tak náchylné jako víno.
4: Došlo to tak daleko, že můj syn předevčírem zasadil olivovníky. Olivovníky, které jsou typickým stromem jižní Evropy. Za 3 nebo 4 roky možná sklidíme první olivy na výrobu oleje. Všichni teď přemýšlejí nad tím, jestli zasadit kivy, lísko, ořechy, mandloně nebo něco jiného. S odstupem času možná zjistíme, že právě kivy nebo olivovníky budou tím nejlepším řešením.
3: Claude bere velký klíč a otevírá dveře od vinného sklepa. Na zemi jsou dřevěné sudy a v nich víno jenom z několika málo odrůd.
4: Pořád pěstujeme stejné odrůdy. Jsme v tom trochu omezení. Prostě to tak je. U nás je to Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Sauvignon, Semillon, Muscadet a tím to končí. Můžeme samozřejmě vysadit i jiné odrůdy, ale víno z nich už nemůžeme prodávat jako Bordeaux. Přišli bychom o apelaci.
3: Vysvětluje Claude, který by kvůli přísným francouzským zákonům chránícím kvalitu vína nemohl na lahvích uvádět, že je dané víno z Bordeaux. Místní vinaře netrápí jenom dlouhodobé sucho, ale i klesající spotřeba alkoholu, a to zejména u mladé generace. Nice, která provozuje obchod s vínem v obci Ares nedaleko Bordeaux, proto musela začít nabízet i různé pivní speciály nebo whisky.
5: Bordeaux bylo po velmi dlouhou dobu významnou vinařskou oblastí. Dobré víno ale není úplně nejlevnější a lidé nemají takový zájem pít víno a vychutnávat si kvalitní láhve. Už neplatí ani to, že by si v neděli u rodinného oběda otevřeli láhev. Mně je 25 a moje generace pije méně než generace mých rodičů. A nová generace pije ještě méně. Ale pijí zase jiné věci. Hodně koktejly, tvrdý alkohol, pivo. Ale s vínem to nevidím dobře. Ve Francii je mnoho vinařů, kteří krachují. Dlouhou dobu jsme dováželi pivo z celého světa. Lidé milují řemeslné pivo z menších pivovarů. Za rok a půl jsme zdvojnásobili prodej piva. A teď navíc spolupracujeme zejména s místními řemeslnými pivovary.
3: Odklon mladší generace od alkoholu souvisí taky s rostoucí popularitou zdravého životního stylu. Mladší generace nepovažují skleničku vína za nezbytnou součást běžného oběda nebo večeře. A když už si vybírají víno, tak dávají podle ministerstva zemědělství přednost tomu bílému nebo růžovému a vyhýbají se červenému. To je přitom pro vinaře z jihozápadní Francie zásadní. Producenti vína se navíc obávají negativních dopadů rozsáhlých lesních požárů, které region Gironde zasáhly. Požáry se sice vinicím vyhnuly, turisti ale ruší rezervace v hotelích a oblasti se vyhýbají. Z Bordeaux Marcel Faltis, Český rozhlas.

0: Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Dnes už jsme se dočkali v jižních Čechách ochlazení, ale teploty jsou stále letní.
1: Počasí.
0: Nyní už je tu Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Tadeáši, pěkný den.
2: Pěkné odpoledne.
0: Nejdříve, jak bude v noci a pak zítra, to znamená v pátek?
2: Večer bude oblačno až zataženo, na většině území s přeháňkami, místy i bouřkami. Během noci pak budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty k ránu klesnou na 18 až 15 stupňů, na horách pak na 16 až 13 stupňů Celsia. Bude vás slabý vítr ze západních směrů 1 až 4 metry za sekundu, který bude večer ještě v bouřkách zesilovat. Zítra přes den pak bude převažovat polojasná obloha, dopoledne bude přechodně až jasno a odpoledne pak zejména na horách až oblačno. Večer bude oblačnosti přibývat. Zítřejší maximální teploty mezi 25 a 28 stupni Celsia, na horách 20 až 23 a bude vát slabý vítr ze severních směrů 1 až 4 metry za sekundu. Biozátěž zítra na dvojce, střední zátěž.
0: Nyní výhled pro víkend, co nás čeká v sobotu.
2: Víkend bude převážně slunečný. V sobotu bude polojasno až jasno, v noci a ráno pak až oblačno. Teploty ráno klesnou na 16 až 12 stupňů a vystoupají odpoledne na 26 až 30 stupňů Celsia. Bude vát slabý vítr z východních směrů do 4 metrů za sekundu.
0: Bude neděle teplejší?
2: Neděle bude teplejší, bude se postupně oteplovat a bude slunečná, bude jasno až polojasno. Minimální teploty k ránu 17 až 13 stupňů, v údolích ojediněle až 10 stupňů a odpolední maxima už budou přesahovat i tropickou třicítku mezi 29 a 33 stupni Celsia. Bude vát slabý jihovýchodní nebo jižní vítr 1 až 4 metry za sekundu.
0: Ještě krátce příští týden, co nás čeká v pondělí?
2: Pondělí nás čeká oblačná až polojasná obloha, místy se vyskytnou přeháňky, ojediněly i bouřky. Později večer bude oblačnosti ubývat a srážky budou ustávat. Pondělní minima 19 až 15 stupňů, maxima 30 až 34 stupňů Celsia a bude vát slabý, během dne přechodně místy mírný, jihozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Říká meteorolog Tadeáš Gregor, kterému děkujeme za informace. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Jihočeský kraj chce koupit českobudějovický fotbalový klub Dynamo za 32,5 milionu korun. Součástí je i převod mládežnické akademie. Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Třeboňský zámek večer návštěvníkům nabídne hranou kostýmovanou prohlídku. Na jihu Čech se odpoledne a večer budou vyskytovat bouřky. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Jihočeský kraj nabídl majitelce českobudějovického fotbalového klubu Dynamo Doroty Neke Edeové 32,5 milionu korun za odkoupení fotbalového klubu i mládežnické akademie. Nabízená částka vychází ze znaleckého posudku. Pokud majitelka nabídku přijme, kraj chce převod akcí dokončit co nejrychleji, potvrzuje jeho mluvčí David Hoke.
3: Částka, kterou Jihočeský kraj za akcie nabízí, je o něco nižší než cena, za kterou je paní Neka Ede nabízela k prodeji letos v červnu. Jako veřejná instituce ale musíme postupovat odpovědně při nakládání s veřejnými penězi a proto musíme vycházet ze znaleckého posudku, který jsme si nechali zpracovat, abychom získali nezávislé ocenění klubu a jeho akademie.
2: Základní úroková sazba zůstává na úrovni 3,75%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Sazba na této úrovni zůstává od června. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. Hygienici vyhlásili na Vysočině další zákaz koupání, platí provodní nádrž Sedlice na Pelhřimovsku. Při posledním měření tam zjistili vysoký výskyt sinic, který může lidem způsobit zdravotní potíže. Zákaz vstupu do vody platí i dál pro nedalekou vodní nádrž Trnávka nebo rybník Kachlička na Havlíčkobrodsku. Speciální kostýmovaná prohlídka začne dnes na zámku Třeboň. Odehraje se v 18, 19, 20 a 21 hodin. Soiree princezny Terezie zájemce vezme do 20. let minulého století, popisuje mluvčí Národního památkového ústavu Markéta Slabová.
4: Návštěvníci se stanou hosty na večírku svobodné princezny Terezie. Na večírku se bude samozřejmě pít alkohol, tančit Charleston, takže to jistě bude stát za to. Jinak vrcholem celé turistické sezóny, ta letní sezóny, bude Hradozámecká noc 22. srpna a to budou otevřeny po setmění opravdu všechny brány jeho českých památek.
1: Počasí.
2: Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 26 a 29 stupni Celsia. Očekávejte přehánky, místy i bouřky. Na severozápadě kraje bude srážek míň a večer budou ustávat. Slabý, místy mírný vítr západních směrů v bouřkách přechodně zesílí. Během noci bude srážek i mraků ubývat. Ochladí se na 18 až 15 stupňů Celsia. Zítřejší obloha bude převážně polojasná, dopoledne přechodně jasná a odpoledne hlavně na horách až oblačná. Večer začne oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni, na horách naměří do 23. Vítr bude slabý severních směrů, biozátěž z dnešní trojky klesne na jedničku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehody teď hlášené nemáme, se zdržením počítejte na hlavním tahu z Českých Budějovic do Krumlova. Mezi Rájovem a Třebonínem je omezení kvůli napojování dálničního přivaděče.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Otakar Brousek. Dobrý den, vítejte.
3: Pěkné odpoledne přeji.
2: Ať je slunce nebo mrak, humoška je u vás, je to tak.
1: Humoriáda.

0: Václav Neckář a písnička, která se znovu oprášila, řečeno v úvozovkách, ve filmu Pelíšky. A my tu máme Otakara Brouska a jeho syn právě v tomto filmu hrál.
1: Ano, byl to...
0: Zazpomínáme.
1: Já myslím, že to byl druhý film, protože první debutoval ve filmu o Pták ohnivák, tam hrál nějakýho prince. A tady to byl další film, ve kterém se projevil... A vlastně odtud ho lidi znají, protože ty Pelíšky se pořád opakují.
0: Ano, a navíc ještě tam vypadal tak dobře, že všechny moje kamarádky do něj byly zamilované.
1: Ano, dlouhý a měl vlas, krásný hudebník. Dlouhý vlas, dneska už je plešatý kluk, je mu 45, je to takovej fotr se z něj stal. Teď včera jsem byl zrovna s ním na premiéře filmu 6 gramů, ke které napsal nějakou muziku. Ona té muziky tam není moc, ale podílel se prostě na hudební složce toho filmu, tak jsme tam byli. No a jeho žena řekla, on je takový dědek. 45 let.
0: Tak to jsme ho dneska moc jako nenačechrali.
1: Nenačechrali, ne.
0: Doufejme, že se na nás nebude zlobiti.
1: Já to beru takhle, táta, když na mě takhle koukal a na ty vlasy, já měl taky delší vlasy.
0: No, no, no, no.
1: A říkal, hele, už ti to krepatí, to brzy půjde dolů. Tak ten Ondra už to má taky, jo. Už mu to krepatí.
0: A tak je to příroda, vypadá je to přirozeně, přírodě, že ano.
1: Ne,
0: nebudem to dobarvovat, dolepovat ne, a to, čarovat s tím.
1: Ale je to krásný, že ty Pelíšky takhle vydržely.
0: Výborně.
1: A mám radost z toho, že se to povedlo a že to lidi mají rádi a že na tom participoval můj syn.
0: To někdo krásný. To má za vánoční film,
1: ano.
0: A někde to dávají po celý rok průběžně
1: všechny
0: kanály
1: ano,
0: televizní.
1: Ano,
0: tak tolik o Ondřeji Brouskovi. My tady máme jeho otce Otakara Brouska, abychom si to všechno ujasnili, upřesnili. No a já se ho zeptám, jak probíhá léto u pana Brouska.
1: Léto probíhalo tak, že už jsem absolvoval moře na Valašsku. Zrovna bylo takový počasí, že teda moc koupání nebylo, i když tam je bazén, tak jsem se koupal v bazénu, ale jako takový to přírodní koupání nebylo, protože Bystřička vlastně bylo nejdřív chladno, pak se zase oteplilo a pak jsem zjistil, že je zelená, tak jsem se vykoupal dvakrát v Bystřičce na přehradě. A do toho jsme šli, dělali jsme výlety, tak jsme šli se podívat na zříceninu hradu Lukov. Taková krásná zřícenina, kterou 20 let, možná 30 let se o ní starají, takže je zachovalá, pěkná. A tam jsme potkali takový, já mám dva psy, boxerky, a tam jsme potkali takový dva lidi, kteří měli taky pejska. A byl to nějaký pitbull a já říkám, to jsou fenky, a on, to je pes a je kastrovaný a já, to je dobrý. No tak jsme se rozešli a pak jsme se zase sešli, když jsme si to prohlídli a oni říkali, můžeme se s váma vyfotit i s těma pejskama. A říkám, no proč ne, no tak psi na sebe nevrčej, tak je to dobrý. Tak jsme si takhle sedli, já jsem si vzal jednu fenu, druhou fenu po každý straně, pán si sednul vedle mě, měl psa úplně na straně a ten pitbull vylít a zahryz se tý mý do ksichtu. Do mordy, úplně takhle jí vzal. Teď jsme, ten pitbull dostane křeč, že jo, ten nechce pustit, teď takhle trhá jako, teď jsem říkal, on jí urve tu, jak mají ty boxeři tu dlouhou škrani takhle na straně, že jo, tak jsem říkal, teď jí urve. No, tak jsem jí musel přišlápnout jako k zemi úplně a urvali jsme toho pitbulla z ní. No a teďko byla neděle, já veterina, je, Slušovice. Naštěstí tam znám pana doktora, tak jsme tam dojeli. A byla klika, měla to jenom čistě proštípnutý, jak štípačkama. Jenom čistě, jak jsem říkal, ještě jí dáme piercing a bude to krásný. No, tak to, dopadlo to dobře.
0: Bylo to drama s dobrým koncem.
1: Ale bylo
0: nakonec.
1: To teda drama hrozný, ten pitbull vůbec nezavrčil. Kdyby zavrčil, tak si člověk řekne, tak já jdu pryč.
0: Třeba se mu znelíbila nějak ta jedna z nich.
1: Nelíbila se mu.
0: Vybral si tu druhou.
1: Tak, takovýhle zážitky já mám.
0: A fotka bude nebo byla nakonec? Nebyla asi.
1: My jsme z toho byli ještě se synem Kristiánem jsme byli z toho tak vyjevený, že jsme nestačili udělat. Ona byla od krve, teď jsme šli z toho kopce dolů a tam lidi na nás koukali.
0: Krvavé fotografování.
1: Ježiš. A my, no, pokousali pitbull a neměli jsme šanci, no.
0: No jo, no, tak...
1: Stane se.
0: Pejskaři, známe to.
1: Ale vydržela, je šikovná.
0: Super, všechno dobře dopadlo. Čím začneme u nás v Humoriádě?
1: Já bych zašel tadyhle k jednomu... Petr Novotný, Novoty, žena a lednička.
0: Poslechneme si, co mají společného.
2: My jsme tady loni nahodili téma manželka a mrazák. Já bych rád pokračoval na téma žena a lednička, to se týká všech žen, nejenom té moji. Prosím vás, to je neuralgický bod. Bacha na to. manželky nás dovedou vytočit, jo? U ty ledničky. Mně třeba, jo, mě stačí úplně, že tam není tak úplně přesně systém v té ledničce. Já tam nic nenacházím, až ona to furt přehazuje, jo? Já třeba si kupuju takový ty svoje, co stejně nikdo nejí, takový ty, jak já furt držím dietu, jo? Tak já mám pořád ty nízkotučný jogurty a ty nízkotučný sejry a nízkotučný klobásy a teď já... A já si to dávám hned na kraj a ona jak kupuje zase svoje sejry, tak ona mi to furt zatlačuje, mě to pak někam mizí a mě to znervozňuje, ale to není hlavní problém. Hlavní problém je jinde. Pozor. Žena a chlap a lednička. Všimněte si, jak manželka jde do ledničky, jo? Něco veme nebo něco tam dá, zavře ledničku. My chlapi do ledničky čumíme. Otevřem. Manželky to nesnášej. Oni mají absurdní teorii, všechny manželky, že to ty ledničce škodí, jo? Že prostě, když je to otevřená, tak tam jde teplej vzduch a teď jako když pak ji zavřete, tak se spotřebuje hrozně moc elektřiny, aby znovu tady paní Kejve, že ano, aby znovu... Hele, to je naprostá hovadina, ale na tom se domluvili všechny manželky. Na celém světě říkají to sami. Oni museli mít někdy nějaký sjezd čarodění, že si to domluvili. Že tohle budou chlapům říkat, furt. Mě už žena dokonce navrhla, jestli nechci prosklenou ledničku, že bych tam mohl čumět tak na televizi, rozumím? Mimochodem nápad na Nobelovu cenu tohle, jo? Ale já bych to nezlehčoval. Chlap má jiný vztah ledniče než žena. Pro ženu je lednička jenom součást kuchyně. Jeden z vrcholů trojuhelníku, lednička, sporák, dřez. Když to pro chlapa je lednička vrchol celý kuchyně. Vrchol celého baráku, rozumíte? Pro mě je lednička největší vynález od času objevení ohně. Já k ní mám vztah prostě k té ledničce. To je svým způsobem partnerství. Manželky na to žárlí. Ale já v tom její trochu sexu, jo? Ono je to... Já na ní často myslím.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Nebudu se ptát o Takara, jaký vztah má se svou ledničkou. Jistě kladný.
1: Já celkem kladný, tak já vařím, já potřebuju tu ledničku. No. Já tam mám tu zeleninu připravenou a takový, abych jako to měl poblíž. Jo, lednička je strašně důležitá, ale nemám takovejhle krásný vztah jako Petr Novotný. To ne, manželka nemusí žárlit, protože já v noci nechodím do ledničky. Tak ne, já ji beru jenom jako prostě skříň, kde stačí, je chladno.
0: Ano, stačí jako odpověď, jsme spokojeni. Teď se dozvíme od našich posluchačů, jestli chtějí pokračovat na téma žena a lednička s Petrem Novotným, anebo o sourozencích bude vyprávět František Nepil. Tak si vyberte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
4: V dnešní Humoriádě jsou s vámi Otakar Brousek a Pavel Kučera a vy na našem telefonu právě teď přidáváte své hlasy pro Petra Novotného nebo Františka Nepila. Tak kam s vaším hlasem? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Honza z Plzně, srdečně vás, pánové, oba zdravím, vole Bycháčko. A jak pan Novotný mluvil o té lednici a manželce, tak to říkal úplně přesně. Já před manželkou musím zavírat lednici už v okamžiku, kdy ji otvírám.
4: Vážně? Černé svědomí. No, ale tak hlavně, že vám chutná. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Zeník vás, pánové, oba dva zdraví. A já bych chtěl pana Nepila.
4: No uvidíme,
7: ano,
4: kdo
7: děkujeme.
4: Nám to vyhraje. Děkujeme za hlas. Krásný den. Dobré odpoledne, vítejte. Halo.
7: Halo, halo.
8: Halo, dobré odpoledne, pánové, tady Pavel Zurčic.
4: Dobrý den.
7: Den.
8: Dobrá volba oboje, ale abych zkusil pana Nepila.
4: Máme zapsáno, Pavle. Slyšíme, že někam tušíme, cestujete?
8: Cestuju pořád.
4: Tak šťastné cestování. Šťastné kilometry. Mějte se.
7: Nashledanou.
4: Dobré odpoledne. Haló, ještě jednou zdravíme. Dobrý den.
9: Dobrý den, já bych sem chtěl pana Nepila.
7: Máme to zapsané.
4: A kdo? Kdo volá?
9: Petr ze Štětí.
4: Dobře, Petře.
7: Zdravíme do Štětí.
4: Mějte se. Dobré odpoledne. Haló, haló.
10: Dobré odpoledne, Zuzana. Tak já bych chtěla pana Novotního.
7: Ano.
10: A musím teda nesouhlasit, protože na tom sletu musel být i můj otec. Protože ten taky nesnášel, když byla lednice dlouho otevřená. A radši chodil do sklepa si pro chlazený pivo.
4: No tak to je taky řešení.
7: To je ale perfektní řešení.
4: Každému, co jeho jest, jak se říká, jak je libo. Mějte se hezky, dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Standa, Dolní Pouštevna, prosil bych pana Nepila.
4: Ano. Děkujeme za váš hlas, díky moc a naslyšenou. Tak, přátelé, překvapivě vyhrál pan Nepil.
7: Nepil.

0: narodí a dříve než nabere rozum, začne toužit potom, aby měl bráchu, neboť si od toho slibuje. Toto přání se mu nejednou vyplní a dobře mu tak, sourozenec se stane jednou z hlavních útrap jeho života. Je-li obdařen bratrem starším, než je on sám, nemá si stejně s kým hrát, protože starší bratři považují pod svou důstojnost zabývat se něčím tak nedokonalým a nevyvinutým, jako je mladší sourozenec. Naopak dávají přednost různým klackům a jim podobným holomkům a ti se jim posmívají, že musí hlídat mladšího. Za to mladšímu nabančí a žaluje-li, nabančí mu ještě jednou. Když mladší dorostou, musí nosit po starších estrádní kalhoty a jinou vetež, zatímco tamti mají všechno nové, takže se líbí holkám a ti mladší ne. Ještě později nemůže kvůli většímu bráškovi dostat motorku, protože ten má před svatbou a rodiče šetří, aby mu mohli dát k sňatku nový nábytek či podobné zbytečnosti. Pak se starší konečně ožení, ale co se nestane, přivede nemehlo na svět robátko, kolem kterého se začne točit všechno příbuzenstvo. Zahrnuje ho medvídky, čepečky, chrastítky a botičkami a protože takové mimino nemá nikdy ničeho dost, začne toužit potom, aby mělo bráchu. Přání se mu splní a dostane bratříčka mladšího, než je samo. A dobře mu tak. Musí ho hlídat, zrovna když by chtělo do bijáku. Musí ho tahat všude sebou. Musí chodit pomalu, protože mladší bratříček je motovidlo a žuchne sebou, sotva udělá první rychlejší krok. Když si mazlíček zacachtá kalhoty, odnese to starší brácha. Když si rozbije koleno nebo nos, odnese to taky. Když kousne staršího ze vzteku do ruky, odnese to pokousanej. Všude překáží a škemrá o partie halmy, člověče, nezlob se či jiné hry. Samozřejmě, že to prohraje, protože mladší bráchové jsou lazaři a hasiči. Potom nejen, že zuří nad porážkou, ale dokonce se meskovitě dožadují odvetného zápasu v domnění, že za pomoci svého trpasličího rozumu dovedou některé utkání do vítězného konce. Z pomsty pak žalují, když chodí starší brácha na rande, nehledě na to, že mívají lepší vysvědčení než on, takže jsou mu neustále dáváni za vzor. Prostě již v útlém věku se člověk přesvědčuje, že sourozenci jsou na obtíž a že jen překážejí. A to jsou prosím ještě nejsnesitelnější z lidí.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik nezvykle svižný František Knepil. Perfekt. Děkujeme za archivní ukázku. Bylo to o sourozencích mladších a já tuším, že pan Otakar Brousek byl právě v téhle pozici.
3: Já byl mladší.
2: Bráchy.
3: Ano.
2: Jak
3: moje
2: to
3: sestra
2: vypadalo?
3: Jaroslava je o 7 let starší, takže občas jsem jí byl hozen na krk a já si pamatuju v zimě, my jsme bydleli v Dejvicích a naši říkali, tak vem tady bráchu a jděte sáňkovat. A sestra teda, no tak jo, tak jsme vzali sáňky a šli jsme, ale moje sestra měla zájmy jiné, samozřejmě, a nepotřebovala mě k tomu. No a tak to vyřídila jednoduše, tam byli kluci tesaříci, kteří byli o něco starší než já, očuc. Jako
2: z Jojobendu, připomínám.
3: Ano, ano, z Jojobendu. A ona říká, kluci, tady máte bráchu a starejte se o něj. Takže oni mě vozili. Nejdřív byli trošku naštvaní, ale pak... protože to byli správní grázlíci, jak se říká, tak z toho měli legraci. Já z toho měl švandu a vím, že to bylo krásné sáňkování.
2: Nakonec to bylo lepší, než tou
3: no,
2: segrou,
3: právě
2: tamhle
3: se
2: někde
3: segrou,
2: pubertální. Vlastně. Dobrá, tak pokračujeme dál s Františkem Knepilem, tentokrát o Anglii, a nebo si dáme anekdoty ze Silvestra 2012 z rozhlasové nahrávky s Karlem Štědrým, Sabinou Lavrinovou a Zdeňkem Junákem. Vyberte si A nebo B SMS-kou, připomenu humor mezera A, humor mezera B číslo číslo 90 011 04, telefon 731 800 900 a zpívá vám k tomu Marie Rotrová.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Marie Rotrová a hvězda Supernova, jedna z hvězd je s námi ve studiu, Otakar Brousek.
2: No, jistě.
1: Těší se na vaše další hlasování. František Nepil nebo anekdoty s našimi slavnými herci. Tak co si vyberete? Dobrý den.
3: Miloslav Skarvine, dobrý den, pane
2: Brousku. Den.
3: Dobrý den, Pavle.
1: Dobrý den.
3: Hlasuju pro anekdoty.
1: Máme zapsáno.
2: Ano.
1: Mějte se tam v Karviné, jak zpívali bratři Tesaříci, když už jsme u nich byli. Dobré odpoledne. Haló.
4: Dobré odpoledne, Magdalena z Hradce a prosila bych Nepila.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
2: Zapsáno, děkujem.
1: Tak, dalšího pozveme, kdo pak to je. Haló, haló. Dobrý den.
5: Karel Mojkovič, zdravím vás, Pavle i pana Otakara. A já bych si přál anekdoty.
1: Bez vás, zapsáno.
2: Máme. Naschle.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, je Honza z Brna. A já po včerejším úspěchu židovských anekdot budu hlasovat taky na anekdoty.
2: Pro anekdot.
1: Fanoušek anekdot. Honzo, děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Dobré odpoledne. Haló, haló. Už jsme ve spojení. Povíte nám něco?
2: My to slyšíme, my
1: víme,
2: nás
1: že tam
2: slyšíte.
1: Jste, ale nebudeme čekat dlouho. Dobré odpoledne. Další, prosím.
7: Dobrý, já vás zdravím. Martí z Hrňácka. Dejte prosím vás Bčko.
1: Bčko, anekdoty.
2: Bčko,
1: tak zdravíme,
2: samozřejmě.
1: Martina.
7: Anekdoty, ne?
2: Ano.
1: No, tuž dáme.
2: Dáme anekdoty.
1: Protože to vyšlo v součtu. Silvestr 2012 si připomeneme, jak se bavili lidé v Českém rozhlase. Ještě momentík, Františka Nepila odložíme do archivu prozatím a můžeme.
8: Já si vzpomínám, že velice krátce po sametové revoluci jsme natáčeli takový seriál televizních pořadů, který se jmenoval Vtipy o zlatou mříž. A na jeden ten večer přišel velice známý humorista a komik Jarda Štercl a povídá, tak já vám musím říct, kamarádi, že jsem nedávno za doby totality vystupoval na jednom jevišti a vyběhl jsem na to jeviště a povídám, vážení přátelé, jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi Neckama a SNB. Žádnej, obojí zatýkají. A dostal jsem jako ve fotbale červenou kartu na čtvrt roku.
9: Pánové, tak mě tak napadá, znáte vůbec nejkratší židovskou anekdotu?
10: Ne.
9: Vepřové zadarmo.
8: Teď jsem si vzpomněl ještě na jednu takovou, řekl bych, novoroční anekdotu, jak před nebeskou branou stojí 10 žen a svatý Petr jim povídá, tak dámy, které jste byli za svého života svým manželům nevěrné, tak se rovnou otočte a běžte do pekla. 9 jich svěsí hlavu a odchází. A ten svatý Petr povídá, a tu hluchou si sebou vezměte taky.
10: Tak třeba tuhletu vyprávěl pan doktor Jiří Červený. To takhle jednou Eduard Bass dostal větší honorář než obvykle a tak se rozhodl, že na schůzku s jistým nakladatelem pojede drožkou. U Masarykova nádraží nasedl do kočáru a domluvil se s drožkářem, že za zlatku ho dopraví na Královské Vinohrady. Vyrazili, šlo to hezky až k muzeu, ale tam to začalo jít pěkně do kopečka. Po chvílce drožkář slezl z kozlíku, aby koníkovi ulehčil. Tempo se znatelně zvolnilo. Po chvíli poprosil Eduarda Basse, jestli by nevystoupil, má nějaké to kilo navíc, koníkovi ubývá sil, je nouze o seno, o oves, koník už je starší a těžko se mu dýchá. A tak šli spolu vedle bričky a povídali si o tehdejších nepříznivých poměrech. A tak se pomalinku dokodrcali k Národnímu domu, kde zastavili. Drožkář uctivě smekl klobouk a povídá, tak vašnosto, jsme tady, dostanu tu slíbenou zlatku. Eduard Bass se usmívá, podává drožkáři peníze a povídá, no, pane otče, Že jsem tady já, to chápu, mám tady přece tu důležitou schůzku. Že jste tady vy, to taky chápu, chtěl jste si vydělat tu Zlatku. Ale proč jsme sem táhli toho ubohého koníka, to nepochopím.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik nahrávka Českého rozhlasu. I náš kolega humoriádník se nám ozval Zdeněk Junák, jak jsme se oslyšeli
2: no,
1: teď. No a kam půjdeme dál? Dáme si další anekdoty, pokračování s Karlem Štědrým, Sabinou Lavrinovou a Zdeněkem. A nebo Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou budou vyprávět o Hospodě na Okoři, o Jardovi a jeho hláškách. Co by si vybral, Otakar?
2: Já bych anekdoty klidně.
1: Zůstal by.
2: Já bych zůstal.
1: Nás v rozhlase.
2: Já miluju jednu takovou, jak umírá ten rabín starý a teď ta rodina se tam kolem něj sejde a další ještě z vesnice a ten syn říká, tak rabi, otče, řekni nám nějakou, než odejdeš z tohoto světa, nějakou opravdu myšlenku nebo nějakou něco, co bys nám mohl předat. A ten rabín se tak nadechne a z posledních sil řekne, všechno je jinak. Mm-hmm. A je to pravda.
1: No, včera jsme tu měli židovské anekdoty.
2: Jo?
1: S Václavem Vidrou.
2: Je, s Vaškem, no jo.
1: Vaším,
2: no, tak Vašek jich zná hodně.
1: Tak jsme navázali volně.
2: Ano.
1: Přátelé, výběr je dán. Anekdoty nebo Jiří Krampol. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B, číslo 90 011 04, abychom dostali všem povinnostem. Připomenu i telefon 731 800 900.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, máme pro vás nabídku. Silvestr z českého rozhlasu, novodobá nahrávka, anebo Hospoda na okoři s panem Krampolem. Když už jsme u toho rozhlasu a nahrávání, namluvil jste něco v poslední době, nebo se chystáte, pane Otakare Brousku?
3: Namluvil jsem, dokonce už to vyšlo. Stephen Fry, Odyssea, napsal celou...
2: To je to, co je teď ten velkofilm?
3: Jako je ten velkofilm, tak on, Stephen Fry, což je anglický herec, stand-upista a spisovatel, tak on napsal celý mýty a ty báje řecký, takže já už jsem to přečet vlastně všechno. Mýty, hrdinové, Spartu a teď je Odysea. Tak teď vyšla Odysea už a teď jsem dočet knížku Bernhard Schlink, to je německý spisovatel, žena, která schází ze schodů. Taková zvláštní o odcházení ze života spíš, tak by se dalo říct, taková vážná, no Němec.
2: Ale vrátíme se k té Odysee, ti, co se nedostanou do kina, protože je na to nával, si můžou poslechnout Otakara Brouska
3: ano,
2: a jeho příběhy Odysee.
3: Ne moje, ale Stephen Fry, jak to vlastně
2: jím
3: přepsal.
2: Jím namluvené, pane tak, přesný. Dobře. Tak přátelé, přesně, anekdoty nebo Jiří Krampol, dotaz na vás, dobré odpoledne.
4: Haló.
2: Dobrý den.
4: Tady vás Tina Sknová.
2: Ano.
4: A prosím vás, aby Ačko.
2: Výborně. Děkujeme pěkně.
3: Naslyšenou.
2: Naschledanou. Kdo je teď na telefonu?
5: Dobrý den, pánové. Tady František Kelbel. Zdravím vás oba.
2: Dobrý den.
5: A jak zpíval, jak vždycky uváděl anekdoty pan Štuchal. Ale anekdoty, ty má každý rád. Tak tam šoupněte anekdoty. Zdravím vás a mějte se hezky. Díky.
2: Děkujeme, díky, šoupneme až podle dalšího hlasování, jak se nám to vyvine s dovolením, Františku. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, moc pěkně vás zdravím oba dva a pana Otakara zvlášť ještě.
3: Já velmi
6: a
3: děkuji.
6: A Mája, moc pěkně vás zdravím. Máme vás moc rádi a já tedy pro ty anekdoty bych ráda.
2: Dobře, hezky to říkáte všechno. Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Brouska.
3: Děkuji.
2: A
7: já bych hlasoval pro pana Krampola.
2: Máme zapsáno a děkujeme.
7: Chlapi, když jsme u těch, anekdot, má jedna krátká roztomilá.
3: Ano.
7: Jak takhle děda sedí u toho stolu a kouká do novin na ty fotky svých pozůstalých, jako svých kamarádů, prostě, kteří už nejsou mezi náma a teďka okolo něj po flutce jde vnouček a poklepe mu na ramena a říká: tak co, dědo, zase na Facebooku?
2: No jo.
3: Ano.
2: Doba si žádá své, děkujeme krásně za přispění k anekdotám a můžeme s nimi i pokračovat. To je výsledek tohoto kola.
8: Já jsem si teď vzpomněl na jednu ještě anekdotu, můžu, jo?
9: Jo.
8: Tak to přijde pán do hospody a povídá: dobrý den, vás, máte říčku nebo dvanáčku? A ten hospodský pojel, bohužel, jenom desítku. A jak měli desítku, tak si vezme desítku, jde si sednout a za chvilku přijde další host a povídá: dobrý den, prosím vás, máte pivo? Ten zakývá hospodský a pově: a máte desítku nebo dvanáctku? A ten hospodský povídá: bohužel jenom desítku. On říká: tak mi dejte desítku, kde si sednou vedle, ten první se rozčílí a přijde k němu a půjde: ty si jsem nedělat srandu? A on půjde: tebe ne, z něho.
9: No a protože, přátelé, jsme na konci roku, tak já bych si dovolil takový vtípek, můžu?
8: Ano, prosím.
9: To takhle, přátelé, k věštkyni přijde paní a říká: dobrý den, prosím pěkně, mohla byste mi vyložit budoucnost, a kdybyste začala hned zítřkem? Tak věštkyně rozdá ty karty, zamíchá prstem v kávovém logru a povídá: mám pro vás smutnou zprávu. Zítra vám umře manžel. No to já vím, ale mě by zajímalo, jestli za to půjdu sedět.
10: Já si vždycky vtip nádherně vyslechnu, pobavím se a okamžitě ho zapomenu. Někdy je to výhoda, pravda.
8: No tak my občas soutěžíme s Milanem Pitkinem v těch anekdotách, ale tuhle náhodou mám od něho, jak jde paní po lese a má na rameni kočku. A proti ní jde voják a ona mu povídá: vojáčku, jestli poznáš, co to mám na rameni, tak si se mnou můžeš dělat, co chceš. A voják povídá: chobotnici. A ona povídá: není to úplně přesně, ale já ti to uznávám. A ještě jsem si vzpomněl na jednu z lesa, jak jde pán po lese, drží v ruce hůl, pod paždí má kohouta a pod druhým paždí má prádelní hrnec. A teď z takový boční cestičky najednou vyběhne paní a vykřikne: je, vy mě chcete znásilnit? On povídá: bláznivá ženská, když se na mě podívejte, mám v ruce hůl, pod paždím kohouta, pod druhým paždím prádelní hrnec, teď bych ani nemohl. A ona povídá: já vás znám, mužský, vy zapíchnete tu hůl, k ní přivážete kohouta, na ní dáte prádelní hrnec a mohl byste, ale nechcete.
0: Humoriáda.

0: umění. Co to je konceptuální umění, to vám snadno vyložím. Nemusíte všechno vědět, když jdete na představení s úsměvem idiota. Tady se hledat, co dozvíte. Čili konceptuální umění je, když umělec vytvoří koncept díla a to dílo už nevytvoří. Ten koncept vlastně zastupuje to dílo. Koncept se sám stává už tím dílem. My jsme imaginovali fiktivního, dnes bychom řekli virtuálního malíře, výtvarníka, pedagoga Bedřicha Bobše, který konal výstavy svých výtvarných děl, ale neveřejné. Ty výstavy byly zásadně neveřejné a veřejnost se seznamovala s tím, co na těch výstavách bylo, pouze pomocí četby katalogu, kterou jsme prováděli my na našich veřejných představeních, pokud ještě veřejná byla. Pamětníci mezi vámi si možná pamatují taková díla Bobšova, jako byla Schůze sodomistů, bylo široké plátno, Zátiší s občanským průkazem, případně velké plátno, Královna Alžběta beseduje s traktoristy. Pro ty pamětníky mezi vámi, kteří měli takový tísnivý pocit, že možná Bedřich Bobš se ztratil navždy z jejich zorného pole ve vlnobytí doby, mám příjemnou zprávu, že se vynořil a opět začal tvořit po mnohaleté přestávce, asi tak před 2 lety, začal opět malovat a dnes už jsou přírůstky katalogu poměrně vysoké. Tak například 418. Zátiší se starým počítačem a mladou erosenkou. Technika je orosená perokresba. To je kresba perem. 419. Ministři demonstrují za zvýšení svých platů. To je pop, hop, drop art. V těchto dnech zpracovává další plátno s tímto tématem Bedřich, na kterém bude ještě i policie, která ty ministry rozhání. 420. Trpaslíci drancují masážní salon. To je kriminologická rekonstrukce. 424. Bill Clinton beseduje se Saddamem Husajnem o Monice Levinské. To je orientální muchláš. 426. Ukradeno. 427. Odchod erosenek průchodem do důchodu. Monumentální plátno. 428. Richard Falber rozmlouvá opicím v zoologické zahradě jejich stávkovou pohotovost. 431. Lenin leze na rysy. 432. Rys leze na Lenina. 433. Mezinárodní měnový fond ve frontě na polévku.
1: Zajímavé to obrazy s Janem Vodňanským. Otakar Brousek taky vždycky kreslí během humoriády. Co tam vzniklo dneska?
2: Tady vznikla nějaká zvláštní myš, potom takovej divnej čert, potom takový, vypadalo to nejdřív jako letadlo a teď je z toho motýl a pak vykulený oči.
1: Co všechno se dá stihnout během vystupování, hostování v humoriádě. Děkujeme pěkně za to, těšíme se na příště, krásné
2: taky
1: léto.
2: Taky se těším, mějte se krásně a nashledanou.
1: Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech našich dalších pořadů a mějte se hezky.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: V českobudějovické Mlýnské stoce po ranní bouřce uhynuly ryby. Nových případů žloutenky typu A v červenci ubylo. Od začátku roku jich hygienici evidují asi 1400. Série divadelních představení s názvem Landštejnské legendy začíná v kostele svatého Jana Křtitele v Pomezí pod Landštejnem. Na jihu Čech bude zítra slunečno s teplotami do 28 stupňů. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. V Českých Budějovicích uhynulo v Mlýnské stoce zhruba 100 ryb. Důvodem byl ranní déšť, který vypláchl odlehčovací komory. Jak informovala mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertl, vzhledem k nedostatku kyslíku a vysoké teplotě to pro ryby nebylo optimální. Hasiči odebrali 6 vzorků vody od Velkého jezu až po soutok s Vltavou pod Slepým ramenem. Aktuálně ryby odebírají k likvidaci za asistence policie. Nákaza žloutenkou typu A se v Česku šíří pomaleji. Počet nových případů v červenci meziměsíčně klesl. Od začátku roku hygienici zatím evidují zhruba 1400 nakažených a 7 úmrtí. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. V červenci přibylo nejvíc nemocných v Ústeckém kraji. Žádný nový případ naopak nebyl v Karlovarském, Královéhradeckém kraji ani na Vysočině. Odborníci připomínají, že před nákazou chrání hlavně důkladné mytí rukou a očkování. Demolice vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína dnes nezačala. Oznámení o zahájení demoličních prací totiž zatím nebylo doručené všem vlastníkům sousedních pozemků. Jakmile budou splněné všechny zákonné podmínky, začne demoliční firma torzo budovy rozebírat téměř 100 tunovým bagrem s hydraulickými nůžkami od nejvyšších pater směrem dolů. Odstranění nejnebezpečnější části by mělo trvat zhruba 25 dní. Poté bude následovat likvidace trosek a sutin. Divadelní představení s názvem Landštejnské legendy dnes zaplní kostel svatého Jana Křtitele v Pomezí pod Landštejnem na Jindřichohradecku. Jde o první ze 4 připravených divadelních večerů. Poslední můžou zájemci navštívit v neděli. Další informace doplňuje správce kostela Josef Guschlbauer.
3: Nabídne opět Dušana Sitka a jeho scénické čtení, ale hlavně novou legendu, která se bezprostředně týká kostelíku svatého Jana Křtitele a nového oltáře, jehož kompletní mytologii vlastně ta legenda obsahuje a vysvětluje. Začínáme vždy v 21 hodin. Sport.
2: Hokejista David Pastrňák je podle žebříčku Forbes už 3. rok po sobě nejlíp placeným českým sportovcem. Útočník Bostonu si v minulé sezóně NHL vydělal v přepočtu 275 milionů korun. Forbes zveřejnil žebříček 25 nejlíp vydělávajících českých sportovců na svém webu. V elitní desítce je hned 8 hokejistů. Hokejisti Českých Budějovic už za půl hodiny nastoupí k dalšímu přípravnému utkání. Na domácím ledě přivítají Duklu Jihlava. Z Budvar Areny se i dnes přihlásí do dalších zpráv náš redaktor. Včerejší duel s Táborem vyhrál Motor 4-0.
1: Počasí.
2: Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 26 a 29 stupni Celsia. Později večer očekáváme přehánky místy i bouřky. Na severozápadě kraje bude srážek míň a večer budou ustávat. Během noci bude ubývat srážek i mraků. Ochladí se na 18 až 15 stupňů. Zítřejší obloha bude převážně polojasná, dopoledne přechodně jasná a odpoledne hlavně na horách až oblačná. Večer začne oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni, na horách naměří do 23. Vítr bude slabý severních směrů. Biozátěž z dnešní trojky klesne na jedničku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehody teď hlášené nemáme, s omezením kvůli údržbě stále počítejte v dálničním tunelu Pohůrka u Českých Budějovic. Aktuálně se jezdí jedním pruhem v každém z busů. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Vysoké letní teploty každý den zaměstnávají jeho české záchranáře. Za jediný den mají i 300 výjezdů. Více už za chvíli v rozhovoru. Také se dozvíte, že vedra a nedostatek srážek komplikují práci rybářům. A čeká nás podrobná předpověď počasí pro Jihočeský kraj. Pohodový poslech vám přeje Michal Hovorka.
1: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: 7,5 minuty po 17. hodině přináší Lukáš Pelikán, zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Na železničním přejezdu mezi Jílovicemi a Novými Hrady na Českobudějovicku se dnes srazil osobní vlak s kamionem. Při nehodě se nikdo nezranil. Ve vlaku cestovali zhruba 30 lidí. Vlak narazil do návěsu, ze kterého se vysypal náklad balených vod v PET lahvích. Podle policie řidič kamionu zřejmě nerespektoval světelnou signalizaci na přejezdu. Pokračuje mluvčí zprávy železnic Martin Kavka.
3: Máme informace, že nedošlo ke zranění ani cestujících, ani řidiče nákladního vozidla. Ve vlaku cestovalo 30 cestujících, ty hasiči evakuovali do připravené náhradní autobusové dopravy.
2: Správa železnic předpokládá obnovení provozu kolem 18. hodiny. Kvůli nedostatku srážek je téměř ve všech jihočeských řekách historicky nejmenší průtok vody. Nejhorší je situace v rovinatých oblastech, například na Českobudějovicku. Na Malši v Roudném je výška hladiny 6 cm. Hydrologické sucho je přitom stanovené na 11 cm. Na Vltavě v Březí je výška 37 cm. Tropické teploty a dlouhodobé sucho snižují i hladiny rybníků. Vedro komplikuje chov ryb po celé republice. Například v rybnicích společnosti rybářství Třeboně chybí zhruba 37% vody. Některé rybníky už rybáři museli předčasně slovit a zbylou vodu přepustit nebo přečerpat. V některých případech už kvůli nedostatku kyslíku ve vodě zaznamenali taky úhyn ryb, potvrzuje výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
4: Evidujeme úhyny ryb v souvislosti s vysokými teplotami. Ty úhyny byly v řádech kusů a většinou se jednalo o takové ty citlivější druhy, jako je candát, štika, okoun, někdy i sumec.
2: K tématu se vrátíme za pár minut. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u jihočeských čerpacích stanic prodává v průměru za 41 korun 90 haléřů. Před týdnem byl o víc než 20 haléřů dražší. Za naftu naopak řidiči zaplatí o 70 haléřů víc. Průměrně za její litr dají 44,60. Vyplývá to z pravidelných čtvrtečních údajů společnosti CCS. Nejlevnější benzín v kraji prodávají na Prachaticku, nejméně za naftu platí motoristi na Strakonicku.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Slabost, bolest hlavy, nevolnost anebo celkový kolaps. Vysoké teploty v posledních dnech působí zdravotní komplikace řadě lidí. Na pomoc k nim pak vyjíždějí zdravotničtí záchranáři. Kolik výjezdů denně mají ti jihočeští? Tak to dnes v našem vysílání probírali kolega Luboš Voráček a mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby doktor Vojtěch Míra.
1: Tak my dlouhodobě vyjíždíme přibližně ke 240 případům denně a během těch posledních tropických dnů ta výjezdová aktivita byla výrazně vyšší. My vlastně ten rekordní poslední červencový den, kdy jsme během 24 hodin zaznamenali dokonce 345 zásahů, což byl vlastně největší denní počet výjezdů za posledních 6 let, tedy vlastně od období pandemie COVID-19 a téměř o 50% více než v běžném provozu. A zvýšená výjezdová aktivita přetrvávala potom i v dalších dnech a naše posádky se po většinu tohoto období pohybovaly kolem 300 zásahů denně.
2: To je poměrně vysoké číslo. Jaké jsou nejčastější případy, ke kterým zdravotníci vyjíždějí?
1: V těch horkých dnech výrazně přibyly kolapsové stavy, nevolnosti, dloby a potíže jako spojené s přehřátím organismu. Během této vlny veder jsme evidovali přibližně 100 takových případů. Jenom během toho rekordního dne jsme ale zasahovali také asi u 60 úrazů, 35 poruch vědomí, 30 alergických reakcí a víc než 20 případů dušnosti. Takže horko tedy neznamená jenom více kolapsů, ale celkově vyšší počet akutních zdravotních komplikací.
2: To horko, ano, teď působí komplikace. A prosím, mohl byste posluchačům poradit, jak se co nejlépe chránit před těmi vysokými teplotami?
1: Určitě, tak tím základem je pravidelně doplňovat tekutiny, ideálně tedy průběžně během celého dne a nečekat až na pocit žízně. Vhodná je voda, neslazené nápoje nebo minerálky. Alkohol naopak organismus odvodňuje, takže tam opatrně v teplejší části dne my doporučujeme omezit fyzickou námahu a pobyt na přímém slunci. Pomáhá lehké oblečení, pokrývka hlavy, pobyt ve stínu a postupné ochlazování organismu. A zvýšenou pozornost je potřeba věnovat dětem, seniorům a chronicky nemocným. A pokud se objeví výrazná slabost, bolest hlavy, nevolnost nebo závratě, tak by měl člověk přerušit aktivitu, přesunout se do chladu a doplnit tekutiny. A při poruše vědomí nebo zmatenosti, případně křečí nebo výrazném zhoršení stavu je potřeba volat linku 155.
2: A mám do sebe tlačit nějaké studené nápoje, extra studené, nebo třeba nějak se podchlazovat systematicky? Pomáhá to?
1: Určitě bychom neměli požívat ty nápoje nějak extrémně podchlazené ve větším množství, což může způsobit teplotní šok. Zase naopak je lepší popíjet chladné nápoje. Nemusí to být nutně s ledem, ale stačí, aby ta teplota toho nápoje byla nižší, než je teplota vzduchu, což většinou se daří. A samozřejmě se můžeme pravidelně ochlazovat, ať už venku v bazénu, když máme tu možnost, anebo ve sprše.
2: Pane Míro, vy jste mluvčím zdravotnické záchranné služby. Prosím, připomeňte řidičům, co dělat, když uslyší, případně tedy uvidí už houkající sanitku.
1: Zaprvé je potřeba zachovat klid, protože to vidíme nejčastěji, že ty lidi, řidiči zazmatkují. Podívat se do zrcátek, zjistit směr té sanitky, zpomalit a včas si vytvořit prostor, uhnout co nejvíc tedy doprava, případně bezpečně zastavit, ale nebrzdit prudce hlavně, nezajíždět na červenou do křižovatky, jako tak, abychom blokovali průjezd té sanitky. Samozřejmě můžeme projet červenou, ale jenom tak, abychom umožnili ten průjezd a v koloně vytvořit záchranářskou uličku, což je taky častým neduhem, ale už se to trošku daří postupně zlepšovat.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Jazzová hudba v podání domácích i světových interpretů se opět bude linout nad řekou Otavou. Festival Jazz in Písek má před sebou svůj jubilejní a kulatý 10. ročník. Mediálním partnerem přehlídky je i Český rozhlas České Budějovice. A proto pořad Dopolední host tentokrát mimořádně odvysíláme živě přímo z píseckých Palackého sadů. Nejen o zmíněném festivalu si popovídáme s ředitelem Centra kultury města Písek Josefem Kašparem. Tak si nás nalaďte a nebo přijďte za námi v pátek 7. srpna po 11. hodině dopoledne. K poslechu či návštěvě zve Matěj Vodička.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: stále ladíte Český rozhlas České Budějovice a posloucháte Den v kraji. Tropické teploty a dlouhodobé sucho dál snižují hladiny rybníků napříč Českem. Rybáři omezují krmení, rybníky provzdušňují a někde už museli ryby předčasně přelovit, aby zabránili jejich úhynu. Ve Vodňanech se snaží problémům předcházet intenzivním sledováním množství kyslíku ve vodě.
1: A vyrazíme.
2: Vedoucí střediska vodňanských rybářů Miloslav Vaněček odvázal loď a vyrážíme na vodu.
1: Pojedeme na prostředek, tam máme ten náš přístroj, ten nám vlastně kontinuálně měří obsah kyslíku ve vodě, teplotu vody a teplotu vzduchu. Já to můžu samozřejmě sledovat vzdáleně, ale zdálo se mi, že tam vlastně nějaké chyby, tak se na to dneska pojedeme podívat osobně přímo k tomu přístroji.
2: Tohle je vlastně loď, kterou běžně krmíte ryby.
1: Je do té násypky vlastně zesila, nasypeme určitý množství krmiva.
2: To teď úplně dělat nemůžete.
1: Jak jsou ty vysoké teploty, tak naopak vůbec nekrmíme. My máme teda štěstí, většina našich rybníků je napájena z řeky Blanice nebo jako z Mlínského náhona, takže nějaká voda sem stále jde. Už to není takové množství, aby jsme úplně mohli reagovat na ten odpar, který samozřejmě je velký, ale pořád určité množství vody jsme schopni do těch rybníků nahnat.
2: A my jsme teď dorazili k přístroji, který měří hladinu kyslíku. Ten přístroj je vlastně taková krabička, svítí na nás zeleně, nahoře má solární panel. Je vidět, že na něm občas řadují asi vodní ptáci.
1: Zjevně dost často, tak si trochu spláchneme.
2: Trošku zaneřáděný.
1: Tak já sebou mám teda ještě mobilní vlastně oximetr, jestli měří stejné hodnoty.
2: To je takový jenom větší přístroj právě s kabelem a se sondou.
1: Taková větší kalkulačka, takže si to můžu zbalit do tašky, popojet s tím, kam potřebuju, jezdím s tím po rybníkách různě. Teď on v létě docela intenzivně.
2: Už tam začínají skákat čísla.
1: Teď vidíte, že tady máme nějakých 6,3 mg. Což je jako super.
2: To horké léto by mohlo mít vliv i na výslednou kondici ryb nebo na jejich výslednou váhu na podzim.
1: Určitě to ty přírůstky ovlivní, přece tam tak nekrmíme, takže ta ryba tam nemá tu přidanou potravu, kterou my dáváme. Ta ryba je z toho tepla ve stresu, mohou tam nastat nějaké zdravotní problémy.
2: Větší potíže s nedostatkem vody a horkem má například rybářství Třeboň. V jejich rybnicích chybí 37% vody, což je zhruba 28 milionů kubíků. Některé už museli rybáři slovit a zbylou vodu přepustit nebo přečerpat do jiných rybníků, vysvětluje výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
3: My jsme museli slovit 5 rybníků, další dva budou tento týden následovat. Ten výlov toho rybníka je vždy až tou poslední nejkrajnější možností, k které se uchylujeme, a vždy předtím se snažíme větší část té obsádky toho rybníka, těch ryb z toho rybníka odlovit nějakým způsobem do nějakých sítí, tak abychom eliminovali jejich stres a vlastně možný úhyn při výlovu.
2: V souvislosti s vysokými teplotami už rybáři evidují i úhyny ryb.
3: Odehrávalo se to na rybnících větších i menších. Ty úhyny byly v řádech kusů a většinou se jednalo o takové ty citlivější druhy, jako je candát, štika, okoun, někdy i sumec.
2: Zvýšit hladinu kyslíku se třeboňští rybáři snaží v některých místech i provzdušňováním. Z Vodňan Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Kostel svatého Jakuba staršího v Hůrkách u Nové Bystřice je jednou z mála staveb, která se dochovala v původní podobě z roku 1816. Dnes je ale v havarijním stavu a větší opravy se nedaří prosadit. Letos se dočkal alespoň úpravy vchodu. Díky ní můžou dovnitř nahlédnout kolem jdoucí.
1: Takhle zní zvon v kostele svatého Jakuba staršího v Hůrkách u Nové Bystřice. Teď už ale několik let mlčí. Kostel je totiž v havarijním stavu a slouží pouze příležitostně. Hůrecký okrašlovací spolek se to snaží změnit.
2: Snažíme se na ten stav toho kostela upozorňovat. Kostel patří církvi a církev se k němu úplně nehlásí.
1: Vysvětluje Martin Potužník a přitom odemyká boční dveře kostela.
2: Ručně kovaný klíč od kostela. Tak, račte vstoupit. Tenhle kostel je jeden z mála kostelů, který jsou vlastně úplně v původní podobě, nikdy nepřestavovaný, je z roku 1816 a prostě tak, jak byl postaven, tak vypadá dneska, bohužel i interiér, obrazy malované na plechu prorezávají, lavice se rozpadají.
1: Popisuje Martin Potužník z Hůreckého okrašlovacího spolku.
2: Pomítky opadávají bohužel i římsy.
1: V kostele není zavedena ani elektřina. Když jsme přicházeli, tak to vypadá, že se tady zastavil čas, ale na těch hodinách na věži se zastavil skutečně.
2: Hodiny jsou další téma tady, protože hodiny patří obci a nepatří církvi. Na hodiny se podařilo vybrat nějaký peníze, ale není možné je opravit, protože církev to podmiňuje opravou té stavby, aby to nebylo nebezpečné.
1: Příležitost nakouknout do kostela v Hůrkách využili
3: Václav
4: a Míla. Na Hůrkách projíždíme asi po třetí, co jsme tady na dovolený. Kostel vidíme otevřený poprvé a moc se nám líbí vevnitř. Byli jsme překvapeni, jak je to moc hezký kostelík.
1: Kostelík v Hůrkách je letos otevřený poprvé a to díky tomu, že spolek osadil vchod do kostela mříží. Větší opravy ale provádět nemůže.
2: Jakékoliv větší zásahy, na to je potřeba souhlas biskupství a tam bohužel se nám nedaří zatím ty věci protlačit, přestože jsme i dokonce pořídili projektovou dokumentaci na ty nejzákladnější opravy.
5: Kostel v Hůrce je již řadu let využíván pro církevní potřeby jen zcela výjimečně, zhruba jedenkrát ročně, neboť z Hůrek vymizelo živé společenství věřících. A prioritou pro nás jsou investice do oprav sakrálních staveb, které církev aktivně využívá.
1: Vysvětluje mluvčí Českobudějovického biskupství Petr Samec.
5: Bohužel nejsme schopni ufinancovat všechny tyto opravy. Z tohoto důvodu jsme již před několika lety nabídli městu Nová Bystřice i Hůreckému okrašlovacímu spolku možnost bezplatného převodu kostela do jejich vlastnictví.
1: Ani město, ani spolek, ale budovu vlastnit nechtějí. Z Hůrek u Nové Bystřice Eva Marvanová, Český rozhlas.
6: Den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Dávají šanci lidem, které běžné firmy přijmout nechtějí. Zlepšují náladu, sebevědomí a zásadně přispívají k samostatnosti. Chráněná pracovní místa jsou pro osoby se zdravotním postižením naprosto zásadní. Dlouhodobě je zařizuje například i středisko husitské diakonie Nazaret v Borovanech na Českobudějovicku. S jeho ředitelkou Markétou Gera si o tématu v našem dnešním dopolední vysílání povídal moderátor Matěj Vodička. Tady je část zmíněného rozhovoru.
1: Já jsem nedávno četl článek, docela zajímavý, kde byl popsán příběh jednoho z vašich klientů. Bylo tam hezky popsané, jak dlouho to trvá, než se dostane člověk s handicapem do zaměstnání a přijde mu na účet ta úplně první výplata. Co vlastně všechno často předchází tomu, než se handicapovaný člověk dostane právě do takové fáze, která je třeba pro zdravé lidi úplně běžnou a nedílnou součástí života, tak jak jsem to zmínil v úvodu před naším rozhovorem?
2: No, jsou to opravdu roky práce. A začíná to právě klientem sociální služby hodně často, u nás teda rozhodně, protože konkrétně ten článek, na který narážíte, zmíním, že to je v podstatě kolega už teďka, Radek, tak to byl a je ještě klient naší sociální služby právě a ta pracuje, vlastně podporuje osoby, jako je právě Radek, v tom, aby se nějakým způsobem rozvíjeli, abychom našli něco, co jim vyhovuje, co v rámci svého zdravotního omezení nebo postižení jsou schopni zvládat na denní či prostě hodinové bázi, řekněme. A také ten klient hlavně musí chtít a potom se z klienta stane ten kolega. Takže chráněné dílny, tam nemáme klienty, ale opravdu jsou to kolegové, jsou to zaměstnanci na základě pracovně právních vztahů.
1: Předpokládám, že tedy kolegové, nikoli v klienti, že chtějí. Asi většina z nich.
2: Tak osoby, které máme na chráněných pracovních místech, tak rozhodně chtějí. Hmm. Jsou to osoby, které možná další, abych tady nebyla jako paní učitelka úplně. Ale osoba s handicapem, ale říkám to z vlastní zkušenosti, máme všichni tendenci možná trochu generalizovat, soudím podle sebe. A osoba s handicapem neznamená vozíčkář. Osoba s handicapem znamená někdo, kdo si prodělal možná mozkovou mrtvici. Vrátil se do života, bohužel s nějakým částečným omezením. Je schopen práce, ale prostě s podporou. Kratší pracovní doba, přizpůsobené pracovní prostředí a podobně. Takže ti lidé chtějí pracovat. Já mám zkušenost, že chtějí, jenom ty podmínky tady ne vždycky existují.
1: To je docela zajímavá věc a určitě se k tomu dostaneme. Mm-hmm. Ono je samozřejmě zcela logické, že každý člověk k vám přichází konkrétně do vašeho střediska Nazaret s jinými požadavky a potřebami. Jak je ale složité právě individuálně každému tomu klientovi, kolegovi, jak jste zmiňovala, jak je složité právě jednomu každému takovému člověku vyhovět?
2: Tak zase se tady musíme rozdělit na ty dva pilíře. Do sociální služby přichází ve většině případů, všichni jsou soběstační, pokud samozřejmě nemají to omezení zdravotní takové, že mají opatrovníka, což takové klienty taky máme. A v sociální službě jsme všichni odborníci, všichni jsme na školách a v rámci různých certifikací vedeni k tomu, abychom toho klienta dokázali odhadnout, abychom ho dokázali motivovat, abychom zmapovali jeho potřeby a vlastně zjistili jeho chuť. On musí hlavně chtít. My tady jsme od toho, abychom vytvářeli příležitosti a podporovali to, co v klientovi je. Ale nicméně nemůžeme ho vést za ruku. Já jsem sama zastánce toho svobody vlastně rozhodování. Ten člověk má svoji důstojnost, má možnost se rozhodovat, takže pokud nebude chtít se někam posunout, tak my ho někam nebudeme vláčet, abych tak řekla. A na druhé straně na těch chráněných pracovních místech u nás, ti lidi se hlásí do práce. Já bych ráda vlastně tady zdůraznila, že ačkoliv to zní nějak jako jiný svět, my jsme jako kterýkoliv jiný podnik. Vykazujeme pracovní dobu, odnášíme si výplatu, musíme vykazovat spoustu administrativy. To znamená, že ti lidé, ačkoliv mají nějaké zdravotní omezení, prostě chodí do práce.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: počasí.
1: Nyní už je tu Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Tadeáš, pěkný den.
2: Pěkné odpoledne.
1: Nejdříve, jak bude v noci a pak zítra, to znamená v pátek?
2: Večer bude oblačno až zataženo, na většině území s přeháňkami, místy bouřkami. Během noci pak budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty k ránu klesnou na 18 až 15 stupňů, na horách pak na 16 až 13 stupňů Celsia. Bude vás slabý vítr ze západních směrů 1 až 4 metry za sekundu, který bude večer ještě v bouřkách zesilovat. Zítra přes den pak bude převažovat polojasná obloha, dopoledne bude přechodně až jasno a odpoledne pak zejména na horách až oblačno. Večer bude oblačnosti přibývat. Zítřejší maximální teploty mezi 25 a 28 stupni Celsia, na horách 20 až 23 a bude vát slabý vítr ze severních směrů 1 až 4 metry za sekundu. Biozátěž zítra na dvojce, střední zátěž.
1: Nyní výhled pro víkend, co nás čeká v sobotu.
2: Víkend bude převážně slunečný. V sobotu bude polojasno až jasno, v noci a ráno pak až oblačno. Teploty ráno klesnou na 16 až 12 stupňů a vystoupají odpoledne na 26 až 30 stupňů Celsia. Bude vát slabý vítr z východních směrů do 4 metrů za sekundu.
1: Bude neděle teplejší?
2: Neděle bude teplejší, bude se postupně oteplovat a bude slunečná, bude jasno až polojasno. Minimální teploty k ránu 17 až 13 stupňů, v údolích ojediněle až 10 stupňů a odpolední maxima už budou přesahovat i tropickou třicítku mezi 29 a 33 stupňů Celsia. Bude vát slabý jihovýchodní nebo jižní vítr 1 až 4 metry za sekundu.
1: Ještě krátce příští týden, co nás čeká v pondělí?
2: Pondělí nás čeká oblačná až polojasná obloha, místy se vyskytnou přeháňky, ojediněly i bouřky. Později večer bude oblačnosti ubývat a srážky budou ustávat. Pondělní minima 19 až 15 stupňů, maxima 30 až 34 stupňů Celsia a bude vát slabý, během dne přechodně místy mírný, jihozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji končí. O čem budeme informovat zítra? Město Veselí nad Lužnicí pokračuje v modernizaci svého nejstaršího sídliště u zastávky. Reportáž Evy Dubské-Petrové si můžete poslechnout zítra po zprávách v 8 hodin. A také se zítra dozvíte, že roste počet případů, kdy řidiči elektrokoloběžek na Českobudějovicku jezdí pod vlivem alkoholu nebo bez ochranných helem. Rozhovor už zítra.
1: Český rozhlas České Budějovice. Den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Luděk se vypořádává se svými kamarády a zakazuje jim, aby se stýkali s Dášou. Komediální seriál Most. ČT2. Pohádkový poklad mu otevírá cestu k nelítostné pomstě. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Je možné se rozhodnout mezi láskou k baletu a láskou k muži? Oscarový britský film z baletního prostředí Červené střevíčky. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Česká národní banka zhoršila výhled vývoje tuzemské ekonomiky. Kvůli horkům mají jihočeští záchranáři i přes 300 výjezdů každý den. Řeší například nevolnosti a kolapsy. Českobudějovický Motor nastoupil v přípravném utkání proti jihlavské Dukle. Přehánky a bouřky budou během noci ustávat, zítra se vyjasní. Teploty ale zůstanou maximálně na 28 stupních. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Česká národní banka zhoršila očekávaný vývoj české ekonomiky v letošním roce. Hrubý domácí produkt podle ní vzroste o 2,2%. Předchozí květnová prognóza přitom očekávala růst o 0,3% vyšší. Bankovní rada vidí taky inflační rizika. I proto ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Současná vlna veder výrazně zaměstnává jihočeské záchranáře. Během jednoho dne vyjeli k téměř 350 případům, což je nejvíce za posledních 6 let. Oproti běžnému provozu to znamená zhruba o 45% víc zásahů, vysvětluje mluvčí záchranářů Vojtěch Míra.
4: Výrazně přibyly kolapsové stavy, nevolnosti, dloby a potíže jako spojené s přehřátím organismu. Jenom během toho rekordního dne jsme ale zasahovali také asi u 60 úrazů, 35 poruch vědomí, 30 alergických reakcí a víc než 20 případů dušnosti. Horko tedy neznamená jenom více kolapsů, ale celkově vyšší počet akutních zdravotních komplikací.
2: V Itálii dnes na nejvyšší stupeň varování před vedrem dostalo všech 27 velkých měst. Je to letos poprvé, informuje o tom agentura ANSA s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví. Vedra sužují hlavně centrální a jižní Itálii a potrvají ještě nejméně 10 dnů. Na severu se ale objeví bouřky. Nejvyšší červený stupeň značí potenciální zdravotní rizika pro celou populaci. Na hlavním nádraží v Neapoli a na trhu Afragola dnes teploty dosáhly rekordních 48 stupňů Celsia. Kurýra, který přebíral od obětí internetových podvodů peníze, zadrželi krajští policisti v Lukách nad Jihlavou na Jihlavsku. Dopadli ho ve chvíli, kdy měl od podvedené ženy převzít podvodně vylákaných 600 tisíc korun. Na místě policisti zadrželi i taxikáře, kterého si kurýr objednal na cestu. Řidiče následně propustili, pokračuje krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.
5: Druhý muž, který si v Lukách nad Jihlavou zásilku od ženy převzal, tak s kriminalisty spolupracoval a uvedl, že přebírání násilek byla pro něho pouhá práce, že byl na tuto práci najat v Praze neznámým člověkem, že ale nevěděl, co v obálkách, které přebírá, je. Sport.
2: Českobudějovičtí hokejisti pokračují v sérii přípravných zápasů. Po včerejším duelu s Táborem hrají dnes na domácím ledě proti Jihlavě. Jak se utkání mezi Motorem a Duklou vyvíjí, řekne přímo z Budvar Areny náš spolupracovník a redaktor deníku Pavel Kortus.
6: V Budvar Aréně už skončila úvodní třetina a Motor vede nad Jihlavou 1-0. V úvodu zápasu byli sice aktivnější prvoligoví hosté, ale do vedení šel favorit. Po přihrávce Švéda Ála našel skulinu mezi beranovými betony Ordoš. Více gólů ani větších šancí zatím diváci neviděli, takže po 20 odehraných minutách je stav zápasu České Budějovice Jihlava 1-0. Pro Český rozhlas České Budějovice Pavel Kortus. Počasí.
2: Večer se na jihu Čech budou vyskytovat přehánky nebo bouřky, během noci budou srážky ustávat, ochladí se na 18 až 15 stupňů. V pátek očekávejte převážně polojasno, odpoledne hlavně na horách až oblačno. Večer bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty zítra 25 až 28 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách maximálně 23. Vítr bude slabý severních směrů, biozátěž na nejnižším stupni 1.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Dopravní omezení čeká řidiče na hlavním tahu 20 z Blatné do Písku. Mezi Blatnou a odbočkou na Pacelice se jezdí kyvadlově, opravují tam povrch. Bez omezení by měl být úsek průjezdní před koncem letních prázdnin. Šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Je krátce po 18. hodině a vy se teď už po čtvrté můžete zaposlouchat do četby na pokračování z knížky Cesta jinam. Jejímž autorem je herec a bývalý ředitel Jihočeského divadla Jiří Šesták.

Odpoledne i celý další den se v chalupě pracovalo. Odnášely se nepotřebné věci do kůlny, vymetala se místnost po místnosti, znovu se myly umyté podlahy, utíral se utřený prach na obstarožním nábytku, který nebyl ani natolik starý, aby z něj mohl mít radost starožitník, ani tak nepotřebný, aby mohl být vyhozen, rozštípán a stopen. A především se vyklízela místnost, kde by měla být koupelna. Jak neubývaly úklidové úkoly, prohlubovala se tíseň nejen v Aničce, která se začínala bát o prázdniny ve městě, ale i v Karlovi. Každá rozpadající se věc, provizorně podepřená, steřelá či vyžilá, jakoby odrážela stav jeho vlastního těla, porouchané srdce, a přinášela i ozvěnu nejistoty, co bude dál. Manželka ho našla u špalku, jak sedí na vzdorujících zbytcích staré skříně. Podíval se jí do očí a pokrčil rameny. Marie doufala, že chalupa by mohla pomoci manželovi k návratu před dramatické chvíle, kdy mu jeho srdce převrátilo svět na ruby, ale narážela stále na vnitřní odevzdanost a dosud nepoznanou neochotu se s novou situací poprat. Předevčírem si říkal, že se ti tu líbí a že to opravíme. Jo, to byly vidět Alpy a dneska je mlha. A mám depresi. Z čeho? Že jsem pořád zmanipulovatelný Mirek Dušín. Marie ho pohladila po vlasech a změnila barvu hlasu do laskavé polohy. Nejsi manipulovaný, ty ne, Karlíčku, a ne mnou. Nepochopila manželka mravní stav duše svého muže. Když to nepůjde, tak to opravíme, aby se to slušně prodalo, ale potřebujeme sehnat někoho, kdo to dá trochu do pořádku. S Hajným mluvit nebudu. Hajný snad není jediný, kdo tady něco umí, pokračovala vlídně. Já nikoho neznám. Ptal jsem se Marka, ale ten má plno. Tak jdi do hospody a zeptej se tam. Marie věděla, kdy pohlazení manželových vlasů a jemné masírování zátylku vítězí nad jeho chvílí vzdoru. A Karel si uvědomil, že na takovou chvíli už téměř zapomněl. No, do hospody, kde mají otevřeno v úterý a v dubnu. A jo, tak já jdu. Zašel si pro pár drobných a při odchodu se potkal s Aničkou. Kam jdeš, tati? Do hospody na pivo a pro alibi. Poznamenal nepřesvědčivě v chůzi. Bože, já mám chlapa, povzdechla si Marie. Na delší sebelítost již nebyl čas, protože Anička přišla se znepokojivou informací. Mami, Robinovi je blbě. Blbě? Teď zvracel a prý ho bolí hlava. Ach jo, to asi přebral sluníčko. Anička si stoupla do dveří, kterými padalo do chalupy světlo odhalující vyšlapané dlaždice, otlučené rohy a přitiskla na futra své štíhlé dívčí tělo. Dobrý den, slečno, nevíte, kde bydlí pan Marek? Anička si teprve nyní uvědomila, že na kameni před chalupou sedí kluk, spíše mladý muž než kluk, sedí a dívá se na děvče ve dveřích. Ahoj, já jsem Šimon. Ahoj. Jdu kolem, to je svatý Tomáš? Anička se usmála a s trochou ironie a trochu v rozpacích hodila bradou ke krajním chalupám. Asi jo, když je to támhle na ceduli. A? Jdu ke strejdovi, tedy jedeme. Táta někam vyběhl na houby, tak jsem šel napřed. Ty tu bydlíš? Ne, jsme tady na chalupě, tedy zdědili jsme ji. Tak tu teď uklízíme. Ty jsi odkud? Z Prahy. Seš tu na prázdninách? Tak trochu. Ale pojedu domů. Teda chci jet domů. Brzo. Do Prahy? Ne. Do Budějovic. V Čechách je víc měst.
Pokývala s úsměvem Anička. Aha, jo. No jo, to jo, tak já půjdu. Mládenec si nevěděl se setkáním trochu rady. I když byl s děvčaty rád a celkem i sebejistý, s touto dívkou v kraťasech a v kostkované košili s vyhrnutými rukávy, s copem a hnědýma očima, které se dívaly až drze zpříma, si nevěděl moc rady. A s jejím úsměvem, který se mu moc líbil, také ne. Karel by snad ani do hospody nedošel, ale z dálky si všiml koňského povozu a rozumně usoudil, že Marek nebude daleko. Dříve, než ho stačil oslovit, ozval se hospodský s dotazem, jak jdou práce na chalupě. Jo, potřeboval bych opravit koupelnu. Já tomu nerozumím. Vana je tam podložená cihlama, voda neteče, asi zarostlé trubky. Možná je to jenom někde zavřený. Taky opravit některé dveře, nějaký části nahodit, vyspravit, co já vím. Vymaloval bych sám a asi, odpovídal Karel v naději, že se mu dostane rady. Řekněte Hajnýmu, je to vše uměl, radil hospodský. Ne, tomu asi ne. Je do všeho moc her, já jsem z něho trochu nervózní. Hospodský přitakal a dodal, že Hajný je přes svůj věk jak motorová myš. Do všeho vleze a taky, že někdy myslí na sebe. Podívám se vám na to s bráchou. Přijede za mnou dneska se synem, tak třeba zítra zajdeme. Ozval se Marek, který seděl na štokrleti mezi svými koňmi zapřaženými do obrovské fůry sena a dělil se s nimi otmavý nápoj. Sobě zavdával z láhve, jim z dlaně. Bratr je instalatér nebo zedník? Zeptal se s nadějí v hlase Karel. No, to zrovna ne, je to profesor přes šutry, že jo, Marku? No jo, ale teď je školník. No co, vždyť to není vaše ostuda ani jeho. Je to dobrý chlap, trochu mlčenlivej, ale dobrý. Jezdí sem docela často, jo. Profesor školník, vypovídával se hospodský. Karel si všiml, že upřímnost hospodského se lehce mísila se skrytou ironií, které úplně nerozuměl. A humor postrádající laskavost vlastně ani neměl moc rád. Marek pokýval hlavou a smířlivě hostinskému odpověděl. Nevím, je mi to jedno, ať si dělá, co chce. Já mám svý koně. A dám si ještě jednu kofolu do půl litru.

Když hospodský zmizel, pohledy obou mužů se setkaly. A Karel se díval do stvrdlých rysů proměněné tváře s očima schovanýma do ulity bez výrazu. Někdo je profesor mineralogie a z přírody se dostal do školy, aby zamykal šatny, a někdo učitel fyziky a dostal se ze školy do lesa, aby tahal dřevo koňma. Ale oproti bráchovi jsem se k tomu dostal přes chlast, ale kvůli stejným sviním. Karel Markovi poděkoval, že by byli s bratrem laskaví, a popřál dobrého dne. Když šel kolem domu Hajného, ani se neohlédl, byť cítil jeho pohled, kterým ho provázel od nově ukládaného trávníku na vznikající terase. Zastavil se až u nedaleké kostelní zdi. Kolem něho projelo auto, starý Spartak, pražská značka. To bude asi Markův bratr, pomyslel si, a zůstal stát u kostelní a zřejmě i hřbitovní zdi. Za ní v trávě pár pahýlů křížů bolestivě trčelo jako zulámané prsty věčnosti. Jako zubožení a zapomenutí svědci obžaloby nikdy nesvolaného soudu. Prohlížel si chátrající kostel a pomyslel si, kde se tato velmi stará památka postavená v začínající gotice v hloubi šumavských hor vzala. Její neočekávaná přítomnost svou velkorysostí i důstojností v těchto kdysi neprostupných lesích překvapovala. O to smutněji působila její zanedbanost. Prastarou památku chráněnou z průčelí steřelými šindely poznamenalo posledních 40 let víc než všechna staletí dohromady. Nedaleký knížecí lovecký zámek a téměř zaniklý, ale ještě patrný zbytek zámeckého parku, velkorysý gotický kostel, pár posledních pevných patrových stavení. Asi se tu kdysi žilo lépe. Kdysi. Nyní prostorem prorůstá plevel montovaných domků pro rodiny několika důstojníků, ubytovna pro členy družstva Romy, mnohdy přestěhované z východního Slovenska, svobodné poddůstojníky, zapomenuté existence na hranicích lepšího světa, obehnaného ostnatým drátem, aby se o tomto lepším světě raději nikdo za hranicemi nedozvěděl. Karel otevřel vrzající železná vrátka, vytepaná jejich tvůrcem do pyšné krásy před mnoha desítkami let. Ucítil, že není sám. Neohlédl se. Ani ho nepřekvapilo, že za sebou uslyšel hlas starého hofhanzla. Byl měkký, smířlivý, důstojný jako tento kostel. Postavili ho o 7 let dřív než Vyšebrodský klášter. Karel se ohlédl na Hajného. Opíral se lokty o zítku a vypadal, jako by byl sám jedním ze základních kamenů této gotické stavby. 1252. Vládl Přemysl Otakar II. Budějovice ještě nebyly založeny. A tady v 1000 metrech nad mořem stál tenhle kostel. Proč? Karel si uvědomoval, že mluví s jiným člověkem než včera uprostřed fotbalového hřiště. Hajný ukázal bradou do kopce. Vítkův kámen, strážný hrad Českého království. Tehdy se stráž brala vážně. A království taky. Tady byla rodná hrouda mocných pánů z Růže. A asi tady nebyl prales. Hajný se usmál, vzal Karla kolem ramen a mlčky s ním ušel pár kroků k zádveří kostela. Když překvapivě vyndal klíče od kostelních dveří, prosvěcovalo mu slunce jeho bílé vousy. Karel si pomyslel, že skutečně vypadá jako dávný lení pán a možná ještě dávnější obyvatel těchto míst, když kněží prastarého náboženství za časů slunovratu odřezávali v korunách topolů a jilmů jmelí zlatým nožem. Stály mlčky u rozštípnuté křtitelnice. Dívali se na skličující rumiště ze změti prken, kamení a omítky. Bezmoc a smutek,
vyvolával pohled na vytrhané kamenné desky podlahy, vyvrácené lavice, promáčený strop s opadávajícími kusy omítky. Probleskující slunce skrze vytlučené okenní tabulky nasvěcovalo stěny poďobané jako od neštovic. Přesto část s kůrem nesla docela nedávné stopy oprav. Občas tady kluci stříleli ze samopalu. Oltář vyhodili do povětří, protože jsem jim blbec kdysi řekl, že tudy vedla chodba na hrad. Stojí tady přes 700 let. A teď mu už asi nikdo nepomůže, protože doba je vyvrácená z kloubů. Tolik věcí je lidem jedno. Karel zkoumavě pohlédl do zvrásnělé, téměř vysochané tváře Hajného. Vy jste stejně divný chlap, pane Hofhansl. Citujete Hamleta, kradete drny, vypadáte jako druid. Nevím, co si o vás máme myslet. Jenom to nejlepší, človíčku. A menhiry tu máme taky. Už téměř neviditelný, ale jsou. Už klíbl se spiklenecky Hajný, postavil do výklenku kostelní zdi dvě malé skleničky a vylovil z omšilého manchesterového saka láhev s průzračnou tekutinou. Jestliže měl Karel doposud potíže s dechem při rychlé chůzi, nyní přestal dýchat téměř úplně. Vy mě chcete zabít? No, tak to chce ještě jednu. Jen ji tam dejte. Roztahuje to cévy, zachránila mi život v 69. Poslali mě do důchodu, no, byla to mrtvička. Naštěstí jsem si začal pálit vlastní jalovcovou. A jak mi to běhá? Hajný v zápětí zpozorněl. A když ke kostelu dolétl klapot koňských kopyt, zmlkl uprostřed věty. Trochu spěšně vyšel ze vrat kostela až k samotné jeho zítce. Po cestě se blížilo spřežení s vozem naloženým senem. Marek zastavil koně. Tak, pane doktore, bratr akorát přijel, odpoledne se u vás zastavíme na tu koupelnu a mrkneme i na půdu na krov. Teď jedu schodit seno do seníku. To budete hodně, děkuju. Karel se rozpačitě usmál, protože zachytil pohled Hajného. Že neřeknete doktorku, když potřebujete pomoct? Jsem vaším dlužníkem. No právě. Trpce se usmál Karel na Hajného. Marek něco zabručel a mířil dál po cestě vedoucí kolem posádky pohraničníků. Hajný za ním uličnicky křikl. Jo, Marku, koukám, že vám trčí ze sena faldovky. Ale vidět moc nejsou. Jak to, že nejsou vidět? Jezdím s nimi už 3 dny a nikdo si mě ani nevšimnul. Výsměšná reakce Marka se mísila s trpkým rozhořčením. Mohl bych jim propašovat půl Rakouska. Tuhle sásku jste prohrál, pane Hofhansl. Jo, to musíte, milej Marku, taky trochu jezdit kolem posádky. To se musíte snažit. To se pak snadno vyhrává, když se nesnažíte, vzdoroval Hajný. Abyste věděl, doktore, Marek tvrdí, že tady za Lipnem chlapci polevili v ostražitosti. Já je zase bráním, že nás bedlivě hlídají. A tak jsme si řekli, že prověříme, kdo z nás má pravdu. Obrátil se Hajný na Karla a vysvětloval mu s úsměvem situaci. Marek polkl odpověď, mávnul odevzdaně rukou a mlaskl na koně, aby se dali do pohybu. S Markem jsme se vsadili minulý týden v hospodě, jestli si někdo z vojáků všimne holínek v seně, když tak často jezdí za ostnatý dráty. Dneska sázka končí. No, ale takhle to přece nemůžeme nechat. Co říkáte, doktorku? Přece neprohraju. Pojďte, zkusíme tomu trochu helfnout. Vybízel Hofhansl při chůzi za vozem Karla, který udiveně zjišťoval, že je opět vtahován do nějaké další podivné Hajného hry. Již z dálky viděli, jak před posádkou postává pár vojáků, včetně poručíka Tóta. Tenhle ten poručík pochází z dělnické rodiny od Čáslavy, ale po dědovi je z Malacek, zasvěcoval Hofhansl do personálních tajů vojenské posádky.
Je to politruk. Má na starost pohraniční roty až k českým žlebům. Aktivní je jak fretka. Komentoval činnost poručíka, který dnes prováděl politické školení mužstva i o přestávce na cigaretu. Soudruzi, dejte na mě. Je třeba být bdělý. Dejte pozor na nebezpečný materiál, jako je Charta 77, 2000 slov a tak podobně. Vyhejbejte se jim jako soudruh Gottwald kříži, rozumíte? Snažil se odborník na věci politické vyburcovat základňáky odávající se lhostejnosti ke školiteli. Jen jeden projevil ochotu ke komunikaci. Když vy nám o nich povídáte, soudruhu poručíku, a my vůbec nevíme, o co jde, tak nám něco z toho přečtěte, ať to líp pochopíme. Svobodník, který tento povzdech pronesl, byl znám jako příslušník pohraniční stráže plnící odpovědně své úkoly a nespochybňující nutnost obrany hranic socialismu ostnatými dráty, různými technickými nástrahami, včetně v ostnatém koridoru připravených psů, vycvičených na hrdla či genitálie narušitelů státní hranice. Byl však znám i svou v těchto místech podivnou zálibou v četbě i v poslechu poezie. Zatímco vojákům byly doručovány balíčky s jídlem, svobodník dostával knihy. Okolí to bralo jako jistou úchylku a tak se smířilo i s tím, že sebou stále nosil malý tranzistor. To, co nebylo většinou tolerováno vojákům ve vnitrozemí, zde, na výspě nového spravedlivého řádu, bylo jemu téměř spiklenecky umožňováno. Potichu se tu přehlížela tato podivná libůstka, jakou byla náklonnost k básním. Nikdo ale netušil, že na individuální hlídce či při hledání hub ve volném čase je z malého přístroje posloucháno jeho majitelem nerušené vysílání Svobodné Evropy či Hlasu Ameriky.

Poručík Todd chvilinku po svobodníkově výzvě zaváhal, ale znal ho jako vnímavého posluchače svých školení a tak rád věřil, že úsměv ve tváři mladého soudruha je upřímný. Neshledával u něj onu potměšilou provokativnost jako u některých jiných mladíků, kteří si neuvědomují vážnost dějinné situace, kdy se celá společnost musí učit bojovat za světový mír, zatímco oni závodí ve flusání do plechovky od marmelády. A víte, že máte pravdu, soudruhu svobodníku? Já vám teda něco z toho přinesu. A přečtu, tedy po poradě se soudruhem majorem. No, já vlastně nevím, jestli můžu. Chlapci, kurva, soudruzi, já nevím, já vím, že co nevidět, to přešlapování kolem těch provokatérů skončí, říkali nám soudruzi na školení na praporu v Budějovicích. Jen někteří ideologicky slabí soudruzi prokurátoři musí pochopit, proč je nutné toho Havla už konečně z kriminálu nepustit. Protože když zase vyleze, tak si budou lidi myslet, že si každý může říkat, co chce. A to nejde. I kdyby to šlo, rozumíte, kurva, soudruzi? K pohraničníkům byli vybíráni mladíci s vyšší inteligencí, nežli měl tento důstojník. Vždyť chlapci stále nosili v zásobníku ostré náboje a žádný velitel nechtěl riskovat, že právě on bude tím, kdo občasnou individuální depresi na stráži socialismu odnese případným průstřelem těla. A tak se většina z přítomných vojáků do této diskuze nehodlala zapojit. Asi 8 obránců vlasti nyní využívalo přestávku v přednášce poručíka Tóta v soutěživém duchu. Dnešní dovednostní soutěž spočívala v plivání na vyžilý dešti ošlehaný telegrafní sloup. Kdo trefil 3x, přešel do vyšší ligy, na plechovku od marmelády. V přesnosti zásahu vynikal usměvavý chlapec, který trénoval kdekoli i u kadibudek na obou březích Lipenského jezera, ve Folmavě i ve Frimburku. Vlastně všude, kde z rozkazu pomáhal vytipovávat mezi turisty potenciální kandidáty na násilné překonání železné opony. V této své vnitřní emigraci by snad plivající pohraničníci senem vrchovatě naložený vůz s nervózně pohvizdujícím Markem ani nezaznamenali. Ale poručík Todd ho zaznamenal. Tak kam s tím senem, soudruhu? Zdravím, soudruzi. Pokynul Hofhanzlovi i doktorovi a s vděčností se rozhodl předvést jako bodrý chlapík. Snad nám nepašujete seno do rakous, chlapi. Ty tak stojí o to naše podělaný seno, odsekl Marek a jel dál, bez jakéhokoliv náznaku chuti ocenit dobrou náladu soudruha poručíka. Seno ne, ale lidi třeba. Svou nikoli jenom žertovnou poznámku doprovodil hajný gestem směřujícím k zadní části vozu. Nastalo překvapené ticho. Vojáci, včetně Tóta, zpozorněli. Jen vůz skřípěl dál a drtil drobné kamínky na cestě. Nyní už všichni viděli ze sena vysunuté, čouhající černé holínky. Karel se překvapeně a s výčitkou otočil na Hofhanzla. Neumíte prohrávat, pane Hofhanzl. Ale hajný se dál mírně usmíval a pohledem sledoval chvíli poručíka, chvíli odjíždějící vůz. Lidi? Poručík Todd se až fascinovaně díval za odjíždějícím valníkem a vykukujícími černými botami. Soudruhu Marku, zastavte! Stát, povídám! Uvolněné překvapení vystřídalo napětí. Plíživé ticho bylo ozvěnou jeho kroku. Co máte v tom seně? Seno. Máte rád humor, soudruhu? Já taky. Zbožňuju humor. Přiveďte psa. Soudruhu poručíku, psi jsou venku. Je tam jen Ajax a Rex. Po chvilce zaváhání, která je vlastní snajperovi před volbou druhu náboje, řekl pomalu a zcela zřetelně.
Přiveďte Rexe. Soudru poručíku, ne, toho radši ne. Je ostrej a psovod Tuláček tu teď není. My ke psům nemůžeme. Oponoval přeborník v plivání na telegrafní sloup. Je to rozkaz. Tak nějakýho jinýho psa, kurva. Soudru svobodníku. Obrátil se na vojáka, který s ním dnes aktivně komunikoval. Svobodník si rázem uvědomil příležitost, která se hned tak nenaskytne, totiž prověřit bojeschopnost jednotky, včetně jejího velení. Provedu soudru poručíku. Přivedu Ajaxe, známě, chodíme spolu s psovodem. Dodal přiochotně a vydal se za ubytovací barák směrem ke kotcům. Dolů s tím senem. Tady je hraniční pásmo, tady velím já. Soudru poručíku, to je blbý. Vždyť to bude házet zpátky půl dne. Byl to blbej vtip. Snažil se náhle Hajný napravit svou chybu. Dolů, povídám.

0: Slyšeli jste čtvrtý díl Čerby na pokračování z knížky Jiřího Šestáka Cesta jinam. V režii Jakuba Doubravy Čerbu v roce 2022 v Českém rozhlase Plzeň načetl sám autor. Pokračování příběhu vás čeká opět zítra touto dobou.
1: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice aneb jeho české příběhy od jeho českých autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
3: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis. Vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
4: Kořeny. Z dějin jihočeských rodin a rodů.
5: V dnešním vydání Kořenů zavítáme na Českokrumlovsko, a sice do vesničky Kuří. Ta je dnes osadou Benešova nad Černou. Podle sčítání lidu z roku 2001 v Kuří bylo 20 domů a 60 obyvatel, ovšem ještě roku 1930 tam bylo domů 80 a obyvatel něco přes 300.
6: Tato ves se někdy chybně nazývala Kouřim, německy se jmenovala Hermannschlag, tedy Hermanova paseka. Její původ je prastarý, původně Kuří vlastnili Rožmberkové, kteří prodali platy ze vsi Kuřim v roku 1433 klášteru ve Vyšším Brodě. To byla jedna část vsi, ta větší, a ve vsi byl také dvorec, který byl samostatným zemským statkem.
5: Možná naše posluchače hned napadne otázka, jak vznikla tato dvě jména, Hermannschlag a Kuří.
6: Na jihu Čech bývalo hodně vesnic se jmény končícími na šlák. Znamenalo to vymícenou paseku, kde si jsem četl, že české synonymum k tomu je lhota. Bylo to vymícené území, které mělo nějakou dobu lhůtu, kdy byli osvobozeni od plateb. Většinou se pak tyto paseky nebo lhoty nazývaly podle prvního kolonizátora. Když se podíváme do okolí, nalezneme zde vsi, které mývaly na konci Šlák, Majnečlák, Cirnečlák, Urečlák, Heinrichšlák, čili Malonty, Bělá, Meziříčí, Jindřichovice. Je tomu tak i v případě Hermannschlagu, kdy se roku 1412 připomíná Heřman, purkrabína Rožmberské tvrzi Zrůbek, který byl pověřen, aby zde obdělal a zúrodnil pozemky a založil dvůr, tedy Heřmanova paseka. Tento Heřman se jmenoval celým jménem Heřman z Kuří a jako odměnu za svoji zásluhu při té kolonizaci obdržel podle tehdejšího zvyku tento dvůr jako léno na nějaký čas. Dvůr přechodně nesl i jeho predikát, čili Kuří. U dvora se pak usídlili kopáči, drvoštěpové a jiní a zůstali tam potom jako podaní. Takže na dolním svahu v Kuří takhle vznikla vesnice.
5: Tak to jsou všechno jistě velmi zajímavé informace. Jaké byly další osudy dvora v Kuří?
6: Ty zprávy máme pouze kuse. Koncem 15. století je jako majitel uváděn jakýsi Štefl Dvořák, taky psán Hofmann, Hofbauer, to je to samé. Po němž následoval jeho syn Albrecht Dvořák, až dosud užívala usedlost právo Svobodného dvora a do závislosti se dostala 1502. V archivu Krumlovského proboštství se dochová listina z toho roku, v níž Petr z Rožmberka potvrdil, že jeho písař, krumlovský měšťan Bernard z Benešova, na smrtelné posteli rozkázal, aby byl odevzdán ducho 30 grošů českých, který koupil od Albrechta, syna Štefla Hofmana z Hermanšláku, jinak z Kuří, krumlovskému faráři Václavovi. Tím došlo k tomu, že se bývalý Svobodný dvůr stal poddaným dvorem a poplatným krumlovské prelatuře. Zůstala ale upomínka na posledního svobodného sedláka, protože ještě roku 1564 měl dvůr přízvisko Albrechtenhof. Pak jsou známá jména usedlíků na tom dvoře 1598 Anna Hofbauerová, 1603 Mates Pešků, 1625 Adam Weilgune a 1721 Jakub Peško.
5: Jaký byl další osud dvora v Kuří? Byl stále pod Danským?
6: Roku 1731 prodal prelát Zikmund August Heubner tento dvůr i se všemi právy Josefu Konstantinovi z Muckenberku na Cártlích za 2000 zlatých a tím toto stavení opět nabylo statut Svobodného dvora, bylo znovu zapsáno do desek zemských jako šlechtické sídlo. Jeho dcera Ernestina Karolina se provdala 1736 za Ludvíka Ignáce Golfingera ze Steinsbergu a prodala 1737 dvůr svému švagrovi Janu Lorenzi Golfingerovi ze Steinsbergu. Oba tito Golfingerové, jak pozorní posluchači nebo čtenáři Kořenů ví, byli synové lovčího na panství Nové Hrady hraběte Bukvoje. Dochoval se dopis benešovského faráře Václava Hohenbergera z roku 1744, ve kterém si stěžuje, že mu Golfinger dluží desátky za 7 let. Pak se zde majitelé měnili často, například 1748 získal statek Antonín Schmidauer z Oberwalse, který se téhož roku ženil s Annou z Feldegu. Schmidauer byl hejtmanem Harachova pluku a založil nadaci pro kostel v Kaplici a Rožmberku. 1756 následoval netolický hejtman Jan Josef Wolf. Dvor Kuří byl tehdy oceněn na 5000 zlatých. 1804 získal statek Jan Nepomuk rytíř Morweiser, který ho vlastnil do roku 1836. Z doby dalšího držitele statku Vojtěcha Roška se dochoval popis statku Kuří z roku 1843. Skládal se tehdy již z 20 domů ze 114 podanými.
5: Jak to, že se u dvora objevilo tolik nových domů?
6: V té době, kdy byl statek pod krumlovskou prelaturou, tak byly některé pozemky pronajímány a přibyli noví osídlenci, také později majitelé statku Kuří pozemky a louky podobným způsobem pronajímali, takže okolo dvora vznikala nová samostatná kolonie, které se koncem 18. století říkalo Klein Hermanšlák, malý Hermanšlák, a ta byla závislá na tom dvoře až do zrušení roboty roku 1848. Tehdy byl majitelem statku Josef Sandner. Další majitelé dvora Josef a Anna Douchovi přistavili ke 200 let starému pivovaru na dvoře Lednici. Majitel dvora a minipanství Arnošt Zadražil, statek vydražil 1899, to je takové pěkné, Zadražil, za 16 500 zlatých a vlastnil ho do roku 1904. Za Jindřicha Pirkera přešel majetek takzvaně pod kladivo nebo v česky pod buben, tedy na dražbu, a byl po 500 letech zrušen. Provoz pivovaru byl zastaven, dvůr a pozemky byly rozkouskovány Janem Jakšem. Největší díl budovy a část pozemků získal 1908 Michael Wegler. V následujících letech Wegler prodal severní křídlo toho dvora obci Kuří za 5000 korun. Ta zde zřídila školu. Škola byla nejdříve jako expozitura k Benešovu nad Černou, ale 1922 se stala samostatnou.
5: Takže to byla ta část Kuří, náležející pod statek či panství Kuří, ale na začátku našeho dnešního povídání jste už zmiňoval, že větší část vsi patřila Vyšebrodskému klášteru.
6: Ano, Rožmberkové, kteří byli po husitských válkách zadluženi, prodali Kuří Vyšebrodskému klášteru. Od té doby náleželo Kuří či Hermanšlák do takzvané sedmé richty kamená či Sacherles německy. a o tom, že kuří bylo velikou vsí, svědčí zápis urváři Vyšebrodského kláštera z roku 1530, kdy zde hospodařilo 28 sedláků. Jejich příjmení byla například Winkler, Binder, Hojvirt, Wagner, Peško, Liš, Pelderl, Bastler, Holzer, Bergmann, Bem, Welser a tak dále. Velmi zajímavě se jmenoval sedlák Filip, který měl příjmení G, čili nářečím Alejdi. Dlouhou dobu se v záznamech Vyšebrodského kláštera příjmení v kuří neměnila. Teprve v letech 1603 až 36 se objevila nová příjmení Schönauer Jaksch. Je zajímavé, že se mnoho těchto starých jmen, starých usedlíků v kuří z roku 1530 dochovalo až do roku 1946 jako domovní jména.
5: Kde mohou rodáci z kuří nalézt další zprávy o svých předcích?
6: V roku 1997 vydal Národní archiv v Praze tiskem edici soupisu podaných podle víry z roku 1651. Do panství Vyšší Brod náležela Richta Hermannšlag či kuří. Tehdy zde žilo 90 klášterních podaných starších 11 let. Nejstarším obyvatelem kuří byl 80-letý Jan Geisbauer. Jinak zde byla příjmení Glaser, Jungwirth, Paul, Schwingenschlegel, Walter, Plaško, Holzer, Amosberger, Sonberger, tedy Žumberský, Meinhard, Mach, Eichinger, Schönauer, Jaksch, Reich, Nikolaš, tedy Mikuláš a Pelc.
5: To jsou vlastně jenom taková suchá jména. Neměl byste něco, co by nám tyto dávné obyvatele kuří třeba více přiblížilo?
6: Otevřeme-li starou kroniku kuří sepsanou rodákem Janem Weglerem, kterým patřil ten dvůr potom, můžeme se dočíst zajímavé věci ze života obyvatel kuří před 100 lety. Pan Wegler například píše: dalo by se čekat, že venkovští hoši byli rádi, když se po těžké denní práci dostali večer do postele, ale nebylo tomu tak, naopak. Večer nemysleli na spaní, ale šlo se k menšan, tedy k dívkám na okukování oken. Ano, pán Bůh stvořil děvčata pro lásku. Na celém světě se provádí zbližování s děvčaty jinak. U nás doma v kuří jsme chodili koukat do oken a to nebylo tak jednoduché, jak se to poslouchá. Bez přípravy jsme se nemohli k oknu svojí krásky odvážit. Nejdříve jsme se museli naučit nazpaměť celou řadu takzvaných okenních průpovídek, než jsme se v tmavé noci vydali k oknu její komůrky. Jestli budeme od ctitelky vyslyšeni a dostaneme její ruku do dlaně, to záleželo na způsobu naší mluvy a umění přemlouvače. Říkalo se tomu menčernachte, tedy mužské noci. Veselé a krásné vzpomínky na tyto chvilky doprovází každého z nás dodnes. Tak vydá, co je v obecní kronice.
5: Určitě, škoda, že nežijeme v kuří před 100 lety. Na co by se v dějinách rodin v kuří či Hermannšlagu ještě nemělo zapomenout?
6: Určitě na zdejší židovskou komunitu. Císař Josef II. Dovolil židům, aby se v omezeném počtu usadili i na venkově, předtím mohli bydlet jen v městských getech. A za Josefa II. Se tedy usadila v kuří jedna židovská rodina, kterou následovali ostatní rodiny. Většinou se jednalo o židy, přišlé ze severního Německa. Majitel statku kuří, už zmíněný Santner, nabídl židům takzvanou ochranu, že u něho mohou být za roční plat 30 zlatých, čili byly v tom peníze. Tak vznikla během let v kuří izraelská obec, jejíž příslušníci mohli bydlet v panských domcích a mohli odtud provozovat svoje obchody. V každém domku bydleli vždy dvě rodiny, noclehárna se nalézala v palírně Kořálky. Mimo to si zde židé zřídili svoji školu, disponovali i vlastním hokynářstvím. K obci v kuří náleželi židé v Lužnici, Malontech a Terčině údolí. Příjmení židů v kuří byla například Hirsch, Hirschmann, Steinwald, Ganz, Fuchs a Neugreschl. Učitel náboženství se jmenoval Salomon Šek, potom Šimon Reš. V roce 1848 byl židům dovolen pobyt ve všech obcích, takže mnoho jich přesídlilo z kuří do Budějovic a vzdálenějšího okolí. Modlitebna byla z kuří přeložena do Benešova nad Černou. Jako pohřební místo byl židům přidělen prastarý hřbitov v Rožmberku nad Vltavou. Podle ústního podání vlastnila židovská obec v kuří asi 600 let starou archu, která byla původně od židů ze starého města pražského věnována židům v Rožmberku a ti ji pak věnovali židům v kuří. Takže nejen zajímavé jméno, ale i zajímavé dějiny má kuří.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Základní úroková sazba zůstává na úrovni 3,75%. Pumptracková dráha v Týně nad Vltavou je až do konce léta zavřená, opravují tam povrch. Českobudějovický Motor hraje v přípravném utkání proti Jihlavě. Zítra bude nejchladnější den tohoto týdne, naměříme 28 stupňů. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Rozhodla o tom bankovní rada ČNB. Sazba na této úrovni zůstává od června. Pro její ponechání hlasovalo všech 7 členů bankovní rady, říká guvernér České národní banky Aleš Michl.
2: Cílem dnešního rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky stabilizovaná poblíž 2% inflačního cíle. To podle nás vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná a růst množství peněz ekonomice tak zůstal přiměřený.
0: Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. Pumptracková dráha v relaxačním a sportovním areálu na Hlinkách v Týně nad Vltavou je dočasně uzavřená. Řemeslníci na ní odstraňují nerovnosti a upravují povrch tak, aby byla bezpečná pro všechny návštěvníky.
3: Z bezpečnostních důvodů je aktuálně areál oplocený a lidi by na dráhu neměli během oprav vstupovat. Práce mají skončit do konce srpna. O znovu otevření dráhy bude město veřejnost informovat na webových stránkách. Z Týna nad Vltavou, Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Vzácný historický vůz Praga Grand z roku 1929 chce do svých sbírek získat Muzeum Vysočiny Pelhřimov. Koupy za 8,5 milionu korun podpořila krajská rada a doporučila ji ke schválení zastupitelům. Další příspěvek hejtmanství žádá od Ministerstva kultury. Hejtman Martin Kukla z Hnutí ANO potvrdil, že pokud ho kraj získá, stane se historický automobil součástí expozice na opraveném hradě Kámen.
4: Sport.
0: Hokejisti Českých Budějovic hrají v přípravném utkání proti Jihlavě. Jak situace na jejich domácím ledě aktuálně vypadá, vidí přímo na místě náš spolupracovník a redaktor deníku Pavel Kortus.
5: V Budar aréně začala závěrečná třetina a Motor už prohrává s Jihlavou 2-3. Jeho Čechy dostal do vedení Ordoš a druhý gol přidal Koláček. Dukla ale ve druhé třetině otočila skóre, když se dvakrát trefil Cachnín a jednou Harkabus. Ve 44. minutě je tak stav zápasu. České Budějovice Jihlava 2-3. Pro Český rozhlas České Budějovice Pavel Kortus.
4: Počasí.
0: Večer se na jihu Čech budou vyskytovat přehánky nebo bouřky, během noci budou srážky ustávat, ochladí se na 18 až 15 stupňů Celsia. V pátek očekávejte převážně polojasno, odpoledne hlavně na horách až oblačno. Večer bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty zítra 25 až 28 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách maximálně 23. Vítr bude slabý severních směrů, biozátěž na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Srážku se zvěří máme hlášenou na silnici 406 z Dačic do Telče u Velkého Pěčína. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Čeština je prostě jedinečná, různě v ní spojujeme, vznikají nám složeniny, ale dnes se nebudeme bavit o složeninách, ale spřežkách. To je trošku něco jiného.
2: Ano, říkáme tomu dokonce spřahování, tomu slovotvornému postupu, při kterém vznikají spřežky, a jde o to, že slova, která se používají neustále jako vlastně sousloví nebo v sousedství, postupně vnímáme jako jedno slovo a postupem času ho tak i začneme psát. Například číslovka 21, která původně byla 21, nebo dlouhohrající deska z původního spojení dlouhohrající.
1: Napadá mě, často váháme, ale pak to napíšeme většinou správně doleva, doprava.
2: Také spřežka, dokonce ta nejproblematičtější z hlediska slovních druhů, a sice příslovečná spřežka. Tam váháme nejvíce, ano.
1: Nejsme si někdy jistí prostě.
2: Tam neustále dochází ke změnám, k tomu spřahování. Nějakou dobu zkrátka ta slova používáme zvlášť, a když se většina uživatelů dostane až do stádia, kdy je považuje za spřežku, za jedno slovo, tak se jazykověci rozhodnou kodifikovat to jedno slovo právě, protože se často setkávají s tím psaním dohromady.
1: Tak a teď kvíz pro Dagmar Magincovou. Nějaké takové slovo, které se ještě před časem nebo před minulou kodifikací psalo zvlášť a teď už se píše dohromady?
2: Výraz například, tam si můžeme pořád ještě vybrat. Pokud to někdo cítí jenom jako předložkové spojení, předložku na a podstatné jméno příklad, může psát dohromady. Kdo má pocit, že je to jednoznačně významově spřežka, příslovce, píše zvlášť. Kdo má pocit, že je to příslovce, významově, může psát dohromady. Myslím, že tohle by byl z hlediska kodifikace ideální stav. Zachovat obě ty možnosti a nechat přesný výklad v rámci věty na uživatelích.
1: Dřív se to psalo zvlášť a teď se to může psát zvlášť i dohromady. Takže takové příklady, kde si můžeme vybrat, kromě toho například?
2: Například. Za prvé, za druhé,
1: za třetí.
2: To máme hned tři příklady. Tam si můžeme vybrat. Zajímavý z tohohle hlediska je výraz popravdě, nejčastěji v tom spojení popravdě řečeno. Zajímavý je z hlediska kodifikačního, ten totiž krásně dokládá ten proces. Správně bychom to měli psát stále ještě zvlášť, ale například v internetové jazykové příručce Ústavu pro jazyk český je výraz popravdě uveden jako samostatné heslo, tedy jedno slovo, a je u něj poznámka, že ještě není kodifikováno, ale hodně se užívá.
1: Takže můžeme.
2: Můžeme v podstatě, ano.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že děti mívaly mnohem kratší prázdniny než dnes? O tom, že by měly mít děti v létě čas na oddych, se mluvilo už za Jana Amose Komenského, ale definitivně zavedla prázdniny až Marie Terezie. A to v roce 1774 spolu s dekretem, který uzákonil povinnou školní docházku. Jejich délka nebyla ještě přesně určena, pouze nesměla překročit 5 týdnů. Volné dny ale nebyly v létě. Začínaly 21. září a končily 31. října. O 12 let později nechal prázdniny přesunout císař Josef II. Trvaly od poloviny července do konce srpna. A proč panovník vybral teplé letní měsíce? Ne pro zábavu školou povinné drobotiny, ale protože nastala doba sklizně. Děti museli pomáhat rodičům na poli, takže lavice zůstávaly stejně většinou prázdné. V roce 1870 se prázdniny prodloužily ještě o týden. Teprve 12. července 1925 vydalo Ministerstvo školství a národní osvěty výnos, kterým sjednotilo začátek a konec školního roku. Stanovilo, že začíná 1. září a končí 30. června. Tehdy šlo o významný krok k celostátnímu sjednocení. Do té doby si každá škola určovala prázdniny sama podle různých regionálních zvyklostí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: Janecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Dobrý večer. Lačerat Tumenge, Sosan Adagives Amensa. Projekt Young Roma Talents vznikl na konci roku 2024 a v současnosti podporuje 4 nadané mladé Romy. Nyní hledá další talentované z Česka a Slovenska do 26 let, kterým chce pomoci rozvíjet jejich talent. Mezi podpořenými je také 19-letý zpěvák Honza Hron, který studuje hru na kytaru na Ježkově konzervatoři. Právě tam jsem si s ním povídala.
1: Tak právě díky projektu Young Roma Talent jsem právě mohl získat tuhle kytaru, na kterou teďka hraju, na kterou jsem hrál. Jsem moc rád, protože jsem potřeboval takový specifický typ kytary.
2: V čem je specifická ta kytara?
1: Je specifická tím hlavně, že to je jakoby elektroakustika, ale ne úplně. Má to nylonové struny, takže jsou takový měkčí a hraní na klasiku, ale má to ten snímač, takže se to dá i zapojit a zesílit.
2: Takže velká pomoc při tvém studiu.
1: Určitě. To je právě i ten z hlavních jakoby důvodů, co se vlastně děje na těch hodinách, že nehrajeme na úplně klasické kytary. Hrajeme právě na tyhle, které se dají právě zesílit.
0: Říká Jan Hron. Projekt Young Roma Talents, který vyhledává talenty v oblasti hudby, pohybu, umění a multitalentu, je součástí nadačního fondu The Rose from Concrete, což v překladu znamená růže z betonu. Pokračuje projektový manažer programu Josef Švejda.
3: Ta nadace vznikla už před 3 lety z takové iniciativy Petra Hajdučka. Pro něj byla ta podpora mladých romských talentů ta hlavní mise, kterou cítil jako potřebnou vnést do té společnosti, protože vlastně ukazovat nadějný mladý Romy a Romky jako pozitivní příklady a nabourávat tím takový ty zažitý škaredý stereotypy, které v té společnosti jsou.
0: Vedle Honzy Hrona projekt v současnosti podporuje další 3 talentované mladé Romy.
3: My to máme třeba skvělého vizuálního umělce ze Slovenska, Breta Oláha, který už má za sebou několik jako komerčních projektů, který se nám podařilo s ním jakoby udělat a zároveň prostě se neustále jako posouvá dál a dál. Teď plánujeme výstavu, že bychom mu pomohli udělat, aby zase ta jeho tvorba byla víc vidět. A další je slovenská animátorka Natalia Pompová, která studuje v Anglii animaci a 3D animaci. 4. to je Ondra Tomáš, což je boxer z Brna. Ten vlastně se teď vydává na dráhu jako profesionálního boxu. A zároveň má asi 2 tituly mistra České republiky ve své kategorii, takže tomu taky pomáháme. A to je ta naše čtveřice taková rozmanitá. Pro mě je vždycky super vidět v tom talentu tu jeho vlastní dravost a to, že si zatím taky chce jít. A tam vlastně je to hodně důležitý na začátku rozpoznat z těch přihlášených tyhle sty, který opravdu jako v sobě ten drive dopředu mají. A s nima se pak jako velmi dobře pracuje. A myslím si, že ty aktuální 4, který máme, tohle v sobě mají. A taky teď hledáme další. Máme otevřenou tu výzvu a chceme rozšířit ty řady, ten náš vlastně tým.
2: Na základě jakých kritérií byl výběr těch, kteří nakonec v projektu obstáli a kolik lidí se přihlásilo do projektu?
3: Do toho prvního ročníku se tehdy přihlásilo okolo 70 lidí a vybírali jsme v kategoriích hudba, pohyb, umění a multitalent, což je taková otevřená kategorie pro jakýkoliv talent.
2: Umění, malířství.
3: Ano, spisovatel, básnířka, novinářka, vědec, jo. Kdokoliv vlastně, kdo chce jít za něčím, tak je vlastně u nás vítaný. Každý ten přihlášený pošle krátký video představení, ukázku svojí tvorby a samozřejmě se díváme na to, jak ten člověk přemýšlí o sobě a o tom, kam to chce dotáhnout a jestli tam je ta správná zdravá motivace. Taky trošku na to, co má za sebou, jestli vlastně tam je vidět nějaký už jako vývoj, ale nemusí to nutně být ten rozhodující faktor. Myslím si, že ten nejvíc rozhodující faktor je prostě, co to je za člověk a jestli tak je celkově dobře nastavený, prostě proto, že si fakt chce ten svůj sen splnit a my mu v tom pak nějak můžeme pomoct. No.
2: Jaká je tedy konkrétní podpora od vás pro ty, kteří uspěli ve vašem projektu?
3: Je to na škále od finančních příspěvků na určitý věci konkrétní, co ten člověk potřebuje, třeba Ondra Tomáš potřebuje jezdit na závody. My mu jsme schopni dát nějaký kapesný na to, aby měl na ubytování a na cesty na x závodů do roka. Zároveň je to materiální podpora, když někdo potřebuje kytaru jako Honza, tak to zařídíme. Když potřebuje boxerské boty, tak to jsme schopni zařídit. Nebo když potřebuje třeba notebook na svoji práci, protože potřebuje dělat něco složitějšího, tak to zařídíme. A pak to jsou takový ty větší věci, domluva, nahrávání studia plus celkový natočení klipu, který jsme Honzovi jako zprostředkovali, zprodukovali. A vlastně výsledkem toho bylo, že Honza má prostě svůj song, klip profesionální a je to zase něco, čím se může dál prezentovat a něco, co mu třeba pomůže k bookingům prostě na koncerty do budoucna.
2: Ten konkrétní videoklip, který máš za sebou, to je ta spolupráce s Igorem Kmetěm?
1: To je právě ta spolupráce, která vznikla vlastně minulý rok a je to vlastně takový splněný sen můj. Pro mě to bylo skvělý si to vyzkoušet v nějakém jako hodně dobrém studiu a s takovým profíkem, jako je právě Igor Kmeťo. Za to jsem moc rád za tuhle příležitost.
2: Teď je právě ta doba, aby si nám něco zahrál.
4: I když jsem tě měl vážně rád, říkal jsem ti to tisíckrát, nechápu, proč jsi odešla.
0: Vybraní talenti získají od nadace nejen finanční prostředky a příležitosti pro svůj osobní i profesní rozvoj, ale především možnost úzké spolupráce s mentory a ambasadory projektu, vysvětluje manažer Josef Švejda.
3: Osobnosti z romské komunity, který právě už se dostali na nějakou úroveň i třeba jako veřejný známosti. Je tam zpěvačka Zea, je tam Lukáš Pulko, aktivista Mungagua, je tam Lukáš Daněk, skateboardista, Radek Laci, pohybový terapeut a Spanky, což je tanečník ze Slovenska. Každý z nich vlastně má trošičku tak jako podkřídly některého z těch talentů a nějakým způsobem ho vede, pracuje s ním, doporučuje ho třeba ostatním lidem a podobně. Jo. Takže třeba o Honzu se stará Zea.
2: Kde se dozví zájemci, kteří by chtěli vstoupit do projektu, informace, kde se mohou přihlásit a na co se mají připravit?
3: My jsme novou výzvu spustili na začátku června, trvá až do 9. září 2026. Informace k té nové výzvě, která je zase otevřená pro Česko i Slovensko. Informace k tomu se dozví na stránkách www.rosefc.org. Tam už uvidí proklik na Young Roma Talents a na těch stránkách je všechno popsaný, je tam formulář, posílá se krátký video představení, možná nějaký odstavec takový motivační, ale je to velice jednoduchá ta

0: Stále je s vámi romské vysílání o Roma Vakeren. Pěkný večer. 2. srpna se v Praze uskutečnil 8. ročník pietní akce Le Périben – My nezapomínáme, věnované památce obětí romského holokaustu. Připomíná tragickou noc z 2. na 3. srpna roku 1944, kdy bylo v takzvaném cikánském rodinném táboře v Auschwitz-Birkenau zavražděno více než 4000 romských mužů, žen a dětí. Pietní setkání uspořádala organizace Ara Art v komunitním centru Žižkostel. Součástí programu bylo veřejné čtení jmen romských obětí holokaustu, hudební doprovod cymbálové muziky Josefa Šenkyho i scénické vyprávění příběhu přeživších v podání Nika Ference, kterého oslovila na akci Iveta Durdoňová.
1: Jmenuji se Vladislav Gora. Narodil jsem se v Ihráč. To je taková nádherná vesnička na středním Slovensku. Narodil jsem se v roce 39.
2: Pane Ferenci, vy jste v den památky Romů a Sintů, kteří zahynuli za druhé světové války v koncentračních táborech, měl úryvek pana Ladislava Gorela. Znal jste se osobně?
3: Já jsem pana Gorela nikdy osobně neměl tu příležitost poznat a je mi to líto, když jsem si přečetl ten příběh, respektive část úryvku z jeho života, ale aspoň skrz ten příběh jsem se na něj mohl v myšlenkách trochu napojit. Pokoušel jsem se najít nějaké jako videozáznamy, kde bych ho viděl, jak mluvil, jaký byl, to se těžko říká. A mám prostě pocit, že to byl člověk, který se naučil brát věci tak, jak jsou, a rozhodně to nebyl člověk, se kterým by byla nuda. Mám pocit, že si přál, aby se všichni kolem něj jenom smáli.
2: Toto téma, holokaust, druhá světová válka, co víte o této historii Romů?
3: Já myslím, že se týká úplně nás všech. To nehledě na to, jestli naši předkové, příbuzní nebo byli nějakým způsobem účastněni toho holokaustu, toho hrozného aktu, ale prostě je to nějaká historická etapa, který jsme účastněni úplně všichni a neměli bychom na ní prostě zapomínat.
2: Dneska jste se zúčastnil vzpomínkové akce My nezapomínáme.
4: Jsem strašně vděčný za to, že jsem tady mohl být, že jsem se toho vůbec mohl zúčastnit.
2: Slyšel jste někdy doma od svých rodičů nebo od dědy, od babičky o této historii?
4: Rodiče se o tom zmínili již několikrát, ale nikdy mi přesně neřekli, o čem to bylo nebo jak se to vůbec stalo. Ale rodiče mi vyprávěli, jak bojovali za odstranění prasečáků v Letech u Písku.
2: Paní Gunárová, váš dědeček Ladislav Dudy Koťo v 7 letech byl za druhé světové války se svými rodiči, s rodinou odvlečený do koncentračního tábora na Slovensku v Dubnici nad Váhom. Vyprávěl vám o té době?
5: Ne, nás děti ušetřil toho, aby nám vyprávěl takovéhle tíživé věci a nám vyprávěl jenom hezké věci. Za to maminka, ta toho ví jakoby mnohem víc. Vyprávěli, jak se tam dostali, jak se dostal zpátky, jak z Dubnice nad Váhom šel pěšky a boso do Sněny zpátky, aby vlastně utekl před tím vším, co se tam dělo. Takže nás z toho ušetřil, ale svým dětem to říkal.
2: Vy sama, když jste se o tom dozvěděla, co zažil váš dědeček jako dítě, zajímala jste se pak více?
5: Mě strašně šokujou tyhle ty věci, ale zároveň mě jako baví se v tom jako zaobírat se těmi věcmi. Takže vlastně, když jsem to zjistila, tak čím starší

0: jsem byla, tím víc jsem se o tom zjišťovala. Dokonce jsme byli i v Osvětimi, kde to bylo pro mě docela těžké jakoby chodit tam všude, kde chodili ty lidé a kde museli trpět. Vlastně mě docela bolí se o tom víc zjišťovat, protože zjišťuju mnohem horší a horší věci. Ve škole se učíme horší a horší věci, takže je to pro mě docela těžké i právě s tou představou toho, že tam byl ten děda.
1: Vy jste vlastně studentka romistiky. Jakého ročníku?
0: Momentálně jsem studentkou romistiky, která jde do druhého ročníku. Strašně se na to těším. Je to ale fakt strašně těžké, protože se dozvídáme jenom to, jak Romové trpěli a to, jak to bylo prostě těžké a jak se museli schovávat a utíkat anebo vymýšlet různé věci, jak obejít nějaké perzekuce, takže to vlastně je to pro mě docela těžké, jelikož já sama jsem Romka, ale zároveň mě moc těší, že se učím romsky, protože jsem nikdy moc romsky neuměla, takže teď konečně nabírám znalosti romštiny a je to skvělé. Můžu poslouchat písničky a můžu číst už trošku nějaké pohádky, takže je to skvělý.
2: Adegives i Marsavoro, manga vlačerat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
1: Je 20 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
1: Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Brno znovu kvůli vedrům otevírá lidem klimatizovaný historický sál v centru města. Mírně se ochladí, zítra bude do 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. První superdávky by měly lidem dorazit na účty 10. srpna. Výplata pak bude pokračovat až do konce měsíce. Nová dávka nahradila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo do konce července přes 304 tisíc žádostí o superdávku. Většinou jde o domácnosti, které nějakou z podpor pobírali už dřív. Zároveň si ale polovina z nich pohoršila, a to nejmíň o 500 korun, říká mluvčí ministerstva práce Jakub Slavík.
4: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu. Naopak vyšší podporu získávají zejména domácnosti s nízkými příjmy, které pracují.
1: Neziskové organizace upozorňují, že někteří seniori nebo nízkopříjmové rodiny ztratili nárok na podporu úplně. Ministerstvo kvůli tomu od října upraví podmínky. Brněnský magistrát kvůli pokračujícím tropickým teplotám znovu otevírá veřejnosti klimatizovaný rytířský sál na Nové radnici v centru města. Lidé si tam můžou odpočinout, zajít si na toaletu a napít se připravené vody. Historické prostory jsou jinak veřejnosti nepřístupné, upřesňuje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.
5: Tady není žádný program, nekoná se tu žádná akce v tuto dobu, proto jsme se rozhodli zpřístupnit. Nám už se to osvědčilo při té červnové vlně veder. Celkově sem dorazilo více než 100 lidí.
1: Rytířský sál bude otevřený i zítra od 10 do 18 hodin. Do výklenkové kaple ve Vojanových sadech na Malé Straně v Praze 1 technici umístili opravenou barokní sochu svatého Jana Nepomuckého. Pískovcovou plastiku od sochaře Ignáce Františka Placera vrátili na původní místo restaurátoři Galerie hlavního města. V depozitáři byla kvůli špatnému technickému stavu 35 let, říká nezávislá místostarostka Prahy 1 Kateřina Klasnová.
6: Návrat z restaurovaného díla na původní místo se uskutečnil po dohodě Galerie hlavního města Prahy s naším odborem životního prostředí. Věřím, že toto vzácné dílo zůstane nedílnou součástí parku a lidé k němu budou přistupovat s respektem. Sport.
1: Hokejista David Pastrňák je podle žebříčku Forbes už třetí rok po sobě nejlépe placeným českým sportovcem. Útočník Bostonu si v minulé sezóně NHL vydělal v přepočtu 275 milionů korun. Forbes zveřejnil žebříček 25 nejlépe vydělávajících českých sportovců na svém webu. V elitní desítce je hned 8 hokejistů.
3: Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až na 30 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy pozorně za chodce rady. Na kilometru 26,5 se dojíždí do zastavující kolony. Vleče se to 20 minut do omezení na mostě u Šmejkalky. Tam teď začaly navíc noční úpravy vodorovného značení, takže bude až do brzkého rána provoz stažený jen do levého pruhu. Na D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov se v omezení před sjezdem na Bratislavu na kilometru 195 srazil kamion a osobní auto. Průjezdný je jenom levý pruh. Kolona se natahuje před sjezd na Vídeň na první kilometr. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
3: Alex a host.
7: Je označována za první dámu českého folku. Působila v kapelách Žalman a spol a Nezmaři. Pak se vydala na sólovou dráhu. Mezitím jí vyrostla dcera a jak se ukázalo, jablko nepadlo daleko od stromu. Matka s dcerou nedávno natočili album. Pavlína Jíšová, vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den, milá Alex, dobrý den, krásné odpoledne všem posluchačům. Já především děkuji za pozvání.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: vydechnout.
1: Láska je nádech a Pavlína Jíšová teď s námi ve vysílání pořadu Alex a host Českého rozhlasu. Píseň Láska je nádech, vy jste mi prozradila během té písně, že je to z desky, která se rovněž jmenuje Láska je nádech, kterou jste si vy sama kompletně autorsky zhotovila sama v roce 2000. Tak od té doby už žádnou desku jste neudělala úplně sama, to tenkrát vás nějak políbila můza?
2: No, je pravda, že mám dost písní na to, abych mohla mít třeba další samostatnou autorskou desku, ale přiznám se, že nemám takové zase ambice, ale stačí jednou si to splnit, jakože to člověk dokáže, že na to má, protože upřímně já jsem dřív byla vždycky jenom zpěvačkou, já jsem nepsala. Ale pak, když jsem se trošku osamostatnila, tak mě nebavilo obcházet své kolegy a říkat, něco mi napiš a tak, tak jsem to zkusila sama a musím tady vzdát dík Věře Martinové, první dámě české country, protože právě ona byla, dá se říct, tou první dámou, která si vzala některé mé písně do svého repertoáru a tím pádem dala víru ve mě jako autorku.
1: A víra vyšla.
2: Dá se říct, že ano, pořád mě to drží a vždyť, když se podívám zpět, protože já uspívám přes 40 let, tak musím říct, že to je krásný se prospívat životem, že jo?
1: Prospívat životem, ale ještě se do důchodu snad nechystáte.
2: No, přiznám se, že od 21. března tohoto roku, příští rok, přesně za rok, půjdu do řádného důchodu, nebo mohu jít do řádného důchodu. Ale jak je známo, umělci velké důchody nemají, takže stejně občas budeme muset někde zahrát.
1: Ale přeci jen, i kdyby měli velké, vysoké důchody, tak uměla byste to své řemeslo, které umíte nejlépe, povisit na hřebík?
2: No, ono vždycky člověk nadává hlavně na tu dopravu dnes, protože když někam jedete, třeba jako dnes, abych sem přijela včas, tak jsem si to pořádně musela spočítat, abych měla takzvaně fóra, protože se nemůžete spolehnout na mapy CZ, vždycky se může něco přihodit. Takže je tam ten risk toho cestování. To dřív nebylo, za mých mladých let opravdu člověk neměl problém, ale zase nebyla navigace. Takže my jsme třeba přijeli někam do nějakého města, místa a hledali jsme ten kulturní stánek, kde budeme hrát. Já nevím, kde to přesně bylo, ale kdysi dávno jsme přijeli do nějakého divadla a než jsme našli cestu, zeptali jsme se jednoho pána, to mě nadchlo, proto to říkám, tu historku, a ten pán říkal, že neví, kde je divadlo, že ho k životu nepotřebuje.
1: Aha.
2: Ale já jsem takhle hezky zamluvila ten důchod, že jo?
1: Tak jste hezky zamluvila ten důchod, protože já se k tomu vrátím. Umíte si představit svůj život bez vystupování, bez zpívání, bez psaní?
2: Určitě je to vždycky takový období, že člověk, muzikant, buď píše desku, nebo ji natáčí, anebo je ve stavu, kdy ji promuje, jo? Takže pořád se jako něco děje. I když člověk aktivně nepíše, tak s tou muzikou pořád něco dělá. A je to takový postižení na furt, dá se říct, na celý život. A myslím si, že jediný rozdíl bude v tom, že nebudu takzvaně ten agent s teplou vodou, že nebudu obvolávat různá místa, kde se dá hrát, ale že budu spíš čekat na to, kdo se ozve. A je pravda, že konkurence je veliká a těch lidí, jako kdo sám zavolá nebo kdo napíše mail, že by chtěl koncert, není už tolik. A na druhou stranu vlastně jsou mladí lidé už na těch agenturách, na těch kulturních stáncích, takže ani nevědí, kdo je nějaká Pavlína Jíšová, opravdu.
1: Tak my jim to dnes bez pochyby připomeneme. Pavlína Jíšová je naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: na čase být.
1: Do Alex a host dnes přišla Pavlína Jíšová, folková zpěvačka, textařka, skladatelka, ale také vystudovaná učitelka aprobace český jazyk, hudební výchova. Učila jste vlastně někdy vůbec?
2: Neučila jsem vůbec, ale já se přiznám, že jsem nebyla dobrá studentka, protože místo 5 let jsem studovala 7 let. A to z toho důvodu, že ve třeťáku třeba jsem neměla dostatek docházky na semináři, takže jsem nedostala zápočet a nebyla jsem připuštěna ke zkoušce. Proč jsem neměla docházku? No, protože ve 4 hodiny ráno jsem ještě vysedávala v divadelním klubu v Českých Budějovicích s Pavlem Žalmanem Lohonkou a tam jsme kvíleli písně lovců. A já vždycky ráda říkám tuto historku, když jsem potom přes celé město šla pěšky na podnájem, tak jsem si vzala u obchodu takové pytlíkové mléko za 2 koruny, bylo modré, protože člověk měl žízeň po ránu. No a když prostě nebylo dostatečně té docházky, tak potom se mi to přihodilo ještě jednou zase. To bylo to druhé vypadnutí ze školního vlastně roku. A to bylo zase, protože jsem už dostala individuál, byla jsem členkou skupiny Minesengři, ve které právě byl také Žalman. A tam zase jsme měli možnost samozřejmě jezdit na koncerty, to bylo veřejné a bylo to hlídané, ale když potom třeba byla zkouška, tak jsem také nedostala prostě povolení a zkrátka a dobře jsem vylítla po druhý, takže jsem nebyla dobrý student. Tak jsem to pořádně vysvětlila, je to jasné.
1: Tak nebyla jste dobrou studentkou, ale stala jste se dobrou zpěvačkou. A takže Pavel Žalman Lohonka na vás, nebo vy jste se znali už v době, kdy jste studovala teprve vysokou školu a o vaší budoucnosti se teprve rozhodovalo, nebo už bylo jasno během studií vysokoškolských, že pedagogika to nebude?
2: Ne, to nebylo určitě jasno, protože se Žalmanem jsme se potkali, vlastně to mi bylo 18 let, v takovém místě v Českých Budějovicích, kde hrály veškeré tyto folkové, bluegrassové kapely, country kapely a my muzikanti jsme tam každé pondělí docházeli na sebe, navzájem jsme se dívali a tam vlastně jsme se dali dohromady i s Tondou Hlaváčem a vzniklo trio Žalman a spol. A potom, když jsem já dostala už umístěnku, že půjdu učit, tak Žalman řekne, ty nikam nechoď učit, budeme hrát. Tak já jsem poslechla a šla jsem hrát a vydrželo mi to dodnes, za čím teda velice mu za to děkuji, protože je to krásné, ano.
1: Ano, vy jste u Žalmana, nebo v kapele Žalman a spol, strávila 8 let a vlastně teď, protože Pavel Žalman Lohonka oslaví 80. 20. března tuším, tak vy jste se tak jako naskok vrátila, nebo jako host jste se do kapely vrátila a koncertujete zase.
2: Dostala jsem pozvání zúčastnit se tohoto koncertu a samozřejmě budu tam zpívat nějaké 2 solové písně a pár nějakých vokálů v závěru s jeho současnou kapelou. Jsem tomu velmi ráda, protože to je opravdu muž, který mě přivedl k původní české písni, protože vždycky dřív jsme zpívali nějaké převzaté věci, ale Žalman mi ukázal, co to je původní česká písnička, kde vydáte té písni první otisk.
1: Takže on vás uvedl do toho hudebního světa i folkového světa vlastně.
2: Hlavně folkového světa.
1: Píše se o vás mimo jiné i to, že jste se nejdříve rozhodovala, nebo že to nebylo tak zřejmé, že budete folkovou zpěvačkou, že i chvíli jste koketovala s popem, s popovou hudbou. Je to pravda?
2: No, není to přímo pop, ale bylo to, že na vysoké škole samozřejmě jsem zpívala kdekoliv to šlo. Ve folkloru, v taneční kapele, takže možná to byl ten pop. Potom pak jsem zpěla dokonce s jeho českou dechovkou, která se jmenovala Vlachovka v Českém rozhlase České Budějovice, který tímto zdravím tady z Prahy. Jsou dokonce nahrávky, jak já zpívám s dechovkou. A to bylo fajn, protože kolegové, studenti se učili na stipendium a já jsem šla zpívat s dechovkou. Byla to krásná prospívaná doba. Takže jsem vyzkoušela všechny možný žánry, ale nakonec jsem zakotvila u toho folku.
1: Pavlína Jíšová je naším hostem.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
0: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala folková zpěvačka Pavlína Jíšová. Vy, než jste započala svoji solovou dráhu, tak jste strávila 8 let v kapele Žalman a spol. O tom jsme mluvili a pak tedy to byly Nezmaři. Nicméně právě to vaše působení v kapele Žalman a spol přerušila krásná životní událost, narození dcery. Pak už nešel návrat zpět k Žalmanovi?
1: No,
0: co totiž, se to odehrálo?
1: Ano, je to velice zajímavé, to mohu říct, protože my jsme opravdu měli schůzi v masných krámech na to, že já bych ráda teda se stala matkou, tak jsme tam tenkrát byli celá kapela, nejen Tonda Hlaváč, Žalman, já a ještě Jarda Matějů, muzikant, a další muzikant tam byl Vojta Zícha, který měl přijít do kapely, ten už bohužel mu posílám pozdrav nahoru. Tak tam bylo domluveno, že se za půl roku vrátím, až porodím, že se za půl roku vrátím. Ale mezi tím se stalo to, že zpěvačka Lenka Slabá brouzdala s kočárkem se svou dcerou Leničkou, ta se jí narodila o něco dříve, okolo Žalmanovy chaty na Stropnici a stalo se, že mi místo vyfoukla. Takže já jsem se neměla kam vrátit, ale přišli Nezmaři a nabídli mi místo, takže já se přiznám, že jsem nebyla úplně taková správná maminka, která sedí doma s dcerou, protože Adélka se narodila 29. prosince a já už jsem 27. února stála na pódiu, ale s Nezmary.
0: Mm-hmm. A to vám tohle Žalman udělal?
1: No tak on za to nemohl asi.
0: Zlobila jste se?
1: No tak je pravda, že když potom jsem viděla další album, které už bylo beze mě, tam byly třeba písničky, které jsem já naskoušela, tam byla jedna ty já, ta-da-di-da-di-da, tak jsem trošku to obrečela, to je pravda, jako, ale myslím si, že vše se děje, jak má, protože kdyby třeba Pavel mě vzal zpátky, tak bych nikdy nezačala psát písně. Nikdy bych si netroufla stát sama za sebe někde v klubu s kytarou, jo, protože jsem vždycky byla takový člověk, který neměl dost sebevědomí. Dokonce teď mi jedna dáma z Plzně poslala takový šperk, a na tom šperku je kámen, který se jmenuje labradorit a ten údajně posiluje sebevědomí člověka. Já jsem vždycky chtěla, aby hlavně všichni okolo mě byli rádi. No. Mm-hmm. Ale také jsem to Pavlovi trošku dala zpět, protože pak jsem napsala píseň Blues o nepodané ruce, tu si asi dnes tedy nezahrajeme, ale tam je právě řečeno, že v podstatě mi nepodal ani ruku, ani ze zvyku a tak. My to samozřejmě máme vyříkané všechno a dokonce včera jsme měli zkoušku na ty jeho krásné narozeninové koncerty.
0: Takže vše zapomenuto, vysvětleno a rány zahojeny.
1: Ano.
0: Tak a vy jste říkala, že pokud by se nestalo to, co se stalo, jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré, takže byste nezačala sama psát, sama skládat, chybělo vám sebevědomí. Kdo vám k tomu sebevědomí pomohl, nebo co? Byl to právě po tomto účinkování v Nezmarech?
1: Ne, myslím si, že jako nikdo z kolegů mi nepomohl v tom sebevědomí. To si člověk prostě musí sám obstarat. Jo? Musí několikrát padnout dole, prostě a tam odsud se odrazit a vyhrabat. A je pravda, že já hodně čtu takový různý duchovní knihy a ty myšlenky se snažím dávat i do těch textů. Třeba mám jednu písničku, která se jmenuje Hvězdy a tam se zpívá: jen příběh si vybírám já, jsem zodpovědná i za přátelství. Všem křivdám se učím říct dík, jste zrcadlo svět, jste má poselství. Takže údajně, jestli to tak je, pravda, jak se říká v těch knihách, tak my jako duše si vybíráme své rodiče, prostředí, kam půjdeme, i úkoly, které chceme plnit, protože jsme tady jaksi v té hmotě ve škole života.
0: Říká Pavlína Jíšová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a Pavlínu Jíšovou, která je naším dnešním hostem. Teď jsme slyšeli písničku Já písnička, která vznikla tak trochu mimochodem.
1: Dá se říct, že tato píseň opravdu vznikla, když jsme kdysi dávno jako trio Žalaman a spol. Byli na východním Slovensku hosty koncertu Hany a Petra Ulrichových a když jsme čekali na naši produkci v šatně, tak Tonda Hlaváč začal hrát na kytaru nějaké akordy, já jsem do toho začala zpívat útržky melodie, kterou jste slyšeli a Žalaman řekl, to si zapamatujte, já to pak otextuju a to nebyly žádný mobily, to opravdu jsme si namalovali nějaký kuličky na papír, co tam byl a takhle to vzniklo. No.
0: Takhle to vzniklo, je ještě nějaká píseň, která vznikla tak jako spontánně. Někde na chodbě třeba?
1: Určitě je jich spousta, třeba i mých nějakých solových písní. To vždycky člověka napadne nějaký kousek textu rovnou s melodií a pak si to někde uložíte a pak to vlastně vyleze úplně celé jednoho krásného dne.
0: Jsou třeba i nějaké aktivity, které děláte, nesoustředíte se na hudbu, na nic, na text a prostě to najednou jakoby přijde, že musíte třeba žehlíte nebo běžíte, nebo jste na houbách a
1: no to je krásné,
0: musíte se zastavit a prostě si to zapsat.
1: Tak já už neběhám, to je pravda, nežehlím taky, ale výjimečně žehlím, ale na houby chodím, to je pravda. A musím říct, že když to má přijít, tak to přijde. A to je takový, dá se to pozorovat na sobě, že člověk je v takovém neklidu. Jako najednou takový je neklid. Jako víte, že musíte něco udělat, ale to není jenom v muzice, to je ve všem možném, v lidském konání, jakémkoliv, že v podstatě vám to vyšší já dává najevo, něco dělej, zastav se. Prostě musí člověk přijít na to, co vlastně nahoře chtějí, aby člověk udělal. Takže když se to dobře načasuje a člověk se na to naladí, tak samozřejmě, že to klapne.
0: Takže cítíte nějaké jakoby pnutí a nejste schopna se soustředit na nic jiného, dokud to
1: ano.
0: Ze sebe nedostanete?
1: Určitě, určitě tak je.
0: Vy jste v Nezmarech působila dlouhých 12 let. Co ukončilo vaši spolupráci? Byla to touha být, vydat se na solovou dráhu?
1: Ne, určitě ne. Zkrátka dobře, byla jsem vyplavena povodní, protože jsem bydla se svým druhým dnes už ex-manželem, protože já jsem opravdu po třetí vdaná, to zvláštní a je to tak.
0: Tak třetí se všeho dobrého,
1: no,
0: se říká.
1: No doufám, že to vydrží už. Tak právě jsme bydleli 10 metrů od řeky Vltavy v Českých Budějovicích a jednoho krásného dne se Vltava přišla podívat k nám. A já už jsem jako prostě koketovala s tím, že začnu něco dělat, ale nikdy jsem neměla potřebu být jako solistka. Já jsem vždycky byla ten týmový hráč v kapelách. Teď jakoby solistka jsem, ale chybí mi trošku to zpívání těch vokálů, k tomu se třeba ještě dnes dostaneme. No takže potom, když mi bylo zavoláno, že jedeme hrát tam a tam, tak já jsem řekla, hele, já už nikam nejedu, já nemám ani co na sebe. A to člověk přehodnotí úplně všechno.
0: Až takové to bylo.
1: Takové to bylo, no.
0: Čili jste úplně přišla jakby o střechu nad hlavou.
1: Ano, o střechu nad hlavou ne, ale prostě když máte doma 1,20 m vody, tak asi nic nemáte, že jo.
0: Tak, takže to znamenalo vrhnout se do práce, ale trochu jiné, než jste byla zvyklá.
1: Ano, my jsme prostě uklízeli bahno.
0: Uklízeli jste bahno, no a Nezmaři nepočkali?
1: No, já už jsem vlastně nechtěla se vrátit. Já jsem prostě, jo, to vás tak jako ta povodeň vás spláchne, všechny ty věci spláchne, ale ono to tak mělo být, protože zase, kdyby chtěli hodně, abych se vrátila, tak bych třeba se vrátila a zase by nevzniklo spousta písní, které zpívám sama, spousta desek, spousta spolupráce, prostě vše se děje, jak má být a i to špatné může člověka posunout někam jinam.
0: V tomto případě to tedy byla povodeň, která vás zase potom posunula dál a vyplavila někde jinde, když to použiju takové
1: dá
0: slovo.
1: Dá se říct.
0: Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Má!

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Pavlína Jíšová, folková zpěvačka, která působila v kapelách Žalman a spol. A Nezmaři, kde strávila 12 let. Mezitím vám také vyrostla dcera a začali jste zpívat spolu. Vedla jste vy dceru aktivně k muzice, nebo to vlastně nebylo potřeba, protože to hudební prostředí na ní zkrátka působilo samo?
1: Působilo na ní prostřednictvím mé maminky, její babičky, paní Jiřiny Štochlové, která se 14. dubna dožije, prosím, 95 let, to je neskutečný. Takže já mamku tímto zdravím do Českých Budějovic, do jejího bytu, kam chodí pěšky do 4. patra, protože ten dům nemá výtah, takže jí přejeme hodně sil tady z Českého rozhlasu Střední Čechy. A protože mamka nás vedla k původní lidové české písni, k folkloru, takže tam vlastně asi jsou ty kořeny toho našeho zpívání. Potom dcera se mnou chviličku hrála, pak se osamostatnila a teď, když se stala dvojnásobnou maminkou, tak zase se jí asi po mně zastesklo. A já říkám, že teď se to hodí, protože než půjdu do toho důchodu, tak tenhle rok třeba si to užijeme a pak se uvidí, co se bude dít dál. V každém případě se nám povedlo natočit společné album.
0: Tak ano, budeme o něm mluvit, jen se zastavím u toho, říkáte, jak říkáte, že se vám blíží tedy ten důchod, neříká vám vaše 95-letá maminka, která žije sama, chodí do 4. patra pěšky, jako proč zrovna, jako neříká vám, ty se chystáš do důchodu, jako co blbneš, jako víte, že ona je věkově trochu někde jinde a stále aktivní.
1: No to je pravda, jenže maminka šla do důchodu, bylo jí 57 let a mě už je 63. Jo? Takže ona má ten náskok.
0: No každopádně přejeme pevné zdraví a pojďme se vrátit k vaší dceři a vaší společné spolupráci k nové desce, která vlastně vyšla nedávno, relativně loni. Proč až nyní, když jste zpívali spolu už kdysi, vystupovali jste, tak proč teď deska?
1: No protože dcera se provdala do Náchoda ke svému manželovi Oldovi a ten má v Náchodě studio, dokonce má i krásné zvukařské zkoušky a daří se mu udělat dobrý zvuk v tom studiu. Takže jsme se domluvili, že to natočíme právě v tom Náchodě a on většinu nástrojů teda nahrál sám a já jsem zase napsala více písní na to album, takže to byla taková rodinná spolupráce, ale nebylo to jednoduché. Kdyby tady seděla dcera, tak bude říkat, že byla takovým prostředníkem mezi námi, protože jak já jsem byla v těch Budějovicích, tak on mi vždycky něco poslal, nebo ne v Budějovicích, ale u nás na vsi, kde bydlím, tak mi poslal nějakou nahrávku a já jsem mu řekla, prosím tě, nemůžeš tam udělat ještě to, anebo ono. A Adélka vždycky, dcera se jmenuje Adéla, říkala, mami, už toho nech, on už tam strávil tolik času, on to určitě smaže. Tak já jsem odpověděla, tak ať to smaže. Takže přátelé, máte být rádi, že vůbec to album spatřilo světlo světa, že jsme ho dokázali udržet a ve svém emočním stavu jsme ho nesmazali.
0: Tak a jmenuje se příznačně Matka a dcera. A já ho držím v ruce, vy jste mi přinesla to CDčko, moc za něj děkuju, mám ho i s věnováním. Má 13 písniček, 13. píseň je vánoční.
1: Ano, ta byla natočena jako první. Do té písničky jsem se jim trochu vecpala, tu měli oni udělanou sami a já jsem řekla, hele, to tam taky dáme, tak jsem tam trošku něco přepsala a také tam zpívám sóla nějaká. Takže ta se dá pustit potom tady v Českém rozhlase na Vánoce, ale je tam více mých jako písní. Já věřím, že třeba si můžeme i nějakou pustit, jestli tady máme možnost něco pustit, tak to pak uvedeme na pravou míru.
0: Tak jakou vy z těch písniček je vašemu srdci tak nějak nejblíž, nebo jste s ní nejvíce propojena?
1: No, já nevím, jestli jsem informovala tady studio o tom, že bych ráda pustila tuto píseň. Ta písnička se jmenuje Na svět. Jestli je tam někde připravená Na svět, kdybychom ji mohli pustit.
0: Tak v tuhletu chvíli asi hned teď to takhle nezařídíme narychlo, ale myslím, že časem ji zařadíme zcela
1: tak
0: určitě.
1: Tak to je teď mě blízká, už jenom proto, že to je taková píseň, která vlastně je o tom, že svět, bohužel ten lidský svět je takový, že to je historie válek a víme, co se dnes děje, takže o tom je ta píseň, aby už teda byl konečně mír pro nás všechny.
0: Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s folkovou zpěvačkou Pavlínou Výšovou, která má také jeden duet s Jarkem Nohavicou. Pouze jeden jediný.
1: Ano, jeden jediný a jsem ráda, že na to přistoupil. Tenkrát to už bylo v roce 1998 a ten duet se jmenuje jmenuje se Žába a je o žábě, která sídlí pod střechou kláštera na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích.
0: Jak vznikla ta píseň nebo ten duet?
1: No, protože já jsem byla v Plzni u skvělého muzikanta Michala Rericha, který měl tu melodii a já jsem potom ji otextovala a nabídla jsem Jarkovi, jestli to nechce zpívat, on řekl, že jo. A on měl Českým Budějovicím samozřejmě krásný vztah, protože tenkrát ho Žalman pozval na takový festival, který se jmenoval Písničkáři.
0: Takže text je čistě váš.
1: Ano.
0: Jarek Nohavice do něj nezasahoval nijak? Bral to tak, jak jste mu to předložila?
1: Přesně tak to vzal, takže děkuji za to.
0: Takže té písničce už je 28 let. To vlastně bylo na Gánu, 98. Ano. To se tak dobře pamatuje.
1: Ano.
0: Co vás čeká v dohledné době, kromě asi koncertu s dcerou a vaší společnou deskou?
1: No, tak samozřejmě mě čekají moje koncerty zrovna dnes. Jedu hrát takového klubu do Vlašimi, takže kdyby tam chtěl někdo, určitě vyprodáno nebude, ale třeba jo, zrovna tím, že to tady řeknu, bude vyprodáno. Takže zvu dnes večer do Vlašimi. A jinak samozřejmě hraju s dcerou a s kapelou Bohadlo, ale také budu hrát se svými kolegyněmi, které si říkají Baba Band, a to jsou dámy Romana Tomášková a Petra Šany Šanclová. Ostatně veškeré informace se dají najít na mém webu jišova.cz. Tak to je tak asi důležité, no ale ráda bych, kdyby se povedlo, pustit nějakou píseň z toho posledního alba, které jsme natočili s dcerou Adélou.
0: Tak což učiníme. Za chvilku se k písni, a bude to vlastně první píseň z té desky, společné s vaší dcerou Adélou, Nositele světla. O čem, jak ta píseň vznikala? O čem je?
1: Ta píseň byla napsaná podle jedné, je to k nevíře, podle jedné facebookové skupiny, která se opravdu jmenuje Nositele světla. To si lidé, co mají Facebook, mohou najít. Takže já jsem se inspirovala tou skupinou, věcmi, které tam říkají, ale myslím, že ten text je velmi pozitivní, protože každý z nás můžeme být tím nositelem světla. To znamená, jak my se budeme cítit, tak to budeme vyzařovat do okolí a tak nás vlastně to okolí bude brát. Takže to bych přála nám všem, abychom byli pozitivní, protože když vejdeme někam do místnosti a záříme, tak to ovlivní i všechny škarohlídy.
0: Hmm. A tak to mluvíte tak trochu o sobě, ne?
1: To já nevím. Já si myslím, že určitě nejsem příjemná všem, protože i když zpívám, tak jsou samozřejmě lidé, kterým se to nelíbí, protože říkají, že je čím. Ale já už jsem si na to zvykla.
0: Ale myslím, jako, že když vstoupíte do místnosti, tak ji rozzáříte.
1: No, někdy ano, někdy ne. Záleží na tom, jak člověk prostě se probere, že jo. Je to důležité se prostě nastavit dobře a je pravda, že já, když se mě dnes někdo zeptá, Pavlíno, jak se máš, řeknu, dobře, jsem živá, přátelé. Takže buďme rádi, že jsme živí a nestěžujme si na nic.
0: Hmm. A přeci jenom, když vás přepadnou občas nějaké chmury, protože přepadávají každého, tak jak s nimi bojujete, nebo jak se jich zbavujete?
1: Dělání všechny chmury zahání. Tak třeba jdu upec bábovku nebo něco takového, nebo jdu ven rejpat zahrádku. A tak prostě každý na to má nějaký svůj recept, ale rozhodně člověk nemůže sedět na místě, musí něco tvořit, hýbat se, aby to ze sebe vyfučel pryč.
0: Vidíte, já jsem vás typoval na to, že vezmete kytaru a začnete hrát? A budete na zahrádku?
1: To určitě ne, já už jako kytaru beru málo kdy do ruky, většinou jenom když jedu hrát, ale že bych si vzala jen tak od sebe sama kytaru, to ne, protože moje nejlepší hudba je totiž ticho. Já miluju ticho a to je pro mě nejlepší hudba, opravdu.
0: Opravdu?
1: Ano, protože v tom tichu najdete mnoho inspirace.
0: Ano, a necháte téct myšlenky.
1: No,
0: a nebo přichází myšlenky.
1: Ano, protože když jste přeplněná vším možným, tak vlastně k vám nemůže nic přijít. Vy se musíte vyprázdnit. A já jsem kdysi dávno dělala v Českých Budějovicích, v Českém rozhlase, takový pořad. Byly tam vlastně dva pořady, ale poslouchala jsem hodně hudby svých kolegů a zjistila jsem, že toho musím nechat, protože jsem byla zahlcená hudbou a nepřišlo mi tam nic mýho. Takže teď vlastně zase něco vzniklo díky tomu. Takže všem doporučuju se vyprázdnit, aby mohlo něco přijít.
0: Hmm. Takže pro vás nejlepší čas strávený třeba po koncertě je, když se někam zavřete sama do ticha, do klidu.
1: A nebo když jedu v autě, tak si pustím nějaký podcast, třeba váš.
0: Děkuji, to mě velice těší, ale tam se hraje.
1: No to
0: no,
1: jo,
0: i když ty si zase... to pustíte jako podcast,
1: ano,
0: tak tam už písničky
1: se nehraje, ano.
0: Tak a to vás nezahltí?
1: Ne, to mě nezahltí. Přemluvené slovo právě mě nezahltí notama.
0: Já moc děkuju, že jste tu dnes byla, že jste nám i představila novou desku, kterou jste naspívala se svojí dcerou Adélou Bohadlo. A ta deska se jmenuje Matka a dcera a my si pustíme tady tu první vlastně písničku, která se jmenuje Nositele světa.

0: jeho pilně brůd. Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Pražské letiště se zabývá nálezem dronu s municí na runway v Lipsku. Rybníky vysychají a rybáři bojují s nedostatkem vody i kyslíku. Zítra bude jasno až polojasno, mírně se ochladí. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Nález dronu s výbušninou na letišti v německém Lipsku vyhodnocuje i pražské letiště. Společně s bezpečnostními složkami řeší případná doporučení. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Podle ní teď dál postupují podle zavedených postupů, které zajišťují ochranu cestujících, zaměstnanců i bezpečný provoz. Celkem 15 druhů ryb žije aktuálně v takzvaném mrtvém rameni řeky Moravy v Olomouci. Podle odborníků k tomu přispěla i revitalizace toku dokončená v loňském roce. Vyplývá to z průzkumu Ústavu biologie obratlovců Akademie věd.
3: Lokalita je podle informací odboru životního prostředí olomouckého magistrátu domovem i pro netopíry, ptáky a hmyz. Revitalizace levobřežního ramene Moravy byla jako ekologický projekt připravená už v dubnu 1997. Provedení ale tenkrát zhatila povodeň. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Tropické teploty a dlouhodobé sucho dál snižují hladiny rybníků. Vedro komplikuje chov ryb po celé republice. Například v rybnících společnosti rybářství Třeboň chybí zhruba 37% vody. Některé rybníky už rybáři museli předčasně slovit a zbylou vodu přepustit nebo přečerpat. V některých případech už kvůli nedostatku kyslíku ve vodě zaznamenali taky úhyn ryb, potvrzuje výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
4: Ano, bohužel již evidujeme úhyny ryb v souvislosti s vysokými teplotami. Odehrálo se to na rybnících větších i menších. Ty úhyny byly v řádech kusů a většinou se jednalo o ty citlivější druhy, jako je candát, štika, okoun, někdy i sumec. Sport.
1: Čeští atleti získali na juniorském mistrovství světa v americkém Eugene první medaili. Smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková skončila druhá za Spojenými státy. Bodková vbíhala do posledního úseku až na šestém místě, ale předvedla nejrychlejší čtvrtku ze všech žen v závodě a posunula tým na stříbrnou pozici. I o tom mluvil po finále Lukáš Mareš, který štafetu rozbíhal.
5: Tak já jsem teda Lindě hodně věřil, ale musím se přiznat, že stáhne dvě vteřiny, to jsem ani já nevěřil, ale můj cíl na finále byl znovu stejný, neulít start, což se mi taky poznal povedlo, předat Sofii, co mi taky povedlo, takže fantazie, ještě jsem běžel líp než v tom rozbiju, takže já nemůžu být spokojenější a za svůj tým jsem víc než spokojený. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty se dostanou na 24 až 28 stupňů a na jihu Moravy bude místy až 30 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D1 z Brna do Prahy brzdí provoz práce na mostě Šmejkalka. Na 24. kilometru je zúžení do jednoho pruhu. Kolona ze 27. kilometru je asi na půl hodiny. A na D1 se zdržíte také u Brna ve směru z Prahy. Na kilometru 195 už následky nehody nepřekáží. Stále je tam ale kolona z kilometru 192 asi na 10 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Následuje pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
6: Přicházíme, abychom vám vyprávěli příběh manželů, kteří našli svůj opojný elixír lásky.
7: Sílu berou od včel, radost z muziky, inspiraci ve folkloru a lásku ve svých srdcích.
6: Je jim spolu krásně už 57 let.
7: Jak napsal William Shakespeare, láska se ve mně rozlévá jak moře. tak velká je a hluboká.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Posloucháte pořad Zlatá láska, který hledá recept na spokojené a šťastné manželství u těch, kteří spolu prožili už více než 50 let.
1: Patří k nim také manželé Marie a Oldřich Ševčíkovi. Oběma je už více než 79 let, ale stále k sobě chovají lásku, kterou vidíte v jejich očích a cítíte z každého slova a činu.
0: Žijí celá ta léta v Morkůvkách na Hustopečsku. S kyticí a touhou naslouchat se tam vydal náš milý kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vy budete Oldřich.
4: Ano, přesně tak, uhodl jste to.
3: Nevypadáte na Marii.
4: Ne.
3: Dobrý den, a vy jste Marie.
5: Dobrý den, já jsem Marie a vítám vás v Morkůvkách. Veselé vás vítáme a čekáme na vás už tady.
3: Tak jsme dorazili, kytička pro vás.
5: Jejda, ta je nádherná, no ta je krásná. Tak moc krát děkuji.
3: Za málo.
5: No, pojďte dál.
3: Můžeme takhle, nebo...
5: Klidně, pojďte, u nás není žádný takový, pojďte se, my tady bydlíme a chodíme všichni tak, jak dojdeme zvenku. Tak.
3: Jak dlouho už to bydlíte?
5: No,
4: kolikátýho roku? 73.
5: A začneme to tak, já jsem říkala, když teda svatba, tak to, co jsme měli na svatbě, jsem uvařila.
3: Knedličková polívka?
5: Knedličková polívka.
3: Nebude svíčková?
5: Bude.
3: Fakt jo.
5: Bude svíčková?
3: Ne.
5: Budou řízky a salát bramborový?
3: Ježiš.
5: Zákusek, káva, koláče svatební.
3: Vy jste úžasná. To je jako vzpomínka na tu vaši svatbu.
5: Jo.
3: No, to je skvělý, tak to je snad poprvý. Tak na ten váš krásný život, o kterém budete vyprávět.
5: Tak a na zdraví.
3: Ano.
1: Už na začátku je slyšet radost, se kterou si užívají každý den.
0: Znali se od 5. třídy obecné školy. Tehdy Oldřich seděl za Maruškou a škádlil ji, jako i ostatní děvčata.
1: Pak se na dlouhý čas jejich cesty rozešly a znovu se potkali až po Oldřichově návratu z vojny.
0: To už z něj byl švarný šohaj a jí se zalíbil, ale neslušilo se, aby si děvčica sama začala s mladým mužem.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No ale tak potom jsem občas na motorce zajela se podívat do Morkůvek, jestli tam náhodou ho neuvidím. Náhodou jsem ho neuviděla nikdy. No a potom teda, když přijeli na ty hody, no tak to už se tak trošku, jakoby, jsme spolu tancovali, vykládali a pak jsme se tak jako normálně rozloučili. No tak já jsem si říkala, nic neříká, tak asi nic z toho nebude. Žádný rande jsme si nedomluvili. No, tak.
3: A vyprovodil vás tedy Jirka, říkám to dobře, ten kamarád, ale vy jste si myslela přitom na Oldřicha?
5: Asi jo, tak to nějak bylo. Je to dávno už. Protože Jirka mě jenom doprovodil, dal mě pusu na tvář a bylo to. Jako ze slušnosti mě doprovodil, abych jako se dostala dom jako v pořádku. A
3: doma toho večera Mařenka uléhá a přemýšlí nad Jirkou nebo nad Oldřichem, protože ho potkala, předtím se jí líbil, teď přijel do těch Mokrůvek, objevil se tady, začalo nějaké jako srdce víc bušit, nebo co se tak v hlavě odehrávalo?
5: No tak něco podobného tam bylo už. Už to... No ještě jsem měla trochu takovou rozvahu, protože já jsem, ještě než jsem teda ho poznala, Oldu, tak já jsem byla v Praze na setkání 20letých. No a když jsem jela z té Prahy, tak ve vlaku se ke mně přidal takovej mladík a říkal, vy jste byla na setkání a vůbec mě neznal, takže on mě poznal, protože já jsem tam přednášela básničku a pak to bylo v novinách, tak on mě ukázal ty noviny a prostě tak jsme si vykládali o tom až do Brna. Zase tam jsme se rozloučili na nádraží a z ničeho nic, o prázdninách on se objevil v Boleradicích, přijel na motorce z Čech a že mě přišel navštívit a takhle a pak přijel ještě víckrát, no jenomže rodiče mě to nepřáli, že je to daleko a že jako to ne, že bych tam asi nikdy do Čech nemohla jít, já nevím. Nepřáli tomu a já jsem musela teda poslechnout rodiče. A pak jsem si uvědomila, že když jsem mu napsala na vojnu, že teda už spolu nemůžeme chodit, že rodiče tomu nepřejí, tak jsem si říkala, že jsem mu určitě ublížila. No ale tak byla jsem mladá, co už jsem to udělala, už se to nedalo vrátit.
3: A pak přišel ten okamžik, že tedy se objeví Olda s Jirkou tady u vás a zatočila se vám hlava, nebo to bylo nějak jinak, ten časosled?
5: No tak už jsem asi byla rozhodnutá. No, tak to asi tak vyhrálo. Vyhrál Olda, no.
3: Známe ten začátek, kdy přijedete na tu zábavu, poznáte se, něco se probudí ve vás, tak kdy přišlo na nějaké to první rande? Kdo si vzal tu iniciativu? Byla to Mařenka nebo vy, Oldo, že jste po tom, co jste se takhle rozloučili, že jste se znovu potkali? Jak k tomu došlo?
6: No, potkali jsme se tak, že u nás bývaly benátské noce na koupališti, tak jsme děvčata pozvali, co jsme jako znali, včetně tady Mařenky. No a tak potom to dopadlo tak teda, že já jsem mu v dešťu zavezl na motorce dom. No a od té doby teda jako jsme začali spolem chodit. Jsme se jako víc jako zblížili.
3: Pomohla tomu třeba i ta motorka, protože Mařenka taky jezdila na motorce, vy jste ji odvezl na motorce.
6: No to nevím, jestli jim to pomohla. Já jsem jezdil na staré jezdce po otcovi. Tak navlíkli na sebe prší fraky a jeli jsme. Byl to takový dobrodružný zážitek, který skončil tady tím, že jsme se potom spolem vzali.
3: A ten výlet končil čím? Že jste se objali, dali jste si už tehdy pusu nebo tak?
5: Dali jsme si pusu už v tom dešti a on je teda jenom vysadil, ne u našeho, ale na silnici a tak, protože to naši nevěděli ještě, že s někým, jako bych třeba dojela na motor, tak jenom tak, aby to nikdo nevěděl.
3: Jak vy jste, Oldřichu, se díval tehdy na Mařenku, co se vám na ní líbilo, co vám třeba imponovalo proti ostatním děvčatům, v čem byla jiná?
6: No tak v čem byla jediná? No to, ona se dobře uměla oblíct, že byla jako pěkně nastrojená lidsky a byla dobře vychovaná od rodičů, jo? Takže to jako zabralo. Kdyby to byla děvčica nějaká taková luft, tak to ne, to by nešlo. Takže tak, jsme to jako dali potom dohromady.
3: Co se líbilo Mařence na Oldovi?
5: No, tak v první řadě se mi líbilo, že nekouřil, nechodil do hospody, neholdoval třeba nějakým větším pitkám jako s alkoholem, že takový ty některý v hospodách se třeba hrají karty a takový, to všechno on, jako ho nezajímalo, takový věci. No a tak slušně se uměl chovat, někdy prostý slova taky jsem neslyšela od něho, tak to všechno zaimponovalo a to se mě na něm líbilo. A vzhledem byl taky krásný kluk.
3: Jak vypadal?
5: Vysoký, štíhlý, tmavovlasý, modrooký. No, tak nějak vypadal.
3: Byla jste tak jako hrdá na to, že ho máte vedle sebe třeba i před ostatními děvčaty?
5: To jsem byla. Vždycky jako postava byla taková úplně jako pěkná. No, líbil se mě.
3: A líbí pořád?
5: A líbí. Pořád postavu má ještě pěknou na ty roky. Udržuje se taky tak, chodí čistě oblečený a dbá na svůj zevnějšek. Aby vždy byl vždycky dennodenně se holí, aby byl hezky upravený. A k holičovi chodíme často.
3: To je ale i díky vám, protože vás má rád, vy o něj pečujete, že jste spolu.
5: To jsem ráda.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Marii a Oldřichovi Ševčíkovým z Jižní Moravy.
2: Poznali se na podzim roku 1967, když jim bylo 22 let. Zamilovali se, prožívali sladký čas mládí a to chození jim vydrželo celé dlouhé 4 roky.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Za tu dobu jsme se celkem dobře poznali, že? No a potom došla taková řeč na to, že bychom se mohli konečně aj vzít. To navrhla Mařenka tady. Říkala, už schodíme spolu dolů, měli bychom se vzít, anebo se rozejít.
4: To je skoro ultimátum.
5: No tak konečně začal uvažovat a řekli jsme si, že už se vezmeme, že už je to dlouhá doba.
4: Takže začali jste plánovat svatbu?
5: No my jsme se sami rozhodli, oznámili jsme to rodičům, rodiče souhlasili, tak se začalo už o tom přemýšlet, už rodiče začali vymýšlet, kde se to uskuteční, uskutečnilo se to teda u nás a vařilo se v kuchyni a ještě na dvoře v kotlích, no, tak už o tím přemýšleli a už se plánovalo.
4: Na jaký den připadla svatba?
5: Na 20. únor 1971.
3: Naplánovali jsme to, tu svatbu na moje jmeniny. Ráno trošku přeprchlo a pak se vyčasilo a bylo to bezvadný. Teplo, šli jsme jenom na kratůčko, lehůčko, tak oblečení.
5: Na obřad, napřed na obecním úřadě, nebo tenkrát to bylo jmenoval místní národní výbor, že? V 71. roku. Tak jsme jako tam byli na 11. hodinu a pak jsme šli do kostela. Tam jsme se museli zapsat na faře, že? Do těch úředních listin.
4: No, počkejte, to mě zajímá ten obřad, jak proběhal, jak to vypadalo, co vám hráli, jaké šaty jste měla, jestli si něco ze slibu pamatujete. Probereme to detailně.
5: Tak šaty mě ušila moje sestra, protože je švadlena, tak mě ušila krajkové šaty a vypučenou jsem měla čelenku, protože ona už byla vdaná, tak už ji nepotřebovala, tak mě upučila, abych měla něco pučeného. Všichni jsme měli rozmarín s bílou stužkou, všichni hosté ho měli. Dali jsme to i panu faráři a na úřadě taky těm podávajícím, aby byli všichni tak jako že jsou to hosté, no, aby se to poznalo. No a bylo nás docela dost, do 80 to určitě bylo lidech. A kuchařek jsme měli 7, ty vařili v kuchyni 8, tak 8 teda. No a bylo to veselý, měli jsme tam veselý takový strýčky, kteří teda dovedli tu náladu tam udělat. Zpívalo se a bylo to veselý. A nikdo se neopil, žádná ostuda se nestala, všechno bylo v pohodě.
2: Spisovatel Paul Hayes kdysi napsal, kdo správně rozumí zpěvu, je králem všech srdcí.
1: Marie a Oldřich zpěv milují stejně jako tanec. A také své kroje.
2: A vědí, že ve vztahu je důležité mít dobrou náladu a umět se společně zasmát.
3: Ano, to je potřeba taky, protože smích a zábava, to jak si uklidňuje člověka, donde aj na nižší myšlenky, jako, a hlavně hudba uklidňuje. My nevynecháme jednu muziku. A i v okolí si zajedeme někde na hody nebo na ples. Takže...
4: Je hudba vaší společnou láskou?
5: Je, protože muzika to pro nás je úplně to, co nás tak spojuje a že jsme zapomenem na všechno. Jakmile, aspoň já, jak zahraje muzika, tak nic mě nebolí. Já můžu si tancovat, zpívat a je mě dobře. Ale bez té muziky nemusí to být jenom lidová. Já mám ráda každou muziku, která je dobrá, která má aspoň melodii. Já mám ráda operety, já mám ráda Strausovy valčíky a takový různý, nebo mám ráda i písničky z těch 70., co zpívali Simonová, Chladil. Musí to být vlastně nota, musí tam být ten, že si to člověk zaspívá sám. Když na něho dojde tíseň, tak si prostě zaspívá písničku a uleví se mu a svět je veselější. Bez té hudby bych teda asi nemohla být.
4: Já mám vůbec pocit, že dřív se více zpívalo doma, dnes se víc muzika spíš poslouchá, ale tehdy ta písnička i někdy vytvářela historii možná té rodiny, pomáhala některé věci, vy už jste to říkala, přečkat. Člověk si zpíval z radosti, někdy ze smutku, z tesku, někdy, že mu i práce nešla, že se to pak zlepšilo. Funguje to u vás třeba tady takhle ještě v kraji a u vás v rodině, že ta písnička životem provází a k němu patří?
5: U nás to tak bylo. Maminka zpívala, tatínek taky, takže oni oni nás to naučili a byli jsme tři, dvě děvčata a kluk, všichni jsme zpívali, všichni jsme tu hudbu měli rádi a bylo to tak lepší, že když byly nějaké ty těžké chvíle, tak když se zaspívalo, třeba všichni jsme si doma zpívali, třeba vánoční písničky, všechno jsme si zpívali a byli jsme tak jako pospolu všichni s tím.
4: Zpíváte si občas?
5: Zpívám.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Svůj životní příběh nám dnes vyprávějí manželé Marie a Oldřich Ševčíkovi.
2: Jejich lásku slyšíte, vidíte, i cítíte. A my také víme, že byla mnohokrát zkoušena. Proto jsme se už dopředu rozhodli je v naší soutěži obdarovat.
1: Poslali jsme jim nový velký automatický kávovar a výtečnou italskou kávu.
2: Patrik rozehnal jim vše, tajně rozložil v kuchyni na stole a teď se je chystá překvapit.
0: Zlatá láska.
3: No to ne, my nepotřebujeme dárek, na co?
4: Dárek není dárek proto, aby byl potřeba.
3: No já vím, ale dárek je pro nás, že jste přijeli, že se nám vám líbil ten náš příběh, že jsme se tak trochu vypovídali, seznámili a jsme rádi, protože jste takový příjemní kluci.
4: Vy jste příjemní manželé a je to vaše.
3: No teda my moc děkujem, já z toho jaksi...
5: Takže už nebudeme vařit v kombě?
3: No, asi ne, no. Až se to naučíme.
4: Není to složitý, uděláme instruktáž.
3: Já nejsem žádný ten
4: technický typ.
3: Takže bude vařit Olda.
4: Jo, ten je. No. Ten to umí, ten si s přístroji poradí.
5: Taky si budu muset popřemýšlet, který knoflík na co je.
4: Tak kávu si děláte.
3: Kávu si děláme, máme každý den ve 4 kafe.
4: No. Ať vám dobře slouží.
3: Moc krát děkujeme paní Carmen a panu Petrovi. A my jim taky pošleme nějaký pozdrav od našich včeliček. A jsme rádi, že jsme vás poznali. Jste fajn.
2: Maruško, Oldřichu, moc děkujeme.
1: Jak všichni víme, z lásky se rodí také nový život. Určitě i Marie a Oldřich Ševčíkovi toužili po dětech.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No tak samozřejmě, že jsme chtěli děti. Tak první dítě se nám narodilo 9 měsíců od svatby. My jsme se nemuseli teda brát. A všichni říkali, to bude kluk. A tenkrát se nepsalo na lísteček, jaký jména, že jo, nic. A já jsem tomu tak věřila, že to bude kluk. Až jsem potom přijela do porodnice a pak máte holčičku. A já říkám, ježiš, já na to nemám vůbec jméno na holčičku. Teď mě to všichni tvrdili, že to bude kluk. No, tak byla holčička první. Pak byla za 2,5 roku druhá holčička a tak jsme si říkali, tak zatím stačí. No a za 2 roky byla třetí holčička. Tak pak už jsme si řekli, stačí holčiček, už stačí, máme dost. Splnili jsme plán.
5: Mně to bylo úplně jedno, jestli je to chlap, nebo kluk, anebo děvčica. Já jsem měl radost toho, že to dravý a živý a žravý teda, dravý a žravý, protože bylo to potěšení pro celou rodinu.
6: Kdy se v člověku narodí ta máma? Když se dozvíte, že čekáte, když té porodnici poprvé tu dceru vidíte, když si ji přivezete domů, když jste na to sama, už vám nikdo neporadí, kdy se ta máma tak jako objeví v tom ženském těle?
3: Já bych řekla, že v té porodnici, teprve až potom, až jsem si oddychla od porodu, že to se taky těžko prožívá, tak pak teprve, až jsem si ji pochovala, takhle u sebe přitiskla, tak to byl asi ten okamžik, kdy už jsem si ji tak držela u sebe a byla moja.
5: No tak já jsem poprvé nevěděl, jak to mám chytnout. Až mi bylo teda řečeno, nemusíš se bát, je to v peřině, tak si to vem normálně a pochovej to. Já jsem měl strach, aby tomu něco se nestalo, že? No a dobře to dopadlo všecko, v pohodě.
3: Od té doby člověk se o ty děti jak bojí, tak se o ně rád postará, tak je rád vidí.
6: Báli jste se někdy o své vlastní děti? Byl tam někdy strach nebo těžká chvíle?
3: No, byla ta nejmladší. Prostě tady byla oslava nebo nějaký, předávali se nějaký ty oznaky dárcům krve a oni tam vystupovali děcka se zpěvem a básničkama a jí se tam udělalo špatně, ona omdlela, spadla a zapadl jí jazyk. A teď ona zůstala už zase modrá a byl tam boj o život úplně. No nakonec se to podařilo, že jí ten jazyk, jim se to podařilo jednou a ona upadla znovu do toho kómatu a zase se to teda podařilo a jako já jsem byla doma, manžel tam byl, protože byl dárce krve, tak on tam byl přitom, ale já jsem nic nevěděla a až skončil obřad, tak přišel dom a řekl mě, Karina se po druhý narodila. A teď mě to teprve řekl, co se stalo, no já jsem z toho potom už byla špatná, no ale už je to pryč.
5: Bylo mě všelijak, abych pravdu řekl, protože když jsem viděl děcko na zemi, začala mudrat, teď já jsem nevěděl, co mám dělat a díky jedné učitelce teda z té mateřské školce, tak jí teda jako pomohla. Takže jsem potom, když viděl jsem, že už je to jako v pohodě, tak jsem byl rád, protože v tu dobu by se ve mně krve nedořezal, protože takový jsem měl strach, aby to přežila. A to jsou strašné okamžiky, když se něco takového stane a člověk jí u toho. A ještě když je to vlastní děcko.
2: Rodina je takové malé nebe na zemi, které si chráníme a pečujeme o něj. Když ten malý ráj lásky někdo ohrozí, přichází strach a bolest.
1: Marie a Oldřich Ševčíkovi vůbec netušili, že jedna z jejich milovaných, už dospělých dcer se trápí. Že ji někdo trápí.
2: Viděli sice po každé spokojenou rodinu se dvěma dětmi, ale pak se u ní doma nečekaně zastavili.
3: To jsme mysleli, že se z toho něco nám stane, protože dcera otevřela a měla po sobě modřiny. Třásla se jak osika. Pomalu už nemohla ani mluvit. A pak teda jsme se něco dozvěděli, tak jsme řekli ne, tady ne. Tak jsme si ji vzali aj s dětma dom a bydleli u nás 8 let. A my o ty děti jsme se postarali, aby měli všechno, aby nemuseli strádat. A bylo to moc těžké a do dneška to ve nás zůstalo ta bolest. Když si člověk pomyslí, že vám někdo vaše dítě trápí a bije, tak to se nedá jako jen tak zapomenout. No ale děcka vyrostly, jsou z nich šikovní děti a dcera taky to zvládá poměrně dobře.
6: Je to tak, že cítíte, že vlastně tímhle okamžikem je raněná ta duše, že to v tom člověku zůstává ale stejně tak, protože vy jste její rodiče, že ta bolest a ta jizva je pořád vlastně otevřená i u vás?
5: Je to tam furt, pořád jako, protože to se nedá tak najednou zapomenout na ty šakono, to nejak to. Ne, to se nedá, to je člověkový a chvíli to třeba opomene, ale zase se to vrátí a takže ona, není to dobře.
6: Cítíte, že je potřeba tady být, vy dva v plné síle, abyste té dceři ještě i v tomhle věku třeba pomohli, aby když je potřeba, jste tu pro ní byli, protože v životě jí takhle někdo ranil a vlastně zasáhl celou tu rodinu?
3: Ano. Já to klepu, aby jsme tady byli pořád oba dva, aby jsme mohli kdykoliv to někdo bude potřebovat, aby jsme mohli jim poskytnout jak tu střechu nad hlavou, tak třeba peněžně pomoct a to dítě vaše potřebuje vždycky tu maminku a tatínka nebo toho nejbližšího, ať je to třeba babička nebo dědeček, nebo sestra, nebo bratr, tak vždycky potřebuje ještě někoho zase blízkého, aby se mu mohl svěřit, aby to v něm nezůstávalo, aby to mohl vypustit nějak, odprostit se od toho.
6: Myslíte si, že člověk z toho světa může odejít až v tu chvíli, kdy ví, že to jeho dítě, ten osud a tyhle věci unese a dokáže je třeba předat i dál té své rodině, těm svým dětem, aby tu sílu měl a teprve pak, tak život jako dovolí rodičům třeba jednou odejít?
3: Ano, tak bych si to přála, kdyby to tak mohlo být, že už by všichni byli šťastní a pak už bych třeba i šťastně mohla odejít. Už by mě to tak netrápilo.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Už 61 let jdou životem spolu a z toho 57 roků, co by manželé Marie a Oldřich Ševčíkovi.
2: Jistě pro ně nebude problém obstát v našem malém testu, který ověří, jak se znají, co jeden o druhém vědí a co si prožili.
1: Otázky si pro ně připravil Patrik Rozehnal. Každého z nich si vzal zvlášť a natočil jejich odpovědi. A my je teď složíme dohromady.
3: Jakou barvu očí má vaše žena?
4: Modrou.
5: Takovou světle modrou.
3: Co jste nosila v mládí na krku?
5: Obyčejně korále. No, poprvní mě Olda dal řetízek české dukáty.
3: Co nosila v mládí na krku?
4: No, nějaký malý řetízek měla, nebo gorálky.
3: Co nosíte nejčastěji v pravé kapse?
4: V pravé kapse? Klíče.
5: Kapesník.
3: Kam jste jeli na první výlet?
5: Na motorce, buď na Palavu, nebo na Slavkov. A pak jsme spravovali motorku.
4: Na první výlet jsme jeli na Palavu. Tam jsme teda skončili, protože nám motorka vypověděla. Tak jsme ji museli opravit na rychlovku a jet dom zpátky.
3: Jak jste ji něžně říkal?
4: Mařence, buď Maří, nebo Maru. Nebo Mařenko?
5: No, Maruško. Jinak ne. Mařenko ještě možná. Žádný miláčku, žádný broučku, takový slova on nezná. To jsou pro něho neznámý.
3: Kolik máte, nebo kolik nosíte kravat?
4: Když někam jdu, tak jednu.
3: Kolik jich máte?
4: To nevím, kolik jich mám, ale mám jich dost.
5: No, těch má hodně, to snad aspoň 50. A už jsme nějaký aj vyhodili.
3: Šla jsi pro vás někdy někam do hospody, do restaurace, do baru?
4: Ne, to nešla, protože já nikam nechodím do takových věcí.
5: Jednou. Tak jsem si pro ně šla. To bylo jednou, jedenkrát, jindy. Teda ne.
3: Kdo víc přepíná televizi?
5: Spíš já.
4: Máme dvě televize, tak se rozdělíme, no.
5: Sednu si do kuchyně, tam je ještě jedna.
3: Co má rád k snídani, nebo co si rád dává nejčastěji?
5: Chleba.
4: 3-4 krajice chleba.
5: A na to máslo, salám, slanina, tlačenka a takové věci. To jsou sladké věci, my k snídani nemýváme.
3: Takže to on si dá kyselý rybičky třeba, jo?
5: Kyselý ne, ale jako sardinky a takový nějaký, jo.
4: Sardinky nějaký.
3: Kdo zhasíná, když jdete spát?
5: Každý máme lampičku a buď zasnu já, nebo manžel.
4: No my když jdem spát, tak jdem pod směje.
3: Jak byste popsal její líbání?
4: No tak vlašnivě.
5: No tak já mám ráda něžnost. A manžel je tak trošku hr. Tak já nevím. To je vždycky.
3: Zdá se vám někdy o manželovi?
5: To se mně zdává, ale to jsou takový sny, že se tomu musíme zasmát potom, když mu to říkám.
4: Když se mně zdá o manželce, tak to bývá vždycky pěkný sen.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Marie a Oldřich Ševčíkovi už brzy oslaví 80. narozeniny.
1: Jaký je jejich recept na lásku a spokojený život? Možná budete až překvapení.
5: Teďka už je to tak, že společně snídáme, společně obědváme, odpoledne společně ve 4 máme kafe, posedíme, já si vyluštím křižovku a sudoku.
3: Pomáhá?
5: Ne, on to... On právě, když já sedím 5 minut a luštím sudoku, víš co, měl bys tamto, tamto by se mělo udělat náhodou, nevíš, že jsi říkala, že půjdeš tam dělat to? Ani mě nenechá půl hodiny sedět.
4: No půl hodiny, ono to bývá i díl.
3: Co vás těší, co vám ten čas naplňuje? Máte nějaké koníčky?
5: No, tak ráda, jako vytvářím něco dobrýho. Mám ráda dobrý věci, dobrý oblečení, věci hezký na pohled. To všecko mě tak jako uspokojuje.
3: A já když vidím některé ty hezké věci, vy pečete perníčky?
5: Peču. Ale až jsem přišla do důchodu, tak jsem začala, že budu vnoučatům, tak to bylo takový jenom obyčejný, že jsem tam čmárla pár věcí a děcka to zblajzly, aniž by to vůbec sledovali. Pak jsem viděla, že by se to dalo hezky namalovat, tak jsem zkoušela. No, teď už je to koníček, jak uvidím někde něco novýho, že by se to dalo, už to musím vyzkoušet, abych věděla, jestli to zvládnu nebo ne.
3: A to mě překvapuje, že v tomhle pomáhá i Oldřich, minimálně tím, že vytváříte formy, ale vy pomáháte i s pečením.
4: No, formy, když je potřeba, tak udělám, protože jsou od černého řemesla, tak udělám. A nebo poradím aj, co má upíct, když se nemoje rozhodnu, tak ji poradím. A jinak, když nadělá jako výtvory, tak já to musím pohlídat v troubě, aby to nespálilo se. Takže trouba peče troubu.
3: Odo, a vy co? Čím vy trávíte volný čas? Kam chodíte? Čemu věnujete energii?
4: Mě naplňuje energie, když jdu do včel. Tam já si oddechnu, odpočinu, naberu sílu a pak můžu něco tvořit a vyrábět. Ale jináč chodím na pole a do vinohradu, protože tam je práce, jak na kostele se říká, včelí vinohrad. To mě jako naplňuje.
3: Čím nebo jak ty včely dávají tu energii, kterou v sobě máte?
4: No, v čem oni mají takový zvláštní nějaký, no, jak bych to řekl, nemůžu to vyjádřit, že když člověk do toho vejde, do těch včel, otevře to, tak úplně cítím, jak ten,
5: ta síla
4: toho včelstva, jak to působí na člověka.
3: Vy jste si tam našel energii, díky které jste si vybudovali možná i tenhle vztah, protože je i po těch letech plný energie, lásky, dobroty. A vy máte jednu pilnou včelku i doma?
4: No, to mám. Pilnou děvčicu.
3: Patří ten lidský dotek, možná pohlazení po tváři, obejmutí, přivinutí k sobě, ta pusa,

0: těsnej, takový dobrý. Jeden bez druhého bych měl asi těžko žilý. Já jsem třeba byl na tým velice špatně zdravotně, ona se o mě postarala. To vypadalo, že půjdu na operaci a přežil jsem. Tady jsem se mordoval měsíc na gauču a ona se musela o mě postarat. Byly to těžké chvilky. Takže na to velký dík za to, že se stará o nás, nebo o mě hlavně. A já zase naopak, když něco potřebuji, musím se postarat o mě.
1: Vždycky pomůže. Když jsem byla v nemocnici a když jsem nemohla něco dělat, a tak vždycky se postavil za mě a jakoby mě bránil, vždycky si myslím. Já si myslím opravdu, že je dobrý člověk.
2: Jak moc ho milujete?
1: Hodně. A přece jenom, když jsou dva, tak je to úplně něco jiného. Ti dva vždycky dokážou víc než člověk sám. A drží nás to při sobě, protože je to nějaký magnet, asi.
2: A milujete ho?
1: Miluju.
0: Mám ji rád. Děláme furt všechno spolem a vydrželi jsme zatím. Že už bychom je tady měnili ani jeden, ani druhý.

0: Marie a Oldřich Ševčíkovi našli tajný recept na lásku. Vědí, že sílu, něhu a lásku najdou v čistotě svých citů, v přírodě, v tónech hudby, ale hlavně v sobě, ve svém srdci.
1: Jak už radil Michael Jackson, když přijdeš na svět, cítíš lásku. Pokud cítíš lásku i v okamžiku, kdy tenhle svět opouštíš, pak je úplně všechno v pořádku. Se vším, co se odehrálo mezi tím, se už dokážeš vyrovnat.
0: Láska vám pomůže ve všem. Proto se nebojte ji přijímat i dávat.
1: To vám doporučují Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majer.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Základní úroková sazba zůstává na úrovni 3,75%. Kvůli horkům mají jihočeští záchranáři i přes 300 výjezdů každý den. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Rozhodla o tom bankovní rada ČNB. Sazba na této úrovni zůstává od června. Pro její ponechání hlasovalo všech 7 členů bankovní rady, říká guvernér ČNB Aleš Michl.
2: Cílem dnešního rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky stabilizovaná poblíž 2% inflačního cíle. To podle nás vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná a růst množství peněz ekonomice tak zůstal přiměřený.
1: Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. Současná vlna veder výrazně zaměstnává jihočeské záchranáře. Během jednoho dne vyjeli k téměř 350 případům, což je nejvíc za posledních 6 let. Oproti běžnému provozu to znamená zhruba o 45% víc zásahů, vysvětluje mluvčí záchranářů Vojtěch Míra.
3: Výrazně přibyly kolapsové stavy, nevolnosti, dloby a potíže jako spojené s přehřátím organismu. Jenom během toho rekordního dne jsme ale zasahovali také asi u 60 úrazů, 35 poruch vědomí, 30 alergických reakcí a víc než 20 případů dušnosti. Horko tedy neznamená jenom více kolapsů, ale celkově vyšší počet akutních zdravotních komplikací.
1: V Praze začala výstava o kouzelnickém světě Harryho Pottera. Putovní projekt televizního studia Warner Bros. Míří po New Yorku, Vídni nebo Paříži do veletržního areálu v pražských Letňanech.
4: I shall place the sorting hat on your head. And you will be sorted into your houses.
5: Srdcem výstavy jsou bradavické koleje. Díky interaktivnímu náramku si každý vybere svou kolej, patrona i kouzelnickou hůlku. Za splněné úkoly pak dostane body pro Nebelvír, Zmiozel, Havraspár nebo Mrzimor. Ve školních lavicích si pak můžou lidé namíchat lektvar, přesadit mandragoru nebo porazit bubáka pomocí digitální hůlky. Chybět nebude ani fanfrpál, hledání zlatonky nebo vyvolávání patrona. Výstava potrvá až do 21. března příštího roku. Michaela Pištěláková, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Jablonce vstoupili do třetího předkola konferenční ligy vítězně. Lotyšský tým RFS Riga porazili 2-0. Odvetu odehrají Severočeši za týden na hřišti soupeře. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno. Ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů Celsia. Na jihu Moravy může být až 30 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy pozorně za chodce rady. Na kilometru 26,5 se dojíždí do zastavující kolony před omezení na mostě Šmejkalka. Tam začaly navíc noční úpravy vodorovného značení, takže bude až do brzkého rána provoz stažený jen do levého pruhu. A na tahu 16 z Mladé Boleslavy na Novou Paku byl zastavený provoz na obchvatu Jičína. Za sjezdem na Jičín východ a Semily u Robous se srazila dvě auta. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak ruku na srdce. Ruku na srdce, kdo z vás někdy nechtěl poznat exotické dálavy. A když ne jinak, tak třeba aspoň s prstem po mapě. A víte co? Ta dnešní hodinka Divadla pro vaše uši je k tomu takovou vzácnou příležitostí. Budeme totiž mimo jiné cestovat na místa, která v životě poznal benátský kupec Marco Polo. Pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dřív než se dnes vydáme ve stopách Marka Pola, pojďme si ho představit trochu blíž, protože co o něm tak většinou víme? Kupec, cestovatel, možná se nám v paměti někde usadila ta Čína, chán Kublaj 13. století. Ale věděli jste, že cestovatelem už byl Markův otec Nikolo? Poslechněte si, co o tom sám Marco Polo vypráví.
2: Jak velmi jsem vždy toužil po návratu. Víte, pane, místo, kde jsme přišli na svět, promiňte stárnoucímu muži, už nedokážu krotit city.
3: Nicméně v Dalmácii, na ostrově Korčula, se chlubili, že vaše rodiště je právě tam. Tak jaké pak Benátky?
2: Já vím, ale já jsem Benátčan. Narodil jsem se tu 15. září roku 1254. Kdo vlastně ví, jak to tenkrát bylo? Ale že by maminka byla na Korčule? Ne, bylo to v Benátkách. V jednom z těch prastarých domů, ve šlechtické rodině. Kdo tehdy tušil, jak pohnutý život nečeká?
3: Pan otec jistě zapíjel narození syna až do bílého dne.
2: Hlouposti, ten to vůbec nevěděl. Maminka mne nosila pod srdcem, když se vypravil na východ.
3: A nechal svou ženu v opatrování svého bratra, jak bývalo dobrým mravem.
2: Nikoliv, jeho bratr, můj strýc, jel s ním. Vydali se z benátského přístavu na vlastní lodi, kterou svorně naložili různým majetkem a zbožím, a hnáni příznivým větrem dopluli s boží pomocí do Konstantinopolu. Starší z obou bratří, můj otec, se jmenoval Nikolo, druhý Mateo, a patřili k rodině Polo. Nebyl to ostatně ojedinělý nápad. Mnoho Benátčanů zde ve 13. století pohádkově zbohatlo.
3: A co rodinné obchody? Kvetly?
2: Snad. Okolo roku 1260 však prodali všechny nemovitosti, které tu měli, a vydali se směrem k městu Saraj na Volze. Tam připravili své drahocenné zboží a odebrali se s ním ke dvoru velkého krále Tatarů, který se jmenoval Barka. Tomu nabídli všechno, co měli sebou, a on jim dal na oplátku dary v počtu mnohem větším. Své jmění v tomto chanátu mongolské říše prý dokonce zdvojnásobili.
3: Takže cesta domů za mladou chotí byla...
2: Žádné domů nebylo. Mezi místními vládci vypukla válka a odřízla bratrům cestu. Museli se vydat oklikou. Přešli řeku Tigris, která je jednou ze čtyř řek ráje. Pak přecházeli 17 dnů poušť, až přišli k překrásnému městu, které se nazývá Tochara, jinak taky Buchara, a leží kdesi v Perzii. Tam se zdrželi 3 roky. Poznali tam jednoho člověka, nanejvýš rozvážného, který ještě nikdy neviděl latinské muže. Poznal jejich dobré mravy a přemluvil je, aby s ním šli k nejvyššímu tatarskému králi. Mému otci a strýci se dostalo ujištění, že se jim dostane nebývalých poct a největšího dobrodění.
3: No ale stejně bych to neriskoval, trmácet se do neznáma, když navíc nemám jistotu, co se mocnému vladaři vlastně bude honit hlavou.
2: Oni ovšem věděli, že by se právě a jedině takto mohli vrátit domů bez nesnází. Proto se svěřili do ochrany boží a vydali se na cestu s tím člověkem.
3: To byli odvážní, sami dva.
2: Nebyli sami. Jako průvodce měli křesťanské služebníky, které si sebou vzali na cestu z Benátek.
3: Takže putovali bez nesnází?
2: To se tedy říct nedá. Otec mi mnohokrát líčil, jak se putování protáhlo kvůli sněhu a rozvodněným řekám. Jejich cesta vedla směrem severního větru, kterému Benátčané lidovým jazykem říkají Tramontána. Za rok pak stanuli před tváří největšího krále všech Tatarů. Jmenoval se Kublaj.
3: To ovšem byl neomezený vládce východu. Říše, která sahala očima 21. století od Koreje do Polska. Byl to vnuk samotného Čingischána, zakladatele mongolského impéria. Nechtěl bych okusit na vlastní kůži jeho šatlavu.
2: Kdo mluví o šatlavě? Přijal mého strýce a otce přelaskavě. Mnohokrát se jich vyptával na poměry v západních krajích, na římského císaře, na křesťanské krále a knížata, jak je v jejich královstvích zajišťována spravedlnost a jak si počínají ve věcech války.
3: Nechápu, co ho k tomu vedlo.
2: Důvod asi nebyl jenom jeden, ale určitě to byl zájem o křesťanství.
3: To jsem se snad přeslechl.
2: Pane, Pečlivě se vyptával na mravy latinů a s pečlivostí ještě větší se ptal na papeže křesťanů a na kult křesťanské víry. Zajímal se, je-li pravda, že křesťanská víra je lepší než všechny ostatní.

0: Takže Polové se stali z obchodníků královskými posly.
1: Dá se to i tak říct. Věc však měla háček.
0: Na cestách nebylo bezpečno.
1: To nebylo. Oni ale obdrželi zlatou destičku, na níž byl vyryt chánův znak, a kde ji ukázali, tam se s dobrou potázali. Museli slíbit, že se k chánovi vrátí a že dokonce přinesou trochu oleje ze svítilny, která visí u hrobu našeho pána Ježíše Krista v Jeruzalémě. Věřil totiž, že Kristus je jedním z dobrých bohů.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Tolik tedy o první cestě, které se přirozeně Marco Polo ještě nezúčastnil. Jeho čas přišel až později někdy, když mu bylo 17 let. A to už je ta cesta, o které díky spisům Marca Pola víme mnohem víc. Na konci 50. let byl u nás velmi populární výběr Zdeňka Vavříka, upravený pro dětské čtenáře. Vyšel pod názvem Dobrodružství Marca Pola a v rozhlase z něj četl nenapodobitelně Zdeněk Štěpánek. No a já jsem vám jednu ukázku z rozhlasové četby vybral i s půvabným dobovým ohlášením.
4: Naše poslední vyprávění končilo radostným setkáním Marca Pola s poselstvem velikého chána Kublaje, kterému vyšlo v ústrety. Dnes si poslechnete o dalším putování Marca Pola, kterého chán Kublaj pověřil vedením poselstva do království Amu.
5: Kambalu bylo za námi. Den byl jasný jako včera a kopita našich koní se ozývala radostným klepotem. V příjemné zábavě jsme ujeli 10 mil a dostali jsme se k veliké řece Pulisanganu. Řeka Pulisangan teče do velikého moře oceánu a bývá proto plná kupeckých lodic. A přes tu řeku se klene překrásný kamenný most, jakému, a to pevně věřím, není na světě podobného. Je dobrých 300 kroků dlouhý a tak široký, že po něm může jet 10 jesů jeden vedle druhého. Je sklenut z 24 oblouků, které nad vodou nese 25 sloupů, a je celý umně vytesán z mramoru. Po obou jeho stranách běží bělostné zábradlí z kamenných desek a sloupků, aby přecházející nespadli do řeky. Na počátku a na konci mostu stojí zvláště mohutný sloup a u jeho paty leží obrovský mramorový lev. Obraz tohoto královského zvířete je vůbec znamením mostu přes Pulisangan, protože korunuje vrcholy všech sloupů, které most ozdobují. A těch je mnoho, když je jeden od druhého vzdálen toliko půl druhého kroku. Místo mezi nimi vyplňují mramorové desky s umně vytesanými obrazy. A tak to jde po celém mostě, takže je to jistě nejkrásnější most na světě. Nemohl jsem se na něj vynadívat a obracel jsem se zpátky, když už jsme jeli dále k západu. Jeho bělost odrážela se od sítě modré oblohy a se stromy, které jej obklopovaly, tvořil nezapomenutelný obraz. Až mi zmizel z očí. To už naši koně klusali další míle úrodným krajem nákladných budov vinic a dobře obdělávaných polí k výstavnému městu Jogui. Hlavním znakem toho města je množství klášterů pohanských mnichů. Joguiští obyvatelé se živí obchodem a řemesly. Vyrábějí a prodávají hedvábí a zlatohlav. A že to město leží na říšské silnici, je v něm snad na každém nároží hostinice pro cizince. Sestoupili jsme v jedné a byli jsme znamenitě obslouženi. Míli za městem je důležitá křižovatka silnic. Jedna vede na západ provincií Katajskou, druhá na jihovýchod do provincie Manžů. My jsme jeli na západ plných 10 dní, než jsme se dostali na hranice Kataje a království Ta-in-fu. A celá ta cesta vede úrodným krajem pevných hradů a krásných měst, kvetoucích obchodem, řemeslem a vinařstvím. Víno rodí ta země tak dobré, že se odtud posílají hrozny po celé Kataji. A roste-li kde strom, můžete se vsadit, že je to moruše. Obyvatelé je vysazují na všech volných místech, aby mohli pěstovat i housenky pro svůj hedvábnický průmysl. Za týden jsme dojeli do slavného města Quen San Fu v království stejného jména. Celou tu cestu jsme jeli mezi morušovými sady pěstitelů bource morušového. Cestou jsme lovili zvěř a lapali ptáky. Je jich tu nadbytek. Království Quen San Fu je veliká a slavná země proslulých a udatných králů. Dnes je jejich králem Mangalaj, třetí syn velikého chána. Uvítal nás radostně a potěšen přijal ode mne list svého císařského otce. Vyptával se mne na jeho zdraví a já jsem viděl, že má svého otce Kublaje v lásce a ve vážnosti. Asi 5 mil za hlavním městem postavil si král Mangalaj krásný palác. Ten palác stojí na břehu široké řeky a je obklopen vysokou hradbou s cimbuřím. Za ní je sad plný vodometů a potůčků a obora s vysokou a s ptactvem. A ovšem i palác. Procházeli jsme jeho síněmi. Oni měli údivem nad krásou jeho komnat vyzdobených malbami, které září zlatem a azurovou modří i bělostí mramoru. I v té zálibě pro krásu je tedy Mangalaj pravým synem svého otce. Bylo nám dobře pod střechou krále Mangalaje, tak dobře, že se nám ani dále nechtělo. Já jsem však zrozen asi k tomu, abych neustával sedlat koně k další cestě a k dalším cestám. A tak jsme znovu jeli po silnici mezi městy, tržišti, pevnostmi, poli a zahradami. Krajina se neměnila. Pořád bylo vidět moruše a úrodná pole, stavy hedvábníků a karavany kupců. Po 3 dnech se přijede k horám. A ty jsou už v provincii Kun Kin. Řekli byste, že v horách bude žít i méně lidí, nežli v rovině, ale mýlili byste se. Hory Kunkinské jsou plny osad. V každém údolí je skupina domů. Vrcholy kopců věnčí hradby pevností. Ne, to nejsou smutné a pusté hory, jaké jsem poznal na své cestě z Benátek k císaři. Jejich pohanští obyvatelé se živí lovem. A já vám řeknu, že věru mají, na co by jejich šípy mířili. V lesích tu žijí tygři, medvědi, rysy, antilopy, daňci, jeleni a kolik ještě jiných zvířat, z jejich smrti mají kunkinští hojný užitek. A ta země se táhne na 20 dní cesty, která vede neustále po horách, údolích a lesy, až nás přivedla do města Ach Baluch Manji, do bílého města na hranicích země Manji. Vůně koření provázela nás celou dobu jízdy tou zemí, protože koření se odtud vyváží do celé Kataje a živí tak celý ten kraj. Vedle koření obchodují zde kupci také s pšenicí a rýží. Ach Baluch Manji leží v údolí Yunqiang, která nás provázela po 2 dny jízdy rovinou. Na jejím konci jsme zase přišli do hor a projížděli jsme jejich lesy celých 20 dní. A zase jsme tu lovili, protože ty lesy jsou plny dravé zvěře a pižmoňů. Ach, jak to vypadá jednotvárně, když se taková cesta líčí. Jeli jsme, viděli jsme, slyšeli jsme, poznali jsme, lovili jsme a znovu jeli. A zase znovu viděli. A jak jinak je to všechno bylo ve skutečnosti. Vždyť takový lov na tygra nebo na medvěda je jistě něco, při čem se člověk odvažuje i života. Sedávali jsme bez dechu ve větvích vysokých stromů a čekávali jsme celé hodiny, až zvíře půjde mimo. Bylo tak ticho, že jsme slyšeli tlouci svá vzrušená srdce. A potom zapraskala kdesi v dálce větvička. Vítr? Pták? Nebo snad jiné zvíře, na jaké nečekáme? A zapraskala jiná, bližší. Listový podrostu se rozšumělo. Zvíře přicházelo. Hleděli jsme bez dechu do křoví. Kde asi vyrazí? A potom jsme zahlédli, jak se pod námi zachvělo listí okolo plížícího se dravčího těla. Již jsme tedy věděli, kde asi zvíře vystoupí na malou mítinku okolo našeho stromu. Hleděli jsme na to místo bez dechu. Hleděli jsme bez dechu, ale naše svaly se napínaly. Byli jsme dva, já a mladý mongolský šlechtic. Oba jsme napíjali tětivy svých luků a hleděli jsme přes hroty svých šípů na místo, kde se objeví. Objeví se? Nevrátí se? Nevystoupí o kus dále a nevezme nám tak možnost nového namíření? Ne, již je zde. Zahlédl jsem zelený záblesk oka a hrot mého šípu se ustálil ten posel tiché smrti. A potom zašumělo ještě jednou listí a do jeho šumění zazněl tichý a zpěvný zvuk strun. To se zachvěli tětivy našich luků, když vymrštili svoje šípy. Jejich let byl krátký jako blesk. Ani jsme je nestačili sledovat a už doletěli. Doletěli a zabodli se. A v téže chvíli hluboké ticho lesa porušilo zařvání smrtelné hrůzy zasaženého zvířete. Tygr se vzepěl na křečovitě strnulých předních nohou, zvrátil hlavu na probodeném hrdle a očima, které se již kalily, hledal svou střílející smrt. Už nás, myslím, nespatřil. Nohy pod ním náhle povolily a on se těžce sesul do trávy. Byl mrtev. Ach, jak je to všechno jiné, než to dovedu napsat. 20 dní jsme jeli těmi horami a lesy. Po 20 dnech jsme se dostali do rovinatého kraje Sindifu. Jehož hlavní město se jmenuje právě tak. Město Sindifu bývalo sídlem bohatých a mocných králů a jeho hradby jsou dlouhé 20 mil. V okolí Sindifu je na řekách mnoho pohanských měst, jejichž obyvatelé se živí orbou a výtěžky své práce prodávají do hlavního města. Po řekách proto stále plují lodi oběma směry. 5 dní jsme tak jeli úrodnou a dobře obdělávanou krajinou.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednou dnes zalistujeme v tom obsáhlém cestopise Marca Pola, který se, jak známo, jmenuje Milion, ale víte, proč právě tak? Podle jedné teorie je zatím milionové jmění Marca Pola, anebo to, že slovo milion je odvozeno od křestního jména Emilio nebo Emilione, což byla prý přezdívka jeho otce Nikola. Za nejpravděpodobnější se ale považuje verze, podle které měl Marco Polo přezdívku Milionový Marco, protože příjmy a bohatství východních zemí, které navštívil, udával vždycky v milionech. A taky jeho dům se proto nazýval Dvůr milionů.
2: Když se přejde řeka jménem Brius, ve které je veliké množství zlatých valounů, přijde se do země zvané Karajan. Je tak veliká a široká, že je rozdělena na 7 království.
3: Lid uctívá modly a spadá pod vládu velkého chána. Králem oné země je však chánův syn jménem Čentemur. Je velice bohatý a mocný a spravuje svou zemi s velikou spravedlivostí, neboť je velice moudrý a čestný. Od oné řeky se jde 5 dní směrem na západ, až se přijde do hlavního města království jménem Jači.
4: Zdejší lid nejí chleba, neboť obilí je nezdravé, nýbrž rýži, z které vyrábí víno s kořením. Toto víno je čiré a bílé a velmi líbezné k pití.
2: Místo peněz používají lastur, které nacházejí na břehu moře a nosí je také na krku na ozdobu.
4: 80 lastur platí za jeden kventlík stříbra, což je hodno tak 2 grošů benátských.
2: Lid této země nepokládá za urážku, jestliže se někdo dotkne tělesně jejich žen, stane-li se tak se souhlasem těchto žen.
3: V této zemi jedí syrové maso slepic z kopců, volů a bíků, a to tak, že je nakrájí na malé kousky, posolí je a pak je vloží do jakési vonné omáčky smíšené z nejrůznějších druhů koření. Tak činí urození lidé. Chudý lid je takto nadrobno nakrájené, klade do česnekové omáčky a jí je tak, jako my jíme maso vařené.

0: Když odejdete z města Jači a cestujete 10 dní na západ, přijdete do země Karadzan s hlavním městem stejného jména. Lidé tu uctívají modly a podléhají vládě velkého chána. Jeho syn jménem Kogatym je zde králem. V řekách se nacházejí valouny zlata i větší kusy, než jsou valouny, a v horách jsou zlaté žíly. Protože ho mají takové množství, dávají za 6 kventlíků stříbra 1 kventlík zlata. Platí se tam však také lasturami, které ovšem v této zemi nemají, nýbrž dovážejí je z Indie.
1: V těchto krajích žijí tak obrovští hadi, kteří jsou dlouzí až 10 kroků a 10 pídí tlustí. Mají vpředu, těsně za hlavou, 2 maličké nohy s 3 drápy, podobně jako lvy, a oči větší než houska za 4 denáry a velmi lesklé. Tlama je tak velká, že by pozřeli člověka. Zuby velké a ostré. Jelikož jsou tedy tak hrůzostrašní, není člověka ani zvířete, aby se netřásl strachem, když se jim přiblíží.
2: Najdou se však i menší, to jest 8, 6 i jen 5 kroků dlouzí. Tato zvířata se chytají takto. Jelikož je ve dne veliké horko, zůstávají ve svých děrách a v noci se vycházejí na pást. Sežerou pak všechna zvířata, ať jsou to lvi, vlci nebo jiná zvěř, která se jim dostane do cesty. A pak se odplíží k jezerům, pramenům nebo řekám napít se. Jak se takto plíží pískem? Protože jsou velmi těžcí, zůstane po nich stopa, tak veliká, jako by byl o ním pískem tažen trám. Lovci pak na oné stezce, kde ta zvířata obvykle chodí, zarážejí do země hustě vedle sebe četné kůly, tak aby je nebylo vidět, a na ně upevňují velmi ostré železné hroty a přikryjí je pískem, aby nic nebylo vidět. To pak činí na různých místech podle toho, po kterých stezkách hadi spíše chodí. Když hadi pak jdou jako obvykle na známá místa, poraní se a brzy zajdou. A tu v rány vidouce jejich zdechliny začnou krákat. Lovci pak podle jejich křiku poznají, že hadi jsou mrtví, jdou je hledat, stáhnou jim kůži a výjmou žluč, která se velmi cení jako lék na mnoho nemocí. Mezi jiným proti kousnutí vzteklého psa, vypíjeli se jí asi za 1 denár ve víně, pomáhá také ženě porodit, má-li velké bolesti, a je dobrá na spáleniny a neštovičky. Jestliže se jí něco málo přiloží, i hned zmizí, a tak i na mnoho jiných věcí. Maso tohoto hada prodávají také dráže než jiné, neboť je šťavnatější a každý je rád jí.
0: Kromě toho se v oné zemi rodí velicí koně, které v mládí odvádějí do Indie na prodej. Všichni vyjímají koním kost z oháňky, aby ji nemohli házet sem a tam, nýbrž aby jim visela dolů, neboť se jim nelíbí, jestliže kůň při chůzi pohazuje oháňkou. Tento lid jezdí s dlouhými třmeny tak, jako u nás Francouzi. S dlouhými se říká proto, že Tataři i téměř všichni ostatní lidé nasednou-li na koně, udělají si třmeny krátké, neboť když nasednou, postaví se do těchto třmenů. Tataři mají dokonalé zbraně z buvolí kůže. Mají oštěpy, štíty, lukostříly a všechny své šípy napouštějí jedem. Bylo mi řečeno jako jistotná věc, že mnozí z nich, a zvláště ti, kdo mají v úmyslu nějaké zlo, nosí sebou ustavičně jed, aby, kdyby se náhodou nějakým nedopatřením stalo, že by byli zajati a měli být mučeni, mohli se tomu vyhnout tím, že si hned vloží do úst jed a spolknou ho.
1: Tito lidé ze země Karadzan, dříve nežli přešli pod panství velkého chána, dodržovali jeden ošklivý a zločinný zvyk. Když do jejich domu přijel na nocleh nějaký vznešený a krásný cizinec, velkolepého a krásného a udatného zjevu, zabili ho v noci, ne pro peníze, nýbrž aby jeho krásná a udatná duše a bystrost jeho ducha zůstaly v domě. Když prý taková duše dlí v domě, všechno se zdaří co nejlépe. Každý pak se pokládal za šťastného, jestliže měl duši nějakého šlechtice. Tímto způsobem zabili mnoho lidí.
3: Od té doby však, co jim počal vládnout velký chán, dbal, aby tento ohavný zvyk byl zrušen, takže ho již nedodržují pro veliké tresty, které jsou naň vypsány.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Co my víme, co všechno je ze života Marka Pola skutečnost a co už jenom báje, kterou si předáváme z generace na generaci. Ale ať už to bylo s návratem Marka Pola po letech zpátky do Evropy jakkoliv, ten závěr, jak ho zaznamenala rozhlasová hra pro mládež, zní krásně, pohádkově a romanticky. A nakonec, proč by takový nemohl být? Mějte se dobře a brzy zase naslyšenou.
2: Míjejí týdny, plynou měsíce. Dny a noci se střídají jako mžiknutí oka. A noc co noc, nejdéle bliká lampička v kajutě, kde Marko celé hodiny zapisuje průběh plavby, jména přístavů, obrazy krajin, zvyky a historii cizích národů a kmenů. Podívejme se mu přes rameno. Po vyplutí z přístavu Kajton jsme zamířili k ostrovu Cipang. Cipang?
3: Lidé mu dali jméno země vycházejícího slunce. Ten ostrov je vzdálen 1500 mil od Kublajovy říše Mangu.
2: Čamba.
3: Její král odvádí každoročně jako daň Kublajchánovi tucet lodí santalového dřeva a 25 nejkrásnějších slonů.
2: Sumatra.
3: Neboli Malá Jáva. Na tom ostrově se prostírá 8 království a všechna jsou poddána velikému chánovi.
2: Ostrovy Nogueran a Angaman.
3: Když jsme tam nabírali vodu, přepadli nás divoši. Své zajatce ubíjí a jedí jejich maso.
2: Indie.
3: Nejbohatší země na světě. V horách diamanty, rubíny, safíry. V řekách zlatonosný písek. V mělkých pobřežních vodách perlové mušle.

0: Co je to, Marko?
1: Perla.
0: Tak velkou jsem ještě neviděla.
1: Doufal jsem, že se vám bude líbit.
0: První dárek od tebe.
1: Je to troufalost. Sluha smí dary přijímat, ale ne rozdávat.
0: Kdybys věděl, jakou mám radost.
1: Kdo dává, je šťastnější než obdarovaný. Dobrou noc, princezno.
0: Dneska mi nebudeš vyprávět?
1: Moře je neklidné. Musím na palubu.
0: Tak mi jen odpověz na jednu otázku. Když jsi mě vyprávěl o krásném městě Quincy, o jeho průplavech, po kterých plují gondoly, nevzpomněl jsi přitom i na Benátky?
1: Jak by ne? Jenomže mé Benátky jsou stokrát menší. Omšelé chrámy, chátrající domy, všechno zahalené do jedovaté mlhy.
0: Tak proč jsi tolik toužil se tam vrátit?
1: Protože byly nekonečně vzdálené. Nedosažitelné. Po tak dlouhém odloučení se mě ve vzpomínce na ně zjevovalo mé dětství. Hry na laguně, podoba dívky, která mne okouzlila, když mě bylo 14.
0: A potom už nikdy žádná jiná. Proč se červenáš?
1: To je jen odlesk lampy.
0: Proč mi nechceš odpovědět?
1: Proč se na to ptáte?
0: Snad proto, že se naše cesta, co nevidět, začne blížit ke konci.
1: Potrvá ještě 2-3 měsíce.
0: Potom se rozloučíme a už se víckrát neuvidíme. Když na to pomyslíš, není ti to líto?
1: Myslím na to, jak nejlíp splnit slib, který jsem dal Kublaj Chánovi. Jsem průvodce jeho vznešené vnučky.
0: Jednou budeš litovat, že jsi opustil krajiny, které se u nás před tebou rozestřely jako nejkrásnější koberec.
1: Nemohl jsem jinak, přemohla mě touha po Benátkách.
0: Jednou zalituješ i toho, že se naše společná plavba na této lodi vytratila jako hrst písku mezi prsty.
1: Byl jsem nepozorný průvodce.
0: Nedělej, že nevíš, o čem mluvím.
1: Princezno! Kublaj Chán řekl, že mi důvěřuje. A já za nic na světě nesmím porušit dané slovo. Dobrou noc.

0: Marko, chlapče.
1: Ty ještě nespíš, otče.
0: Čekám na tebe.
1: Tak pozdě.
0: Starost mi nedá.
1: Proč? Plavba je klidná. Za 2 týdny dorazíme do přístavu Ormus. Králi Argonovi odevzdám princeznu Kugačin.
0: Právě kvůli tomu nemohu spát. Ty tvoje dlouhé večery u ní.
1: Do této chvíle jsem se ani slovem neprohřešil na úctě k vnučce velikého chána.
0: Nedělám si starost o Kugačin. Přeju si jenom, aby si ušetřil bolest citu, který nemůže dojít naplnění.
1: Kublaj Chán mi svěřil nejdražší osobu z celého rodu a já mu slíbil, že ji bez úhony doprovodím až k cíli její cesty. Moje úcta k němu nebude nikdy menší než k jeho vnučce.
0: Ale ve tvém srdci...
1: Nezlob se, tatínku, ale nejvzácnější z mých klenotnic zůstane na zámek i před tebou.

0: bezmála 3 roky na vratké palubě korábu. A teď konečně slavný přístav Ormus. Marko, proč se neusměješ? Co pak nejsi šťastný?
1: Divná otázka z úst kronikáře. Zaznamenávej události. Lidské city nech stranou. Co nevidět, podá princezna Kugačin ruku svému budoucímu choti. A my budeme zbaveni všech závazků.
0: Hleď, královská bárka už se blíží.
2: Je čas opustit kajutu, princezno.
3: Co u vás v Benátkách dělají lidé, když se loučí?
2: Obejmou se, políbí a pak si řeknou s Bohem.
3: Marko, děkuji ti za péči, za radost dlouhých večerů. Děkuji, že budu mít na co vzpomínat.
2: Přeju vám dlouhý, šťastný život.
3: Já ti přeju, abys nikdy nelitoval svého rozhodnutí vrátit se do Benátek. Dám ti na památku prsten s rubínem.
2: Prosím o vzácnější dar.
3: Ten prsten je ti málo?
2: Když jsme se chystali ujet z Kambaly, svěřil jsem se s tím jen vám. Chtěl bych mít jistotu.
3: Myslíš, že jsem tě zradila?
2: Jak jinak se to mohl veliký chán dovědět?
3: Je moudřejší než my. Možná mu to napověděli moje oči, ale z mých úst neuslyšel ani slovo.
2: Díky, princezno.
3: A teď bych se chtěla s tebou rozloučit, jako bychom kotvili v Benátkách. Obejmout se s tebou. Políbit. A s Bohem.
2: S Bohem, Kukačin.
3: Slib mi, že na mne nezapomeneš.

0: S Bohem. Krásná Kugačin.
1: S Bohem, císaři všech Tatarů.
2: S Bohem, východe.
3: Nač se ohlížet, páni Polové. Cíl vaší cesty je přece na opačné straně.
0: Jenom cíl našich lodí, kronikáři. Ale srdce nezná přístav, kde by zakotvilo navždycky.
3: Co pak už nehoruješ pro Benátky?
0: Člověk nejvíc touží po tom, co není na dosah. Po hnízdě dávného dětství, po dálkách, které se náhle podobají přeludu.
4: Slovutní Benátčané, připijme na zdraví pánům Pólům. Naplnili vám číše vzácným vínem. Stoly před vámi se prohýbají. Je tedy čas popřát sluchu hostitelům.
5: Toho nejmladšího neznám.
3: To je Marko. Odjížděl s nimi ještě jako chlapec.
5: A co to vypráví za pohádky?
6: O jakési nekřesťanské zemi Tatarů.
7: Z jednoho jejího konce ke druhému trvá cesta pěšímu bezmála 3 roky.
5: Ať nikdo nevykládá, že takový svět může ovládat jediný král nebo císař.
7: Kublaj Chán rozdělil tu říši na 100 provincií, kde vládnou místokrálové. Dal postavit na 1000 mil silnic pro své karavany a jízdní posly. Podle cest vysadili stromy, aby jezdci v noci nezabloudili. A na každé 30. míli mají poštovní dvory na přepřahání a na nocleh.
2: To by bylo koní a dvorců. No, ať řekne kolik.
7: Možná miliony. A ještě jsou v každé provincii sýpky s obilím, aby lidi netrpěli hladem, když se neurodí.
6: Ale to musí stát nekřesťanské peníze.
2: Inu miliony.
8: Kde pak by ten jejich císař nabral tolik žoků zlata a stříbra?
7: V jeho říši se neužívá na placení kovových mincí. Císař dal natisknout na lístky z morušového líka svůj znak. A to jsou jejich peníze.
2: Cože, peníze z líka, vždy to jsou báchorky. Miliony jezdců, miliony koní, miliony papírových cárů a prý jakési otisky do líka místo zlaťáků. Slyšel to kdy svět?
7: Všechno, co vám vyprávím, je čistá pravda.
3: Nezlob se na ně, Marko. Prostým lidem z Benátek je zatěžko uvěřit tomu, co nikdy neviděli. Jako pohádka zní vyprávění o penězích potištěných císařským znakem, když Evropa dávno ještě neví, co je knih tisk. O černých kamenech, které hoří. My se o tom přesvědčíme až po staletích.
6: A ty bajky o veliké čínské zdi, ze které by se dal postavit 1 000 000 domů.
7: Sám jsem šel po jejím ochozu. 3 jezdci mohou po něm jet vedle sebe. Mám to zapsáno v deníku.
6: Na papír se toho vejde.
2: Třeba i miliony povídaček.
3: Hostině v paláci pánů Pólů jde chvála po celých Benátkách. Ale tvému vyprávění, Marko, nevěří živá duše?
0: Já vím. Říkají o mně, že jsem lhář. A nebo blázen.
3: Někdy je lehčí uvěřit smyšlenkám, než pravdě.
0: Já se tolik těšil domů.
3: A teď takové zklamání. Nepokouší tě to vrátit se? Do říše, Kuba.

byla čelenkou ducha, kterým člověk převyšuje všechno živoucí na této zemi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Buďte vítáni u poslechu čtvrtečně páteční noční linky. Zatím je tu datum 6. srpna. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák. Dnes vysíláme z Pardubic a moc rád tu s vámi budu až do 1 hodiny noční. Dnes je to 35 let, co byla zpřístupněna první webová stránka. Bylo to info.cern.ch. To už nám asi nic moc neřekne, ale právě to je důvod, proč jsem si říkal, že si popovídáme o internetu.

0: čemu ho nejčastěji používáte? Možná, že nás ladíte skrz internetové rádio. To nechci nic podsouvat, to mě jen tak napadlo. Tak hledáte na internetu zprávy a informace, nebo ho máte spíš pro zábavu, nebo internet vůbec k životu nepotřebujete a dovedete si představit život bez webových stránek? Je něco, co vám na internetu vadí? Používáte ho na počítači nebo dáváte přednost mobilnímu telefonu? A co taková chytrá domácnost? Využíváte její výhody? Světla ovládaná přes mobilní telefon mě napadají, nebo vytápění domácnosti. Tak internet ze všech stran, téma dnešní noční linky, buď nám zatelefonujte na 731 800 900 nebo napište vzkaz na linka@rozhlas.cz a nebo je tu náš web rozhlas.cz/linka, na něm takový formulář a tam všechno odešlete. Tak snad jsem na nic nezapomněl. Vlastně taky mávám do kamery tady Pardubického rozhlasu. To si člověk uvědomí, že i díky internetu vlastně může to studio vidět kdokoliv na světě, i v nejzapadlejší výzce, třeba někde v Kanadě nebo v Mexiku, i tam jsme vidět a slyšet, tak i to je internet. Popřemýšlejte a ozvěte se, budu rád.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je tu přesně 35 let od zpřístupnění první webové stránky. Důvod pro to probrat internet v dnešní noční lince. Zdravím pana posluchače Matěje do Vrchlabí. Dobrý večer.
1: Ano, zdravím, Matěj, Krkonoše.
0: Spojení vydrželo. No tak co, kdybych teď škrtnul internet a prostě nebyl? Tak zaprvé bychom se neslyšeli, protože dneska na ty vysílače to jde taky po nějaké optice, myslím, i z regionů do Prahy. Už to není tak, že bychom to posílali všechno vzduchem. Tak co, dovedete si představit život bez internetu?
1: No, já právě ještě vzpomínám, mě 55, jo. Takže já si vlastně pamatuju, že to bylo všechno jako v papírové podobě. Byly takový ty různý jako kulturní přehledy, nebo prostě, jo, když se chtěli někam do kina, do divadla, tak,
0: tak se volalo, telefonovalo se, co hrajou kina, nebo, že jo?
1: No, ještě, no. A já jsem teď právě přišel z kina, kde byl teda hezký film Amelie z Montmartru, jo. A zrovna jsem se tam díval, co teda tam vlastně jako internetově a vlastně i ten film, že jako dnes jde přes asi, já nevím, jiný nosič, to je, že není to klasický ten, ale jako chtěl jsem jenom říct, že vlastně pamatuju tu dobu, kdy teda to bylo všechno bez toho a dneska mě se totiž asi před dvěma měsíce mi rozbil počítač a mobil, jo, teď volám s takovou jako náhradního, kde není internet. Mm-hmm. A vlastně jako teď ty tři měsíce zháním někoho, kdo by mi opravil ten mobil, jo. Mm-hmm. A jako fakticky bez toho internetu to nejde prostě, jo. Já jsem teď dělal zkoušku na nějakou práci a vlastně taky tam, že všichni mobily, jo, a teď prostě to byl domov seniorů, teda já jsem bývalý sanitář, takže jo, ale prostě jakoby všichni ve všech zaměstnáních, jo, kde to jde, kde nemusíte mít v ruce lopatu, tak vlastně ten internet někdo tam má, že jo, a vždycky to je, ale nevím, no.
0: Takže, ale vy jste důkazem toho, že to docela jde. Sice si připadáte trochu jako bez ruky, jak vás tak poslouchám.
1: No, ať chci cokoliv, teď jsem chtěl právě někam jet, že jo, teď ten autobus tady jede vlastně z Bolkova, když máte dole, jako já musím mít kilometr jako na autobus, já tady nemám auto, jo. A teďka vlastně...
0: Jak to zjistit?
1: No, je to zjistě to. A teďka, no a teď mě se stalo ještě předloni, že jsem právě byl, jak byly ty bouře, jo. Mm-hmm. Tak já jsem jel vlastně do Prahy a měl jsem právě mobil s internetem, takže jsem si to zjišťoval všechno a teď to nějak prostě nešlo a musel jsem zpátky, jo. Strutnoval jsem, musel jít zpátky. No a teďka já jsem se dostal vlastně jako 14 kilometrů před tou chalupou, kde bydlíme, tak byla ta největší bouřka, já jsem prostě už nemohl dál, jo. A teď jsem chtěl napsat poslední zprávu svojí teda lásce nebo svojí přítelkyni. A teď prostě by, když jsem to dopsal, jo, a teď byly blesky přímo nade mnou prostě, takže to jako krize. A teď já jsem prostě jí odeslal tu zprávu, načež mi vypl mobil. Mm-hmm. Jo. A dneska už vím, že to nedostala, jo. Prostě to byla poslední jako zpráva, já to nebudu pak dramatizovat, jsem to nějak asi přežil, ale prostě jako, jo, že opravdu jako tohle, a ještě jsem chtěl říct jenom, to s tím moc nesouvisí, ale já nevím, jestli to bylo jako počítačový systém nebo internet, ale ten algoritmus, že ho vymyslel, to je známý ten, já nevím přesně jméno, ale jako vím, že to byla herečka z Hollywoodu, nevím, jestli jste to slyšeli taky.
0: Ne, tak to je pro mě nová informace.
1: No, že prostě to nevymysleli matematici, ale ona měla jako koníčka matematiku a fyziku, jo. Mm-hmm. A že to není moc známá informace, ale já to mám nějaký encyklopedie, ověřoval jsem to přes internet. Takže to je jako relevantní zpráva, ale jako spousta lidí takhle prostě bokem někde, který vymyslel něco úžasného, jakoby neví se o nich, no.
0: Jasně, jsou tak jako v povzdálí skrytí. No, vy jste mě přivedl na tu myšlenku těch spojů, že když si představím dnešní mladou generaci, jak někde hledá v nějakých papírových jízdních řádech, nebo jestli jsou ještě někdy takové ty bubny na zastávkách, kde se tím točilo, jestli by vůbec dokázali zjistit z toho, kdy jim to jede.
1: Jo, no, já jsem to, víte co, jak byly ty bubny, tak když jsem měl třeba jako na opušťák někam nebo zvolit, tak já bych jsem taky vůbec se věděl, prostě to byly hrozně malý písmenka, jo, jenom pro ty lidi, kteří to ještě nezažili, to byl takový jako jízdní řád na zastávkách, byly tam třeba dva, tři, bylo to velký jak popelnice, jo, a byly tam strašně malinký písmenka, takový složitý systémy, prostě grafický, takže já se mě se nikdy nepodařilo zjistit, kam vlastně, no.
0: Dneska člověk naťuká do mobilu na tu webovou stránku, že chce z Pardubic do Ústí nad Labem, dá mu to spoustu možností, jestli s přestupem bez, je to jednodušší, no, v tomhle ohledu. Pane Matěji, my vás zdravíme do Vrchlabí a přejeme vám, ať se vám někdo o ten mobil postará, aby vám zase ten internet šel.
1: Jasně. Bez vás všem hodně štěstí, naschle.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: to jsme vám nabídli vašeho patejdla. Za chvíli už Rangers, ale jsme tu od toho, abychom si povídali na určité téma. Dnes je tím tedy tématem internet, protože je to takové výročí. Tak co, vy jste nepolíbeni internetem nebo si bez něj život nedovedete představit? Jak to vidí pan František z Prahy? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. No, já to vidím úplně jednoduše, já si to dovedu bez něj představit úplně bez problému, protože kromě klasického telefonu chytrýho s internetem, tak používám i někdy schválně ten starý tlačítkový, protože abyste si odpočinul jenom, když musíte být na signálu, jinak to klidně na týden na 14 dní vypnu a vůbec mě to netrápí.
0: Nemáte absťák, že byste si vzal tu tabulku do ruky a chtěl se třeba podívat, co se děje ve světě?
1: To naštěstí nechci, protože vlastně internet je umožňuje jenom dneska díky tomu, že máte dostup všude, takže informace, co dřív k vám letěly týden, tak dneska to máte online a to je vlastně jako jediný, ale tím vlastně tyhle ty lidi vlastně už trpí taky, protože halda lidí, že jo, jsou u toho 24 hodin non-stop, jak se země koule otáčí a proto v úvozovkách mají kamarády po celém světě, jak se říká lidově, ani nespějí, že jo, protože s jedním se mluví z Austrálie, s druhým z Kanady a naštěstí tato móda už opadává, ale v jednu dobu to teda bylo jako hodně strašný, protože jsem viděl i některý mý kamarády přesně jak takhle dopadly a prostě to je jenom o tom to prostě vypnout. Žili jsme bez toho a budeme bez toho žít zase, když jako chápu, že v dnešní době se to těžko někomu vysvětluje, protože ty mladá generace typu Z a spol, ty jak už bez toho v podstatě si nedojdou, když to řeknu lidově, ani na záchod.
0: Rozumím. No, samozřejmě škrtněme úplně teď téma sociálních sítí, téhle větve internetu, to je určitě zbytná věc, ale narážím třeba na ty jízdní řády nebo na to, že si člověk může pustit televizi přes internet a nepotřebuje anténu, může si ji pustit v mobilu pro zábavu někde. To je zbytné taky podle vás?
1: No, podle mě taky, ale jako jinak jak říkám, internet je dobrý sluha, ale zlý pán, jako jo. To, k čemu to bylo vymyslené v tom CERNu, že jo, tak to jenom vymysleli vědci, co tam dělají ty částice z vesmíru, jak to vymysleli jenom na Vánoce, protože chtěli mít vánoční tablo, no tak omylem vznikla webová stránka. Tenkrát před těma 35 lety vlastně nikdo netušil, jako co to bude za boom, že jo.
0: Že se to takhle rozšíří, to je pravda. No, máte možná pravdu v tom, občas, ale my v rozhlase si to můžeme dovolit jenom při nějaké dovolené, jako uděláme to, co vy, že se dáme offline, jsme jenom na telefonu a ono to člověku tak nějak vyčistí hlavu a není v takové depresi z těch světových zpráv, z toho marazmu, který je kolem nás, co?
1: Přesně tak. A matematické algoritmy, které se tváří jako jak jsou nový, tak ty už jsou třeba starý 20-30 let, to není nic novýho. Ty se akorát nedali použít, protože ještě nebyly tak výkonný čipy, jako jsou dneska, že jo?
0: A když říkáte, že prostě je to pro vás zbytná věc, neznamená to ale, že byste to v běžném režimu nepoužíval, nějakou chytrou žárovku, jízdní řády a tak?
1: Samozřejmě, jako... že to používám, protože vám to usnadní a urychlí život, že to zjistíte během 5 minut všechno, že jo? To jako o tom žádná, to já to používám, proto říkám, je to dobrý sluha, ale zlý pán, jako když potřebujete a jste dostupný a jste na signálu, tak jako o tom žádná. A vlastně původně, já nevím, to asi, jestli jste to dneska studoval, tak jste vlastně zjistili, že internet to není žádný americký vynález, ale původně to je vynález bývalého Sovětského svazu. Ten se jmenoval systém OGAS, že jo, který byl, aby se tenkrát vedlo centrální hospodářství, jenomže Sověti se toho zalekli, tak to dali k ledu. No a za pár let na to vzniknul v Americe ARPANET, že jo, dnešní předchůdce internetu, že jo.
0: Já teď jsem si vzpomněl na ty doby těch devadesátek, kdy jsme měli ty modemy a vytáčeli jsme to v domě v době levného tarifu večer, že jo, to bylo levnější.
1: Přesně, tak já jsem to měl taky jako malý kluk, kačo vytáčený číslo, to bylo to úplně nejlevnější, že jo. Si vlastně vemete, že první internetové připojení už tady bylo i za minulýho režimu v roce 87 nebo 8 ho měla Akademie věd a v té době to stálo 110 tisíc korun měsíčně, jo, což si dneska nikdo nedovede představit.
0: Já už si nepamatuju na ten tarif, kolik stála ta minuta toho připojení na internet právě v nějakém třeba 95. roce.
1: No, byly to hrozný peníze, Telekom vydělával v té době hrozný peníze.
0: A pak přišlo to přelomové, když pak přišly Wi-Fi a tak. To je každý rok něco bylo. Kam to půjde dál, co se toho internetu týče podle vás? Má to kam jít dál ještě? Je tam ta umělá inteligence, to je taky na zvláštní téma, to dnes asi neřešme. Ale
1: to vám řeknu úplně přesně, kam to půjde dál. No. Teď máte telefony pátý generace.
0: Ano, 5G byli myslíte, jo?
1: 5G bylo dohodnuto, že se vyrobí 6, 7, 8, 9. 8, 9 už je zbytečný, takže se udělá ještě 6. a 7. a tím to zvadne, protože 6. to bude, co jste říkal vy, internet věcí typu ledničky, pračky, ovládání domácnosti. No a pak bude ještě 7., že budete mít jako úplně maximální rychlostní přístup po celém světě, že jo, ale to už v podstatě v dnešní době, jestli to máte mít tu odezvu do jedné vteřiny, nebo to bude za pár setin, že si stáhnete celý soubory a budete mít větší výkon, tak to už jako v podstatě si moc nepomůžete, ale hlavně někdo tu síť musí zaplatit, že někdo to musí ty vykrývače a ty vysílače s tou navýšenou kapacitou vybudovat a to už nebude žádná sranda, protože dneska do toho už moc nikdo spát peníze nechce, že jo.
0: No s nás musí mít teď někteří laici, které to nezajímá, to naše dnešní téma radost, jak si tady jako o tom povídáme, jako dva lidé, kteří k tomu mají nějak blízký vztah. No mě napadlo, nám teď visí ve vchodě doma, zavedli jsme vám do vchodu jako nový typ internetu nějakou optiku, určitě na vás zazvoním, abychom to s vámi probrali. Já jsem si říkal, já už jako vlastně asi nepotřebuju nic rychlejšího, je to stabilní, na to, abych si přesto pustil televizi, mi to stačí, na to, abych si připojil počítač do práce, mi to stačí. Proč bych to chtěl mít ještě rychlejší?
1: Přesně tak. No tak ta optika, že to jsou optický vlákna, to vynalez in, že jo, a u té optiky máte jednu výhodu, že tam v podstatě máte nulovou ztrátu přenosu informací a té rychlosti. Když jedete klasickou linku nebo vzduchem, tak vám vlastně sice vám svítí na počítači, že to máte připojený určitou rychlostí, ale to se na ty ztráty, jestli odečtete třetinu a jste na reálné rychlosti, že jo. Proto vám tohle to cpou, že ta optika je něco bůh ví co uchvatného, ale jestli vám to poběží o půl vteřiny rychleji, nebo ne, to už je vám k ničemu.
0: Poslání reportáže třeba do rozhlasu z domova, když ji postříháme, mě asi jedno. No, mohli bychom si, pane Františku, povídat dál a dál, ale dáme prostor za chvíli ostatním. Jasně, moc jasně. Vám děkujeme, že jste se ozval do dnešní noční linky. Ať se vám daří.
1: Jo, taky.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Slíbil jsem Rangers, tady jsou, budeme se touhlat Vysočinou a pak se taky podíváme, co jste nám napsali na rozhlas.cz/linka na e-mail linka@rozhlas.cz.

0: mě napadá v dnešní noční lince udělat takovou výzvu, když už je řeč o internetu. Můžeme vlastně ověřit jeho dosah, nebo si ho spíš potvrdit. Jestli pak nás posloucháte, zmiňoval jsem kanadskou vesničku, tak neříkám přímo tam, ale někde hodně daleko na druhém konci světa. Napište nám na linka@rozhlas.cz jenom takový pozdrav, kde daleko nás posloucháte. Zní to tak jako exoticky, pořád, i když ten internet je vlastně celosvětový, je to takový výjimečný pocit, když třeba nám do noční linky zavolá někdo ze Švédska, ze Švýcarska, občas se tak děje z Německa. Tak co jste nám napsali, než dáme prostor dalším telefonátům, pojďme se podívat právě na náš web, co jste připravili přes náš formulář. Takže napsal nám třeba pan posluchač z Valašska, pan Milan. Zdeňku a posluchači, ahoj, dnes jsem byl neskutečně šťasten, že jsem poznal, kolik je v naší zemi, tři tečky, aby mohlo krást, lhát a parazitovat na internetu. Takže bacha na to, provozují a blokují ho neskuteční i neradi. Tak tolik přes nádherné médium v Pardubicích a do celého světa, tak tam byl sluchač, asi naráží na různé internetové podvody. To by bylo další téma taky. Pozor na to. Teď pan Jaroslav. Dobrý večer všem. Internet a jeho služby jsem začal využívat před víc než 30 lety. Připojení bylo poskytováno ještě přes pevnou telefonní linku, tudíž o nějaké rychlosti nelze hovořit. Třeba stránky Seznamu nabíhaly několik minut, ale dnes nelze skoro bez internetu skoro normálně fungovat. To doslova ve všech oblastech života, které každý posluchač všeobecně zná. E-mailová pošta, datové schránky, obecné informace o všech možných skutečnostech. Chci jen připomenout, že je velmi, velmi důležité si při konzumaci těchto údajů zachovat zdravý selský rozum. Třeba takzvaná umělá inteligence, mám ty tři hlavní, odpoví na některé třeba zdravotní otázky protikladně. A na závěr, internet je fajn třeba při videohovorech s rodinou, ať jsou v Česku nebo kdekoliv ve světě. A musím také zdůraznit, že přehnané užívání internetu u malých dětí, mám vnoučata 3 a 6 let, je opravdu velmi škodlivé pro jejich další zdárný vývoj. Klidný večer. Děkujeme, pane Jaroslave, za tenhle příspěvek. Je to jasné, u dětí se to musí nějak kontrolovat a rodiče jsou ti, kteří jsou za to zodpovědní. Dobrý večer posluchačům noční linky. Je mi 84 roku. Musím říct, že počítač využívám každý den ke své práci pro zábavu. Taky si dokážu vysvětlit lékařskou zprávu od lékaře, která je napsaná latinsky. Taky jsou tam napsané třeba způsoby léčení. Taky využívám internet na nákupy různých nástrojů. Samozřejmě taky využívám internet a rádio k poslechu noční linky. Jsem s tím moc spokojený. František ze Židlochovic. Napsali jste i další příspěvky, tak si schováme některé z nich na pozdější dobu, abychom nezdržovali ty, kteří chtějí zatelefonovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní téma internet, dobrý sluha, špatný pán, jak to tady zdůraznil pan František, a teď moc dobrý zpěvák Karel Gott.

0: První webová stránka má dnes 35. narozeniny, tak jsme si řekli, že si popovídáme o internetu v noční lince, jestli si bez něj dovedete život představit nebo ne, k čemu ho nejčastěji používáte, tak dáme prostor dalšímu volajícímu nebo další volající. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pozdní večer, tak si připadám takovej jako trošku blázen.
0: Jak to?
1: No, protože já internet nemám. Měl ho můj manžel, když zemřel, tak prostě tím jsem to ukončila všecko a mám pocit, že jsem svobodnější.
0: No, tak nikdo vám to určitě neupírá a tak trochu možná leckdo z nás závidí, že to takhle dokážete. Vlastně, kdo telefonuje? My jsme se ani nepředstavili, tady je Zdeněk.
1: Jo, pardon, Zita.
0: Zita, Čechy, Morava, Slezsko.
1: Praha, ale momentálně jsem na chatě na Petrově.
0: Mm-hmm. No tak vás tam pozdravujeme. Na chatě bez internetu samozřejmě.
1: Bez elektřiny, bez vody. Mám akorát mobil, protože kdyby člověk potřeboval nutně něco se stalo nebo tak.
0: A rádio normálně na anténu?
1: Ano, ano, ano.
0: Co si budeme...
1: A vy jste jediná stanice, kterou na tenhle ten... analogovej přístroječek chytí.
0: Mm-hmm. Která to je vlastně z těch, na kterých běží noční linka, to je spousta stanic?
1: Ježišmarja, já i...
0: Co tam vysílá
1: já
0: přes
1: nevím,
0: den?
1: Tam, kde to ulovím, tam to prostě, protože jinak mi tam nic jiného nejde na ničem. Je to na FM a...
0: Jo. Dobře, no tak říkáte sem bez internetu, přeci jenom nějaký kontakt tam je, když nemáte svůj vlastní, třeba někde u vnoučat nebo tak?
1: Ne, vnoučata nemám. Mám syna, ten mi vždycky říká, matko, seš 100 let za opicema, no tak jsem říkala ano, a už je asi nedoženu, no tak.
0: A nic si z toho nedělám?
1: Ne, vůbec ne. A říká, jak to řešíš, když chceš někam jet?
0: No.
1: To, když je to autobus, tak jdu na Florenc.
0: A zeptáte se?
1: Zeptám se, případně si zajistím místenku a říkám, aspoň ve svém důchodcovském věku jako se pohybuju, nesedím někde jako peska. Cítím se takové líp.
0: Svobodnější, jak říkáte. No tak, co si budeme povídat, vy jste řekla, nemám internet, tedy přímo ho nepoužíváte, ale samozřejmě přes někoho už byste se dnes bez něj neobešla. Asi nikdo z nás, jo? I když si jdete koupit tu jízdenku, tak už to ťukají do počítače a už to je propojeno se systémy.
1: Ale já si tam musím dojít, já si to musím vyřídit a to, co si dělají oni, to je jiná věc. Mm-hmm. To prostě...
0: Říkala jste,
1: ale jako já to domů nechci, no.
0: Říkala jste, manžel to používal, vzpomenete na co nejčastěji?
1: Manžel zemřel, bohužel.
0: Ano, ale dřív právě, když jste ten internet ještě měli, tak určitě se vám chlubil nějak, ne? Nebo jste s tím přišla do kontaktu?
1: No, tak on si to se to... Já jsem říkala, něco jsem mu říkala, neodpovídal, když jsem říkala, aha, internetový...
0: Jo, takže vám možná internet tak trochu
1: tak
0: kradl manžela.
1: že člověk někdy až na své pravdě kouká do toho, do ty obrazovky na ten internet a nevnímal mě vůbec nikdy. No tak jsem říkala, no tak kvůli dopadnout nechci.
0: To je pravda, že když člověk třeba jede metrem, a zadívá se, tak 90% lidí kouká do toho mobilu a co jiného než na ten internet, když už
1: ale
0: ne na stránky.
1: Ale víte, co mě děsně potěšilo, v pondělí jsem musela do Prahy, tak jsem jela metrem a teď najdou koukám a tadyhle paní s knížkou a tamhle mladý muž s knížkou, ten čet dokonce Haleyho letiště, tak jsem řekla, o, dobrý. No a těch je čím dál víc. A to mě strašně potěšilo, protože mám pocit, že to je daleko hodnotnější. Než čumět do toho někde, nebo stojí, drží se za tyčku, sluchátka na uších, v ruce mrská mobilem do taktu a občas se z toho zvozve jako dum-dum nějaký. Říkám, no tak co z tohohle můžou mít?
0: No ta knížka, to máte pravdu, to není úplně jako neobvyklé, dost lidí si čte takhle v dopravních prostředcích.
1: No ale nebylo to je teď v poslední době.
0: Že to se vrací, jo?
1: Jo,
0: tak máme, tleskáme oba, máme radost oba. A teď jste mě úplně navnadila, že tam mám rozečtenou jednu knížku a už jsem asi 14 dní na ní nesáhl, že bych to měl vzít do ruky, než zapomenu, co se tam stalo a budu muset se vrátit.
1: No to je ono. A člověk se i odreaguje od nějakých těch ošklivostí kolem a tak. Je fakt, že teda někdy mám knížku, která je rozměrově nevhodná na tohle, jo, ale...
0: No na to jsou takové ty čtečky a ty nemají vlastně s internetem nic společného. To ani není klasický displej.
1: Ale já to nemám display. Ráda, to nemá duši.
0: Nemá, tak no, ale jako na tu dovolenou, když člověk jde na 14 dní a měl by plný kufr knížek táhnout, tak to zase je praktická věc, no.
1: No tak já jsem si sebou vzala nějaký takový odlehčení čtení. Když večer, když nemám rádio, že jo, něco, když tam je něco, co mě nebere, tak knížku.
0: Výborně.
1: Je to krása.
0: Jo.
1: A nebo sedím venku, pozoruju hvězdy. To je taky náhodné.
0: To je vesmírný internet. Vlastně on to je taky takový internet, ta obloha, ale, mnohem poetičtější.
1: Ale když jsem zažila před dvěma dny. Seděla jsem, bylo 10:30 v noci, já jsem seděla před chatou. Ještě jsem, teda nesmělo se to, ale já jsem polila vodou, všecko zapálila jsem cejrej, který jsem tam měla větvičky a takovýhle ty. No a když to dohořívalo, tak najednou říkám, co to tam lede, nějaký divný pes. No tak to prošlo i kompostu, kolem bohniště začuchalo a teď to zvedlo ke buli. A já vidím, že to je liška.
0: Je, krásné magické setkání, kterým ukončila
1: 3 metry ode mě.
0: Paní posluchačka Zita.
1: Prošla a zase zmizela.
0: Tak jste si něco přála, ne?
1: Ne, já jsem seděla tak okouzleně, že jsem jenom sotva dejchala a říkala jsem... Tak to mě někdo tam nahoře musí mít strašně rád, když mě poslal.
0: Jo, jo. Já bych to považoval taky za nějaké znamení vidět před půlnocí lišku.
1: To bylo to hrozně hezké.
0: Jo, věřím vám. A děkuji, že jste se ozvala a tak nějak jste se od toho internetu distancovala. I to je názor, i to je cesta a od toho jsme to, aby se mohl každý vyjádřit. Mějte se pěkně.
1: I taky a děkuju.
0: Dobrou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Já myslím, že tohle povídání s paní Zitou moc pěkně podtrhne písnička v podání Janka Ledeckého.

0: Zatímco jsme čekali, než dozní písnička od Janka Ledeckého, přiznám se, že jsem nebrouzdal po internetu, ale napadlo mě podívat, když jsem viděl zprávu o tom, že u Maloroky naměřili v moři 33 stupňů Celsia, tedy teplou vodu. Tak mě napadlo se podívat, jak je teplá voda na Baltu, protože se tam chystám do Německa, tak tam je to 23. No je to docela pohodlné se takhle podívat, ale dá se bez toho určitě být. Jak to vidí pan Zdeněk z Desné z Jizerských hor? Dobrý den.
1: No, dobrý den. No, já bych k internetu řekl, že vlastně internet považuji za takovou rychlou poštu a považuji jej za výhodu hlavně tedy pro starší lidi. Ovšem, bohužel právě starší lidi na internet jsou trošku hákliví, nebo jak bych ho řekl.
0: Není to tak masové u nich možná, no?
1: No, jako berou ho jako nutné zlo, nebo jako zlo, ale já to jako vidím sám na sobě, já si můžu prostě psát přes maily zadarmo, mám příbuzný v Americe a prostě si s nima můžu psát, s ostatníma příbuznýma taky. My máme třeba rodina se scházíme jednou týdně na aplikaci WhatsApp.
0: Ve skupině.
1: Kde si prostě povídáme, třeba hodinku si povídáme mezi sebou, co je u každého nového a tak dále. Jo. Takže já to vidím jako výhodu, hlavně teda pro starší lidi, že v dnešní takový ty rychlý době, že mají šanci prostě si pohovořit s příbuznými, můžou si popovídat s kamarády, kteří mají stejné zájmy.
0: No ti dříve narození mají takovou klapku, jako řekl bych, že vědí, kdy mají dost a používají to skutečně na potřebné věci, ale co třeba ti náctiletí nebo ti dvacátníci, kteří mají ruku skoro přirostlou na tom mobilu?
1: No to je prostě problém a teď se to řeší už tedy ve školách, že už je tam zákaz vlastně mobilu, používat mobil při vyučování a tak dále. No. Mně je taky trapně, když jedu vlakem a teď mám krásný výhled třeba na hory a podívám se kolem a mládež, co sedí vedle, tak všichni jsou hrbatý a prostě se koukají do mobilu, jo. No, tak prostě je mi za ně, je to líto. No,
0: vy víte, jak s tím nakládat? Vy víte, jak s tím nakládat, jak jsem vás poslouchal a vlastně asi si možná občas říkáte, jak bych bez toho mohl existovat. Asi by mě bylo smutno, že se nemůžu takhle s rodinou setkat. Kdyby nebyl internet, tak bychom určitě v takovém kontaktu nebyli.
1: No přesně tak, to prostě ten rodinný kontakt a se známými, prostě je to výborná věc, no musí se to umět ovládat, že jo, ty ceny nejsou jako za to spojení, nejsou nějaké velké a třeba na ten WhatsApp, na tu aplikaci je to víceméně zdarma, jo, takže to není to problém. A třeba když jsem mluvil o těch mobilech, tak třeba starším lidem bych chtěl tímto doporučit tu aplikaci Záchranka, aby prostě ji měli na mobilu a prostě ta přivolá prostě pomoc, kdyby bylo prostě zlé, měl dlo nebo podobně. Jo.
0: Takže, no oni vás i najdou, když třeba jste někde.
1: Může jim zachránit prostě život, jo, takže prostě, jak už tam říkal kolega nebo pan předtím, prostě internet, mobil a prostě ty všechny zařízení, tablety a tak dále, prostě je to dobrý sluha a zlý pán, že jo, prostě nesmí se to přehánět, člověk prostě nesmí tomu podlehnout jako prostě, aby to pro něj nebyla droga, jo.
0: Prostě, aby to bral jako praktickou věc.
1: No přesně, prostě chce to vůbec, aby lidi měli, se naučili mít pevnou vůli, že jo, vypěstovali rodiče, aby vychovali děti k tomu, aby měli pevnou vůli a když máte pevnou vůli, tak si stanovíte hranici a to prostě nepřekročíte.
0: Rozumím, něco jako s alkoholem, dát si přesně, dobrou sklenku vína, jako, ale ne 10 sklenek vína.
1: Jasně, já jsem se odnaučil pít právě jednoduchým způsobem, já jsem nebyl žádný alkoholik, ale taky jsem byl, stal se mi, že jsem byl opilý a tak jsem si řekl, tak tohle to není možný. No a řekl jsem si, tak vypiju maximálně za večer, když budu tancovat sedmičku vína a tím to končí. A kdyby přišel prezident a nabízel mi Becherovku, tak ho prostě odmítnu. Jo, takže prostě ta hranice je důležitá, a je důležitá právě i při tom internetu, při těch mobilech, stanovit si hranici, maximální hranici a tu prostě nepřekročit, no.
0: Pane Zdeňku,
1: to je myslím zásadní. No.
0: Děkuji za vaše konstatování a za vaše zhodnocení přínosů, plusů a mínusů internetu. Ať se vám daří, přeju vám klidný večer a později dobrou noc.
1: Tak jo, děkuji, napodobně mě. Máte hezký pořady.
0: Děkujeme, moc díky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, do půlnoci ještě chvilka na to, abychom se s někým z vás spojili na téma internet.

0: Internet, naše dnešní téma. Přiznám se, opět jsem se díval zase z ryze praktických důvodů, jestli dojdu domů suchý nebo ne po noční lince, jak to je s těmi bouřkami. I to je dnes internet, ten radar, že na to vidíte, tak koukám, že velké bouřky jdou teď od Trutnova do Polska a na Vysočině a na jižní Moravě tam jsou teď bouřky a vytrvalý déšť. No, na Znojmu se něco žene, jestli nás tam někdo posloucháte. Za pár desítek minut tam něco bude. Tak, ale abych nezamluvil posluchačku Helenu, kterou teď zdravím. Je to tak?
1: Já jsem z Prahy.
0: Praha, Praha je čistá, tam to nevypadá na žádnou bouřku teď, paní Helenu.
1: Ty bedra jsou příšerný, já jsem sice žila v Tunisu, ale tam tím mořem, to už je, to je, je mi 81 let, ale ještě cementózu nemám, jo.
0: Dobře.
1: Dělala jsem taky, když potom jsem to všechno to, tak jsem pracovala u tuniských diplomatů 10 let a vím, že tam byla bezvadná parta, měli tam jednoho takového zaměstnance čokoládového a ten kuchař jejich byl úžasný a já tak jsem taky volala a říkám, prosím tě, nevíš, co je Sabri, jo, jak se má a tohle. A on říká, no on je v Kanadě. A já říkám, jo, a ty nemáš WhatsApp? Já jsem říkala, WhatsApp nemám ani WhatsApp, jo.
0: Dobře, a to už se dostáváme k tématu internet, tak jak to pojmete vy?
1: Já internet nemám, nechci, mám dceru, ta tu se mnou nebydlí, ale ta má navigaci, protože já už, já jsem 50 let řídila různý auta, ale už jsem zodpovědná už několik let, ne, a ona má auto, dělá v nemocnici, takže já když něco potřebuju...
0: Tak jí zavoláte...
1: Taky to, no. Jinak dnešní doba to není život, to je šílenství, jo. To je, když jedu MHDčkem v Praze, tak všichni do toho čumějí, jo. A dokonce se mě stalo jednou, čekala jsem na Kačerově na metro, teď už metrem, protože mě byla i kolena, když jsem autobusem, ale no, takže tam někdo pospíchal a ležela jsem na zemi. Jo,
0: že do vás vrazil, jo? Koukal do mobilu.
1: A to furt to i v MHDčku, a to nejsou jenom mladí, i ty starý. Taky paní nastupovala do autobusu a držela, já říkám, paní, dejte si to ještě na druhý ucho.
0: A přesvědčuje vás někdy dcera, mami, měla by si ten chytrý mobil s tím internetem pořídit?
1: Ne, já mám dotykáč, já když si něco zakódu do palice, tak to...
0: Dotykáč tak máte, mám... ale internet vypnutý, chápu to dobře.
1: Já ho nemám vůbec. Já to ani nechci. Mm-hmm. Já internet nechci.
0: Dobře.
1: Ne, já, a i tady vidím, já jsem kuřačka, takže když v krči, když já tu bydlím 57 let, a když vidím mladý kluk, mladá holka, oni si sednou na lavičku a místo, aby se bavili nebo to... tak čuměj každý do mobilu.
0: No, tak to je ta komunikace, která tím někdy trpí. Jak říkal posluchač před chvílí, tak internet může být dobrý sluha, co se komunikaci týče, ale špatný pán.
1: To taky ten pán měl pravdu a to je se všem. Všechno má svoje klady a vady, říkám já.
0: A když vy nepotřebujete, proč byste se do toho pouštila, vidíte?
1: No a co, tak naraz. Já jsem měla ostravaka krátkého zobaka, to byl zázrak. To je opravdu, bohužel, 17 let je tam.
0: No tak já vám, paní Heleno, děkuji, že jste zavolala klasicky bez internetu a popovídala.
1: Jste z Pardubic, že jo? Pardubice.
0: Ano, vysíláme z Pardubic dnes.
1: Já mám hudební sluch, takže já jsem si, hned jak jsem vás slyšela, říkám, to budou Pardubice.
0: Dobře.
1: Tam jsem jezdila i služebně.
0: Tak.
1: Takže se mějte.
0: Vy taky.
1: A vydržte. Úžasný.
0: Tak ať se daří. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď taky jeden hlas, ale bude se zpívat a to už neobstarám já, ale někdo, kdo vlastní hlasivky velmi s typickým tónem.

0: Noční linka.
1: Právě byla půlnoc, celá rada příspěvků, ještě před námi, jsme v polovině noční linky. No je pátek, páteček, 7. srpna, 219. den roku 2026. Svátek má Lada, tak přejeme všechno dobré. Představte si, už je to 25 let, co se atlet Tomáš Dvořák stal po třetím mistrem světa v desetiboji a před 20 lety David Čech jako první český plavec překonal průliv La Manche oběma směry. Tak to jenom, abychom věděli, s kterými výročí my dnes máme co dočinění. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák, vysíláme z Pardubic. Povídáme si o internetu, protože je tu 35 let od chvíle, kdy zpřístupnili první webovou stránku a vy nám píšete, tak třeba paní Helena, díky internetu mohu poslouchat noční linku a jiné krásné pořady a programy Českého rozhlasu. Při vyhledávání informací nesmí člověk ale zapomínat na takzvané kritické myšlení neboli selský rozum. Nebýt internetu, neexistoval by e-mail, což je další velká výhoda. Bylo to sice hezčí posílat si dopisy, ale trvalo to moc dlouho. Myslím si, že když člověk využívá internetu, tak by se na něm nestal závislým,

0: je jenom velikánská výhoda. Díky internetu vám tady mohu i psát z Kanady, Ontária. No tak to jste vyslyšeli mou vízu, ať se ozvete z co největší dálky. Děkujeme za ten příspěvek, další přečteme a další si vyslechneme už za chvíli.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No a teď řekl bych hudební klasika, Klíč pro štěstí a duet Marie Rotrové s Jiřím Bartoškou, i když ten tam nespívá, ten tam má takové recitování.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku.

pocit, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: a já. Pardubice jsou teď ve spojení, odtud vysíláme noční linku s posluchačkou Danou. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer. Já moc zdravím vás, pane Zdeňku. Zdravím všechny posluchače samozřejmě. Děkuji za písničku, která mě tak dostala.
2: Jo.
1: Do
2: já jsem si tady zpíval nahlas při vypnutém samozřejmě mikrofonu.
1: Já skoro.
2: A nespíval jsem to, nerecitoval jsem toho Bartošku, jo? Zpíval jsem tu Rotrovou.
1: Vy jste si zpíval, ano, Maruška Rotrová tady bude ve Strakonicích mít koncert odložený 2.
2: Tak se
1: těšíte. Tak, 2. září. No nic, ale dneska k tématu, teda abych byla věcná. Mě velice, velice nadchla paní Zita.
2: Jo.
1: Já to teda poslouchala a říkala jsem si, volat nebudu, jo, ale protože miluju noční linky a většinou, když neusnu, což se mi teda dneska naštěstí nepodařilo, jak je horko, tak jako paní Zita a paní Helenka taky. Mm-hmm. No ale vůbec. Ano, internet je dobrý sluha a zlý pán a musíme prostě využívat ho v určitém systému a omezení.
2: Mm-hmm.
1: Jo, já nesnáším, vyloženě nesnáším. Já používám spoustu aplikací, jo, když už se teda připojím.
2: Mm-hmm.
1: Ale samozřejmě já miluju mapy, klasické mapy, klasické dopisy, které voní papírem a prostě takovou tu klasiku já prostě miluju stejně jako Hvězdné nebe a opravdu z těch aplikací využívám hlavně to počasí, radar, spojení se svými třemi dětmi, který od Prahy vlastně přes až do Písku vlastně mám je rozmístěný. A takže v podstatě to je takový nejrychlejší spojení, že v podstatě...
2: Jasan, ale a nic to nestojí, že jo, když už člověk zaplatí ten internet.
1: Přesně tak.
2: Dneska za dopis by člověk dal za tu známku, kolik stojí známka na dopis?
1: To,
2: desítky korun.
1: 26 minimálně, no.
2: A přijde to za týden, že jo, pomalu.
1: A přijde to třeba za týden, ta pošta je taky nespolehlivá. No takže já bych to shrnula asi tak, ať nemluvím dlouho, že internet je opravdu dobrý sluha a zlý pán. Už to několik posluchačů přede mnou opakovalo.
2: Ano, teď to přišlo i písemně. Paní Jana Zírková, dobrý večer, internet bych přirovnala k ohni. Je to dobrý sluha, ale nikdy bohužel taky zlý pán.
1: Přesně tak. A nesmíme prostě tomu podléhat naprosto absolutně do vyčerpání.
2: Uh-huh.
1: Já teda samozřejmě, jako když potřebuji nějakou informaci, tak se podívám, ale fakt teda omezeně, omezuju to čím dál tím více a raději poslouchám fakt noční linku a vůbec rozhlas, pokud já na jednom přijímači mám Plzeň, na druhém Budějice, takže si můžu vybrat.
2: Jo, takhle vy to máte. A noční linka teda vede, no tak snad všechno dobře.
1: No, to je úžasná.
2: Snad všechno dobře půjde tak v dalších letech, že tady noční linka bude i regionální vysílání. To si držme palce. No a ještě se zeptám, vy jste říkala, že milujete papírové mapy.
1: Že
2: si listujete v Atlasu, jo?
1: Ano, já vyloženě tady mám ještě z určitého rádia, F1, tak tady mám mapu klasickou a já, když se potřebuji něco najít, tak než bych teda se vracela k tomu internetu a zapínala to a prostě si to zaktivovala, tak já se radši listuju v těch mapách. Já tam mám aj vlastně celý svět, celou Evropu a dá se říct půlku světa tam prostě na mapách a skutečně to, co voní papírem, je pro mě unikátní.
2: Na druhou stranu dávám tip.
1: A jsou to mapy, a nebo teda dopisy.
2: Uh-huh.
1: A i když teda dopisy dneska už napíšu.
2: No, kdo z nás píše dopisy, vidíte.
1: A za pohlednici prostě člověk dá opravdu majlant, no.
2: A zase na druhou stranu to musím ocenit, když někdo ty dopisy píše, to písmo, dívat se, číst si to, to jo, ale kdo z nás to
1: já
2: dělá?
1: Já píšu ráda, ale do diáře.
2: No, paní Dano, jeden tip pro vás na závěr, když máte teda ten chytrý mobil s těmi mobilními aplikacemi nebo počítač, tak když si tam jako otevřete ty Google mapy, jo, Já nevím, jestli to znáte. Ano? Když si otevřete Google mapy a já nevím, teď se chci podívat tady, já nevím, Polský Štětin si řeknu, chci se tam projít po hlavní třídě, tak tam prostě podržím prst na té ulici, využiju funkci Street View.
1: No to,
2: jo.
1: To umím, ale já to příliš nevyužívám.
2: Já teda se brouzdám často třeba uličkami měst, kde jsem byl před 10 lety a připomínám si to.
1: To je úžasná věc.
2: To je jako fajn, že můžete si chodit kdekoliv po světě.
1: Milý Zdeňku, popřeju a trošku závidím tu cestu k Váltu, protože já bych potřebovala ochladit.
2: No.
1: Ochlazení vyloženě už v těch perných dnech se nedá už ani.
2: Já mám jenom trošku strach, aby nás tam třeba nezachvátilo nějakých 16 stupňů a déšť, to by zase byl opačný extrém, no uvidíme.
1: Ale víte co, já jsem se v Baltu koupala a tam byly tenkrát
2: medúzy.
1: Skoro 20. My jsme tam byli nějak tak na počátku léta. Mm-hmm. A já jsem tam teda zpívala, ale chodili jsme k moři. Já jsem prostě otužila. Takže přeju všem posluchačům i vám do Pardubic krásnou pohodu, co nejvíce příjemného ochlazení a podobě deště.
2: No, na Jižní Moravě teď se ho užijí v dalších hodinách, tak ať
1: no,
2: se vám to tam schladí.
1: No, tam v té strážnici a tam ten jich prostě, co musí být utrpení.
2: Dobrou, naslyšenou.
1: Dobrou noc,
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zdravíme na Královéhradecko, paní Marii. Buďte vítána v noční lince na téma internet. Dobrý den, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Myslela jsem si, že nezavolám, ale když teď jsem poslouchala tyhle poslední, tak ty tak pěkně mluvili, tak jsem říkala, že se jenom ozvu. Jenom řeknu tolik, že já jako pamatuju ještě, když jsme svítili petrolejkama, pak tu slávu, když začala elektrika a měli jsme první rádio, myslím, ve vesnici tenkrát, protože k nám chodili sousedi, rovněž tak televizi. Můj manžel používal internet taky, ovšem já jsem to pak zrušila, když mě zemřel. Neříkám, je to teda výhoda pro všechny tyhle mladý, ale mně stačí mobil.
0: A máte chytrý mobil?
1: A rádio. Prosím?
0: Jestli máte chytrý mobil s tím internetem?
1: Ne. Nemám, mám obyčejný mobil, který mě stačí. Mívám ho porád u sebe, protože člověk neví, že jo, to víte v našich letech, ale já do dneška jezdím ještě autem, tak když potřebuju, tak si někam dojedu, ne už daleko taky, protože ono všude nezaparkujete. Nikomu nic neberu, ale ty rodiny tím trochu trpějí, protože my, když se sejdeme, já mám 9 pravnoučat, a když pak to vidím, že všechny mají buď klapky na uších, nebo sluchátka, nebo tohle. Víte co, my jako rodina, dokud byli děti malí, tak ta rodina žila jinak, hrali se různé hry a všechno možné. A teďka, když to vidím, každý si sedí na svý židli. I ty mrňavy už držej nějaký ten mobil nebo nějakou tu
0: tablety.
1: A koukají do toho, že toho je skoro hodně. Opravdu dobrý sluha, zlej pán. Dávám jim všem zapravdu, já jim to neberu. Tohle, když se můžou domluvit, moje sousedi mají děti v Americe a oni se s nima vidějí, poslouchají se. To je všechno pěkný, ale to si dělají chvilku večír a nevěnujou tomu celý ty dny. Jako tahle ta mládež některá, no.
0: Rozumím.
1: Dostala jsem odvahu vám zavolat.
0: No, to jste
1: Novák.
0: Udělala.
1: Jste myslím, pan Novák, já nevím.
0: Ano, jsem, myslím, že jo.
1: No, samozřejmě. Pardubice, Hradec, ty se neměli nikdy moc rádi.
0: My se máme rádi v rozhlase, ta dvě studia, určitě.
1: Ano,
0: spolupracujeme.
1: Já vám řeknu, že já poslouchám celý den povětšinou rádio, poslouchám Hradec, a protože v té televizi taky málo těch stanic, který jako poslouchám, občas si zapnu šlágr, že jo, ale to víte, tam je samá reklama jenom, taky to není velmi, mám je taky ráda, zprávy si takhle poslechnu, ale jinak tam opravdu těch programů není nikde. Takže ty mladí tohle využívají, já jim to nezávidím, byla bych se mohla na to taky dívat, ale mně stačí mobil.
0: Rozumím.
1: To by bylo asi všechno, abych vás dlouho nemeškala.
0: Ne, vůbec.
1: Aby se dostali ještě další
0: však
1: k tomu.
0: Však mluvíme spolu 3 minutky, to je,
1: no,
0: řekl bych, podprůměr.
1: No a poslouchám vás velmi ráda, noční linku. Každý den, i když usnu, tak já se budím před 11:00, a pokud mě to zajímá, tak opravdu většinou mě to zajímá, tak vás poslouchám do 1 hodiny.
0: Výborně, no jedna hodina bude za 40 minut. Paní Marie, ještě závěrečný dotaz, jo? Zeptám se, poslala jste nebo dostala někdy telegram?
1: No, dostala.
0: To víte,
1: že jo.
0: Nebudu se ptát, co v něm bylo. Já jen, že teď nás čeká písnička s tímhle jménem, s tímhle názvem.
1: Tak vám moc děkuji a mějte se moc hezky.
0: Dobrou.
1: Hrozně ráda vás poslouchám. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No a znalci české populární hudby vědí, že telegram naspívala Hana Zagorová, tak tady je. A pak mrkneme na web noční linky a taky do e-mailové schránky, co jste nám k dnešnímu tématu internet taky napsali.

0: letiště hudební tečka téhle písničky. Tak ostra skončila. 22 minut po půlnoci je. Pojďme nahlédnout do vašich písemných příspěvků do noční linky. Pan Mojmír nám napsal ze Svita: v počítače provázejí můj život od studií, různě se měnili. Internet přišel až po sametové revoluci, ale měl jsem kamaráda ajťáka a ten mi pomohl se v něm vyznat. Když jsem byl zaměstnán, používal jsem ho k práci, teď už jen pro zábavu. Co bude do budoucna? Taky netuším. Pak je to pozdrav pro nás do rozhlasu, moc příjemný. Děkujeme, pane Mojmíre, za to, že jste napsal. No, to je pravda, co za ten život člověk zažije, vystřídá, co se urodí v té vlastně říši techniky. Před chvílí to zmiňovala posluchačka Marie, že svítili petrolejkami, pak velká sláva, elektřina, rádio, televize, internet. Tak si říkám, že když se teď někdo narodí do toho všeho, tak co zažije zase za ten svůj život, kdy my už tady nebudeme, co se změní, co se vymyslí nového. No, člověk by to chtěl vědět a nedozví se to, protože se to dozví až ty generace po nás. Děkujeme za příspěvky, které píšete i na rozhlas.cz/linka, tak pojďme si je přečíst. Píše Petr ze Znojma: používám jen mobil a na mobilu vždy zůstanu 5 až 8 hodin, protože hraju hry, koukám na sítě. Dobře, pak nám napsala ještě posluchačka Daniela z Prahy: dobrý večer, píši vám jen díky internetu, jsem válečné dítě a odcházela jsem do důchodu v době, kdy nás školili na T603. Jo, to byl takový ten textový editor, já pamatuju. Večer jsem bojovala s připojením a nevěřila jsem, že ve svém věku bude postupně vypadat jako diletant. Musela jsem vyplňovat dotazníky, hlásit pojistné události a těžko si pamatuju identitu občana, což je pro mladší běžný životní úkon. Proto jsem chodila 2 roky do kurzu počítačové gramotnosti pro seniory. Mnohé jsem už zapomněla, ale co potřebuji, zvládám ze svého pokoje, objednám léky, koupím vstupenky na kulturní akce, zavolám si se svými vnoučaty, která jsou momentálně na druhé straně zeměkoule. Pokud mi vše funguje, velebím tento vynález a uvědomuji si, kolik mi ušetří času při mém životě a kolik by mi ušetřil času při vyhledávání podkladů do diplomky. No, to je pravda. Ale když se něco porouchá, většinou něco špatně zmáčnu, tak musím volat vnuka. Bohužel volám jen z Prahy, což vás nepotěší, píše posluchačka Daniela. Děkuju za zprávu. Jo, to reaguje na to, že jsem vyzval, ať nám napíšete nebo zavoláte z co největší dálky, ať si uvědomíme, jak ten svět je propojený díky internetu. Tak, co tu máme dál, napsal nám, teď se musím podívat, jestli už jsem to nepřečetl, jo, napsal nám posluchaček František: dobrý večer, je mi 84, musím říct, že počítač využívám každý den. Pak napsal pan Michal: internet nejčastěji používám k soukromé pracovní i občanské e-mailové korespondenci, dál k řízení svých financí skrz bankovnictví, také ke zjišťování a ověřování informací a mám s tím ven, ano, jako muž se rád potěším pohledem, jenže na rozdíl od těch, kteří to nepřiznají, obejdu se bez těch největších odvážností a zůstanu u svůdné elegance, píše pan Michal. Pak nám napsala posluchačka Eva: dobrý večer všem, před 28 roky jsme do práce dostali počítače, do roka i připojení k internetu. Mé kolegyně prchly před technikou do předčasných důchodů, ale já se do PC zamilovala. Denně trávím na internetu několik hodin, stále něco vyhledávám a učím se, píše paní Eva. Doma byl nejdříve stolní počítač, následovali notebooky, teď pracuji jen na iPadu, který mám připojený s mobilem. Na obou mám voice over a tak si ty spousty zajímavostí, včetně knížek, nechávám číst. Je mi 80 let a bez internetu bych zřejmě měla velmi smutné stáří. Hezké vysílání přeje posluchačka Eva. No tak to se hezky čte vlastně, tohle konstatování. Děkuji za tohle téma. Jen co jsme si osvojili dvojčata, 2 chlapce navíc, nevěřili byste, co to obnáší tiskopisů. Vše se dá rychlostí vyřídit přes internet. To je obrovská úleva, než někam jezdit pro každou maličkost. A tak bych mohl chválit do nekonečna. Jinak bych se přiznal, spousta věcí mě baví, tak místo na telku sedím u počítače. Tak, myslím, že jsem to přečetl kompletně, co jste zatím napsali. Děkujeme za to a teď zase telefonáty.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Petr Bende, tady u nás v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte i v půl jedné. Jedna minuta k tomu, jsme ve spojení s paní Soňou, kterou srdečně zdravím. Vítejte.
1: Já zdravím všechny posluchače taky a chtěla bych k tématu. Internet používám, i když tomu moc nerozumím, ale to potřebuju. Najdu si, používám ho na tabletu nebo na notebooku, mobilu. Nemám data, protože když někam cestuji, tak si to najdu v klidu doma. Napíšu si na papírek, v kolik mi jede autobus odsaď až tam. Ale chtěla bych tady k tomu třeba počasí tady na tom internetu najít si. Ježíš, to je... Já jsem seděla s mojí kamarádkou na terase venku asi do 11 hodin dneska. A to ona furt na ten internet se dívala a říká, o 9:30 u nás začne pršet. Podívej se, jak to jde. Tady to je. No tak 9:30, 10 hodin. Teď se díváme, obloha najednou jasná. Takže jako...
0: Co se stalo?
1: Říkají, to je zaručené, ale bohužel vždycky nás to někde mine. No a pak k druhému zjistila jsem, když prostě fakt asi bez toho internetu se člověk neobejde, chtěla jsem se objednat k lékaři. Volám jeden den, třeba třikrát za den, telefon zvoní, nikdo nebere. Další den volám, zas nikdo nebere. Tak jsem si našla samozřejmě webové stránky, poslala jsem maila a v momentě jsem měla odpověď a v momentě jsem byla objednána. Takže
0: vydáváte jako plusové body internetu.
1: No, dávám, ale říkám, moc tomu nerozumím, takže potom takové ty zprávy, jak se šířijou a vůbec nějaký ty, co jsou ty hekři.
0: Jo,
1: to,
0: nebo ty podvody pozor, různé.
1: Ano, ty podvody, jo, teď internetové bankovnictví, že jo. A teď čtete a vidíte, tam přišel o, já nevím, o 100 tisíc, tam to, dávejte pozor, tam neklikejte. Takže to je pro mě dost trochu takové, nevím, odrazuje mě to, no ale...
0: Něco zkoušet víc, rozumím.
1: No, že to vystraší a jo, když si čtete všechny tady ty zprávy a pokud moc tomu nějak nerozumíte a nevíte, jestli si máte tam co odkliknout nebo ne, tak musí být opravdu člověk opatrný, protože...
0: Aby nenaletěl, rozumím. No, my v našem vysílání jako často informujeme o těchto záležitostech. Tak je potřeba být neustále ve střehu, no, to máte pravdu. No a jinak, třeba... co se týká toho počasí, jak jste říkala, tak tam je fajn ten radar, ne, na tom internetu.
1: Ano, jenomže ten radar opravdu ukazuje a vidíte to, jak to jde pomalu, jak to... Já jsem tady od Krnova, jako Moravskoslezský kraj, že jo, a v sobotu u nás byl... Každý rok se pořádá už asi 7. rok sjezd motorkářů, jo. Takže to bylo taky. Bude krásně, až večer přijdou bouřky a to. No a ihle v 5 hodin začalo lít, párkrát zabouřilo, takže...
0: No jo, ty bouřky z tepla, ono se jako dá předpovědět, kde přibližně, ale to ještě asi dlouho nedokážeme spočítat, nebo odborníci, kde se taková bouřka z tepla vytvoří. No to najednou to jádro tam vznikne, vidíte, když na to koukáte na tom internetu a najednou se zvětší z ničeho nic. A je to tam.
1: A je to někde u sousedu, že jo? Tak jako vůbec se nedívám tady na to počasí, na ty radary, protože je to pak, spadne to někde jinde, spadne to u nás.
0: No ale zase když jde třeba ta frontální oblačnost s bouřkami a přehaňkami, tak tam je to docela spolehlivé, no když se to fakt jako sune ve velkém.
1: No tak říkám, dneska o půl... Jsme seděli na té terase, o 9:30 bude pršet, dívej se, jak to tady jde. Já říkám, ty jako já nevím, sice bylo zataženo, vypadalo to, že opravdu něco přijde, no a ihle za půl hodiny zas už obloha jasná a ani kapka nic.
0: No já se tady na to koukám, jak to vypadá tam u vás u Ostravy. Tam bude...
1: No to ještě daleko od Ostravy, jako Krnov, to je ještě...
0: Jo. A myslím to...
1: Opava, Krnov,
0: jo. Koukám tady na to, no v Ostravě bude pršet. No, ať si z toho neděláme tady meteorologické okénko. Mějte se moc pěkně a přeju klidnou noc.
1: Děkuji za přijetí a taky přeju krásné, možná dobré ráno. A ať se daří. A
0: dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pan Jan je teď u nás v noční lince na téma internet. Vítejte tady u nás.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já miluji internety. Já bych chtěl říct, že jsem s ním dostal tak před 20 lety. Bylo to opravdu nádherné, ty vzpomínky na ty první internety byly naprosto úžasné. Ale to není jak dneska, to bylo něco jiného, to bylo nádherné, ty internety byly mnohem krásnější a snažší. Celý to bylo takové, jak to říct, já jsem si to užíval víc, protože ty internety byly mnohem čistší bez těch podvodníků, jak jsou dneska.
0: Bylo tam jenom to podstatné a na druhou stranu bylo to pomalejší, vidíte.
1: Ano. To
0: člověk čekal.
1: To dneska to je jich těch 7 a to tům, co si stahuje, nevím, to vždycky s tím přijde, to je strašné. To on vždycky ukazuje, jak tam běhá ten takový podivný panák s tím paličkou a mlátí do všech těch bubínků, nevím. Je to hrůza. To dřív ty internety, to mě bavilo mnohem víc teda.
0: No tak moc děkujeme panu Janovi, že pojmenoval taky vlastně kvalitu internetu a nebezpečí obsahu, což píše i pan Jaroslav, nám tady příjemný noční čas do Pardubic i všem posluchačům. Přidávám se k panu Františkovi ze Židlochovic i k těm, kteří se k jeho názoru připojili. Jen chci doplnit, že internet je úžasný sluha a v některých případech úděsný pán. To, v čem nám dokáže pomoci, je až neuvěřitelné. Naopak ty hrůzy, o kterých se dozvídáme v souvislosti sejména s dětmi, ale také kriminalitou, to je alarmující. Ať vám všem slouží internet k prospěchu, rychlému spojení, poznání, potěšení a jako zdroj jen příjemných a radostných zpráv. Příjemné prožití druhé poloviny léta nám přeje pan Jaroslav.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak ještě kontroluju web noční linky a zprávy od vás. Vypadá to, že jsme vyřídili všechno, co jste nám dnes napsali na téma internet, jeho plusy, mínusy, protože připomínám, jak jsem vyhledal za pomoci mých kolegů, dnes je to 35 let, co byla zpřístupněna první webová stránka info.cern.ch a právě to je důvod tedy, proč si povídáme o internetu a povídat si budeme i s panem Jardou. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím, všechny posluchače noční linky.
0: Ano.
1: A teď k tomu tématu. Takže pro mě je to hodně silná droga. Je to horší jak alkohol, holismus a pozávislost na alkoholu.
0: Mm-hmm. Že saháte po tom chytrém mobilu, jo, a jste závislí na spojení se světem?
1: To ani ne, ale mi to nutí hrozně nakupovat a ničí mi to, že utratím veškeré finance.
0: Mhm. Jo, že máte nutkání klikat na různé e-shopy a objednávat.
1: To spíš teď jako spíš bazarový věci.
0: Bazar, zajímavé. No i to přináší internet, i to přinesl dostupnost všeho možného. No a třeba jste se obrátil...
1: A jak se říká, jako, ano.
0: Jestli jste se obrátil třeba i na nějakého odborníka, aby vám pomohl s touhle závislostí.
1: Nevím, kam se odpoutat, na koho se poradit.
0: No, to možná na nějakého odborníka přes internetové závislosti a kontakt na něj najdete víte kde, na internetu.
1: A tu. Ale jak říká, alkohol jsem porazil, tu závislost na alkoholu, ale tohleto se zatím nedaří.
0: Leda ty peníze třeba odkládat k někomu, kdo vám je nedá, kdykoliv si o ně řeknete, no, nevím, jestli někdo takový je, že by u něj byli jako v trezoru.
1: Nějaká banka, že jo?
0: Ne, to myslím spíš někoho z okolí, kdo by byl ochotný prostě vám je nedat, i kdybyste mu chtěl zakroutit krkem a podobně. No, takže to je úskalí. No a když tedy opustíme tohle prostředí bazarového zboží, tak používáte internety k něčemu jinému, k získávání informací?
1: Posluchu rádia.
0: Mm-hmm. Takže ne přes rádio, ale přes internet jedeme, jo?
1: Jo, ano.
0: A na mobilu nebo na počítači?
1: Na mobilu spíše.
0: Na mobilu, takže hrajeme z mobilního telefonu, dobře. Uh-huh. A stačí vám data?
1: Nebo... Já mám neomezený, to je právě neomezený internet a platí si dost peněz, takže to mě taky docela omezuje.
0: Uh-huh.
1: No, neomezený volání, SMSky a internet.
0: No.
1: To je skoro měsíc, ročně skoro asi 12 tisíc, no.
0: No, jasně, krát tisícovka měsíčně, krát 12, všechno neomezené. No, možná bych chtělo poškádlit vašeho operátora, myslím, že 1000 korun za neomezený tarif je docela dost. Že když pohrozíte, že odejdete k někomu jinému, tak...
1: Dobrá, zkusím dát na vaši radu.
0: Že se dostanete třeba na polovinu té částky, nebo ještě méně. No, tam jsou takové fígle různě. No dobře, pane Jardo, tak vám děkujeme a přejeme, ať porazíte tuhle závislost, která sice není nebezpečná jako pro tělo, ale určitě pro duši a peněženku.
1: Ano, a ještě bych potřeba zatočit s tím kouřením taky závislostí, no, ale to už asi není téma.
0: No, to je není téma a tam možná to vzít přes nějaké méně škodlivé záležitosti a pak to nahradit složkou, že tam není složka nikotinu, že máte jenom pocit, že kouříte takhle postupně po krůčkách.
1: Ale ono je to zvláštní, já to nešlukuju a furt ta závislost na tobě.
0: No jo, tak držíme pěsti, ať skončí tahle závislost a přejeme dobrou noc.
1: Taky, všechny posluchače zdravím a do hezký léto jim přeju.
0: Nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: děkuju ti.
1: No a tečku za dnešní noční linko udělá posluchačka Zdena od Brna, kterou tady vítám.
2: Dobrý večer, děkuji.
1: Dobrý večer. Tak paní Zdeno, jste kamarádka s internetem?
2: Ano, já jsem totiž nejprve jsem závislá na noční lince, takže to jsem závislá, že poslouchám každý den, i když jsem v lázních, tak já mám jednolůžkový pokoj, tak to je moje v 11 hodin. Poslouchám do jedné hodiny.
1: Mm-hmm. Tak tahle závislost se myslím, že ničemu neškodí a že je v pořádku.
2: Ano, neškodí, ale pomůže mě, mě se lepší usíná a když se dovolám, teď jsem se minulý týden dvakrát nedovolala, tak to ale usínám dobře a i ta noční linka tak pomůže, jste tam takový fajn hlasatelé.
1: No, to děkujeme za pochvalu. No a teď k tomu internetu, paní Zdeno, k čemu ho využíváte?
2: No já mám teda, já využívám teda na maily, využívám Skype. Já, když je mě smutno, tak mám několik přátelů na Skypeu, takže si večer můžeme si povídat, pustíme si to, podíváme se na... Takže to mě pomůže moc taky, ten Skype.
1: Komunikace teda je důležitá,
2: ano,
1: pro vás.
2: Ano, protože já jsem zvyklá komunikovat. Mm-hmm. Já jsem dělala samo na obecních úřadech a na občetně pořád s lidma. Takže já pořád potřebuju, já nemůžu teďka, když je třeba to počasí nějaký horký, tak nějak nechodím tolik ven. A tak já musím, si tady spojíme se to. Já už některé kamarádce můžu zavolat třeba v 9 hodin večer, které v 8 někdo, takže vždycky si můžu někoho najít a můžeme si povykládat.
1: A dáte tam, dáváte tam i obraz, jo? I s obrazem to máte?
2: To má, ano, na Skypeu.
1: Mm-hmm, takže to s kamerou má, prostě, tak. Že na sebe
2: ano,
1: vidíte.
2: Ano, to se mi líbí, ano, jo. Se mi líbí a tak si můžeme o tom všechno povykládat, co je. A moc se mi to líbí, teda, no, mám chytrý hodinky, mám chytrý telefon, já mám všechno chytrý.
1: Dobře, takže to jde to s dobou.
2: Ale pomáhají mě teda vnučky, jo, mám vnučky, když něco potřebují, nebo zapojí to, když dostávám k narozeninám, jsem teď dostala zase nový chytrý hodinky, už jsem jedny měla, teď jsem dostala nový už. Mm-hmm. A tak oni mě to pomůžou, jo, že mi se ochotní, když potřebuji radu, stát, je to těžší všechno, lepší, když se zeptám, nemusím to tak studovat.
1: Jo.
2: Ale se mě třeba, co se mě pomohlo teď, byla měla jsem požádání o lázně po operaci a pan doktor Ovoděj mě to vyřizoval a říkal, já vám to vyřizoval, protože mě v nemocnici řekli, že pojišťovna všeobecná to zrušila a on mě říkal, to není možné, tady to nikde není, že by to bylo zrušené, já vám to vyřídím a vám to tam pošlu. On mě tam poslal, druhý den nebo za týden přišlo na spíje, já už jsem měla požádaný, kdo který lázní, tam jsem měla domluvený, já jsem byla v Poděbradech, jsem byla ze srdcem. Tak
1: no prostě internet vám to ulehčil, tohle záležitost.
2: Ano, a bylo to rychlý.

0: Ani zde přejeme dobrou noc, klidnou noc.
1: Mám taky.
0: Ať se
1: taky
0: daří. Naschledanou.
1: A hlavně, aby se dařilo nám, to je důležité.
0: Bezva.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. No, jdeme teď za písničkou od Věry Martinové, která nás doprovodí do úplného konce noční linky. To je páteční, ale vlastně v pátek o 23. začne další s Honzou Macounem, když Čap přestane stačit. To bude téma dnešní noční linky. Těšte se.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl nechodil. Dobrý večer. To je ta věta, která proslavila filmovou knoflíkovou válku. Kolikrát jsme ji v životě asi slyšeli nebo použili. A víte co? Tak se dnes mezi ty klukovské znesvářené party loverňáků a velraňáků společně podíváme. Co vy na to? Hezký poslech.

0: Tenhle příběh se mohl stát jinde, jindy a někomu jinému. Není důležité komu, kdy, jak a proč. Důležité je, že je vám 12 a svět má příchuť dobrodružství.
1: Je to tak. Sám autor Knoflíkové války, Louis Pergaud, ji pojmenoval jako román svého 12. roku života. A u nás doma v podobě audioknížek nebo rozhlasových inscenací a četby má Knoflíková válka hned několik verzí. U jedné z nich se mohl být s odpuštěním jako režisér a vedle natáčení samotného textu se občas zatoulat s panem Luďkem Munzarem do jeho dětských smiřic u Hradce Králové, kde se v jiné podobě určitě odehrávalo to, co známe právě z Knoflíkové války nebo třeba z Mikulášových patálií. Kluci, jejich party, vzájemné souboje a dobrodružství.

Počkej na mě, Klobrci, hulákal Bušt, nesoucí knihy a sešity v podpaží. Tak sebou hoď, nemám na žvanění čas. Je něco novýho? Třeba jo. A co? No tak pojď. A tak se Bušt připojil ke dvěma hučkám, což byli jeho dva spolužáci, a všichni tři pak vyrazili směrem ke škole. Bylo říjnové ráno. Nebe s obrovskými bouřkovými mraky uzavíralo obzor nad blízkými kopci a působilo, že krajina vypadala poněkud melancholicky. Léto právě končilo a nastával podzim. Práce na polí skončila a už dva nebo tři týdny bylo vidět malé pasáčky, jak se po jednom či po skupinkách vracejí do školy. Kůži měli vysmahlou sluncem, byli opálení, neposlušné vlasy měli ostříhané nakrátko nůžkami stejnými, jaké se používaly na dobytek. Na sobě měli kalhoty sice na kolenou a na zadku záplatované, ale čisté. A šedivé haleny, které v prvních dnech pouštěly barvu, takže z nich měli všichni ruce špinavé jako ropuší pracky, jak říkali. Starý Simon, učitel s čepičkou naraženou do týla a s brýlemi posunutými na čelo, hlídal vchod a huboval opozdilce. Přicházející chlapci smekali čepice, míjeli ho, procházeli chodbou a rozbíhali se po dvoře. Oba hučkové z Olšin a Bušt, který je doběhl cestou, tu na rozdíl od ostatních dnů byli nejméně o 5 minut dřív. A když je starý Simon spatřil, honem vytáhl kapesní hodinky a přiložil si je k uchu, aby se ujistil, že jdou dobře. Tři kamarádi vběhli na dvůr a okamžitě zamířili na čtvrcový plácek vzadu za záchodky. Většina starších spolužáků už tam byla. Byl tu Lebrak, vůdce, kterému se někdy říkalo Velký Rapl, jeho první pobočník Hale, který svou přezdívku získal, protože se proslavil jako mistr v lezení na stromy a ve vybírání hýlých hnízd, byl tam Gambeta z Vršku, byl tam Cinkl, který uměl všechno, a Tyčka a šilhavý kluk, jemu se říkalo Pidlovokej. Byl tam Hlavoun, nebo taky Hlavoš s velikou hlavou. Zkrátka byli tam nejsilnější kluci z vesnice a diskutovali o vážné věci. Příchod obou hučků a Bursta jejich diskusi nepřerušil. Nově příchozí byli evidentně ovšem informováni. Byla to samozřejmě stará záležitost a tak se okamžitě zapojili do rozhovoru. Zrovna promlouval starší z hučků, kterému se říkalo Klobrc, aby ho odlišili od jeho mladšího bratra Klobouka nebo Klobrčka. Najednou se objevili velraňáci, začali řvát jako bejci, házeli po nás kamením a hrozili nám klackama. Nadávali nám, že jsme pitomci, sraby, zloději, čuňata, lumpové, hovňousi, impotenti, Impotenti? Zopakoval Lebrak zamračeně. Co jste jim na to odpověděli? Radši jsme s bráchou zdrhli, protože byli v převaze. My byli dva, zatímco jich nejmín 13. Určitě by nás zmydlili. Tak oni nám říkají impotenti, opakoval Hale, očividně šokovaný, dotčený a rozzuřený touto nadávkou, která patřila jim všem, protože velraňáci na oba hučky samozřejmě zaútočili jen protože patřili k loverňákům a chodili do stejné školy. No jo, pokračoval Klobrc. Já vám povídám, že jestli nejsme poserové, srábci a podržkaťata, ukážeme jim, kdo je tu impotent. A co je to vlastně ten impotent, Tyčko? Tyčka se zamyslel. Impotent. Imbecil bych věděl. Idiot taky, to říkají všichni, ale impotent. Impotent. Musí to být něco hroznýho, skočil mu do řeči Klobrček. Protože když jsem se včera kočkoval s naším sládkem Narcisem, řekl jsem mu, že je impotent, abych viděl, co to s ním udělá. Jenomže jsem si nevšiml, že zrovna jde kolem táta a ten mi hned vrazil pár facek, takže byl to nezvratný důkaz a všichni to tak cítili. Pro pána krále, tak o tom musíme přestat kecat a hned se pomstit, uzavřel diskuzi Lebrak. Co si o tom myslíte vy? Všichni souhlasili s Lebrakem. Jednomyslně, jak se říká. V
tu chvíli se ve dveřích objevil starý Simon a chystal se zatleskat, což oznamovalo začátek vyučování. Při vyučování jim to dopoledne moc nešlo a učitel musel křičet, aby si od svých žáků vynutil pozornost. Ne, že by snad vyrušovali, ale všichni jakoby se ztráceli někde v oblacích. Velký lebrak se naklonil ke svému sousedovi a příteli Tyčkovi a pošeptal mu důvěrně do ucha. Herdeka! Lebrak chtěl bez pochyby říci Heureka, neboť si mlhavě pamatoval, co si o Archimédovi, který kdysi bojoval čočkami. Cinkl mu složitě vysvětlil, že se nejednalo o luštěniny, protože lebrak byl schopen tvrdit, že se dá bojovat i hrachem, který se může vystřelovat z dutého konce násadky, ale že s čočkou to nejde. Ale lepší jsou stejně bohrysky a kůrky. Lebrak se před rokem stal vůdcem loverňáků. Byl tvrdohlavý jako mezek, mazaný jako opice, rychlý jako zajíc a hlavně se mu nikdo nevyrovnal v umění rozbít okno na vzdálenost 20 kroků, ať už byl způsob, jakým vrhl kámen jakýkoliv, rukou, prakem, naštípnutým klackem nebo gumičkou. V zápase muž proti muži byl strašlivý protivník. Provedl lecjaký nedobrý kousek faráři, učiteli i obecnímu hlídači. Vyráběl skvělé foukačky z větví černého bezu tlustých jako stehno. Z nich se dala vystříknout voda na vzdálenost 15 kroků. Na mou ruši, kamaráde, že je to pravda. A bezové pistole, které práskaly jako pravé a vystřelené náboje z bezové dužiny, z nich létaly tak daleko, že nebyly k nalezení. V kuličkách byl ze všech nejšikovnější. Uměl s nimi mířit a postrkoval je jako nikdo jiný. A když se hrál do důlku, crnkal tak mazácky, že to bylo až k pláči. A přitom bez vytahování, aniž se někdy předváděl, vrátil občas svým nešťastným soupeřům pár kuliček, o něž je obehrál, což mu vyneslo pověst velkorysého vítěze. Po poznámce svého vůdce a přítele Cinkl zastříhal ušima, nebo spíš je nastražil jako kočka, která chystá nějakou lumpárnu a zrudl vzrušením. Aha, pomyslel si, a je to tady. Nepochyboval jsem, že lebrak přijde na to, co jim provedeme. A zasnil se, ztracen v říši představ. Lhostejný k vyučovací látce. Ti velraňáci to ale schytají. Když na staré farní zvonici odbylo 11, všichni už nedočkavě čekali na znamení, kdy budou moci odejít. Jakmile učitel zalezl do svého kamrlíku, všichni kamarádi se slétli kolem lebraka jako hejno vrabců na čerstvý kobylinec. Lebrak nastínil jednoduchý, ale smělý plán. Pak se zeptal, kdo ho doprovodí, až nastane večer. Všichni se drali o tu čest, ale protože stačili jen 4, byli na výpravu vybráni Hale, Cinkl, Tyčka a Klobrc. Gambeta bydlel na vršku a nemohl se tak dlouho zdržet. Pidlovokej v noci špatně viděl a Burst nebyl ani zdaleka tak hbitý jako ostatní. Večer hned po klekání se 5 válečníků opět sešlo. Máš křídu? Zeptal se lebrak Cinkla, který byl pověřený opatřit, protože seděl nejblíž tabuli a mohl pár kousků štípnout. Cinkl úkol splnil na jedničku. Tak jdem na to, pravil Hale. Hlasitý klapot dřeváků doprovázel 5 kluků, která kráčela směle vstříc nepříteli. Cesta se za nimi ztrácela v pološeru. Jakmile došli na dohled velran a jakmile světla za okny bylo vidět zřetelněji a příštěkot zněl stále hrozivěji, zastavili se. Sundáme si dřeváky a schováme je tamhle za tou zdí, rozhodl lebrak. 4 válečníci a jejich vůdce se tedy zuli a punčochy nacpali do dřeváků.
pak se ujistili, že nestratili třídy a potom se jeden za druhým s vůdcem v čele s napjatýma ušima a očima a nastraženým nosem vydali husým pochodem na válečnou stezku a mířili pokud možno nejkratší cestou ke kostelu, jenž byl cílem jejich noční výpravy. Konečně dorazili na náměstíčko před kostelem a zamířili ke zvonici. Všude bylo pusto a ticho. Vůdce zůstal sám, zatímco ostatní čtyři se stáhli dozadu na hlídku. Lebrak vytáhl z kapsy kus křídy, stoupl si na špičky, aby dosáhl co nejvýš, a na těžkou, špinavou a zčernalou veřej uzavírající svaté místo napsal stručný nápis, jenž následující den před mší způsobil skandál svou syrovou a vyzývavou drsností. Všici velraňáci jsou všiváci. Ještě chvilku zíral zblízka na nápis, aby se přesvědčil, že se křída na dřevo chytla, a potom se vrátil ke svým čtyřem druhům držícím stráž. Zdráme! Tentokrát vyrazili prostředkem silnice a bez zbytečného hluku se dostali zpátky na místo, kde nechali dřeváky a punčochy. Jakmile si je navlékli, zapomněli na opatrnost, s hrozným dupotem se vrátili do Lovern a rozešli se do svých domovů, čekajíce na to, jaký efekt bude mít jejich vyhlášení války. Ty znáš jen chvat a znáš jen spěch.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Při čtení na mě celou dobu dýchal takový příjemný odér dobrodružství, které dokážou zažít jen dětské party v době dospívání a do kterého je dospělým prostě vstup zakázán, píše jeden z fanoušků slavné knoflíkové války Louis Pergoda, kterou dnes listujeme v jejich zvukových podobách v divadle Pro vaše uši. Luděk Munzar tu při čtení vzpomínal na to, jak to měl při klukovských bitvách a bitkách on sám. A věřím, že na tohle si nad knížkou plnou uřezaných knoflíků vzpomněl taky herec Jan Novotný, ale i leckdo z nás posluchačů a čtenářů.

0: Po pamětihodném vítězství následovaly klidnější dny. Velký Janek a jeho vojenský sbor udržovali svou převahu. Ozbrojeni lískovými oštěpy a dřevěnými šavlemi s chránícím košem z cukršpagátu podnikali strašlivé výpady, před kterými se velaraňáci třásli hrůzou. Avšak sobotní dopolední vyučování dopadlo neblaze. Velký Janek, který se přece jen naučil násobky metrů, důvěřoval ujištění starého Simona, který prohlásil, že když je člověk zná pro jedny míry, zná je zároveň pro všechny ostatní, a nechtěl si dát říct, že kilolitr a myrialitr vůbec neexistují. Popletl si tak dokonale hektolitr a tuplák a měřici a pintu, své knižní znalosti a svou osobní zkušenost, že byl uvržen do karceru od 4 do 5. Na neštěstí se ve stejné brindě ocitli i Cinkal a Bouřka s Boubelou. A tak zůstal jen Hale, který zkoušení ušel, a Souška, který uměl vždycky. A ti dva měli velet lovernské armádě. Snad by se dneska ani nemělo chodit. Odvážil se starostlivě poznamenat Janek. Hale vyletěl. Nechodit? To by tak hrálo, aby si o nás velaraňáci mysleli, že jsme takový nemehla. Zvyklaný Janek uznal tyto důvody a slíbil, že jakmile se s Cinkalem, Boubelou a Bouřkou uvolní, přijdou společně na bojiště. Ve 4 hodiny odkvačil Hale se svými bojovníky na kopec. Jeho nová odpovědnost na Hale přece jen dolehla, takže pohroužen ve starostlivé myšlenky ani nepomyslel, že by měl příchod svého mužstva do zákupu hájku utajit. Velaraňáci přišli dřív. Když Melhuba z koruny svého buku uviděl malou skupinku, která se beze vší obezřetnosti blížila po cestě, zmocnila se jeho bytosti tichá radost. Okamžitě oznámil svým kamarádům, že nepřítel je početně slabší a že velký Janek tu není. Prcek od brodu, který si nic nepřál tolik, jako pomstit třasořitku, vyložil plán útoku. Budou se zpočátku tvářit jako by nic. Vyrazí a pak couvnou, pak znovu postoupí a po dalším předstíraném ústupu úhodí jako smršť na nepřátelský tábor, zajmou všechny, které pochytají, a odvlečou je na kraj lesa, kde podstoupí úděl poražených. Sotva Melhuba slezl ze svého buku, ozvalo se Haleovo pronikavé do prdele velraňáci. A bitva se začala rozvíjet podle běžných zvyklostí. Hale, jakožto generál, by měl zůstat na zemi a velet svým oddílům, ale podle svého zvyku vylezl na dub a pohodlně usazen vypouštěl ze svého praku střely, které hvízdavě létaly na velaraňskou stranu. Nějaké půl hodiny šlo všechno dobře, když tu náhle zazněl prckův válečný pokřik a Hale uzřel, jak horda velaraňáků útočí na jeho armádu s takovou rychlostí, bojechtivostí a důvěrou ve vítězství, že z toho zůstal na své větvi paf. Jeho vyděšení bojovníci se dali okamžitě na ústup, pádili ke Gustovu lomu a neodvážili se ani ohlédnout, protože měli za to, že se na ně řítí celá nepřátelská armáda. Velaraňský šik vyrazil směle do houští a jel se prohledávat nepřátelský tábor. Neviděli nic, nenašli nikoho a prcek už začínal vztekle bručet, když tu objevili Hale'a, schouleného v koruně stromu jako zaskočená veverka. Prcek vítězně zahalekal a vyzval svého vězně, aby slezl. Hale, který věděl, co ho čeká, opustili své útočiště, začal hledat po kapsách zbylé oblásky. Než mohl napnout prak, zasypalo ho strašlivé krupobytí a on si jen tak stačil rukama zakrýt oči. Hodně velaraňáku naštěstí minulo, ale několik, až příliš mnoho jej zasáhlo. Bum do zad, bum do kokosu, bum do hřbetu, bum do nohou. Však ty slezeš, ty dacane, ujišťoval ho prcek. A chudák Hale se už chystal vzdát se jim na milost a nemilost, když tu ho jako kouzlem vysvobodil z této strašlivé situace válečný pokřik jeho velitele, jenž přiváděl své oddíly zpátky do boje. Hale spustil pomalu jednu paži, pak druhou, podíval se dolů a hrůza, 3x hrůza. Udýchaná lovernská armáda se s křikem řítila do hájku v čele s Cinkalem a Bouřkou, zatímco houf velaraňáků odváděl či odnášel na kraj lesa zajatého Janka.
1: Janku, pro boha Janku, jak se to mohlo stát, sakra, ječel Hale.
0: Haleovi zoufalé kletby měly velký ohlas v lovernském houfu, který se blížil.
1: Janku, opakoval Cinkal, on tě chtěl, Hale, zachránit. My jsme začali řvát a vyrazili jsme za ním, ale on byl asi 20 kroků před náma a tak ho určitě dostali. No jo, zbalili ho Ježkovi v oči, tak žádný sraní, musíme jim ho vzít. Je jich dvakrát tolik, co nás, poznamenal jeden z uprchlíků v návalu opatrnosti. A tak nás určitě pochytají ještě víc, to je jediný, co na tom získáme. Když nás není dost, tak halt musíme jenom počkat. Oni ho stejně nesnědí. To ne, souhlasil Hale. Ale co jeho knoflíky? A to všecko jenom proto, že mě chtěl osvobodit. To je malér. On měl svatou pravdu, když říkal, aby se dneska nikam nechodilo. Velitel se má zkrátka poslouchat. A kde je Souška? Neviděl někdo Soušku? Nevíš, jestli ho taky nezajali? Já bych řekl, že ne, nejspíš jim proklouzl horem, houštinama.
0: Zatímco lovernčtí bědovali a Hale poznával nutnost železné disciplíny, ozvalo se koroptvíč říkání, nad nímž zajásali radostí.
1: To je Souška!
0: Přicházel od obecního pozemku a určitě musel něco vidět, protože poznamenal.
1: Pánové, ti to Jankovi dávají. Neviděl jsem dobře, ale měli ho tam zatraceně v prádle.
0: Na to pozbíral ode všech tkaničky a špendlíky na vyspravení generálových svršků, které z toho jistě nevyjdou bez

Na okraji lesa se vskutku odehrával hrůzostrašný výjev. Velký Janek chtěl ukázat svým únoscům, kdo je to loverňák. Používal hlavy, nohou, rukou, loktů, kolen, zadku i zubů, tloukl nalevo, napravo, kopal, boxoval, kousal. Zkrátka byl se strašlivě. Řádil tak, že se vyrval nepřátelské smečce, jen bez půlky rukávu, kterou nechal v boji, a už se chystal vyrazit ke svým, když tomu třasořitka zrádně nastavil nohu a Janek upadl jak široký, tak dlouhý nosem do krtiny. Než vůbec pomyslel na to, že by se vstyčil alespoň na kolena, sesypal se na něho tucec kluků a plác a říz a bum a bác. Chytili ho za nohy a za ruce, jeden z nich ho prohledal, vzal mu nůž a zacpal mu ústa roubíkem z vlastního kapesníku. Prcek, který celou operaci řídil, vyzbrojil ořešákovým prutem třasořitku, jenž vlastně zachránil situaci a doporučil mu, aby ho neváhal použít, jakmile se vězeň jenom hne. To máš, ty svině, pokřikoval třasořitka. Ty jsi mi chtěl uřezat pindoura a koule, tak hele, co kdyby jsme to všecko uřezali teďka tobě? Neuřezali mu nic z toho, ale jejich mstitelské bedlivosti neunikl jediný knoflík, jediná knoflíková dírka, jediný háček a jediná tkanice. Přemožený, obraný a seřezaný Janek byl puštěn na svobodu ve stavu stejně žalostném jako třasořitka před 5 dny. Ale loverňák nefňukal jako velraňák, měl duši velitelskou. I když soptil vnitřním hněvem, zdálo se, že nepociťuje fyzickou bolest. Však také neváhal a jakmile mu vyndali roubík, vychrlil na své mučitele záplavu jedovatých nadávek. Bylo to bohužel příliš brzy. Vítězná smečka již byl vydána na milost a nemilost ho zahrnula záplavou ran a kopanců. Teprve potom se přemožený a pomstychtivostí opilý Janek vydal na cestu. Ušel několik kroků a pak za křovím upadl na zem, snad aby se po libosti vyplakal, nebo aby pozbíral pár trnů, kterými by si upevnil kalhoty. Lomcoval jim šílený vztek, svíral pěsti, skřípal zuby a kousal do země. Ale pak, jako by mu to trpké políbení vnuklo nějaký nápad, se náhle zarazil. Zul se, všechny své svršky svázal do uzlíčku, na sobě si nechal jen krátkou košili, jejíž podolek vlál ve větru. Uzlík uchopil do jedné ruky a dvěma prsty druhé si popovytáhl košili. Vstyčil se náhle před celou nepřátelskou armádou a spíla je jim do volů, sviní a bab, ukázal jim svou zadnici, načež se divokým úprkem rozběhl do soumraku, pronásledován nadávkami velaraňáků a sprškou kamení, které mu hvízdalo kolem uší. To je on, to je určitě on, křičel Souška Maje na mysli svého velitele. Ten jim ještě nakonec provedl pěknou věc, poznamenal Cinkal. Stejně je to pašák. Hale okamžitě napodobil koroptví čeřikání, svolávací signál loverenských. V zápětí na to bylo za křovinami skutečně vidět blížící se postavu Janka s uzlíkem v ruce. No člověče, no člověče! To bylo všechno, na co se zmohl Hale, který se slzami v očích a se zaťatými zuby zahrozil směrem k velaranům. A už byl Janek obklopen svými. Všecky provázky a špendlíky celé bandy byly zrekvírovány, aby se jeho oděv dal upravit do podoby přijatelné pro návrat do vesnice. Hale chtěl v návalu sebeobětování dokonce věnovat gumu ze svého praku, aby z ní udělal opasek pro svého vůdce, ale ten se tomu vzepřel. Když byl Janek jakž takž v pořádku, změřil celou tu parádu melancholickým zrakem a odhadoval, kolik kopanců mu to asi doma vynese. Ježkovi zraky, to bude doma nářez. Tato předpověď byla přijata se zasmušilým mlčením. Večerným soumrakem se ozýval jen žalostný a tichý klapot dřeváků. Jak rozdílný byl tento návrat od pondělního. Šli, jako by jejich podrážky tížila všechna lidská bída a celý smutek podzimu. S jihozápadním větrem k ním doléhal vítězný zpěv chlubných velaraňáků, kteří se vraceli do svých domovů. Já křesťan jsem, toť má je pícha, naděje má i opora. Ve velaranech totiž byli klerikálové a v lovernu rudí. U lípy se zastavili a Janek přerušil mlčení. Zítra ráno při druhém zvonění se sejdeme u prádla, prohlásil hlasem, který měl znít pevně. Jo, odpověděli prostě a Hale Jankovi mlčky podal ruku, zatímco ostatní se už rozběhli ke svým domovům. Když Janek dorazil k domu svého otce, viděl ve světnici rozsvícenou lampu,
a mezerou mezi záclonami zjistil, že celá rodina už sedí u večeře. Toto zjištění učinilo konec jeho poslední naději, že ho nikdo neuvidí v oděvu, který ho spíš obnažoval, než halil. Uvědomil si však, že si to dřív nebo později odbít musí a byl rozhodnut, že přijme všecko se stoickým klidem. Odstrčil závoru v kuchyni, prošel místností a otevřel dveře do světnice. Každý seděl na svém místě a měl už snědenou polévku. Otec s čepicí na hlavě a s nožem v ruce se právě chystal každému na hromádku zelí naložit plátek slaniny. A tak ses přece jenom uráčil přijít, poznamenal napůl suše, napůl uštěpačně a jeho tón nevěstil nic dobrého. Sněs si polívku, zabručela matka, bez tak už je jako led. A zapni si tu halenu, vypadáš jako kozí handlíř, dodal otec. Janek si gestem stejně energickým jako neúčelným popotáhl halenu, ale z dobře známých příčin si nezapnul nic. Povídám, aby si zapnul halenu, opakoval otec. A vůbec, kde ses flákal? Touhle dobou se přece nechodí ze školy. Mně se ztratil háček. Ježíšku na křížku, zabědovala matka. Všecko roztrhají, všecko rozbijou, všecko zničí. A co ty rukávy? Knoflíky se ti taky ztratily? Jo, doznal Janek. Cítil, jak mu ruměnec stoupá až ke kořínkům vlasů. Pojď se ukázat sem do světla. Otec vedl stíni do lampy a před čtyřmi páry zkoumavých očí se objevil Janek v celém rozsahu své zkázy, zhoršené ještě chvatnými opravami, kterými je ruce sice nadšené a ochotné, avšak příliš nešikovné, spíše dovršili, než zmírnili. Ani jeden knoflík na triku, ani na košili, poklopec zapíchaný trnama, kalhoty na sechrhajcku, boty zavázaný provázkama. Bez odpovědi. Pro boha, kde zbyl ty pacholku? Snad si nemyslíš, že to takhle povedeš dlouho? Tak sakra, odpovíš mi nebo ne? Opět bez odpovědi. Tak ty nic neřekneš, ty mizero, tak ty tak. No dobrá, počkej. Však ty budeš zpívat, uvidíš. A otec vylovil z otepy dříví tlustý lískový prut, serval z provinilce košily, stáhl kalhoty a svému potomku, který se svíjel a řval, až se okna otřásala, uštědřil výprask, který i v životě takového kluka něco znamenal.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Páni kluci na druhé straně světa, Mark Twain, ale jinak by si Tom Sawyer a hrdinové knoflíkové války mohli okamžitě ve vteřině podat ruce. V té poslední dnešní ukázce patří slovo nejenom vypravěči Vladimíru Brabcovi, ale i klukům, loverňákům a velraňákům, těm, kteří si na závěr povzdychnou. Jo, není to lehký, když má člověk rodiče a když si tak člověk pomyslí, že až budeme jednou dospělí, budeme možná taky tak hloupí jako oni.
2: Slavná vítězství lovenocké armády nad velraňáky i přestálé prohry byly nevyčerpatelným zdrojem klukovských diskusí odehrávajících se na školním dvoře. Všichni loverňáci byli spokojeni, měli svůj poklad poctivě zakoupený z příspěvků svých členů a ještě poctivěji obohacený o válečnou kořist získanou nad velraňáky. Měli svou boudu, pečlivě ukrytou před nepovolanými zraky nepřátel i dospělých, v níž byl tajně uložen onen lovernský poklad. A po včerejší strašlivé bitvě dobili zpět i svou čest, neboť se jim na poslední chvíli podařilo vyrvat ukradené Cinkalovy kalhoty. O tom všem se mluvilo i onho rána pár minut před 8 na školním dvoře. V tom na sebe upoutal pozornost jakýsi vzteklý pokřik doprovázený pleskáním a nadávkami. Hale držel levou rukou za kštici Pajdu a druhou rukou ho vydatně fackoval.
3: Ty čuně!
4: Jau!
3: Mizero!
4: Pust!
2: Starý učitel Simon, přilákaný hlukem pohlavků, přispěchal a násilím bojovníky od sebe odtrhl. Pak, aby vzpouru udusil v zárodku, oznámil oběma, že zůstanou po škole. To je teda pěkný průšvih, pomyslel si Janek.
5: Prosím tě, Cinkle, nevíš, co ten Pajda blbne?
4: Určitě vyved Haleovi nějaký svinstvo.
2: Všichni, až na starého Simona, byli přesvědčeni, že Hale je v právu. Tím spíš, že generálův pobočník měl jejich sympatie a potřebovali ho v boji. Proto je také zcela spontánně napadlo, že se společně pokusí o nějaký projev v jeho prospěch a dokáží, že je nevinný jako právě narozené kůzlátko. To, co se stalo, bylo prosté. Hale to řekl bez okolků a předevšemi. Byl na záchodě s Pajdou a ten ho nachvál zrádně postříkal, což byla urážka, kterou si nemohl nechat líbit.
4: Pane učiteli, on s tím začal.
6: No jasně, Hale má pravdu.
4: Jo, já to taky viděl.
7: Jo, já taky.
6: Bylo to tak.
2: V tom se Janek rázně postavil před Pajdu a provrtává jeho svýma vlčíma očima zařval.
6: Tak řekni, jestli ti někdo ubližoval. Ty si jenom vymýšlíš. Ty, když žádný svinstvo neděláš, tak si ho aspoň musíš vymyslet.
2: A Pajda, zděšený generálovým pohledem, tu stál zmatený, ponížený a mlčel jako ryba. Tak dost, uzavřel učitel spor. Pajda zůstane po škole a pokud jde o Hale, všechno závisí na tom, jak se bude při vyučování chovat. Pře byla skončena. Tento politování hodný výstup zasel do lovernského tábora semínko nesváru. Pajda byl sice v následujících dnech na bojišti, ale zůstával opatrně vzadu. V duchu se smál, když padl do zajetí nějaký loverňák a nahlas, když to byl velraňák. A z hlavy mu nešel ani lovernský poklad. Co kdybych ho sebral a zahodil, napadlo ho. Pak ale tuto myšlenku raději zavrhl. Bylo to moc nebezpečné. Příležitost k jinému činu se mu však naskytla zanedlouho. Příští čtvrtek jel totiž s otcem na trh do města.
4: Ten se má, nemusí do školy.
6: Nech ho bejt, Cinkale.
4: Jo, Janek má pravdu. Klidně se tu bez něho obejdem.
2: Toho dne se mezi lovernskými a velranskými strhla strašlivá bitva. Nebyli sice žádní zajatí, ale raněným do smíchu nebylo. Ale nikdo si příliš nenaříkal, protože na velranské straně to určitě bylo ještě horší. Pajda se ten večer vrátil s vítězným výrazem. Při pohledu na potlučené bojovníky se jen ušklevoval. Bez tak k tomu nemohli rozumět. Vzhledem k počtu vojáků neschopných boje nebylo další dva dny na válku ani pomyšlení. Teprve v neděli se vydali lovernští k boudě. Šli lesem a zahnuli směrem k opuštěnému lomu.
6: Neviděl nás nikdo?
4: Jasně, že ne. Ten náš dům je bezvadně schovaný.
2: Už byli téměř na místě. Janek rozhrnul křoví a z klukovských hrudí náhle vyrazil výkřik úžasu a hrůzy. Výkřik hrozný, srdcervoucí, v němž se mísily úzkost, zděšení a vztek. Dům byl zničen, vypleněn, vyloupen, zbořen. Poklad zmizel, zbraně byly polámané nebo ukradené, stůl vyrvaný ze země, ohniště rozmetané, lavice převržené, mech a listí spálené.
4: Jak to ti sičáci mohli najít? To není možný.
7: Někdo jim to musel říct?
6: Zrádce. No jasně, mezi náma je zrádce.
2: Janek přejel očima své vojáky a pak se dlouze zadíval na pajdu.
3: Já? To není pravda. Já se přece s velraňákama nikdy nevidím.
6: A co ve čtvrtek?
4: Jo, ve čtvrtek jsi s náma nebyl.
3: Ne, ne!
6: Přiznej se, mizero, ve čtvrtek jsi zaprodal svoje bratry?
3: Ne, tak to nebylo, tak ne.
6: Tak jak to tedy bylo, mluv?
3: Ty darebáku.
6: Ten dostane.
4: Ten to schytá.
2: A potom pajda uprostřed hrozivého a zuřivého kruhu lovernských válečníků úryvkovitě doznal svoji vinu. Když se ve čtvrtek vraceli s otcem z trhu, zastavili se u pohánka ve Velranech. Pajda tam dostal trochu vína a tomu rozvázalo jazyk. Pravděpodobně všechno vyzvonil.
6: Heleď, nevěš nám bulíky na nos. Ty jsi nás normálně zradil.
4: Jo, dobře si věděl, co děláš. Pro tohle neexistuje omluva.
3: Co se mnou uděláte?
6: Budeme tě soudit.
2: Nastalo hluboké ticho. Proti Pajdovi se vstáhl mrak pěstí a on pochopil, že od svých věznitelů nemůže čekat soucit a že chvíle nejvyššího trestu se blíží. Janek začal.
6: Bouda je v háji, naše skrýš je prozrazená, ale to nic není. Jde o poklad, který je v čudu a o čest, která je pošlapaná. K jakýmu trestu ho odsoudíme?
3: Vyrvat mu jazyk!
4: To je on!
3: Pověsit ho za nohy!
4: Jasně!
2: Ale vůdce byl opatrnější a vzdor svému hněvu si zachovával rozumnější představu o situaci.
6: Uřežeme mu všecky knoflíky, abychom měli základ pro nový poklad.
4: Jasně!
3: Uřežeme mu knoflíky!
4: Já vám nedělám šaty! Já nechci! Já to řeknu! Jen si klidně žaluj, kamarádičku.
6: A taky ho zbičujeme! Začněte!
2: Jeden po druhém přistupovali loverňáci s lískovkou v ruce k Pajdovi, který pod jejich ranami řval, jako když ho na nože bere. Mezitím odešlo 12 bojovníků pod vedením Hejlovým s odsouzencovými svršky. Vrátili se, když byla operace u konce. Na dlouhých prutech podávali Pajdovi různé části jeho oděvu zbavené knoflíků, mokré a zapáchající, neboť na znamení trestu byly pomočeny lovernskými mstiteli. Pajda se zadkem rozbitým do krve, s tváří staženou bolestí a s očima hrůzou vytřeštěnýma doklopítal do vsi.
8: Proboha, synku, kdo ti to udělal?
2: Jeho otec a matka ho odnesli domů. Za nimi zvědavě pospíchala celá vesnice. Když se trochu zotavil, otevřel oči, začal vyprávět, co se seběhlo. Řekl ale i všechno ostatní. Zaprodal všechna tajemství lovernské armády, vyprávěl o bitvách na Hůlce, zmínil se o zabavených knoflících, o válečnickém příspěvku, očernil Hejla, řekl o ukradených hřebících, použitých na stavbu boudy. Zkrátka, pověděl všecko. Úplně všecičko. Zakrátko nebyla ve vsi ani kočka, která by nevěděla o té hrozné aféře.
9: Ty lumpové, ty grázly, takový usvrkanci, co si to dovolujou.
10: Jakoby to ani děti nebyly.
9: Však já mu to spočítám.
10: Toho našeho táta taky vyplatí.
11: Mají se na co těšit, jen co se vrátí.
2: Loverňáci však nijak domů nepospíchali a byli by spěchali ještě míň, kdyby mohli tušit, jaký rozruch mezi jejich rodičovstvem způsobil Pajdův návrat a všechna jeho odhalení.
5: Už jsou tady.
11: Koukejme za domů.
10: Ty taky, Janku. A ty, hejle, jak by smet. Táta tě už třikrát volal.
2: A pak to začalo. Ze všech stavení v obci se ozýval křik, řev, spílání, chroptění, žduchance, rachot padajících židlí a hroutícího se nábytku, vyděšené vítí prchajících psů. Zkrátka nejúděsnější rámus, jaký si lidské ucho umí představit.
11: Já ti dám krást hřebíky, ty syčáku.
4: Jau! A kde jsou knoflíky? No, co nám řekneš?
11: Však ty rozvážeš, počkej!
3: Jau, Vajs, nechte ho! Pro boha, nechte ho!
11: Ty se do toho nepleť!
4: Jo! A jestli ještě jednou, Marie, uslyšíme, že se motáš kolem toho sígra Janka, tak si nás taky nepřej.
2: Pod nátlakem rodičovských pěstí byl lovernským bojovníkům vyrván slib, že už se nebudou prát s velraňáky, a přísaha, že napříště nebudou krást knoflíky ani hřebíky a už vůbec nepoškozovat domácnost s pronevěřováním peněz za účelem válečnického příspěvku. Výprasku unikly jen Bouřkové a Gambeta, bydlící daleko od obce. Janek, tvrdohlavější než půl tuctu mesků, nechtěl přiznat nic ani pod pohrůžkou. Nic neslíbil, nic neodpřisáhl a zůstal němý jako ryba.
5: Cinkale!
4: Pst, Janku, víš, že spolu nesmíme mluvit.
5: Potřebuju, abys poslal Bouřkovi vzkaz. Jedině on s Gambetou se můžou zdechnout. Musí najít poklad.
4: Jo, ségra jim to vyřídí.
2: Odpoledne, ani další dny, se už Bouřka s Gambetou do školy nedostavili. Den co den posílal Buřinka, mladší bráška Bouřky, Jankovi lísteček se stejným zněním. Nic. Byl to příšerný týden. V pátek se rodičovský dohled poněkud uvolnil. Byli přece tak hodní, tak napravení. Kromě toho se rozneslo, že Pajda už vstal. A pak najednou přiběhla Marie.
3: Janku, Bouřka s Gambetou vzkazujou, že je to v pořádku.
6: Fakt?
3: Jo, máš být bez obav. A taky vzkazujou, že se máte dneska večer sejít. Ale jestli vás načapají...
6: Tak budeme mít smůlu.
3: Jo, a ještě něco. Ten poklad má prej malý.
6: Cože?
3: No, přeber si to sám.
2: Na večer se opravdu setkali. Janek, Hejl, Cinkal a pár ostatních. Gambeta s Bouřkou je odvedli na jakési odlehlé místo, kde spod hromady větví vytáhli napraný vak. Byl skoro dvojnásobný než předtím.
6: Vy jste jim?
10: Jo, na oplátku jsme velraňákům štípli jejich munici.
6: A jak jste to vůbec našli? V jejich boudě?
10: V boudě? Myslím tě, jsou moc pitomí, aby si postavili boudu jako my. Ani chatrč. Jen takový ubohý nic opřený o skálu.
6: To jste udělali skvěle, kluci.
2: Všichni jim hned potřásali pravicí, plácali je do břicha a dávali jim herdy do zad. Ale Gambeta ten koncert chvalospěvů přerušil.
10: A co vy? Dostali jste nářez?
6: Člověče, ti nám dali.
4: Hrůza. Radši ani nemluvit.
12: Jo, je to od nich vlastně sprostý, protože za mlada určitě vyváděli zrovna tak.
6: No jo. Není to lehký, když je člověku 12 a má rodiče.
2: Po této úvaze se rozhostilo dlouhé ticho. Pak ukryli poklad až do nového vyhlášení války a zamířili k vesnici. Každý z nich myslel na výprask. A jak tak scházeli pěšinou mezi křovím, pronesl Janek snad z neblahé předtuchy ztracených iluzí tato slova.
6: A když si tak člověk pomyslí, že až dospějeme, budeme možná taky tak hloupí jako oni.

Kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl nechodil. Tu slavnou větu, která otevřela dnešní divadlo pro vaše uši, byste v Perkudově knížce Knoflíková válka hledali marně. Připsali si tam až filmaři do svého scénáře. Ale jinak je v Knoflíkové válce všechno, co patří ke správnému klukovskému dětství. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.